plzeň barev přejde v pastel. Já byl dřív jako ty živý změnou. Pak tě čas

máš tocty známých, ale kdo tě zná? Máš vlastní píseň, kdo však ví, jak zní? Máš pocit, že jsi

Dobrý den a dobrý poslech, vážení přátelé nepopulární hudby. Od mikrofonu zdraví Víťa Troníček. Začínají další folková pohlazení uprostřed folkové sezóny, uprostřed léta. Doufám, že to trávíte na cestách nebo na táborech, v přírodě, někde, kde je člověku dobře, a doufám, že si k tomu zpíváte písničky. Mick Rivola totiž říkal, že člověk, který zpívá, si nese to svoje štěstíčko. Víte? Je to moudrý pán, měli bychom mu naslouchat.

0: Zabili. Štědroň a Uhrem. Legendární balada pro banditu brněnského divadla Husa na provázku v nezaměnitelném podání zpěvačky Ivy Bitové. Shodou okolností Iva Bitová se narodila 22. července 1958. Tato úžasná zpěvačka, huslistka a herečka výjimečná slaví tedy narozeniny. Přejeme všechno nejlepší. A když se dívám do kalendáře, tak tady vidím jméno svého velkého oblíbence, autora, který však živě nevystupuje, nebo nerad bych mu křivdil, ale nevím o tom. Proslavilo samozřejmě spolupráce s Mirkem Palečkem, jako duo Paleček Janík. Michal Janík, který dlouhá léta působil třeba v pražském divadle Semafor, se narodil 24. července 1945. Jeho moudrost, humor a nadhled mi na dnešní písničkářské scéně musím říct, trochu chybí.
1: Já vám tu zrád jezdím na venkov, do chalupy, ty mojí báby, texty písní píšu u chlíva.

písničku o ničem s radostí zpívá. Křepce leď do kraje, holubičko moje sivá. Několik minut já skládal uchlíva, náda mě lehce se tam.

Krásná písnička Holubí od brněnské básnířky a muzikantky Lady Šmíčkové, starší nahrávka s Jivo Cicvárkem. Nepustili jsme se ji náhodou. Vidím Ladu Šmíčkovou, tedy vystupující pod označením Lada a kapela, v programu letošních prázdnin v Telči. Tak to se moc těším. Vystupuje 7. srpna spolu se sourozenci Ulrichovými a jejich Javory Beatem. Jak jistě víte, prázdniny v Telči patří bezesporu k těm nejvyhlasnějším akcím, které v našem žánru máme. V podstatě po 14 dní uprostřed léta vždycky ožije to nádherné městečko pod Jihlavou. Všude se muzicíruje, hraje divadlo, jsou tam velké pařby na Panském dvoře nebo krásné koncerty na nádvoří zámku v Telči nebo nocturna, noční koncerty či pouliční muzicírování, kocouří scéna, scéna u lodiček. Spousta možností výletovat, koupat se. Ten festival skutečně je nádherný, je to přesně jak Medvědi, tedy rodina pořadatelů, říká. Je to prostě způsob života. Člověk, když tam na chviličku přijede a zastaví se, tak se mu to vrací celý rok a potom má logicky tu touhu se tam alespoň na chvilku zastavit v létě, každý rok se tam podívat. Stojí to za to, ten festival vás nikdy nesklame.

Letos prázdniny v Telči probíhají od 31. července až do 16. srpna. Během toho se tady koná několik koncertů v průběhu dne, nedá se to všechno vlastně vyjmenovat. Kdybych měl vzít alespoň tu hlavní scénu na nádvoří zámku Letmo, tak třeba o zahájení se postará Vlasta Redl, o zakončení se postará Karel Plíhal. Prázdniny v Telči obvykle nabízejí velice zajímavá spojení. Třeba 3. srpna tam bude Robert Křesťan s Druhou trávou a Invisible World, nebo 2. srpna den předtím Bára Hrzánová s Kondurangem a Bratři Ebenové v jednom večeru. 1. vehyba Podsta Zuzaně Navarové, z naší generace Madeleni a Epidemie se postarají o 5. srpna. My s Marien budeme hrát s klukem z Husovky, Kubou Horákem 4. srpna. V tuhle chvíli vidím, že online je vyprodaný koncert Žalmana a spol. Rozšířený program jeho narozeninový koncert k 80. výročí. Na prázdninách v Telči ale nebudou chybět ani spoluzakládající Nezmaři a komorní sdružení Symfonického orchestru České republiky. Spolu s nimi báječné duo Zenotonin, to bude 9. srpna. Ale je toho tady opravdu hodně. Marie Tošarová, Sizi Tobiáš, Ondra Ruml se Spirituál kvartetem, Melody Makers s Ondrou Havelkou, přijedou také František Skála, Třeskavá směs spolu s Kocouří scénou a Nocturnama. Je to záležitost tady folkové scény, především tyto hlavní koncerty na nádvoří, ale pak tady máme i ten Panský dvůr, kde se konají koncerty ostřejší žánru a také to bývá pěkná jízda 6. třeba Vypsaná fixa, Monkey Business, tam budou 8. srpna, Tata Boys 14. srpna nebo 100 zvířat 15. srpna. Telč skutečně obrovská koláž, obrovská bomboniera, ve které si každý může zobnout a najít si ten svůj kousek, který mu bude chutnat. Takhle nějak to myslela maminka Foresta Gumpa, že ano. Tedy, přátelé, vyražte do Telče 31. července až 16. srpna. Prázdniny v Telči.

Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte folková pohlazení Českého rozhlasu. Pořad o domácí scéně žánru folkové, trampské a country hudby s Víťou Troníčkem.

country říznutou bluegrassem hraje skvělá českotřebovská skupina, která se říká Madam. Kdybyste ji chtěli slyšet naživo, koukám, že budou hrát třeba 24. července na srazu vozítek Oscar a Velorex v České Třebové. 25. července pak jedou na festival bluegrassový čtyřlístek do Ploukonic. A třeba 15. srpna je máte možnost slyšet v Sedlci u Mikulova, kde se koná festiválek Bluegrass na Vidnici.

A když už jsme u těch vejchročeských kapel, mám tu jednu smutnou zprávu od jaroměřské skupiny Na pohodu, která na svůj facebookový profil vyvěsila zprávu o tom, že kvůli zdravotním důvodům na čas a na dobu neurčitou jsou nuceni pozastavit všechny plánované koncerty a veřejná vystoupení. To je mi moc líto. Pozdravujeme, na dálku posíláme energii. Pokud je máte rádi, napište jim tam nějaký vzkaz. Doufejme, že se všechno v dobré obrátí brzy přežene a že se tato kapela šťastně vrátí v plné sestavě na koncertní pódia a na folkovou scénu. Posílám písničku Na pohodu, Jaroměř.

Veronika Součková, co by legendární John Baezová, Diamond and Rust, písnička, kterou naleznete na albu Spiritual Quartetu, tedy pokračovatelů Spiritual Quintetovské tradice. Pokud byste ji chtěli slyšet na životule, no, fajnovou partičku, pak vám vřele doporučuji třeba zmiňované prázdniny v Telči 12. srpna, ale 14. srpna potom pojedou do půvabného kouzelného chrámu s prosklenou střechou, tedy do Neratován kostel na nebevzetí Panny Marie. Nádherné místo pro nádherné koncerty. O den později, 15. srpna, zůstanou v regionu a budou hrát přímo na festivalu Janouškovo Ústí v Ústí nad Orlicí. 22. srpna pak třeba na Hradě Pecka, 28. srpna v Hluboké nad Vltavou v Alšově Jihočeské galerii. Takový je prázdninový koncertní ferman skupiny, která se říká Spiritual Quartet.

Skupina Rolničky z Bratislavy, parta kamarádů, která už muzicíruje spolu vlastně 35 let, 35. výročí, je úžasná. Životní dráha, nutno říci, že na Slovensku to s folkem vůbec není snadné. To je taková partizánština, tak trochu vždycky si z nich děláme legraci a zároveň nám je líto, že nejsou příliš známí a že u nás moc se také slovenský folk neposlouchá. Zkrátka dobře, rozhodli jsme se to napravit a k tomuto jejich výročí 35 let existence, notabene podpořené úžasným jubilejnem kapelníka Dušana Francu, který oslal nedávno 60. Tak jsme si dovolili s kapelou Marien pozvat Rolničky k nám na pravidelný koncert v Heřmanově Městci v autokempu Konopáč. Setkání Marien a Rolniček se uskuteční 2. srpna v tomto letním kině v autokempu nedaleko Heřmanova Městce Konopáč. To, abychom se hlavně viděli, mohli zase spolu něco zažít a udělat si další zářez do našeho letitého přátelství a ti na co vzpomínat v důchodu. Pokud by vás zajímalo, jak a co Rolničky hrají, tak se jim k těm 35 nám povedl v celku husarský kousek, opravdu nevídaný, že se zpřístupnili na moderní hudební platformy a jejich alba najdete i na Spotify a dalších streamovacích serverech. Nic to však nemění na tom, a v tom se shodneme s Dušanem Francu, že tahle muzika nejlépe zní a poslouchá se naživo. A vůbec nejlépe je, když se prožívá, když ty písničky žijeme. Máme velice podobné pohledy na věc, na muziku i na svět.

0: A tohle krásnou oddílovou ukolebavkou bratislavských rolníček se pro dnešek budeme loučit. Více se nám do pořadu nevejde, tak mějte se hezky, užívejte léta, choďte na folkové koncerty a za týden se u rozhlasových přijímačů bude těšit Vítě Traníček u dalších folkových pohlazení. Ahoj, nasledanou, mějte se.
1: Tento pořad vyrobil Český rozhlas Pardubice.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda.
2: Začíná další díl, na kterém se budete podílet určitě i vy a už se na to těšíte, co vybereme my a co vyberete vy, jak si sestavíte hodinu. Každopádně ale chtěl bych přivítat hosta, který dnes s námi přišel oslavit svůj svátek, takže všechno nejlepší Slávkovi Jandákovi.
3: Děkuju.
2: Ať se daří, hodně zdraví, hodně štěstí a pohody a také humoru do života.
3: Patriku, já se strašně těšil. Já jsem byl jak ten, co přeplaval kanál La Manche a doběh, říkal, já jsem tak šťastný, že jsem tady, že tady se rodí sranda, tady žije sranda, legrace a že mám svátek. Já bych chtěl, a u každého tvýho pořadu mají lidi svátek, protože se můžou smát. Takže pojďme se smát dohromady a děkuju za to milý přivítání.
0: Humoriáda.

0: začínáme dnes se Slávkem Jandákem, s výběrem první ukázky, pak budete rozhodovat vy humoriádě. Co to bude?
1: No co to bude? My jsme dlouze přemýšleli a zjistili jsme, že tato země měla a má a doufám bude mít moře komiků, ale mezi takový ty větší komiky patřil Bolek Polívka. Řekli jsme si s Patrikem, on toho ví víc daleko a má to přečtěnější, že bychom mohli pustit něco s Bolkem Polívkem, že jo?
0: Jo, tak no. Vyprávění o opravě jedné televizní věže na Moravě. Jo?
1: No, vidíš, oni mají na Moravě už i věže televizní. To je
0: krásný. Hodně známý.
2: Tak prosím vás, ale teď ano. Půjdeme k tomu, proč jsme se tady sešli. A sice k vašim dopisům. Já mám jeden krásný tady od Štěpana Mikulka. Štěpán Mikulka Bruntál. A on píše o tom, že tam v Jeseníkách je ta hora Pradět. A na té hoře Pradět je taková věž, na té věži je restaurace a nad tou restaurací ještě je televizní takový vysílač. A ten se opravoval, tak samozřejmě přišli ti experti v těch žlutých kombinacích a kolem, aby nebylo vidět ten nepořádek, tak udělali takovou tu stěnu, tu hráz, takovou tu ošklivou plechovou, jak to často vidíme v našich městech. A najednou to bylo na vrcholu toho pradědu, taková hráz. A teď oni tam nahoře, ti artisti jako mezi těma dělníkama, že ti artisti tam na těch hlanech a teď tam šli jak bivakovali a teď tam se houpali a čistili to celý. Na teď turisti se dívali, hospoda zavřená, bo já se tam opravoval, tak se vždycky dívali na ty chlapy, jak tam pracují. To mě připomíná jednu fotku, kterou jsem viděl, já jenom krátce odbočím, to byla krásná fotka. To byla fotka v takové knížce, kterou jsem kdysi dostal v Americe. A tam je taková kancelář v mrakodrapu. Je vidět, že to je vysoko kancelář, kde si až v oblacích. A tam je takový mahagonový psací stůl. A ty faxy všelijaký a několik telefonů a tam sedí pán prostě v krásném obleku a má kravatu a je prostě ten biznismen a má tam doutník možná někde v ruce. A venku zvenčí prostě je tam chlap, který je na takovým tom sedátku a na tom sedátku a on čistí meje ty okna jako. A tam je napsáno po to fotografii Mr. Rundstein and Mr. Smith v práci. Tak abych se vrátil ale k tomu pradědu, tak vlastně a teď oni tam pracují nahoře, turisty se dívali a jak mají naši lidé, mají smysl pro humor, tak oni vymysleli takovou, že udělali prostě s tou samou kombinézou žlutou, udělali panáka takového, toho vycpali, udělali takovou tu hlavičku s tou helmou, která patří tady k tomuhle povolání. A nějaké ty botičky a teď toho panáka z okna vyhodili. Ten panák letěl, někdo ještě tam z nich byl uprostřed té budovy v tom čtvrtým, pátým patře. Ještě je zařval. A teď bylo to žuchnutí a to mrazivé ticho. Teď se otevřeli dveře z té ohrady a tam ten žlutý dělník s tou helmou takhle se otřepal. Herko, dneska už je to po třetí, asi se budu muset připoutat.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak takovéhle kaskadérské kousky asi nikdy nezažil Slávek Jandák, nebo?
1: Zažil moře kaskadérské. Já jsem na koni, když už o tom mluvíme, tři oříšky pro Popelku.
0: No to víme, ano.
1: Všichni, nikdo neví, že já tam vlastně jsem to točil v bezvědomí, protože nás učili jezdit na koni. Trávnička, Jardu Bedrbolava a mě, že ta většinu filmu jsme s koňma na koni a podobně. A tam došlo k tomu, že jsme museli chodit povinně do jízdárny a co výzdárně, když spadnete z koně, dáte flašku, že jo? No tak každýho sundá a vydal flašku. No tak mě se pokoušeli. Já jsem jezdil už dávno, kdysi jako malej v Sokolově, tak trošku jsem to uměl. A ten kůň, my jsme to točili na historických sedlech, který mají tu velkou hrušku. A oni samozřejmě, aby mě sundali z té kobily. Já lítal vzduchem, ale vždycky jsem dopad na to sedlo. A jednou jsem dopad...
0: Na tu hrušku.
1: Na tu hrušku a zlomil jsem si kostrč. A kostrč do sádry nedáte.
0: No.
1: To byste se nevykakal, že jo? Tak to nejde. Takže já jsem to celý, a to je strašná bolest, která jde do nohou, dozadu, do hlavy, do všeho. A tak vždycky na place, kam jsme přijeli, už potom točit, že to trvá dlouho, než se ten zadek zroste, tak jsme prostě přijeli A tam byla vždycky sanitka, jsme točili v NDR, tak tam byla německá sanitka a ty vždycky mě oblíkli do kostýmu, přes kostým mě prdly injekci proti bolesti, sedl jsem na koníka a dělal jsem veselýho kluka, veselýho prince. Takže já mám na tohle vzpomínky, ale jinak jsem s koní zatím nikdy moc nespat, ne.
0: No tak z věže snad taky ne, nějaký ne. Kaskadér byl, který by zastupoval tu hereckou práci?
1: Ne, ale teď, když jsem točil poslední ten seriál s panem režisérem Pachlem, tak tam jsem měl scénu, že mi zastřelej na konci toho seriálu.
0: Ano.
1: Jako policajta, který zdrhne z Prahy, žije v Německu, trošku zloděj, že jo? No a zastřelej ho a on padne na zem. A to bylo krásné. Já furt říkám, že ty kluky kaskadérský znám. Co tady dělají ty kaskadéři? Jdou, pane Jandák, v klid. Tak jak mě zastřelej, já sebou seknu na zem. Oni říkali, ale to jste nemusel. O toho je pan kaskadér. Takže oni...
0: Přijde o práci.
1: No ne, já jsem udělal, jakože jsem zasažený.
0: Ano.
1: On si vzal můj kabát, paruku a bum, padnul on, abych si neublížil.
0: Mm-hmm,
1: krásný, jo, krásný.
0: Jako v bavlnce.
1: No, jako v bavlnce. Takže to bylo hezký, no. Tak.
0: Říká Slávek Jandák, dnešní oslavenec, host Humoriády, a vy si můžete teď vybrat, buď Bolka Polívku ještě jednou, jeho vyprávění, a nebude tam sám, třeba i s Věrou Chytilovou a s Chantal Poulain. A proti já zkouším čas od času je takovou tu klasiku loutkářskou a dřevěnou, tedy s Hurvínkem a se Spejblem v podání Josefa Skupy, takové vyprávění Počty. Tak co vyberete? Buď Příhody z natáčení, Bolek Polívka, Věra Chytilová nebo Chantal Poulain, nebo Josef Skupa. Telefonní číslo 731 800 900 pro vaše spojení se studiem Humoriády a pro hlasování přímé, anebo SMSkujte na číslo 90 011 04. Humor, mezera A nebo B. Taková jsou pravidla, takové jsou možnosti, tak to zkuste.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát bude mým hostem autor, psycholog a diplomat Michal Žantovský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
4: První souboj humoriády dnes ve vysílání, tedy Bolek Polívka, Věra Chytilová, Chantal Pullen na jedné straně, varianta A, Bčko, pak Josef Skupa a tedy Hurvínek se Spejblem. Komu dáváte bod? Ptáme se Slávkem Jandákem.
5: Dobrý den, jsme spojeni?
4: Ano, velmi dobře.
6: Ano.
5: Tady je Ladislava ze Severní Moravy, takže bydlím v Opavě, velmi kousek. Chtěla bych vás, pánové, pozdravit a moc popřát panu Slávkovi narozeniny.
6: Děkuju.
5: Moc. A je mi jenom tak odbočkou, je mi strašně moc líto, že v dnešní době nežil takový pár excellent herci jako vy.
6: Ježíš, děkuju moc.
5: Mladý, jsem strašně zmatená, strašně. Takže vám přeju, no a koho volím? Do jedině Bolečka Polívku a paní dámu, režisérku Chytilovou.
4: Dobře, dáváme jim bod, děkujeme moc, mějte se pěkně, ať se daří.
6: Taky, na skle.
4: Kdo dál? Dobrý den.
7: Dobrý, zdravím z Brna, Jarek.
4: Ano. A?
7: Chtěl bych pana Bolka Polívku.
4: Dobrá, bod pro něj opět. Děkujeme i vám za zavolání a předáváme slovo dál. Štafetu.
8: No, tady Česká Třebová, já bych si dala Skupu.
4: Mm-hmm. Dobrá, varianta B, děkuju za
6: klidně
4: to.
6: Klidně.
4: Ještě někdo, dobrý den.
9: Dobrý den, tady Pepa z Ostravy. Zdravím vás, panové, do radia.
4: Děkujeme.
6: Děkujeme.
4: Dal byste si pokračování, tak jo. Děkuju.
9: Ano, děkuji.
4: My za zavolání jsme rádi, děkujem, že jste se provolal a máme rozhodnuto. Velmi těsný souboj, různě se to přelévalo. A nakonec, když tady zastavujeme, tak o pár hlasů navrch.
6: Zvítězil Bolek Polívka.
4: Jo, správná volba, Slavku na začátku.
6: A ty Moraváci, oni držej, Západočeky nepustějí vůbec k telefonu. No, co se dá dělat, musíme to respektovat, tak, je to demokratický.
4: Takže příhody z natáčení i od Věry Chytilové a Chantal Pullen.
10: No, ale největší katastrofa byla taky ještě, když jsme točili toho Šaška. To, a to je úplně typické a myslím si, že v tom vlastně ani není Bolek taková výjimečná hvězda. Je strašný, když má hlad.
11: No, to se
10: když
11: říká
10: má
11: obecně
10: hlad, tak to je konec všeho.
11: A to je obecné pravidlo, já myslím. To se říká přece, že hladový muž je horší než nějaká... Ne? Nebo jak se prostě to říká? Nějak se to říká dokonce.
10: Já tě nevím, jak se to u vás v Brně říká.
12: Já jenom jsem chtěla říct, protože já vždycky vidím, jak Věra a Bolek, který si mají hrozně rád, pracují spolu. Jenom Věra přišla u nás doma do Olšany a ráno... A Věra pořád jako nutí Bolek, musíme pracovat. A já jsem ráno, jsem přišla pozdě a ráno jsem se probudila a dveře od naše pokoj byla zavřena s klíčama. Jsem šla, to je divný, Bolek zavěl z klíče, to je zajímavý. Pak jsem šla dolů za Věro a jsem klepala, jsem chtěla jít a taky zavřená dveře s klíčama. A já jsem pochopila, že Bolek zavřel dveře, protože měl strach od Věra ráno. Bouchl kolem ty 8 ráno, musíme pracovat. A Věra měla strach od Bolka, který už kolem ti 2 ráno, 3 ráno začíná ta inspirace pracovat, tak už za Věru šel klepat a oni se zavřeli oba, jo. Tak to by...
10: No to ovšem, ta Chantal tam nebejvala, takže ona nevěděla, že taky se musela třeba Bolka hledat v hospodě, že jo.
11: někde jinde. Ale teď já sedím v hospodě a popím tam prostě pivo a teď mě tam někdo, prostě i Fernet tam byl přede mnou a najednou prostě v hospoda je taková temná, teď se otevřou ty dveře jako ve westernu, takový to... A teď to světlo, ten pruh světla prostě tou westernovou hospodou a teď všichni pořádní koubojové si prostě si se nachmátnou ty zbraně, jako ne, že by chtěli střílet, by náhodou a teď slyším ty kroky a ty kroky směřují ke mně. Viděl jsem, ano, je to Věra, jako takový to čvach, čvach, čvach, čvach. Tak já sedím zády a první nevidím, že nervově starý košťár, který vyskočil s výkřikem zicen zi bitte. A já jsem si řekl, sakra, oni si myslí, že to je moje žena, páč.
10: A to se strašně polekal.
11: A tak jsem strašně na celou hospodu zařval, aby mě opravdu všichni slyšeli, jsem zařval. Paní Věro, sedněte si. Tím jsem jako vytvořil takový odstup, že to není moje věna. A teď Věra prostě si sedala a jak si sedala, viděla ten fernet, tak schválně ten fernet mě obrátila jako na ten
10: co
11: stůl. No jak jste mě schválně ten fernet obrátila nebo vylila?
10: Jo, že spadl.
11: Jako takhle ruka. Takže promiňte, chtěl jsem říct schválně, jak si sedal, tak schválně spadl fernet. Tam byl hospodský, který opravdu byl nejlínější a nejpomalejší hospodský, ale on pochopil situaci a hned tam, jako, jak to spadlo, ten fernet, tak hned tam byli tři. A Věra viděla, že si se mnou nic jako takhle nepočne, že tam prostě je v takové menšině a my jsme v přesile, tak řekla, vstala a řekla, tak v noci nic, ráno nic. Tak, kdy něco bude, já jsem říkal, a jo. Teď si myslím, že to je moje milenka.
0: Humoriáda.
4: Slávku, s Věrou Chytilovou nějaká práce byla?
6: No, já to můžu říct otevřeně. Přijela ke mně, jednali jsme o nějakém filmu v Krči do baráku s Emou Srncovou, byly kamarádky. Všim si, že ten Bolek vždycky trošku ujížděl na ženský, který háčkovali, Šantal, no, Chytilka. A Chytilka mi sežrala bažanta. Ne na čurání, bažanta upečenýho, kterýho mi manželka bažanti zomrňa, víš, jo, to sežereš sám.
4: Ano.
6: On mi ho upekla, a říká, co to máte, prosím vás, já to ochutnám, celý to sežral. Z toho filmu nic nebylo a od té doby jsem jich neměl rád. Ale ne, dělám si srandu. Šantal mám rád, Šantal je taková povlovnější a nikomu nic nesežere. Když to ta Chytilka sežrala, ale možná i talent některým lidem. Takže já ji znám, ano, znám, znám, znám.
4: A s Bolkem práce?
6: No s Bolkem jsme dělali Černý barony v Česku, takže s Bolkem se známe leta. Já ho pamatuju, když jsem hrál na Zábradlí v divadle, tak tam přivedli takového mladého kluka, on je mladší samozřejmě než já, Bolek, a on tam hrál v Nadně. Nadně, od roku jsme dělali, to bylo slavné představení, a tam tenhle kluk skákal průzně po tom jevišti, ho psal, hrál blázna, byl výborný a všichni říkali, ten je talentovaný. No a je talentovaný, podívejte, kam až to doskákal.
4: On byl jak z gumy, samá ruka,
6: jako
4: samá noha.
6: Jako samá ruka, samá noha, a to byl ještě hezký. Teď už teda to je takový horší, teď je to orangutan spíš, ale jo. Tehdy byl mladý, hezký, štíhlej, skákavej.
4: Kdy se to tak u chlapu změní, že z těch hezkých...
6: No třeba, jsou to zvláštní, třeba u mě skoro v 80 se to pořád ještě nezměnilo. No, to je ono, ale ono to přijde.
4: Důležité je mít sebevědomí, ano?
6: Ne, to není sebevědomí, skromnost je blbost, jo, to si musíš uvědomit.
4: Ano, ještě nějaké moudro, které bychom takhle dali do placu.
6: Nač se bát, zítřku třeba nepřijdou.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Vysíláme na vlnách Českého rozhlasu Humoriádu, zábavný pořad, který pracuje s ukázkami z archivu. Z nich si vybírá host a taky vy ve vysílání a můžete hlasovat SMS-kami a telefonáty. Shrnuji, teď je čas na výběr Vítězslava.
2: Já bych něco navrh, jestli dovolíš, když jsme dlouho přemýšleli o tom, co bychom měli zařadit, tak tě napadlo tebe samozřejmě jméno Bedřich Zelenka. To byl velký komik, velký autor, to byl ve své době strašně známý člověk a on je známý, doufám, dodnes. A vybrali jsme U nás a v cizině svět se baví ukázku. Já myslím, že bychom ji měli pustit.
1: Dobře.
3: V Rumunsku vrtají do země díry a teče jim nafta. U nás taky vrtáme díry. Tečou nám nervy a peníze.

0: Hodinky smrděj a Sejra se natahuje. Ovšem nejveselý vůbec je u nás. Tady se mají lidi pořád z čeho veselit. Tu nám zavřou vedoucího, tu si sousedka vyvrkne nohu, tu sousedovi zamítnou zlepšovák, Ondino zase si příbuzní nabourají auto. Zkrátka skoro denně máme nějaký ten důvod k radosti. No, važme si toho.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: U nás a v cizině ty rozdíly, tak třeba i to, jak lidé reagují na komedie nebo jako diváci, určitě tu zkušenost má i Slávek Jandák, protože v cizině hrál. Jsou rozdílné?
3: Ano, je to úplný rozdíl. Já třeba, teď mě napadlo, protože pan taxikář říkal, tak jsem koukal zase na to Sedlo velký, no... Tak jak to chápali my a pak jak to chápali v Rakousku? Já jsem přijel do Rakouska na takovou besídku nebo besedu a oni ten seriál velmi ocenili kvůli ekologickým, jako ekologickým tématům.
2: Ano.
3: Já jsem říkal, no já jsem myslel, že to je kvůli jako, byl jsem slušnej, nevěrám a purvení se a takovýhle věcem. A oni ne, to oni tam z toho úplně vypustili a říkali, to mělo ekologický obrovský základ, ten seriál. Nevím, v čem jsem točil. Asi viděli jiné, ale možná, že víš, a to je i s humorem. Jsou země, které si cenějí, když se kopejí do zadku. To je humor, že jo, to je takový trošku americký, německý humor, že jo. Pak jsou strašně intelektuální země, jako je třeba Británie, kde většina lidí je blbějších, ale jejich humor je chytrej strašně. A pak jsou země, které jsou absolutně geniální na humor. A to jsme my. Protože my se smějeme i těm zadkům, i tým intelektuálštině, všemu. Ale já si myslím, že to je o povaze. A Češi jsou srdeční. A humor by měl být srdečný. Takže já si myslím, že nejlepší humor je ten český.
2: A diváci dokáží ocenit, když se povede nějaký ten humor na jevišti a dokážou, jsou tam rozdíly,
3: diváci
2: kdo nejvíc
3: chápou.
2: Třeba tleská v cizině. Nebo...
3: Dokážou tleskat a dokonce vědět, že to do textu nepatří a že ty herci ujíždějí úplně kam jinam.
2: Poznají
3: a oni
2: to.
3: Poznají, tleskají, líbí se jim to. Takový to, když ujedete někam, že jo, nebo začnete takzvaně, nebo opravdu improvizovat, tak to a v Shakespeareovi zvlášť a diváci to poznají, co se mi stalo. Takže já si myslím, že my máme chytrý publikum, chytrý humor. Já nechci být nafoukaný, já chci být zdravě sebevědomý.
2: Ano.
3: A mám pocit, že ten český humor je nejlepší. Když
2: Říká.
3: Se podívejte třeba na takový film Pani, vy jste vdova, teď mi jenom napadlo. No prosím. A nebo o věci, které jsou prastarý z první republiky filmy. Některé televize je pouštějí furt. A já jsem vždycky říkal, no tak to už je. A pak jsem to začal vidět, já jsem se smál, Hugo Haas, já jsem se smál, když ten humor je stále platný. To znamená, je-li to kvalita, kvalita zůstává. A česká kvalita na humor je. Akorát nejsou ty dělníci toho humoru trochu.
2: Který by
3: nevím, kdo
2: dál.
3: By byl novej Hugo Haas, kdo by byl novej Menčík, kdo by byl novej Zelenka. Já je nevidím. Všichni říkají, když to tu je, jen to vytáhnem, počkejte. Nic, nic. Prd.
2: Přijde to, věřím
3: nepřijde,
2: tomu.
3: Nepřijde,
2: buďme optimisté.
3: Pouze z těch lidí, kteří to říkají, se stávají směšnými. A není to humor, ale jsou směšní. To je rozdíl, prosím.
2: Třeba se to změní. Slávek
3: no,
2: Jandák, náš dnešní jsem optimista.
3: No,
2: a teď
3: blbý.
2: Vy si vybírejte. Bedřich Zelenka ještě jednou, vyprávění třeba o rodině a fyskultuře, anebo dvojice Zuzana Bubílková, Miloslav Šimek a maturita z politického hrašení televize Nova a v režii Jiřího Adamce. Nabídka B. Ačko Bedřich Zelenka, Bčko Zuzana Bubílková, Miloslav Šimek. Vy si tedy vybíráte na telefonu 731 800 900 anebo píšete SMSky a odesíláte je na číslo 90 011 04 ve tvaru humor mezera A nebo B.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat bolestivým šlachám na rukou a nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera. V neděli nás zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Stále můžete hlasovat a vybírat si buď Bedřich Zelenka nebo Zuzana Bubílková s Miloslavem Šimkem. Ptají se vás, co volíte, tedy Patrik Rozehnal a Vítězslav Jandák. Kdo tam je?
3: Dobrý den, tady Iveta z Teplic. Zdravím vás i vaše hosta. A volím Zuzanu Bubílkovou a Šimka.
4: Děkujeme, Iveto.
3: Hezké léto obou.
2: Vám taky, krásné, se vydaří. 731 800 900, to je telefon do studia. Kdo tam je?
5: Miroslav Karviné, dobrý den, pánové. Já dávám hlas Bedřichovi Zelenkovi. On o sobě říká, že je největší český koník. On měřil 2 metry.
2: To je pravda, ano.
4: Ano.
2: Dobře, děkujeme za to, ať se vám daří. Mějte se
4: pěkně.
2: Mějte
4: se hezky.
2: S kým si teď popovídáme?
6: Dobrý den, dobré humory a nické odpoledne. Zdravím Patriku vás a vašeho hosta pana Vítězslava Jandáka.
4: Děkuju.
6: Přeju vám, pane Jandák, dnešnímu svátku všechno nejhezčí, nejlepší, ať se vám daří, ať jste šťasten a zdrav. Patriku hlasuji pro A, všem přeji krásný večer či příjemné středeční ráno.
2: Dobře, děkujeme za to.
4: Moc.
2: Mějte se krásně, kdo další?
7: Dobrý den, tady Marie ze Stonařova, já bych chtěla Bčko.
4: Bčko.
2: Dobře, děkujeme za to a budeme sčítat hlasy už za malou chvilku. Ještě jeden, ten poslední, komu přijde, dobrý den.
8: Dobré odpoledne, Honza z Blkavy, zdravím vás chlapi, panu Jandákovi hlavně zdraví svátku a hlasuji pro Bčko.
4: Děkujeme moc.
2: Dobře. Tak jo, Bčko, vyhrálo, vyhrála změna, chcete se posunout dál do jiného šuplíčku v archivu za Zuzanou Bubílkovou, Miloslavem Šimkem a tedy je to jejich vyprávění nebo vystoupení nazvané Maturita.
9: Sraz nebudeme nazývat pana poslance Kavana jeho krycím jménem agenta bývalé STB.
10: Ano.
9: Víte, že soud dospěl k názoru, že Kato nespolupracoval vědomně.
10: Kavan nespolupracoval? On snad spolupracoval nevědomně. To je ještě horší, paní profesorko. Víte, jaký je rozdíl mezi Kavanem Kato a Týden starý chleba? Žádný, oba jsou stejně natvrdlí.
9: Nezajímají vaše názory, mě zajímají fakta. A fakt je, že pan poslanec Kavan několikrát vysvětlil svou nevinu v televizi.
10: No tak Kavan vysvětlí cokoliv. Vzpomínáte, jak vysvětlil to, že naboural ve Sněmovní ulici 3 auta? Odmítl dechovou zkoušku, krevní zkoušku a když policisté trvali na tom, že je z něj cítit alkohol, říkal, že si namazal krk francovkou. Tak to je výmluva na úrovni toho manžela, kterého manželka přistihla v ložnici s mladou slečnou v době povodní a on říkal, což veš, vůbec ji neznám, to není moje milenka, tu mi jsem přihnala povodňová vlna.
9: Prosím vás, necháme pana poslance Kavana, ano?
10: Jak si přejete, no, paní profesorko? Necháme pana poslance Kavana.
9: Prosím vás, nedělejte tady opičky s rukama, vypadáte blbě.
10: A vy, když to děláte, si myslíte, že vypadáte jak, paní profesorko? Já jsem se snažil jenom se vám přiblížit. Co jste se ptala, prosím vás?
9: Že necháme pana poslance Kavana být.
10: Já jsem dostal otázku, naše současná politická scéna, Kavan do ní bohužel stále ještě patří.
9: Co vás tak fascinuje na tom Kavanovi?
10: No například to, jakou má paměť. To jsou výpadky jak v Temelíně. Potom víte, že nedávno mu objevili v jeho pracovně na ministerstvu zahraničí tajný trezor.
9: No to je...
10: A co tam bylo? Že vás zkouším, promiňte?
9: No peníze tam byly.
10: Peníze. Jo. Několik set tisíc korun tam objevili. Kavan napřed tvrdil, že tam žádný peníze nejsou. Když mu to dokázali, tak říkal, ano, to jsem ušetřil z diet na služební cesty. To asi lítal až na měsíc. Pak si nehoch vzpomenul, jestli ty diety zdanil. Pak to vzal zpátky, řekl, že to byly peníze od sponzorů. Potom taky na to zapomněl a řekl, že to byly soukromé peníze, že 50 tisíc mu půjčil bratr. Tak to je paměť, co? Vy nás, maturanty, honíte, že zapomínáme. A Kavan je důkazem toho, že zapomínání je metoda politické práce.
9: Vy jste se nějak zasedl na toho pana poslance Kavana?
10: Ještě ne, ale nejradši bych ho zasedl.
9: Vás, vy jste si vytáhl otázku, naše politická scéna. Tak
10: ano,
9: laskavě, prosím vás, hodnoťte objektivně celou politickou scénu.
10: Ano.
9: Přestaňte s těma rukama.
10: Ano. Největším zoufalcem na naší politické scéně je koalice. Tedy původně čtyřkoalice, pak se smrskla jak pijavice. Koalice je vlastně pro sociální demokracii taková bambulka na prvním ocase českého lva. A z jednotlivců je největším zoufalcem na naší politické scéně, pomineme-li Kavana Kato, pan Ivan Pilip.
9: Zná, jak byste hodnotil pana Pilipa?
10: To je ten druhej bambula na druhém ocase českého lva.
2: Politická satira, už je to 22 let, co odešel Miloslav Šimek, jenom připomínám. A maturita téma, protože tohle byla jako maturitní otázka v této scénce. Jak si na maturitu svou vzpomíná Slávek Jandák?
11: Člověče, já už si nepamatuju, co bylo včera. A maturita to bylo v minulém století.
2: Tak aspoň z čeho to bylo?
11: Já už taky nevím. Ne,
2: tak čeština určitě?
11: No čeština to bylo dobrý. Jo. Matematika jakž tak, myslím, že to byl dějepis. To taky dobrý, protože já jsem husita, hrozně jako na země. Já jsem byl strašně hrdý třeba na Žižku, protože málo kdo ví, že o Žižkovi se učí třeba i ve West Pointu na americký vojenský akademii, jako historický
2: jako
11: způsob
2: vojenské schopnosti.
11: Jistě. Akorát my ho pomlouváme, že to byla Lapka teďka, ale ty ho neberou jako Lapku, ty ho berou jako jedno z géniů, jako Napoleona a podobně, tak je tam Jan Žižka.
2: Aha.
11: To je zvláštní. Ovšem nesmí ho pak točit jako film, protože z toho, jak si Žižky nezůstalo vůbec nic, teď mám na mysli ten poslední film o Žižkovi. No to je jedno, ale ten třetí předmět si nepamatuju. To musel být tělocvik jedině.
2: No tak ne, dobrý. Máme tři, máme češtinu, dějepis a matematiku.
11: A matematiku, to byly tři předměty, že jo?
2: No tělocvik ještě, že by byl, to ne.
11: Ne, no já si myslel, že já teda byl dobrý, to bylo v tom metráčku, ještě to jsem běhal, ale teď už bych nematuroval vůbec.
2: Takže nic, kdyby byl tělocvik u maturity, vyběhal byste si z něj nejlepší známku.
11: Tehdy dobrou, skutečně jo, dobrou. Jo, já i při svý vejšce jsem hrál basketbal tehdy. Jezdil jsem na lodi. Teda
2: to nebylo vyšších hráčů?
11: Ne, ale já byl hbitej hrozně, já je podbíhal a dobrý. Ne, tak mrňavaj zase nejsem. 174. Dneska je to mrňavý, to je zajímavé.
2: No, tak je pravda,
11: mění,
2: že ano, v té době.
11: Jsme mluvili o tom Zelenkovi, ten byl dlouhej.
2: Ano,
11: že?
2: Dva metry, no.
11: No, to bylo, takže takhle, no, nespomínám si.
2: Dobře.
11: Ne, Patriku, ne.
2: Nevadí, i tak jsme to probrali dost. A teď poslední možnost pro vás, posluchači, hlasování a výběru poslední ukázky. Buď budeme pokračovat s maturitními otázkami na politické téma se Zuzanou Bubílkovou a Miloslavem Šimkem, nebo to bude silvestrovský večer a ženy,
11: no.
2: 70. léta, Lubomír Kostelka, Jiří Lír a další kolegyně. Vybíráte si ale vy, takže 731 800 900, telefon opět v provozu pro poslední dnešní hlasování v této hodině, anebo SMS-kové číslo 90 011 04, humor mezera A, Zuzana Bubílková, Miloslav Šimek, humor mezera B, Lubomír Kostelka, Jiří Lír a další. Tak do toho budeme sčítat hlasy, ty vaše.
0: Humory. Jáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Vybírat můžete dál, je tu telefonní číslo 731 800 900. Kdo tam je? Dobrý den.
2: Dobrý den, tady Petr ze Zdolnic. Zdravím taky všechny čáky, že se poslouchají. Nebo humoriádu, já teď nevím.
1: Tak Ačko nebo Bčko? Ačko nebo Bčko tedy?
2: A dal bych si bubu.
1: Dal byste si bubu. Dobře, zklamu, ale bohužel nestačilo to tentokrát na vítězství. Ano. Hlasy rozhodly o tom, že půjdeme do silvestrovského večera s Kostelkou, Lírem a dalšími.
3: Čau, pečulín! To koukáš, co představ si. Oskar mě nechal čekat před barákem, ale já jsem poslala taxík pryč, schovala se na schodech a hubky šupky.
4: Co to děláš? Neblázni, prosím tě.
3: Takže dám vždycky přednost opuštěnému samotáři než sukničkáři, jako je Oskar.
4: Ano, já si nemám s kým promluvit. Nikdo mě nepodá šálek čaje, ale až mě ho podají všichni najednou.
3: Víš, že já tě vlastně zbožňuju.
4: Ne, to nevím. To skutečně nevím, Milonko. Jenom vím, že jsi vybrala báječnou chvíli. On totiž kvartýr je plný ženský, víš?
3: Já se nevytahuj, ty Don Juan opuštěnej.
4: Já, že se vytahuj? Tak pojď.
3: Ale kam?
4: Pojď do ložnice.
3: Kam?
4: Do ložnice. Tam je zrovna jedna. Prosím pěkně. Prosím pěkně. No,
3: co tam dělají ty děti?
4: Děti? Ty mám z pátého manželství. Oh. Ale ta ženská, ta tě nezajímá?
3: Tam žádná není.
4: Cože? Tak to skočila z okna.
3: Ano, a zavřela za sebou, aby si nestihnul, víš, ale mě neunikneš. Mě, Péťo, neunikneš.
4: Jenom šetři vášněma. To, co zvoní, to je Oskar. Nikdo nezvoní tak energicky jako on.
3: Ale mese, to jsem zvědavá, co se mnou udělá.
4: Do koupelny.
3: Jáčku, do ložnice. Já nejsem zvyklá spinkat v umyvadle, víš, papa.
5: Dobrý večer, kamaráde. Kamaráde,
4: co tu děláš?
5: Já jsem vyšel ven a ona mě frnkla přímo s taxikem před nosem. Ale určitě jela na klubu a tam na mě čeká, protože kamaráde, já znám ženský.
4: No, ty jsi odborník, Oskar, ty jsi na ženský naprostej odborník.
5: Já mám takový geniální nápad. No. My tady uděláme spolu panskou jízdu, rozjedeme to tady.
4: Počkej, Oskar.
5: Přines plášky a
4: rozkoplujeme. Posaď se, udej si pohledničko, kamaráde.
5: Tak,
4: já zatím skočím pro lahvinky, jo? Kamaráde, odpusť mě. Ať se stane, co se stane. Já už bych tu samotu dál nevydržel.
5: Ty, Vánočky, ty mě úplně fascinujou. A sama buchta, flaška žádná, se musíme pojíhat, kde co ten chlapec.
6: Konečně, trochu vzduch.
5: Dobrý večer, flaška žádná. Podíváme se, jestli není tady, co je?
6: Ježišmarja, a dost mě zabije.
5: To se mu ani nedivím, flaška žádná. Není žádná, tak...
3: Už je vzduch čistý, Petr.
5: Ale on jí má rozdělenou ještě
3: celé. No jak dlouho budeme hrát ještě, člověče, nezlob se.
5: Pro Krista pána! Tak takhle vypadá silvestrovská noc starýho márence. Od manželky až po milenku je tady úplně všechno.
6: Ježišmarja, Adolf, co tady děláš?
7: Ani ve snu mě nenapadlo, že ještě letos budu muset rozdávat facky.
0: Humoriáda.
1: A dnešní na konci hostem byl Vítězslav Jandák. Já moc děkuju. A
8: já
1: se
8: taky
1: daří.
8: Děkuju Patriku.
1: A mějte se pěkně a nezapomeňte zítra v Humoriádě Libuška Švormová.
8: Asi.

0: 5 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Stát chce rozšířit možnosti ochrany citlivých objektů před drony. Výnosy řepky na jihu Čech budou kvůli suchu a jarním mrazům horší než loni. V Jihlavě přibývá lidí bez domova. Jih Čech bude dneska většinou oblačný s teplotami do 24 stupňů. Dobré ráno vám přeje Petra Pitra. Proti dronům ohrožujícím elektrárny, nemocnice nebo třeba letiště by v budoucnu mohli zasáhnout i jejich zaměstnanci. Navrhují to ministerstva vnitra a dopravy. Teď můžou zásah provést jen policisti nebo vojáci.
3: Policie teď před drony nepřetržitě chrání třeba vládní budovy nebo parlament, navíc ale nemá kapacitu. Sklady pohonných hmot, nemocnice nebo řízení železnice by se proto měly umět bránit sami bez policie, říká vládní zmocněnec pro digitalizaci a strategickou bezpečnost Lukáš Klučka.
4: V případě útoku dronem rozhodují vteřiny. V některých případech nelze čekat na příjezd bezpečnostních složek.
3: Způsob obrany bude na jednotlivých institucích. Prezident Aliance pro bezpilotní letecký průmysl Jakub Karas změny vítá.
5: Bylo to vlastně už dlouhodobě předmětem jednání po těch incidentech, co se začaly dít napříč Evropou, takže v tomto směru určitě to smysl dává a určitě to podporujeme.
3: Návrh teď projde mezirezortním připomínkovým řízením, pak ho posoudí vláda. Jakub Vik, Český rozhlas.
2: Letošní sklizeň obilí na jihu Čech bude v porovnání s dlouhodobým průměrem podle prvních odhadů o víc než 10% nižší. Zemědělci zatím sklidili 19% obilovin, z toho většina je ozimý ječmen. Výnosy řepky ovlivní i jarní sucho a mrazy, doplňuje ředitelka Jihočeské agrární komory Hana Šťastná.
6: Na některých polích řepka i dvakrát zmladila. To znamená, že se znova ozelenila a vykvetla. A horní části rostlin jsou místy bez tobolek. Z Českokrumlovska máme hlášené zaorávky řepky kvůli zmíněnému zmlazování a také kvůli krupobytí.
2: Počet lidí bez domova v Jihlavě roste. Podle dat radnice jich je ve městě aktuálně skoro 100. Nejčastěji se pohybují v centru města a u supermarketů. Za dlouhodobým růstem jejich počtu stojí podle mluvčího Jihlavy Radovana Daňka i to, že je v Jihlavě jediná záchytná protialkoholní stanice v kraji.
7: Bohužel máme tady protialkoholní záchytnou stanici, kam se sjíždějí často z celého kraje Vysočina lidé a jednak nemají peníze třeba na cestu zpět tam, kde odkud je k nám přivezli, anebo prostě nechtějí už jinam, tak nám tady zůstávají.
1: Počasí.
2: Jih Čech je skoro jasný až jasný, už dopoledne ale začne přibývat mraků a odpoledne čekáme převážně oblačno. Večer se na severovýchodě kraje můžou výjimečně objevit i slabé přehánky. Maximální teploty budou dneska mezi 21 a 24 stupni, na horách naměří kolem 17. Slabý vítr západních směrů přechodně zesílí na mírný. Biozátěž zůstává na prvním, tedy nejnižším stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Na nehodu pozor na dálnici D4 na 79. kilometru u Malčic ve směru na Strakonice se srazilo nákladní auto s osobním a na silnici mezi Vyšším Brodem a Zátoní u Malšína řeší policie nehodu osobního auta, které narazilo do stromu. Buďte opatrní, přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
8: Je 5 hodin a k tomu 4 a 4 minuty a vy posloucháte Český rozhlas České Budějovice ve středu 22. července. Dobré ráno a pěkný den přeje ze studia Luboš Voráček.

Helena Vondráčková dospívala 7 minut po 5. hodině. Dobré ráno, dnes je středa 22. července, ten dnešní den už je 203. dnem tohoto roku. Svátek dnes mají Magdalény. Magdalena, nebo jméno Magdalena, souvisí s městem Magdala. Nyní je to Migdal v Izraeli. V hebrejštině Magdala znamená věž. Význam jména tedy je pocházející z Magdaly, tedy bys Marie Magdalena. Právě 22. července v roce 1290 král Václav II. Jako léno získal vratislavské knížectví. 22. července roku 1979 zemřel rodák z jihočeských Zběšiček Václav Maria Havel, pražský stavební podnikatel, otec prezidenta Václava Havla. V roce 2020 zemřel ve věku 95 let Miloš Nesvadba, známý to herec, spisovatel, ilustrátor, komiksový kejklíř a také karikaturista. Ještě vzpomeňme rok 2025. Loni zemřel Ozzy Osbourne, britský heavy metalový zpěvák, frontman kapely Black Sabbath. Bylo mu 76 let. 22. července v roce 1914 se v Plavsku narodil Josef Kohl, generál, bojovník proti nacismu. 83. narozeniny dnes má zpěvák Jaromír Majer a 68. narozeniny dnes má zpěvačka a houslistka Iva Bitová. A vám, kteří také dnes máte výročí svého narození, tak všechno nejlepší k narozeninám, ale hlavně nejdůležitější je hodně zdraví. No a protože Ozzy Osbourne, už je to rok, co není na tomto světě, tak jedna vzpomínka právě na zpěváka Ozzyho Osbourna.

0: počasí.
1: 2 minuty před 17:15 máme pro vás informace o počasí. V noci bylo převážně polojasno a k ránu se pak vyjasňovalo. Nejnižší noční teploty se pohybovaly mezi 11 až 8 stupni Celsia, v údolí bylo kolem 6 stupňů, na horách mezi 8 až 5 stupni a v horských kotlinách kolem 1 stupně Celsia. Přes den nás čeká ráno skoro jasno až jasno, dopoledne pak oblačnosti začne přibývat a odpoledne očekávejme převážně oblačno. Večer se na severovýchodě kraje pak mohou výjimečně vyskytnout slabé přehánky. Nejvyšší teploty 21 až 24, na horách 16 až 19 stupňů Celsia. Vád by měl slabý, odpoledne pak přechodně až mírný, severozápadní až západní vítr, rychlostí 2 až 5 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky dnes budou dobré, až velmi dobré, a biometeorologická předpověď stejně jako včera je dnes na jedničce, to je stupeň té mírné zátěže. A podíváme se také hned po ránu na SMSky. Přišla nám zpráva z Kamenice nad Lipou, kde je skoro jasno 6 stupňů. Pohodovou středu přeje Věra. Věro, děkujeme za SMSku a do Kamenice nad Lipou zdravíme. A teď ještě také přišla zpráva ze Zduchovic. Nad Zduchovicemi je jasná obloha, 9 stupňů a bez větří. Den v pohodě přeje všem Josef. Josefe, i vám děkujeme a do Zduchovic také přejeme. Hezký den.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Francouzská zpěvačka Mireille Mathieu oslaví 80. narozeniny. Proslavila se především svými šanzony, kterými navazuje na legendární Edith Piaf. Natočila přes 1200 písní ve 12 jazycích a prodala přes 200 milionů nahrávek. Za chvilku o ní uslyšíte víc, teď jsou tu Mireille.

0: Mireille Mathieu patří mezi nejzvučnější jména francouzského šanzónu. Její nezaměnitelný hlas znají posluchači po celém světě dlouhé desítky let a právě dnes slaví zpěvačka 80. narozeniny. Zpívá ve francouzštině, němčině, španělštině a pak ještě v dalších 9 světových jazycích. Oblíbilo si publikum po celém světě. Vystupovala například v pařížské Olympii, také americké Carnegie Hall a příští rok se vrátí také do České republiky. Oui.
1: Na televizních obrazovkách se Mireille Mathieu objevila poprvé v roce 1965 s písní Mon Credo. Bylo jí 19 let. Diváci soutěže, které se účastnila, tehdy svými hlasy zahltili telefonní ústřednu. Byl to začátek její více než 60-leté kariéry. Od 60. let vystupovala po celém světě. Oblíbená byla na západě i v socialistických zemích. Zaspívala na Rudém náměstí, později také v Číně. Ve Spojených státech ji uváděli jako novou Edith Piaf. Představila se tam po boku Franka Sinatry, Deana Martina nebo Paula Anky.

Mirej Matěje je známá také svou jazykovou vybaveností. Zpívala ve 12 jazycích, kromě španělštiny to byla třeba finština nebo japonština. Velmi dobrý vztah má zpěvačka také s českým publikem. Poprvé navštívila Prahu na turné v roce 1967. Vzpomínka je podle ní nezapomenutelná. Od té doby se do Česka ráda vrací. Na jarním koncertě se s fanoušky loučila a zdálo se, že v Praze zpívá naposledy. Nakonec přijede i příští rok v květnu. V kongresovém centru chce dodatečně oslavit své 80. narozeniny. Filip Svoboda, Český rozhlas.

0: Jsou tu zprávy a Petra Pitra.
1: Je 17:30.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
3: Odboráři na pražském letišti Václava Havla vstoupili do stávkové pohotovosti. Vyhlásili ji, protože v srpnu má do čela představenstva letiště přijít podnikatel Radomír Lašák. Ten v minulosti vedl České aerolinie v době jejich úpadku. Dalším důvodem stávkové pohotovosti je možná privatizace části letiště, o které mluvil premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Jaderná elektrárna Temelín se snaží snižovat spotřebu vody. Loni spotřebovala k výrobě 1 MWh elektřiny necelých 2,5 metru krychlového. To je v porovnání s dlouhodobým průměrem o 2% míň. Velká část vody z Temelína se po přečištění vrací zpátky do Vltavy. Další úspory energetici očekávají po roce 2027, kdy dokončí modernizaci úpravny chladicí vody. Poutní místo Hausvaldská kaple u Srní, kterému se přezdívá Šumavské Lurdy, mění svoji tvář. Nad ruinami stavby z roku 1902, kde vyvěrá údajně léčivý pramen, vzniká nová dřevěná stříška. Ta má historické pozůstatky chránit před nepřízní počasí. Interiér ozdobí taky 160 cm vysoká skleněná socha Panny Marie Lurdské. Požehnání se uskuteční 15. srpna při tradiční pouti. Česká atletka Amálie Švábíková nebude závodit na srpnovém mistrovství Evropy v Birminghamu. Bronzová medailistka z březnového halového světového šampionátu ve skoku o tyči je totiž těhotná. Oznámil to atletický svaz s tím, že se Švábíková plánuje po porodu k profesionálnímu sportu vrátit. Dnešek bude na jihu Čech většinou oblačný, večer se na severovýchodě kraje výjimečně objeví slabé přehánky. Teploty vystoupí na 24, na horách na 19 stupňů. Slabý vítr bude přechodně zesilovat na mírný a biozátěž bude nízká.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
3: Opatrní stále buďte na silnici mezi Vyšším Brodem a Zátoní. U Malšína řeší policie nehodu osobního auta. Přejeme všem šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Je 17:30, k tomu 2 a 3/4 minuty. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice.

0: Hezké středeční ráno. Jsou fotbalové kluby, které stihnou vystřídat během sezóny hned několik trenérů. A konkurovat jim teď může také vodní slalomář Jakub Krejčí, který má letos vlastně už pátého trenéra. Za chvilku to vysvětlíme, a to přímo z mistrovství světa, ale ze všeho nejdříve jsou tady Reddy Kirken.
1: Nosím černý brýle.

0: Co mezinárodní závody, to medaile. Tahle rovnice platí také dál pro vodního slalomáře Jakuba Krejčího. Po povedených třech světových pohárech už stál na stupních vítězů také na mistrovství světa v americké Oklahomě, kde získal stříbro v úvodní časovce kajak krosu. A to přitom platí i jiná rovnice. Co mezinárodní závody, to jiný trenér, který se o českého reprezentanta stará.
1: Držím ten nějaký nastavený režim, co jsem měl od začátku sezóny, když jsem ani jeden závod nejel se stejným trenérem. Vždycky jsem měl někoho jiného.
2: A to hlavně kvůli tomu, že se kouči Jakuba Krejčího pro tuhle sezónu Ondřeji Tunkovi v době světových pohárů na přelomu května a června rozrůstala rodina. A tak se Krejčího ujímali i další reprezentační trenéři.
1: V Tacenu jsem trénoval s Lukášem Kubričanem, v Troji se mnou byl Ondra právě. A pak tím, že se jim narodilo dítě, tak nejel do Augsburgu, kde se mnou byl Jiřa Prskavec, vlastně šéf trenér. A tady jsem říkal, že už nemůžu šáhnout ani po Lukášovi, ani po Jiřovi, protože bych porušil tadyhle to pravidlo a vybral jsem si Pavla.
2: Ani záskok staršího z bratrů Kubričanových Pavla nebyl plánovaný. Mistrovství světa v Oklahomě mělo být trenérským comebackem Jana Vondry, kterému vodáci přezdívají Stoupa. Ten připravoval Jakuba Krejčího dlouhodobě, ale když ho loni dovedl k titulu mistra Evropy a dvěma medailím ze světového šampionátu, rozhodl se, že si dá několika měsíční pauzu a bude surfovat. Do Spojených států sice stihl přiletět, jenže...
1: Stoupa tady bylo, dva dny jsme spolu trénovali. Pak si chtěl zahrát pickleball a utrhl si achilovku na pickleballu.
2: Tedy míčovém sportu podobném tenisu, který si šel s dalšími členy českého týmu vyzkoušet.
1: Asi se blbě rozejbal, nebo si myslel, že mu je 20.
2: Směje se sice Jakub Krejčí, ale před vrcholnou akcí sezóny to pro něj byla komplikace.
1: Spíš to ovlivňuje trošku tu přípravu, kterou jsme měli před tím mistrovství světa. Teď už je to ve výsledku jedno, protože ten závod se někde každý sám za sebe a na tom startu stojím sám a už to asi nebude hrát žádnou velkou roli.
2: Věří Jakub Krejčí před dnešní kvalifikací v klasickém vodním slalomu. Časovku kajak krosu zvládnul i bez svého trenéra stříbrně, stejně jako Kateřina Beková, která je pro změnu přítelkyní Jana Vondry.
3: Doufám, že jsem mu zvedla trochu náladu.
2: Jak to zvládáte bez ní?
3: Z začátku to bylo smutný, ale tak my jsme zvyklí na to být trošku od sebe tím, že oba dva hodně cestujeme, takže ráda bych to sdílela s ním, ale ráda to s ním sdílím i takhle na dálku.
2: A nemusí to být naposledy. Mistrovství světa vodních slalomářů má za sebou teprve první ze 6 soutěžních dnů. Z Oklahoma City, Jan Suchan, Český rozhlas.

0: počasí.
1: Za čtvrt minuty bude 6:15. Máme pro vás informace o počasí. V noci bylo převážně polojasno, od rána se pak nebo k ránu se pak začalo vyjasňovat. Nejnižší noční teploty se pohybovaly mezi 11 až 6 stupni, na horách mezi 8 až 5 a v horských kotlinách kolem 1 stupně Celsia. Přes den nás čeká ráno skoro jasno až jasno, dopoledne pak bude oblačnosti přibývat a odpoledne očekávejme převážně oblačno. Večer se na severovýchodě kraje mohou výjimečně vyskytnout slabé přehánky. Nejvyšší teploty 21 až 24 a na horách 16 až 19 stupňů Celsia. Vát by měl slabý, odpoledne pak přechodně až mírný, severozápadní až západní vítr, rychlostí 2 až 5 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky ty budou dobré, až velmi dobré, a biometeorologická předpověď je na stupni číslo 1, to je mírná zátěž. Zítra, ve čtvrtek, bude převážně oblačno, místy s přeháňkami anebo s deštěm, odpoledne pak bude oblačnosti částečně ubývat. Nejnižší noční teploty z dneška na zítřek 14 až 10 stupňů a nejvyšší denní teploty zítra 18 až 22 stupňů Celsia. Zítra by měl vát zpočátku slabý severozápadní až západní vítr, který pak bude už k ránu sílit na mírný rychlostí 3 až 6 metrů za sekundu, ale večer pak bude vítr zítra opět slábnout. A teď se vrátíme k dnešnímu dni, středa 22. července. Přichází nám další SMSky od vás, abychom se dozvěděli, jaké je u vás počasí. Ve Věcní je 11 stupňů a pošmůrno, píší Zuzka s Honzou, kteří zdraví. Tak děkujeme za tu zprávu a za další zprávu se vydáme ještě více na jih, do Vyššího Brodu. Ve Vyšším Brodě je skoro jasno a 6 stupňů. Zatím nefouká, píše a hezký den přeje Pavel. Pavel, děkujeme, i do Vyššího Brodu přejeme hezkou středu.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. V letním čtení Českého rozhlasu České Budějovice nás opět čeká příběh z jihu Čech. Novela Zloději zelených koní, o nelegálních hledačích vltavínů a také o lásce a přátelství. Autorem je českobudějovický spisovatel Jiří Hájíček. Poslouchejte od pondělí 20. do pátku 24. července, každý den krátce po 18. hodině.

0: Tipy pro volný čas.
1: 8,5 minuty před 6 hodinou pro vás máme pár tipů, kam zajít dnes za rozptýlením. Anenská pouť v Borových Ladech dnes začne promítáním snímků pro děti, rally od Paříže k pyramidám. Začne v 18 hodin v zasedací místnosti nad Mateřinkou. Dětské prohlídky s kuchařkou Dorotou jsou dnes a také zítra od 9 hodin na zámku Kratochvíle. Volarské muzeum, které najdete v unikátním roubeném domě, se od 15 hodin promění v pohádkovou scénu. Vystoupí tam divadelko Šneček s představením, které se jmenuje Medvídek a slonisko. Prvorepublikový areál retroplovárny ve Volini se od 15 hodin promění v dějiště kouzelného příběhu. Vypukne zde hudební pohádkové představení s názvem Pruhované panenky Smolíček Smolný. Kulturní léto u Kašny v Horní Plané od 18 hodin nabídne pro děti vystoupení kejklíře Půpy. Dneska si můžete také vyjít na komentovanou prohlídku zaniklé středověké vesnice Pfaffenschlag u Slavonic, ta začne v 11 hodin. V kostele v Benešově nad Černou od 17 hodin zahraje na varhany Ondřej Mucha. Zapomenutou pohádku můžete vidět od 18 hodin v Českobudějovickém parku Čtyři dvory u kavárny. Varhaní a flétnový koncert rozezní v rámci festivalu Vivat Varhany kostel ve Starém městě pod Lanštejnem. Začíná také 11. ročník hudebního festivalu Jihočeské Nové Hrady. Ten úvodní koncert v Zámeckém parku dnes od 20 hodin zahrají The Cello Boys. Na náměstí v Sedleci na Příbramsku odstartuje v 18 hodin a 15 minut a pak ještě o 15 minut později, tedy v 6:30, ve dvou kategoriích cyklojízda do vrchu Cunkov u Jestebnice. Na trase podniku na hřišti v Ledenicích od 21 hodin promítnou film Neporazitelný. 3D origami budou dnes od 8 do 10:30 vyrábět na prázdninovém šikulení v Dačické knihovně. A ještě jedna pozvánka, letní scéna kláštera Borovany zve od 17 hodin na pohádkový podvečer, tentokrát s pohádkou divadla Studna. A pohádce budou předcházet tvůrčí dílny pro děti ve vnitřních prostorách kláštera, a to už od 15:30 odpoledne.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Je 6 hodin.
3: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Krajský soud zastavil přípravy výstavby rezortu v Dolní Vltavici u Lipenské přehrady. Až 6 brigádníků denně pracuje v návštěvnickém provozu hradu Velhartice na Klatovsku. Vodní slalomář Krejčí vyhrál na mistrovství světa v Oklahomě kvalifikaci kajakářů. Teploty na jihu Čech se dneska dostanou ke 24 stupňům, na horách k 19. Pohodové ráno vám přeje Petra Pitra. Českobudějovický krajský soud zastavil projekt výstavby rekreačního střediska s kapacitou až 800 lůžek u Lipenské přehrady v Dolní Vltavici. Podle soudu developer dostatečně neodůvodnil, proč by měl záměr dostat přednost před ochranou životního prostředí. S výstavbou rezortu nesouhlasí spolek Lipensko pro život. Jeho předsedkyně Pavla Setničková k rozhodnutí soudu dodala.
4: Rozsudek potvrdil, že ochranu přírody nelze oslabovat pouhými obecnými prohlášeními o přínosu cestovního ruchu. Pokud mají být kvůli soukromému projektu poškozeny cenné biotopy, musí investor nebo správní orgán jasně prokázat, že jde skutečně o převažující veřejný zájem.
2: Krajský soud vrátil záměr k projednání Jihočeskému krajskému úřadu a Šumavskému národnímu parku. Vyjádření zástupce developera zjišťujeme. Novým hlavním velitelem ukrajinské armády bude Michajlo Drapaty. Na platformě Telegram to uvedl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Dosavadního velitele Oleksandra Syrského prezident odvolal, píše to server RBK Ukrajina. Za jeho práci mu ale poděkoval. Nastupující Drapaty v ukrajinské armádě doteď působil jako velitel společných sil. Až 25 brigádníků potřebují na sezónu na hradě Velhartice na Klatovsku. Zajistit se je daří i díky tomu, že se většinou vrací. Někteří i 20 sezón, pokud jim to jejich profese dovolí. Mezi průvodci jsou ale spíš výjimkou, dodává kastelán Matěj Mejstřík.
5: Nejčastěji to jsou samozřejmě studenti, ale taky další významnou skupinou jsou i důchodci, kteří ještě mají chuť být s lidmi a být nějak užiteční. A pro nás to jsou velmi jako cenní pracovníci, protože jednak už mají takový ten životní nadhled a zároveň mívají dost času, takže nám pomáhají zvláště v těch okrajových měsících, kdy ti studenti tolik nemůžou.
2: Denně v návštěvnickém provozu na hradě pracuje 6 brigádníků. Sport. Vodní slalomář Jakub Krejčí vyhrál na mistrovství světa kvalifikaci kajakářů. V americké Oklahomě byl o 14 vteřiny rychlejší než Němec Hege.
6: Přímě jsem byl před tou kvalifikací dost nervózní, věděl jsem, že nemusím jet své maximum. To je ve výsledku občas nejhorší. Třeba druhýmu momentálně ve světovém rankingu Anatolu Delosovi se to nepovedlo a je 31. Takže to je přesně to, kdy člověk nechce udělat žádnou velkou chybu a chce si to v klidu pojistit.
2: Kromě Krejčího se mezi 30 semifinalistů dostali i Vít Přindiš a Jiří Prskavec. Mezi ženami uspěli v kvalifikaci Amálie Hilgertová a Kateřina Beková. Bára Galušková skončila. V závodech lídek potom obsadili kajakáři i kajakářky 6. místo.
3: Počasí.
2: Jih Čech je skoro jasný až jasný, už dopoledne ale začne přibývat mraků a odpoledne čekáme většinou oblačno. Večer se na severovýchodě kraje můžou výjimečně objevit slabé přehánky. Maximální teploty budou dneska mezi 21 a 24 stupni, na horách kolem 17 stupňů. Slabý vítr západních směrů přechodně zesílí na mírný a biozátěž zůstává na prvním nejnižším stupni.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Policie stále řeší nehodu osobního auta na silnici mezi Vyšším Brodem a Zátoní u Malšína. Projíždějte tudy opatrně. Přejeme vám šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Celý týden mapujeme v letním seriálu různá přírodní koupaliště, ale ještě jsme nebyli na pískovnách. A přitom právě pískovny jsou typické čistou vodou a také i v těch teplých měsících. Děti se tam můžou stavět hrady skoro jako u moře a navíc je jen v málo které se platí vstupné. A právě na koupání do pískovny vás po to za chvilku pozveme ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice, který aktuálně posloucháte 5:15 po 6. hodině ve středu 22. července. Dobré ráno a pěkný letní den přeze studia Luboš Voráček.

0: Koupání skoro jako v moři nabízí pískovny po celé České republice. Najdete je opravdu v každém kraji. Voda v nich bývá obvykle velmi čistá, i ve vedrech, a málo kdy se tam platí vstupné. Nejvíce pískoven je asi zřejmě tady u nás v jižních Čechách. Vyhlášené jsou Veselské pískovny a také pískovny kolem Soudla nad Lužnicí. Ideální téma pro další díl seriálu, který jsme nazvali Koupání v srdci přírody.
1: Jako jednu z mnoha pískoven jsem si vybral malou pískovnu u Soudla nad Lužnicí. Ono to vypadá dost podobně. Všechno. Slunce pálí. Teď zavřu oči. Připadám si jako v moři, nebo si nepřipadám jako v moři. Tak to jsem se zasnil příliš. Tady žádní radci nelétají. Jejich zvuk jsem si trochu přibarvil. Tyhle ty pískovny prostě mají něco do sebe.
2: Každý rok sem jezdíme na dovolenou a sem se jezdíme koupat.
3: Paní Květa přijela z Prahy, tady se pěkně uvelebila na písečku na dece.
2: Ano.
3: A to je vaše pravidelná jako výška sem, jo?
2: Ano.
3: Přímo na tohle místo?
2: Je, ano, v podstatě ano, k tomu týhle vodě ano.
1: Pískovna je obklopená smíšeným lesem, je to tu velice pohodlné. A na to, že jsem v jižních Čechách, kde se turistický průmysl hýbe docela ostře a za všechno se tady platí, tak tohleto působí jako ráj. Dokonce i parkovat se tu dá zdarma.
2: No, je taky se divím, že to ještě jde v dnešní době.
3: A pokaždé najdete místo, pokaždé zaparkujete.
2: Ano, pokaždé.
3: V vašich brýlích se odráží váš manžel. Můžu se na něj podívat.
2: Jo.
4: Mokrice každopádně. To je první rok, co je takhle tady málo lidí relativně. A právě si taky si říkáme proč.
3: A netestovali jste nějakou jinou pískovnu v okolí?
4: Kdysi dávno, ale jako v podstatě to bylo jenom krátký, takže jezdíme prostě sem.
3: Malá pískovna je váš revír.
4: Tak je to tak.
2: Ta voda je tady vždycky čistá. I když jako je opravdu jsou velký vedra, tak je lehce zakalená, ale opravdu vždycky čistá. No, vidíte to?
5: Je to paráda tady právě, proto semka lidi jezdí, žádný omezení a takový věci prostě, no. Není to oplocený. Hlavně si člověk může přijet semka autem a může právě ty pedalboardy nemusí tahat tak daleko k vodě a takové věci. No.
3: Míra přijel s dvěma dětma z Brna.
5: Tak, střídáme to tak moře a tady tohle.
3: Takže jezdíte po pískovnách?
5: Jo, kvůli dětskám, oni nemají rádi vodu. Rybníkovou, bahnitou, mě to nevadí, já jsem ještě takový starší generace, takže mě to nevadí, ale dětská trošku, aby to bylo čistý. No.
1: V zátočině dokonce stojí malý bufítek, půjčovna pedalboardů, natažená síť na volejbal. Léto.
6: Zatím, kde jsem byl, tam jsem mohl, ale třeba u Majdaleny tam už se zavřela pláž.
3: Filip Copák, obsluha bufetu.
6: Ale jinak tady na Třeboňsku mi to ještě nepřijde tak uzavřený ještě. Na Cebský teda, tam je to hodně omezený, protože tam jsou i vědecký výzkumy, ale je tam i těžba jako písku, takže je to tam furt nebezpečný, jsou tam jako příkrý srázy, který jako padají tam písky a zasype to.
3: Tady se bát nemusíme, tady
6: ne,
3: žádný písek nehrozí.
6: Tady už to je vytěžený, takže tady už je to normálně pořád vytěžená pískovna, je to hodně hluboký.
1: To úplně na letní dovolenou, jen tak s dětmi se tady povolovat, tak to mi připadá úplně ideální. Zvlášť, když jsou ty děti malé a nic nechtějí. Písek, písek a písek. Z malé pískovny u Soudola nad Lužnicí Lubomír Smatana, Český rozhlas.
7: Český rozhlas České Budějovice, písnička.

0: počasí.
1: Je 6:45, k tomu ještě minuta a půl. Máme pro vás informace o počasí. V noci bylo převážně polojasno, k ránu se pak vyjasňovalo. Nejnižší noční teploty se pohybovaly mezi 11 až 6 stupni Celsia a v horských kotlinách mohlo být kolem 1 stupně nad nulou. Přes den nás čeká ráno skoro jasno až jasno. Dopoledne pak oblačnosti začne přibývat a odpoledne očekáváme převážně oblačno. Večer se na severovýchodě kraje mohou výjimečně vyskytnout slabé přehánky. Nejvyšší teploty 21 až 24. Na horách 16 až 19 stupňů Celsia. Vád by měl slabý, odpoledne pak přechodně až mírný, severozápadní až západní vítr, rychlostí 2 až 5 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky by dnes měly být velmi dobré a biometeorologická předpověď je na stupni číslo 1, to je mírná zátěž. A podíváme se na SMSky, na zprávy, které nám posíláte ve tvaru, který je CB, pak je mezera, potom píšete počasí, znovu mezera, pak už dopisujete text té vaší zprávy a všeho nesíláte na číslo 90 011 03. Tuto službu pro nás zajišťuje společnost ATS Praha. Cena jedné zprávy jsou 3 koruny. Ta zpráva musí být napsaná bez diakritiky, aby to k nám přišlo tady bez háčků a bez čárek. A přišla SMS-ka studových svinů, kde je, jak píše Boža, chladné ráno, 6 stupňů. Pěkný den přeje všem i do studia zdraví. Tak děkujeme Božo, do studových svinů také zdravíme a přejeme hezkou středu.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

železa, jsem spíš dřevo. A proto už z podstaty nerezavý mý básnický střevo. Nepatřím do starého železa, jen jedu na lehčí převod.

0: To byl Xindl X, 7 minut po čtvrt na 7, posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Po 13. hodině odvysíláme dnes pořad Alexa Host a tentokrát bude hostem Alexandry Minářové rockový zpěvák, kytarista, skladatel, textař a hudební producent Robert Kodym. A mimo jiné se také dozvíme například i to, jak funguje kapela Lucie s novým zpěvákem.
1: Funguje to, musím říct, zaplať pánbůh báječně. Je to skvělý. Ta změna je i v tom, že vlastně kapela má vlastně jiný chemický vzorec a jinou elektřinu a jinou energii a jiný charisma. A díky tomu se tak trochu cítíme jako na začátku v tom smyslu vlastně, že máme takovou tu, abych řekl, že máme takovou tu kuráž, jako když jsme začínali. To už jsme dlouho, bych řekl, necítili a neměli, takže je to nová výzva. A teď vlastně jsme měli první koncert turné v Ostravě. Bylo absolutně nabito, vyprodáno a Ostrava Arena, ostravská, bylo to skvělý. My jsme rádi, že se daří a že naše fantastický publikum na nás nezapomnělo a chodí na nás víc než před pár lety.
0: Celý rozhovor s Robertem Kodymem odvysíláme dnes po 13. hodině. Ale teď zaspívá Michal Tučný.

0: Lenox teď vystřídá Petra. Petra připravila zprávy.
1: Je 6:30.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Ministerstvo zdravotnictví chce zlepšit dostupnost paliativní péče pro dospělé děti i jejich blízké. Podle šéfa rezortu Adama Vojtěcha za hnutí ANO totiž v příštích letech přibude lidí, kteří ji budou potřebovat. Součástí strategie do roku 2035 je i lepší propojení zdravotních a sociálních služeb i nové formy péče. V Česku ročně zemře zhruba 110 tisíc lidí, z toho přes 65 tisíc potřebuje ke konci života právě paliativní péči. Prachatice zvažují převzetí kostela svaté Anny na Libínském sedle. Radní doporučili zastupitelstvu projednat bezúplatný převod této památky a přilehlého pozemku z majetku prachatické římskokatolické farnosti do vlastnictví města. Farnost a biskupství na údržbu této kulturně a historicky cenné památky nemají peníze. Vedení Pelhřimova vybralo vítěze architektonické soutěže na proměnu bývalého obchodního domu Vysočina. Vznikne v něm zázemí pro základní uměleckou školu, ale taky komunitní a společenské aktivity. Znovu tam mají být taky obchody. Kolem se objeví více zeleně a odpočinkových zón. Časovku na cyklistické Tour de France vyhrál Belgičan Remco Evenepoel. Na druhé příčce dojel v 16. etapě lídr závodu Tadej Pogačar ze Slovinska, který vede v průběžném pořadí před Evenepoelem o 4,5 minuty. Dnešek bude na jihu Čech většinou oblačný, večer se na severovýchodě kraje výjimečně objeví slabé přehánky. Teploty vystoupí ke 24, na horách k 19 stupňům. Slabý vítr bude přechodně zesilovat na mírný a biozátěž bude nízká.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Práce na silnici omezují provoz v ulici Lapač v Blatné u nájezdu na silnici číslo 20. Jezdí se tam střídavě jedním směrem. Přejeme všem řidičům šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Je 6:30 a k tomu 2,5 minuty. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Pěkné středeční ráno. Při cestě z Malešic do Chvalšovic, nebo respektive do Chvalešovic, abych to správně řekl, na Českobudějovicku, stojí starý průmyslový areál, který dodnes připomíná dobu před více než 100 lety. Jak vznikl podnik, za kterým nestál velký průmyslník, ale samotní hospodáři hned z několika obcí okolních, tak to prozradí další díl jeho české vlastivědy, který připravil archivář Tomáš Hunčovský a redaktor Zdeněk Zajíček. Za chvilku ho uslyšíte, ale ze všeho nejdříve nechám zaspívat Radka Tomáška.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: V Malešicích založili svůj lihovar uprostřed první světové války a byli úspěšní. Více si k tomu řekneme v Jihočeské vlastivědě. Při cestě z Malešic do Chvalešovic stojí komplex bývalých továrních budov. Na jedné z nich, na štítu, můžeme spatřit rok 1916. Ano, uprostřed první světové války se zde pilně pracovalo, neboť v tomto roce si místní družstvo dostavilo vlastní lihovar. U zrodu Malešického lihovarnického družstva stálo v roce 1914 16 zakládajících členů. Ti pocházeli z obcí Malešice, Chvalešovice, Sedlec, Temelín a Lhota pod Horami. Během výrobní kampaně, která začínala na podzim a končila na jaře, zaměstnávalo družstvo podle potřeby 1 až 3 dělníky. Stálým zaměstnancem pak byl správce lihovaru, jenž měl v budově vyhrazen vlastní byt. Během své existence si družstvo prošlo obdobím rozkvětu i strádání. Nejmarkantněji se to projevilo v období druhé světové války, kdy družstvu poprvé vznikla ztráta. Po válce však opět nastaly lepší časy a lihovar začal znovu prosperovat. V té době narostla členská základna družstva na více jak 50 členů. Dlouholetým správcem lihovaru byl Josef Hanika, který v roce 1950 odešel do penze. O 2 roky později se pak lihovar stal součástí národního podniku Jihočeské konzervárny a lihovary v Českých Budějovicích a dostal označení Závod 22 v Malešicích.

0: počasí.
1: Minutu před 6:45 jsme se spojili s Českým hydrometeorologickým ústavem. Tam drží dnes službu meteorolog Tadeáš Gregor. Dobré ráno přeji.
2: Dobré ráno.
1: Pane Gregore, jak vypadá aktuálně situace?
2: Na jihu Čech máme aktuálně jasno nebo skoro jasno a teploty se pohybují mezi 9 a 13 stupni Celsia, ale na Kviltských Slatích jsou až minus 3 stupně Celsia. V Českých Budějovicích máme skoro jasnou oblohu 11 stupňů, vane slabý jižní vítr 1 metr za sekundu, tlak je 1022 hektopaskalů, tlaková tendence setrvalý stav. Churáňov hlásí 8 stupňů a jasnou oblohu.
1: A jak bude přes den?
2: Ráno bude ještě skoro jasno nebo jasno, dopoledne pak oblačnosti začne přibývat a odpoledne očekáváme oblačno až polojasno. Dnešní maximální teploty 21 až 24 stupňů, na horách 17 až 20 a bude vát slabý, během dne přechodně mírný severozápadní až západní vítr 2 až 6 metrů za sekundu. Biozátěž dnes na jedničce.
1: Dnes tedy žádné extrémní horko nebude. Jak to bylo v historii s teplotními rekordy?
2: Maximální hodnota pro dnešní den v Českých Budějovicích je z roku 2015 a je to 36,7 stupně. Ta minimální je z roku 1996 5,9 stupně. Průměrná hodnota pro dnešní den 19,5 stupně. Slunce dnes vyšlo v 5 hodin a 22 minut a zapadne pak 6 minut před 9 hodinou večerní.
1: A jak bude v noci a zítra?
2: V noci bude převažovat oblačná obloha, přechodně bude místy i polojasno. Teploty klesnou na 13 až 10 stupňů, na horách na 11 až 8, ale v horských kotlinách může být opět i méně. Bude vát slabý západní až severozápadní vítr 1 až 4 metry za sekundu. No a zítra pak bude převažovat oblačná obloha, ráno bude místy i polojasno. Odpoledne se lokálně vyskytnou přehánky, vzácně i bouřka. Večer bude ubývat oblačnosti a srážky budou ustávat. Zítřejší maximální teploty 19 až 22 stupňů, na horách 15 až 18 a bude vát mírný severozápadní vítr 3 až 7 metrů za sekundu, který bude večer slábnout. Je zítra biozátěž na jedničce.
1: Říká meteorolog Tadeáš Gregor. Děkuji za to pro tuto chvíli a za hodinu naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
3: Agresivita ve společnosti roste a stále častěji dopadá na lidi, kteří nám pomáhají anebo poskytují služby, na úředníky, zdravotníky, učitele i sociální pracovníky. Kde se bere klientské násilí? Proč přibývá a jak se mu dá předcházet? O tom si budu povídat s Lindou Štucbartovou, zakladatelkou projektu Sebeobrana pro všechny. Poslouchejte po 11. hodině dopolední. K poslechu vás zve Hanka Šoberová.
0: Letní čtení Českého rozhlasu České Budějovice aneb jihočeské příběhy od jihočeských autorů. Letní rozhlasové četby vysíláme od 29. června do 28. srpna. Poslouchejte od pondělí do pátku krátce po 18. hodině.
1: Obyvatelé Tučap na Táborsku, kteří mají jako zdroj vody pouze studny a vrty, řeší každý rok sucho. Potíže s nedostatkem vody brzy výrazně zlepší připojení na jihočeskou vodárenskou soustavu. My se do Tučap za chvilku vypravíme, ale ještě předtím je tu kapela Katapult s písní Blues. Tak hezké středeční ráno.

0: Nedostatek vody komplikuje život obyvatelům Tučap na Táborsku. Jsou odkázáni na vlastní kopané studny a vrty. Vody je ale málo, obzvlášť tedy s příjezdem chalupářů. Problém vyřeší připojení obce na jihočeskou vodárenskou soustavu. Stálý přísun pitné vody tím získá také nedaleký Brandlín.
1: Já mám svoji studně, co je dělaná po dědovi. Já mám vody dost zatím.
2: Karel Kubíček žije v Brandlíně u Tučap přes 40 let. Ne všech 60 obyvatel má ale štěstí na zásobené studny.
1: Soused nade mnou, ten má vrt a ten má jako míň vody. Ono je to různý tady.
2: Voda je navíc nekvalitní.
1: Tady je nevýhoda, že poslední dobou je hrozně železitá, že podle mě třeba s bílým prádlem při praní a že to nechává fleky a proto asi tato upravená voda tam to není, že jo.
2: I proto se Karel Kubíček těší na přípojku k vodovodu.
1: Je to pokrok, jistota do budoucna.
2: Aktuální zásoby vody v Tučapech jsou podle starosty Pavla Nováka z hnutí Naše Česko tristní.
3: Už jsem jako starosta zoufalej, protože samozřejmě kromě toho, že všude jsou bouřky aspoň trošičku prší pro tu vegetaci, tak tady v podstatě minimálně a navíc samozřejmě nám vysychají ty studně.
2: Vody ubývá i s příjezdem chalupářů nebo letních návštěv v období pouti.
3: Tak samozřejmě do těch nemovitostí k těm babičkám, dědečkům, maminkám přijede spoustu lidí a ty Tučapy nabobtnají třikrát. Takže ta voda opravdu není a už teďka v tuhle chvíli prostě tu vodu zabezpečujeme do vodojemu.
2: V těchto dnech už obec chystá staveniště, aby se do konce příštího roku mohla připojit na římovskou vodárenskou soustavu.
3: Už se na to těšíme úplně všichni, protože prostě ten zásadní v podstatě milník je tady a vlastně všichni se těší, že se napojíme na jeho Český vodárenský svaz a minimálně několika generacím. Opravdu na několik desítek let zabezpečíme lidem kvalitní vodu.
2: Stavební práce v Brandlíně i Tučapech má na starosti David Štursa.
4: Napojíme se na hlavní přivaděč, který vede nedaleko Tučap. Když bude vodojem a pak už jsou de facto samotné rozvody, to znamená pro laika trubky v zemi, které opravdu se dovádějí až k jednotlivým domům pomocí přípojek. Což je, jakoby, řekneme, i první etapa. Výhledově by se měly napojovat i další obce, které jsou jakoby za Tučapy.
2: Náklady stavby se pohybují kolem 48 milionů korun. Většinu pokryje 31milionová dotace od Ministerstva zemědělství. Z Tučap Eva Dubská-Petrová, Český rozhlas.

0: je 7 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Novohradští rybáři musí dodržovat mimořádná veterinární opatření kvůli račímu moru v Trhosvinenském potoce na Českobudějovicku. Výnosy řepky na jihu Čech budou kvůli suchu a jarním mrazům horší než loni. V Chorvatsku se dneska setkají zástupci Českého ministerstva dopravy s vyšetřovateli tragické nehody Čechů. Odpoledne bude na jihu Čech oblačné až polojasné s teplotami kolem 22 stupňů. U zpráv vás vítá Petra Pitra. V Trhosvinenském potoce na Českobudějovicku se objevil račí mor. Úhyn 10 raků říčních kvůli tomuto onemocnění potvrdila státní veterinární správa. V ochranném pásmu mezi Žumberkem a Pěčínem platí mimořádná veterinární opatření, doplňuje mluvčí zprávy Petr Vorlíček.
3: Musí tam být informační tabule o té nákaze, je zákaz přemísťování ryb, musíte čistit a dezinfikovat rybářské náčiní. Zajímavé je, že na tom Svinenském potoce nejsou invazní raci, kteří obvykle tuto nákazu šíří, takže se to tam dostalo pravděpodobně nějakým jiným způsobem.
2: Letošní sklizeň obilí na jihu Čech bude podle prvních odhadů o víc než 10% nižší v porovnání s dlouhodobým průměrem. Zemědělci zatím sklidili 19% obilovin, z toho většina je ozimý ječmen. Výnosy řepky ovlivní i jarní sucho a mrazy, doplňuje ředitelka Jihočeské agrární komory Hana Šťastná.
4: Na některých polích řepka i dvakrát zmladila. To znamená, že se znova ozelenila a vykvetla. A horní části rostlin jsou místy bez tobolek. Z Českokrumlovska máme hlášené zaorávky řepky kvůli zmíněnému zmlazování a také kvůli krupobytí.
2: Zástupci Českého ministerstva dopravy se dneska v Chorvatsku setkají s vyšetřovateli tragické nehody poblíž Splitu. Při srážce české jachty a chorvatského katamaránu v polovině června zemřeli 4 Češi. Podle serveru iRozhlas chtějí české úřady zjistit k vyšetřování nehody nové informace.
5: Chorvatské úřady přizvaly České ministerstvo dopravy k vyšetřování na jeho žádost. Nehodu dál prověřuje tamní agentura pro vyšetřování nehod spolu s policií. Soud ve Splitu zatím poslal do vazby 33-letého prvního důstojníka katamaránu. Vyšetřovatelé ho podezírají z toho, že při plavbě neměl zapnutý radar ani výstražný systém. Podle policie jel taky příliš rychle a nevěnoval dostatečnou pozornost situaci na moři. Důstojník odpovědnost za nehodu s lodí českých turistů odmítá. Jan Duchoslav, Český rozhlas.
1: Počasí.
2: Tlak vzduchu byl v 6 hodin ráno v Českých Budějovicích 1022 hektopaskaly. Jih Čech je skoro jasný až jasný, dopoledne ale začne přibývat mraků a odpoledne čekáme oblačno až polojasno. Maximální teploty budou mezi 21 a 24 stupni na horách kolem 18. Slabý vítr západních směrů během dne přechodně zesílí na mírný. Biozátěž zůstane na prvním nejnižším stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Pro řidiče mám dobré zprávy, na jihu Čech se jezdí bez komplikací a bez nehod. Přejeme všem šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Léto je čas dovolených, jenže opuštěné domácnosti můžou přilákat zloděje. Co před odjezdem na dovolenou udělat, abychom své bydlení co nejlépe zabezpečili, uslyšíte od našeho ranního hosta krátce po 7:30 ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice, který aktuálně posloucháte 4:15 po 7 hodině ve středu 22. července. Dobré ráno a pěkný letní den přeje ze studia Luboš Voráček.

0: Také na dnešní den pro vás máme připravený rozhlasový sloupek. Ten dnešní se jmenuje Divnej zadek. Ale nebojte, nepůjde o žádnou kritiku dámských pozadí. Je to jenom takové lehké zamyšlení nad jedním českobudějovickým kulturním zařízením. Slovo má Miroslav Boček.
1: Rozhlasový sloupek.
2: Skladiště, hangár, stodola. Právě taková přirovnání slýchávám nejčastěji, když míjím zadní část nově zrekonstruované českobudějovické Slávie, které se ještě donedávna říkalo armáďák. Ať už spojení tradiční architektury s novou vnímáme jakoliv, vzbudilo rozruch. Zatímco z ostatních tří stran přestavba kopíruje původní vzezření budovy, ten zadek je nějaký divnej. Vzpomněl jsem si na odpor, jaký ve druhé polovině 19. století vyvolala stavba památky mnohem slavnější, totiž Eiffelovy věže. Známý spisovatel Guy de Maupassant Eiffelovku nenáviděl natolik, že na oběd chodil výhradně do pohostinství v samotné věži. Bylo to totiž jediné místo, odkud tento obludný komín, jak stavbu nazval, nemohl spatřit. Francouzský filozof Voltaire zase jednou označil egyptské pyramidy za ohavné hromady sutě. Navíc se mu nelíbilo, že kvůli nim zemřela spousta otroků. To u naší Slávie naštěstí nehrozí. Předpokládám, že dělníci dostali za svou práci řádně zaplaceno. Vlastně si s tou stavbou nevím moc rady. Zpočátku jsem na tu šedou masu, opatřenou proskleným kokpitem, hleděl s nedůvěrou. Jak se staveniště postupně začišťovalo, už mi to nepřipadalo tak zlé. A dnes si na to začínám zvykat. Pokud vy máte s novou podobou Slávie problém, máte několik možností. Buď na ně vyhlásit embargo a při průchodu kolem sklopit či přihmouřit oči. Případně se přesto přenést a pokusit se navázat s novostavbou dialog. Vnímat ji jako výzvu. A nebo si po vzoru francouzského spisovatele zajít na drink přímo do restaurace v inkriminované Slávii. Bude to zaručeně jedno z míst, odkud ten divnej zadek neuvidíte.

0: počasí.
1: Informace o počasí přichází minutu před 7:45. Dnes bude ráno skoro jasno nebo jasno a odpoledne pak oblačnosti začne přibývat. A odpoledne pak očekávejme oblačno až polojasno. Nejvyšší teploty 21 až 24, na horách 17 až 20 stupňů Celsia. Vád by měl slabý, během dne pak přechodně mírný, severozápadní až západní vítr, rychlostí 2 až 6 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky budou dnes velmi dobré a biometeorologická předpověď na jedničce, to je mírná zátěž. Podíváme se na SMSky, ty nám posíláte ve tvaru, který je CB, pak je mezera, potom píšete počasí, znovu mezera, pak už dopisujete tu zprávu vaši a všechno odesíláte na číslo 90 011 03. Tuto službu pro nás zajišťuje společnost ATS Praha, cena jedné zprávy jsou 3 koruny. A přišla SMSka také ze Soběslavy, kde je 10 stupňů, obloha bez mráčku, krásný letní den všem přeje Eva. Evo, děkujeme. Ve Velešíně je jasno, 9 stupňů, všem krásný den přeje Andulka. Andulko, děkujeme. V Jindřichově Hradci na sídlišti Vajgar je jasno, klidno a 11 stupňů, píše a hezký den přeje Marie, taky za tuto zprávu děkujeme. V Táboře je ráno jasno, klidno a 10 stupňů. Mějte se rádi a příjemný den přeje všem děda Pája. Pavle, i vám děkujeme do Tábora za zprávu. V Brloze je jasno, slabý vítr a 11 stupňů. Zdravý a pohodový den přeje Marie. Marie, děkujeme. A ještě tu mám také SMSku. Z Prachatic, pohodové ráno z Prachatic přeje Helča, která píše, že mají 12 stupňů a přeje pěkný den. Helčo, i vám děkujeme do Prachatic a přejeme také hezkou středu.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.
1: Využití umělé inteligence v medicíně, v archeologii a také ve vodohospodářství. Nejenom to, v prostorách Českokrumlovské galerie Port 1560 návštěvníkům přiblíží putovní výstava, která se jmenuje Futurum ex machina. Více o ní uslyšte za chvilku v reportáži, ale ještě předtím jsou tu činasky. Dva večer.

0: Jaká je budoucnost umělé inteligence a jak s ní už teď pracují různé profesní obory? I na tyto otázky odpovídá výstava, která se jmenuje Futurum ex machina s podtitulem Umělá inteligence a civilizace. Velkoformátové výstavní panely jsou k vidění na nádvoří galerie Port 1560 v Českém Krumlově.
1: Dovolte mi vás jménem pořadatelů přivítat na vernisáži výstavy Futurum ex machina Umělá inteligence a civilizace.
2: Venkovní areál Krumlovské galerie Port 1560 nově zaplnila putovní výstava s názvem Futurum ex machina. Pomocí několika desítek panelů návštěvníkům představí vývoj a využití umělé inteligence napříč různými obory.
3: Je tady úplně všechno od technologií, od využívání umělé inteligence ve výrobě nebo v přípravě nových léků, léčiv, diagnostikování nemocí, ovlivňování kvality demokracie, úpadku politických stran, využívání AI v médiích, v novinařině. Myslím si, že každý si tady najde to své téma.
2: Říká egyptolog a zároveň spoluautor výstavy Miroslav Bárta. Ten na tématických panelech přibližuje využití umělé inteligence v oblasti archeologie a egyptologie.
3: Využívání AI v egyptologii je jeden z našich velkých projektů na egyptologickém ústavu a tento panel konkrétně ukazuje využívání AI při učení se překládání hieroglyfických textů a myslím si, že ten pokrok je značný.
2: Mezi další spoluautory patří i generální ředitel Povodí Vltavy Petr Kubala, který se zaměřil na spojení umělé inteligence s jejím praktickým využitím v oboru vodního hospodářství.
4: Kde nám zejména pomáhá v simulování nějakých dopadů na určité jevy, ať je to sucho, ať jsou to povodně. Tady vidíme vlastně mapičky České republiky, jak se nám to vyvíjí v jednotlivých časových úsecích a kdyby tady měl někdo možnost se na to jít podívat, tak v pravém dolním rohu vidí, je to čistírna odpadních vod. Tím chci říct, že samozřejmě nedílnou součástí těchhle z těch výpočtů a modelů také v otázce kvality vody.
2: Miroslav Bárta také upřesnil, že myšlenka na vytvoření putovního projektu vznikla už před 3 lety jako reakce na rychlý rozvoj umělé inteligence. Kromě 40 tématických okruhů představující praktické využití AI, ale výstava nastiňuje i její rizika.
3: Je to jako s každou mincí, je tam rupa líc a s umělou inteligencí je to samý a myslím si, že se musíme s tím naučit zacházet stejně jako se sociálníma sítěma. Prostě když nejste předem nějakým způsobem připraven, tak vám to skanibalizuje mozek. No.
2: Venkovní panelová výstava je v areálu Krumlovské galerie Port 1560 k vidění až do 5. srpna. Z Českého Krumlova Eliška Kotlínová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas České Budějovice, písničky, které nestárnou.

0: Bonnie Tyler teď vystřídá Petra Pitra a zprávy.
1: Je 7:30.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Odboráři na pražském letišti Václava Havla vstoupili do stávkové pohotovosti. Vyhlásili ji, protože v srpnu má do čela představenstva letiště přijít podnikatel Radomír Lašák. Ten v minulosti vedl České aerolinie v době jejich úpadku. Dalším důvodem stávkové pohotovosti je možná privatizace části letiště, o které mluvil premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Neziskové organizace poskytující sociální služby v Táboře získají dotace za 730 tisíc korun. Rada města schválila nebo doporučila žádosti 4 poskytovatelů rané péče, hospicových služeb nebo psychologické pomoci rodinám. O 300 tisíc korun požádala Diakonie Rolnička na sociálně terapeutické dílny a chráněné bydlení pro svoje handicapované klienty. Poutní místo Hausvaldská kaple u Srní, kterému se přezdívá Šumavské Lurdy, mění svoji tvář. Nad ruinami stavby z roku 1902, kdy vyvěrá údajně léčivý pramen, vzniká nová dřevěná stříška. Ta má historické pozůstatky chránit před nepřízní počasí. Interiér ozdobí taky 160 cm vysoká skleněná socha Panny Marie Lurdské. Požehnání se uskuteční 15. srpna při tradiční pouti. Česká atletka Amálie Švábíková nebude závodit na srpnovém mistrovství Evropy v Birminghamu. Bronzová medailistka z březnového halového světového šampionátu ve skoku o tyči je totiž těhotná. Oznámil to atletický svaz s tím, že se Švábíková plánuje po porodu k profesionálnímu sportu vrátit. Dnešek bude na jihu Čech oblačný až polojasný, teploty vystoupí ke 24 a na horách 20 stupňům. Slabý vítr bude přechodně zesilovat na mírný a biozátěž bude nízká.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Bez problémů a hlavně bez nehod, tak se aktuálně jezdí na jihu Čech. Všem řidičům přejeme šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Je 7:30, k tomu 2,5 minuty. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice a to ve středu 22. června. Července. Hezké ráno. A protože je červenec, tak se možná také chystáte na letní dovolenou, ale myslete taky před odjezdem na zabezpečení své domácnosti. Od června jeho čeští policisté řešili už více než 70 případů vloupání do domů, také do bytů a také samozřejmě do chat. Co dělat, aby se riziko nevýmaje, tedy návštěv, co nejvíce snížilo, tak o tom budeme mluvit za chvilku, ale ještě předtím je tu kapela Olympic.

0: Léto je v plném proudu a s ním také samozřejmě čas dovolených. Opuštěné domácnosti ale můžou častokrát přilákat zloděje. Co tedy před odjezdem na dovolenou dělat, abychom své bydlení co nejlépe zabezpečili, to už teď proberu s policejní mluvčí Štěpánkou Švarcovou, která je s námi ve spojení. Paní Švarcová, dobré ráno, vítejte ve vysílání.
1: Dobré ráno.
0: Tak jsou letní prázdniny, je to doba období prostě dovolených a volna opuštění bytových jednotek našich. Řešíte v této době vloupání do domů a bytů častěji?
1: No tak samozřejmě nabízí se to, že ti zloději vlastně raději asi navštíví obydlí, kde je větší pravděpodobností se nesetkají s jejich majiteli, než aby šli do domu, kde prostě je plná domácnost a kde je může někdo nachytat. Takže to, že v tom letním období ty vloupání do obydlí bývají častější, je skutečně pravdou. Nicméně najdou se i tací zloději, kterým je to vlastně úplně jedno a jdou i do domácnosti, kde v tu chvíli třeba spí jejich majitele a oni prostě v klidu si tu domácnost projdou. Naposledy se to stalo vlastně na Písecku, kdy jeden zloděj využil popelnici, která stála pod okny bytového domu, vylezl na ní, odtud se dostal do bytu a v době, kdy tam byla majitelka, tak vlastně kradl šperky, elektroniku. Ona se tedy zbudila, načapala ho, on z bytu utekl a způsobil vlastně škodu za 10 000 korun. Takže i takový zloději jsou, nicméně pravda je taková, že opravdu raději využijou ten dům nebo byt, kde v tu chvíli nikdo není, a to je právě v období letních prázdnin. Co se týče vlastně statistických čísel, tak my evidujeme vlastně statisticky případy vloupání do obydlí, nicméně kromě těch rodinných domů a bytů jsou tam také zahrnuta čísla vloupání do chat a chalup, což už vlastně není úplně jakoby obydlí, kde člověk se trvává vlastně celoročně, ale těch případů i takhle můžu říct, že od ledna do konce června máme více než 70.
0: Tak je pravda, že na chalupě přes týden třeba nejsme, přijedeme na víkend, ale už tam máme všechno navezené na léto, abychom tam všechno měli, takže to je velké lákadlo pro ty loupežníky. No samozřejmě, když odjedeme z baráku nebo z bytu, tak to je ještě větší lákadlo.
1: No, určitě.
0: Tak dobrá, tak jak bychom tedy, připomeňte prosím, jak bychom tu naši domácnost měli před odjezdem na dovolenou zabezpečit?
1: No, důležité je určitě myslet na všechno, to znamená na všechny místa, kudy by ten potenciální zloděj do toho obydlí mohl vstoupit. To znamená, základem je vždycky před odjezdem řádně zavřít všechna okna a myslet i na okna vlastně půdní i sklepní, což lidé často zapomínají, ale i tudy ten zloděj do toho bytu nebo domu může vniknout. Potom je důležitý zamknout všechny dveře vedoucí do obydlí, myslet na dveře třeba i ze zahrady, pokud máte zamykací, tak nejenom ty vlastně vchodové hlavní dveře, ale všechny dveře, kudy vlastně do domu se může člověk dostat. Určitě by lidé neměli zapomínat uzamknout také garážová vrata nebo vůbec vstupy do garáží a také na zabezpečení zahradních domků, protože i to jsou místa, kde vlastně lidé mají mnohdy velmi cenné věci a pokud se takový zloděj dostane do zahradního domku, tak si často odnáší lup v hodnotách prostě desítek tisíc korun. Taky dobré myslet na to, že nechceme těm zlodějům vlastně usnadnit práci, to znamená, myslím to v tom smyslu, že nenechávat na zahradě třeba volně odložený žebřík. Jo, žebřík, který by ten zloděj mohl využít k tomu, aby vstoupil vlastně nebo vylezl do horních pater toho domu, nebo nenechávat na zahradě nějaké nářadí, které by tomu zloději usnadnilo třeba vloupání do těch objektů, aby mohl lépe vypáčit okna a podobně.
0: Taková sekerka zaseknutá ve špalku. Je také nástrojem.
1: Také
0: lákadlo.
1: Přesně tak.
0: Je pravda, že před dovolenou vždycky se chvátá, že je to hektické, tak najít si čas prostě a obejít ještě jednou v ten barák a ten byt a zkontrolovat všechno. Zavřeno,
1: určitě, my jako i policist, pardon, ještě jsem vám chtěla jenom skočit do řeči, že ještě existuje vlastně projekt Zabezpečte se, který vlastně pro policii jakoby propaguje a na našich internetových stránkách, pokud by si posluchači rádi přečetli další informace, tak když pokud zadáte Zabezpečte se policie, pak najdete i další tipy, jak si vlastně tu domácnost ochránit. Týká se to například bezpečnostních systémů, které si lidé mohou třeba i propojit s mobilním telefonem, využívat kamery v domácnostech, ono by vám to rovnou hlásilo, že se někdo pohybuje cizí v domě. Takže i takové možnosti jsou a na internetu se o tom dočtete spoustu informací.
0: Dobře, děkujeme za ten tip. A co třeba sousedi, měli by vědět, že odjíždíme?
1: No samozřejmě, jako mít dobrého souseda je to nejlepší, co člověk vlastně může v životě snad potkat. Co takže vlastně? Soused, který má přehled o tom, vlastně kdo se pohybuje v ulici, jaká jsou tam auta, pokud by se tam najednou objevil cizí člověk, cizí automobil, tak ten soused samozřejmě, pokud pozorní a dává pozor, je to úplně ideální. A potom také sousedi jsou výhodní na to, aby vám například vyzvedli poštu ze schránky, protože plná schránka evokuje to, že lidé nejsou doma, že si nevybírají poštu a že ten dům je vlastně prázdný, takže i takový šikovný soused je prostě poklad.
0: A paní Švarcová, jako policejní mluvčí, máte jistě zkušenosti také s těmi sociálními sítěmi, protože lidi na sociálních sítích často se vychloubají a sdílejí fotky z dovolené ještě před návratem domů. To je také riziko, že jo?
1: Je to riziko, no. Je to takový častý prohřešek, ale dělá to, řekla bych, většina lidí, že se opravdu pochlubí s fotkami z dovolený. A pak pokud se ty snímky dostanou vlastně cizím lidem do rukou, tak v tu chvíli už hrozí to riziko, že mezi nimi může být zloděj, který využije toho, že ta rodina doma není. Takže pokud bychom měli doporučit, pochlubte se fotkami z dovolené, ale vždy až po návratu, až potom sdílet to, co jsme zažili, co bylo pěkné. A jsem preventistka, takže jenom zdůrazňuji nezveřejňovat žádné fotografie, co se týče například malých dětí a koupání a prostě intimního charakteru fotografie by měly zůstat skutečně jenom do rodinného šuplíku a nevyvěšovat na sociální síť.
0: Co dělat, aby se riziko v době, kdy nejsme doma, co nejvíce snížilo a lupiči měli méně šancí, nám připomněla policejní mluvčí Štěpánka Švarcová. Paní Švarcová, díky za ta slova a přeji i vám hezké a klidné léto.
1: Já vám taky i posluchačům a děkuji zase někdy naslyšenou.
0: Naslyšenou.

0: počasí.
1: Je 7:45 a ještě k tomu 1 minuta, taky proto jsme se spojili s Českým hydrometeorologickým ústavem, kde dnes drží službu meteorolog Tadeáš Gregor. Dobré ráno přeji.
2: Dobré ráno.
1: Pane Gregore, jak vypadá aktuálně situace tady u nás na jihu Čech?
2: Na jihu Čech máme jasnou oblohu a teploty se pohybují mezi 11 a 15 stupni Celsia. V Českých Budějovicích 13,5 stupně, v jihovýchodní Vánek 1 metr za sekundu, tlak je 1022 hektopaskalů, taková tendence se trvalý stav. Churáně v hlásí 11,5 stupně a slabý jihozápadní vítr 2 metry za sekundu.
1: A jak bude přes den?
2: Ráno bude ještě jasno nebo skoro jasno, dopoledne pak oblačnosti začne přibývat a odpoledne očekáváme oblačno až polojasno. Dnešní maximální teploty 21 až 24 stupňů, na horách 17 až 20 a bude vát slabý, během dne přechodně mírný severozápadní až západní vítr 2 až 6 metrů za sekundu a biozátěž bude na jedničce.
1: Kde tedy žádná voda do řek nepřiprší, jak jsou na tom naše jihočeské řeky?
2: Vody máme stále málo. Na Soumarském mostě na Vltavě 41 cm, takže je zakázáno splouvání. Vyšší Brod 59 cm, tam je to. Lipno udržuje dostatek vody na splutí. Lužnice je nesízná, na Pilaři 108 cm, v Bechyni 76 cm a pod hranicí síznosti je i Otava v Katovicích, kde je 38 cm vody.
1: A jak bude v noci a zítra?
2: V noci bude převažovat oblačno, přechodně bude místy i polojasno. Teploty klesnou na 13 až 10 stupňů, na horách na 11 až 8, ale v horských kotlinách může být ještě méně. Bude vát slabý západní nebo severozápadní vítr 1 až 4 metry za sekundu. No a i přes den bude převažovat oblačná obloha, ráno bude místy i polojasno a odpoledne se lokálně vyskytnou přehánky, vzácně i bouřka. Večer bude oblačnosti ubývat a budou i ustávat srážky. Zítřejší maxima 19 až 22 stupňů, na horách 15 až 18 a bude vát mírný severozápadní vítr 3 až 7 metrů za sekundu, který bude večer slábnout. Biozátěž zítra na jedničce.
1: A jaké počasí pak očekáváte na pátek?
2: Pátek bude ráno jasno, během dne většinou polojasno a večer se bude opět vyjasňovat. Páteční minima 11 až 8 stupňů, v údolích ojediněle až 6 stupňů a odpolední maxima 21 až 24 stupňů, na horách 17 až 20. Bude vát slabý, během dne přechodně mírný severozápadní až severní vítr 2 až 5 metrů za sekundu, který se bude večer měnit na proměnlivý.
1: Říká meteorolog Tadeáš Gregor. Děkuji za to pro tuto chvíli a za hodinu se těším na slyšenou.
2: Na slyšenou.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát bude mým hostem autor, psycholog a diplomat Michal Žantovský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo se zaměří na pravé poledne. Nastává všude opravdu přesně ve 12 hodin. Tak už za chvilku to poví Martin Písařík, ale ještě předtím zaspívá Věra Martinová.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, co označuje sousloví pravé poledne? Často slyšíme, že se něco odehrálo v pravé poledne. Jde ale většinou o nepravdivou a matoucí informaci. Pravé poledne je totiž okamžik, kdy je slunce na své denní pouti po obloze nejvýše nad obzorem a prochází přitom místním poledníkem. Pravé poledne ve stejný okamžik, který mají pouze lidé, kteří se nacházejí na stejném poledníku. Rozdíl v okamžiku pravého poledne mezi nejvýchodnější a nejzápadnější částí republiky je asi 25 minut. Navíc se jedná o pravý sluneční čas, který ukazují pouze sluneční hodiny. Pravý sluneční čas díky tomu, že Země obíhá po eliptické dráze a zemská osa je vůči rovině oběhu ukloněna, neplyne rovnoměrně. V průběhu roku jsou proto různě dlouhé pravé sluneční dny. Od 19. století se řídíme středním slunečním časem, který je od pravého opraven o časovou rovnici. Oba časy jsou shodné pouze čtyřikrát do roka, 15. dubna, 14. června, 1. září a 25. prosince. Největší odchylky jsou 12. února, kdy je pravý sluneční čas opožděn za středním o 14 minut, a 3. listopadu, kdy naopak pravý čas předchází střední o 16 minut. S rozvojem železnice a telegrafu bylo ale nutné zavedení pásmového času, takže v celém Česku máme na hodinkách všichni stejný čas, který je místním časem 15. poledníku. Řekneme-li například ve 12 hodin středoevropského letního času, že je právě pravé poledne, tak poledník, kde toto tvrzení bude pravdivé, zcela jistě vůbec neprochází územím Česka.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

dětmi léto na jihočeských památkách a vyberte si některou z dětských prohlídek. Na Hluboké a v Třeboni vás provedou samotné kněžny. Na Kratochvíli upovídaná kuchařka Dorota. V Jindřichově Hradci se vydáte po stopách malého hraběte a v Českém Krumlově děti poznají, jak se kdysi žilo na šlechtickém sídle. V klášteře Zlatá koruna nahlédnou do života středověkých mnichů. Vyberte si svou prázdninovou výpravu na webu Národního

0: Je 8 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Nedostatek vody komplikuje život obyvatelům Tučap na Táborsku. Kybernetických útoků na průmyslový a energetický sektor loni meziročně přibylo. Byly ale míň úspěšné, uvádí to NÚKIB. Až 6 brigádníků denně pracuje v návštěvnickém provozu hradu Velhartice na Klatovsku. Odpoledne bude na jihu Čech přibývat mraku, odpoledne bude oblačné až polojasné. Dobré ráno vám přeje Petra Pitra. Tučapy na Táborsku v létě bojují s nedostatkem vody. Přes 800 obyvatel se musí spoléhat na vlastní studny nebo vrty. Do konce roku 2027 se chce obec napojit na jihočeskou vodárenskou soustavu. Vody aktuálně ubývá i s příjezdem chalupářů nebo letních návštěv v období pouti. Pokračuje starosta z hnutí Naše Česko Pavel Novák.
2: Tak samozřejmě do těch nemovitostí k těm babičkám, dědečkům, maminkám přijede spoustu lidí a ty tučapy nabobtnají třikrát. Takže ta voda opravdu není a už teďka v tuhle chvíli prostě tu vodu zabezpečujeme do vodojemu. Kromě toho, že všude jsou bouřky, aspoň trošičku prší pro tu vegetaci, tak tady v podstatě minimálně a navíc samozřejmě nám vysychají ty studně.
0: Hekři loni víc útočili na průmyslové a energetické podniky. Následky těchto kyberútoků se ale dařilo tlumit. Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost to píše ve své výroční zprávě. Zatím neveřejný dokument má k dispozici server iRozhlas. Celkový počet kybernetických incidentů podle něj meziročně klesl.
3: Jednu z největších hrozeb podle Českého kybernetického úřadu dál představuje Rusko. Skupina napojená na ruskou vojenskou rozvědku se podle NÚKIBu snaží například šířit špionážní malware přes šifrované aplikace Signal a WhatsApp. České instituce se zároveň loni podílely na několika úspěšných mezinárodních operacích proti ruským hackerským skupinám. Zpráva upozorňuje taky na rostoucí vliv Číny v oblasti umělé inteligence. Případné oslabení amerických lídrů by podle NÚKIBu mohlo posílit čínské AI služby. Michal Forst, Český rozhlas.
0: Až 25 brigádníků potřebují na sezónu na hradě Velhartice na Klatovsku. Zajistit se je daří i díky tomu, že se většinou vrací. Někteří i 20 sezon, pokud jim to jejich profese dovolí. Mezi průvodci jsou ale spíš výjimkou, dodává kastelán Matěj Mejstřík.
4: Nejčastěji to jsou samozřejmě studenti, ale taky další významnou skupinou jsou i důchodci, kteří ještě mají chuť být s lidmi, být nějak užiteční. A pro nás to jsou velmi jako cenní pracovníci, protože jednak už mají takový ten životní nadhled a zároveň mívají dost času, takže nám pomáhají zvláště v těch okrajových měsících, kdy ti studenti tolik nemůžou.
0: Denně v návštěvnickém provozu na hradě pracuje 6 brigádníků.
1: Počasí.
0: Jih Čech je skoro jasný až jasný, dopoledne ale začne přibývat mraků a odpoledne čekáme oblačno až polojasno. Maximální teploty budou mezi 21 a 24 stupni, na horách naměří kolem 18. Slabý vítr západních směrů během dne přechodně zesílí na mírný a biozátěž zůstává na prvním, tedy nejnižším stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Nehodu máme hlášenou ve Strakonicích v ulici Kosmonautů, se srazila dvě osobní auta a další nehodu dvou osobních aut řeší policie v Českých Velenicích v Revoluční ulici. Přejeme všem šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Osm hodin a k tomu 4 a čtvrt minuty. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice a to ve středu 22. července. Dobré ráno, hezký letní den přeje ze studia Luboš Voráček. Modernější zázemí by měl získat psí útulek v Táboře. Radní schválili zadání studie proveditelnosti, která posoudí všechny varianty. Do Tábora se za chvilku vrátíme, přidáme podrobnosti, ale ze všeho nejdříve je tu Pavel Habera.

0: Budoucnost táborského útulku pro opuštěná zvířata prověřuje odborná studie proveditelnosti. Porovnává dvě možnosti. Jestli má větší smysl investovat další miliony korun do rekonstrukce stávající budovy, anebo připravit výstavbu nového, moderního útulku v současném areálu. No podrobnosti nám teď poví redaktorka zpravodajství Eva Dubská-Petrová, která se mnou sedí ve studiu. Evo, vítej, dobré ráno.
1: Hezké ráno. Současná budova v osadě Vápená Strouha už nevyhovuje potřebám provozu zvířecího útulku. Proto se město zabývá různými možnostmi vylepšení zázemí. Budova původně ani nevznikala jako útulek, sloužila jako ubytovna pracovníků při výstavbě čistírny odpadních vod. Dneska v ní chybí odpovídající zázemí pro zaměstnance útulku, prostory pro socializaci zvířat, moderní technické vybavení, účinné větrání i dostatek manipulačních a skladovacích prostor. Nevhodné je taky společné umístění psí a kočičí části v jedné budově nebo nedostatečná kapacita vnitřních kotců.
0: No a pokud se tedy město rozhodne pro výstavbu nového zázemí, víme, jak by mělo vypadat?
1: Tak útulek by měl po modernizaci dál nabízet péči pro psy a kočky. Už by ale nebyly pospolu v jedné budově, každý druh by měl oddělené zázemí. Na limity v tomto ohledu naráží současné prostory i v případě, kdy se jedná o dva psy, jak říká místostarosta Radoslav Kacerovský z Hnutí Tábor 2020.
2: Pokud se manipuluje se psy, tak si zaměstnanci musí ověřit, že jiný druhý pes někde v tom koridoru, kudy s tím jedním psem půjdou, se nenachází. Je to logisticky docela náročný. V případě nového útulku by to bylo vyřešené mnohem jednodušejc a ty psy by se vůbec neměly potkat. Do toho útulku se často dostávají problémoví psy, který se můžou vzájemně napadat.
1: Konkrétní podobu budoucího útulku teprve navrhnou projektanti, kteří zároveň vyčíslí náklady na výstavbu. Už teď je ale jisté, že se zvýší kapacita zařízení. S táborem by pak mohly spolupracovat i okolní obce, které vlastní útulky nemají.
0: No a jak je ten útulek vytížený?
1: Současně může v jednu chvíli přijímat 30 psů a 30 koček. Každý rok v něm ale najde azyl 150 až 200 zvířat. Například v loni to bylo celkem 154 psů a koček. Většina psů se vrátila ke svým původním majitelům. O nový domov našlo 15 psů a 58 koček. Zatímco psí útulek funguje od roku 1999, péči o kočky přidal před 7 lety, kdy ve městě vzrostl počet upoštěných koťat. Statistiky zároveň ukazují, že stávající kapacita útulku se v některých období dostává na hranici svých možností. V minulosti bylo třeba nutné zajistit péči o 42 koček naraz.
0: A to se také asi potom promítá to vytížení do provozních nákladů, že?
1: Je to tak. A proto město navýší své měsíční platby na provoz útulku. Částka se zvýší o 53 tisíc na 210 tisíc korun měsíčně. Radní o tom rozhodli na svém posledním jednání. Příspěvky kryjí denní poplatky za umístění zvířat nebo jejich veterinární ošetření. Provoz útulku zajišťují technické služby města, jak doplňuje Radoslav Kacerovský.
2: V posledních letech nejvyšší nárůst nákladů vlastně v rámci provozu útulku dělají mzdové náklady a tím, jak 3 roky vlastně ten ceník nebyl aktualizován, tak technickým službám už to začínalo způsobovat v rámci financování problémy.
1: Roční náklady na provoz se pohybují kolem 4 milionů korun.
0: Novinky z táborského útulku pro opuštěná zvířata do studia přinesla redaktorka zpravodajství Eva Dubská-Petrová. Evo, díky a přeji hezký den.
1: Děkuju, nashledanou.

0: počasí.
1: Za půl minuty bude 8:45, máme pro vás informace o počasí. Dnes bude ráno ještě skoro jasno nebo jasno, odpoledne pak oblačnosti začne přibývat a odpoledne očekávejme oblačno až polojasno. Nejvyšší teploty 21 až 24, na horách 17 až 20 stupňů Celsia. Vád by měl slabý, během dne pak přechodně mírný, severozápadní až západní vítr, rychlostí 2 až 6 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky budou dnes velmi dobré a biometeorologická předpověď na stupni číslo 1, to je mírná zátěž. A ještě se naposledy podíváme na SMSky, ještě za uplynulou hodinu přišla zpráva z Černovic u Tábora, kde je 13,5 stupně Celsia, píše pan Folta. Tak za tu zprávu děkujeme a přejeme hezkou středu.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
2: Agresivita ve společnosti roste a stále častěji dopadá na lidi, kteří nám pomáhají anebo poskytují služby, na úředníky, zdravotníky, učitele i sociální pracovníky. Kde se bere klientské násilí? Proč přibývá a jak se mu dá předcházet? O tom si budu povídat s Lindou Štucbartovou, zakladatelkou projektu Sebeobrana pro všechny. Poslouchejte po 11. hodině dopolední. K poslechu vás zve Hanka Šoberová.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera. V neděli nás zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
1: Stavaři se připravují na opravu hlavního silničního tahu u Třeboně. Podrobnosti k tomu přidáme po písničce od kapely Elán.

0: Majdaleny na Třeboňsku začne brzy rekonstrukce hlavního silničního tahu. Podrobnosti připravila mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová.
1: Začátkem srpna plánujeme zahájení opravy téměř 4-kilometrového úseku silnice 1/24 nedaleko Třeboně, konkrétně na průtahu obce Majdalena a v jejím bezprostředním okolí. Hlavním cílem je obnova a zpevnění povrchu vozovky, který je už místy výrazně narušený především prasklinami nebo výtluky. Součástí celé akce jsou také nezbytné úpravy odvodnění komunikace. Oprava bude probíhat pouze za částečné uzavírky.
2: Český rozhlas České Budějovice, písničky, které nestárnou.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Samozvaný útvar rychlého nasazení jde do akce. Černá komedie, úhoři mají nabito. ČT2. Napadená žena sama rozjíždí riskantní hon na pachatele. Premiéra oceňovaného thrilleru L. A ČT Art.

0: zprávu npu.cz.
1: Máme pro vás zprávy, které připravila Petra Pitra.
2: Je 8:30.
3: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Ministerstvo zdravotnictví chce zlepšit dostupnost paliativní péče pro dospělé děti i jejich blízké. Podle šéfa rezortu Adama Vojtěcha za hnutí ANO totiž v příštích letech přibude lidí, kteří ji budou potřebovat. Součástí strategie do roku 2035 je i lepší propojení zdravotních a sociálních služeb i nové formy péče. V Česku ročně zemře zhruba 110 tisíc lidí, z toho přes 65 tisíc potřebuje ke konci života právě paliativní péči. Letošní sklizeň obilí na jihu Čech bude v porovnání s dlouhodobým průměrem podle prvních odhadů o víc než 10% nižší. Zemědělci zatím sklidili 19% obilovin, z toho většina je ozimý ječmen. Žně v minulých dnech zbrzdil déšť, výnosy řepky ovlivní i jarní sucho a mrazy. Vedení Pelhřimova vybralo vítěze architektonické soutěže na proměnu bývalého obchodního domu Vysočina. Vznikne v něm zázemí pro základní uměleckou školu, ale taky komunitní a společenské aktivity. Znovu tam mají být taky obchody. Kolem se objeví víc zeleně a odpočinkových zón. Po časovce čeká cyklisty na Tour de France rovinatá 17. etapa. Začne po 13. hodině. Lídrem průběžného pořadí zůstává Slovinec Tadej Pogačar. Celkově druhý Belgičan Remco Evenepoel, který včera vyhrál časovku, ztrácí na obhájce titulu Pogačara přes 4,5 minuty. Dnešek bude na jihu Čech oblačný až polojasný, teploty vystoupí ke 24, na horách k 20 stupňům. Slabý vítr bude přechodně zesilovat na mírný a biozátěž bude nízká.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Se zdržením počítejte ve Strakonicích v ulici Kosmonautů. Policie tam řeší srážku dvou osobních aut a dvě osobní auta se srazila taky v Českých Velenicích v Revoluční ulici. Přejeme vám šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Je 8:30, k tomu 2,5 minuty a vy posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Hezké středeční ráno. Vědci chtějí zastavit vymírání slunky obecné a piskoře pruhovaného v českých vodách. Proč tyto drobné rybky mizí z naší krajiny a jak je tomu možné zabránit, tak na tyto otázky uslyšíte odpovědi za chvilku z našeho vysílání. Ale teď bude zpívat Marcela Holanová.

0: Dříve běžné ryby, slunka obecná a piskoř pruhovaný, z našich vod skoro vymizely. Souvisí to se změnou krajiny. Vědci z Biologického centra Akademie věd v Českých Budějovicích chtějí situaci zvrátit. Jak? Tak to se dozvíme od hydrobiologa Marka Šmejkala, který je s námi ve spojení. Pane Šmejkale, dobré ráno, vítejte ve vysílání.
1: Dobré ráno.
0: Tak řekněte, proč se tady slunka a piskoř z naší krajiny téměř vytratili?
1: No, oba druhy v jejich postupné mizení spojuje ztráta přirozeného prostředí, což je v jejich případě, to jsou meandrující řeky s nivami plných tůní. Oba jsou vlastně závislé na dynamickém přetváření krajiny v nivě řek. A co se týče rybníků, tak tam je vytlačilo příliš intenzivní hospodaření a slunku navíc likviduje invazní střevlička východní, která se šíří s akvakulturou a je velmi hojná. Jak tyhle ryby případně poznat? Piskoř má 10 vousků, válcovité tělo a může vyrůst až do 30 cm, ale většinou ho nacházíme spíše menšího. A slunka je velmi drobná stříbrná rybka, tvořící kompaktní hejna. Má neúplnou postranní čáru a pro jejich určování je třeba dobré prohlédnout si naše webové stránky nebo jiné zdroje.
0: Pane Šmejkale, jak chcete snižování počtu těchto ryb zabránit?
1: V první řadě bychom chtěli zmapovat podrobně jejich rozšíření a nalézt případně nějaké nové lokality a potom bychom je šířili do blízkého okolí, kde by byly vhodné podmínky pro jejich množení. Se slunkou takto již postupujeme na mnoha lokalitách a s piskořem jsme minulý rok podnikli první takovýto pokus.
0: Vy už máte podobné zkušenosti. Karas obecný je u nás na tom s výskytem podobně jako tyto dvě ryby. Při jeho mapování jste před 5 lety zapojili veřejnost. Tak plánujete to udělat i v případě slunky a piskoře?
1: Ano, plánujeme to udělat podobně. V případě karase toto fungovalo vzorově. Díky typům lidí zapojených do této občanské vědy jsme našli vyšší desítky míst, kde se karas vyskytuje. A u nich jsme následně testovali genetickou příslušnost k jedné ze dvou filogenetických linií vyskytujících se v Evropě a vybírali vhodné populace pro jejich ochranu a lokální šíření. A v případě právě již zmiňované slunky a piskoře mohou lidé opět navštívit naše webové stránky Zachraň karase, kde máme speciální formulář pro nahlašování slunek a piskořů. My bychom potom tyto lokality v následujících letech navštívili a ověřili výskyt a případně bychom postupovali dál, pokud by se jednalo o vhodné populace pro ochranu. Možná mohu ještě říct, kde posluchači mohou tyto ryby jako nejčastěji nalézt, protože kromě těch tůní okolo řek se třeba slunka vyskytuje sporadicky také v drobných zatopených lomech nebo pískovnách. A piskoř už se v České republice opravdu jako moc nevyskytuje, ale známé lokality jsou například na Třeboňsku, Polabí, u Odry, na Soutoku, případně Pohoří. Ale je to opravdu vzácnost, nečekám, že dostaneme moc typů na piskoře.
0: Takže je nejvyšší čas začít s tou záchranou. Připomeňte, pane Šmejkale, ještě prosím, jak tedy můžeme my, laici, pomoci?
1: Pokud ještě znáte nějaké lokality, případně třeba vaši známí, tak nám můžete nahrát společně s fotografií přes naše webové stránky tip. Případně posluchači vyloženě i nabízí lokality, kde se ty ryby dají chovat. V případě karase se opravdu až stovky lidí zapojili do toho vlastního chovu, kdy my nebo nějaké zoologické zahrady dodáváme geneticky ověřené jedince a oni pak následně už pokračují s tím vlastním chovem.
0: A najdeme tyhle ty pomocné informace také někde na internetu?
1: Určitě na našich webových stránkách najdou posluchači spoustu informací o těchto druzích a můžou se potom podle toho orientovat i rozpoznávací znaky a všechno takové. A se tam dočtou.
0: Pane Šmejkale, prosím, připomeňte ještě ty stránky internetové.
1: Dobře. www.zachraňkarase.cz a potom piskoř a slunka mají v liště speciální záložku. protože původně jsme ty webové stránky dělali pro Karase, ale díky tomu, že to bylo vlastně velmi úspěšné a Karasy nyní na vzestupu, tak bychom rádi podpořili i tyto další dva druhy.
0: Vědci chtí zastavit vymírání slunky obecné a také piskoře pruhovaného a podrobnosti teď po ránu pro nás měl hydrobiolog Marek Šmejkal. Pane Šmejkale, díky za ty informace a přeji, ať se vám dílo daří.
1: Moc děkuji a naslyšenou.
0: Naslyšenou.

0: počasí.
1: Za půl minuty bude 8:45, taky proto jsme se spojili s Českým hydrometeorologickým ústavem. A tam drží dnes službu meteorolog Tadeáš Gregor. Přeji dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Pane Gregore, jak vypadá aktuálně situace? Co se změnilo za poslední hodinu, co jsme spolu mluvili?
2: Trochu se nám oteplilo, ale stále máme jasnou oblohu a teploty mezi 14 a 19 stupně Celsia. V Českých Budějovicích 17 stupňů, vane západní vánek 1 metr za sekundu, tlak je 1021 hektopaskalů, tlaková tendence slabý pokles. Churáňov hlásí 13 stupňů a slabý severozápadní vítr 2 metry za sekundu.
1: A jak bude přes den?
2: Dopoledne začne oblačnosti přibývat a odpoledne očekáváme většinou oblačno. Dnešní maximální teploty mezi 21 a 24 stupni, na horách 17 až 20 a bude vát slabý, během dne přechodně mírný severozápadní až západní vítr 2 až 6 metrů za sekundu. Byl zátěž dnes na jedničce.
1: A v noci a zítra?
2: I v noci bude převažovat oblačná obloha, přechodně bude místy i polojasno. Teploty nám klesnou na 13 až 10 stupňů, na horách na 11 až 8, ale v horských kotlinách může být ještě méně. Bude vát slabý západní až severozápadní vítr 1 až 4 metry za sekundu. No a zítra pak převážně oblačno, ráno místy i polojasno, odpoledne s lokálními přeháňkami a vzácně se může objevit i bouřka s největší pravděpodobností na Jindřichohradecku. Večer bude ubývat oblačnosti a budou ustávat srážky. Zítřejší maximální teploty 19 až 22 stupňů, na horách 15 až 18 a bude vát mírný severozápadní vítr 3 až 7 metrů za sekundu, který bude večer slábnout. Biozátěž zítra na jedničce.
1: A jaké počasí pak očekáváte na pátek?
2: Pátek bude většinou slunečný, ráno bude jasno, během dne pak většinou polojasno a večer se bude opět vyjasňovat. Minimální teploty v pátek ráno 11 až 8 stupňů, v údolích ojediněle až 6 stupňů a odpolední maxima 21 až 24 stupňů, na horách 17 až 20. Bude vát slabý, během dne přechodně mírný severozápadní až severní vítr 2 až 5 metrů za sekundu, který se bude večer měnit na proměnlivý.
1: A pane Gregore, můžeme se ještě podívat na sobotu?
2: I sobota bude převážně slunečná, s polojasnou až jasnou oblohou, během dne bude přechodně až oblačno. Ráno teploty klesnou na 11 až 7 stupňů a vystoupají odpoledne pak na 25 až 29 stupňů Celsia. Bude vát slabý jihovýchodní nebo jižní vítr 1 až 4 metry za sekundu.
1: Tak to říká meteorolog Tadeáš Gregor. Díky za to a přeji hezké dny.
2: Hezký den, naslyšenou.
1: Také naslyšenou.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
3: Naším dnešním hostem bude rockový zpěvák, kytarista, skladatel a hudební producent Robert Kodym.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.

0: Medvědi to dohráli až 9,5 minuty k 9. hodině. Se mnou ve studiu sedí Hanka Šobrová, která je připravená na dnešního České dopoledne. Dobré ráno, Hanko.
1: Hezké dopoledne, Luboši, tobě i našim posluchačům.
0: Tak co tam máme?
1: Tak ano, jihočeské dopoledne startuje po 9. My si připomeneme pozoruhodný osud slavného anglického žokeje Thomase Buckinghama. Jehož životní cesta skončila na jihu Čech. Taky popřejeme k 80. legendární francouzské šansoniérce Mireille Mathieu. S regionálním stopařem se vydáme tentokrát na literární festival Svinenské čtení do Trhových svinů. Houslový virtuos Jaroslav Svěcený, ten nás osobně pozve na festival Jihočeské nové hrady, no a nebudou chybět ani Babské hrady. Tentokrát o tom, jak správně vybrat zralý meloun, tak si nás nenechte ujít.
0: Teď jsem si spojil jen počkej zajíci. Zralý meloun. Dobře, tak Hanka Šobrová už nás trochu nalákala. Těšíme se na Jihočeské dopoledne. Hanko, díky za tu pozvánku.
1: Naslyšenou.
0: Ať se ti hezky vysílá. No, připomenu, že za 8 minut nás čekají zprávy. Ty připravuje kolegyně Petra Pitra a já, Luboš Voráček, vám děkuji za tu vaši ranní pozornost. Přeji hezký den a budu se těšit ve 12 hodin naslyšenou při písničkách pro radost.

0: Je 9 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy chce zrušit samostatný ústav translatologie. Zaměstnanci i studenti to kritizují. Prachatice zvažují bezúplatný převod kostela svaté Anny na Libínském sedle z majetku církve na město. Putovní výstava s názvem Futurum ex machina zaplnila nádvoří galerie Port 1560 v Českém Krumlově. Teploty na jihu Čech se dneska dostanou ke 24 stupňům. U zpráv vás vítá Petra Pitra. Překladatelé a tlumočníci se obávají o budoucnost svého oboru na Univerzitě Karlově. Tamní filozofická fakulta chce od příštího roku zrušit samostatný ústav translatologie. Podle zaměstnanců ale může změna ohrozit výuku.
3: Výuka překladatelství a tlumočení se má rozdělit mezi několik jazykových kateder. Děkanka Filozofické fakulty Univerzity Karlovy Eva Lehečková změnu vysvětluje hlavně nutností šetřit.
4: Potřebujeme jít nějakou cestou úsporných opatření a efektivizace toho, jak vzděláváme a jak organizujeme vědu a výzkum.
3: Vyučujícím a zaměstnancům škola nemůže zaručit, že na fakultě budou moci pokračovat. Podle Anežky Charvátové z Ústavu translatologie má samostatné pracoviště význam hlavně kvůli tomu, že zajišťuje specializovanou přípravu.
5: Je to vlastně jediné ucelené translatologické pracoviště v České republice.
3: Zaměstnanci i studenti sepsali otevřené dopisy a petici. Teď připravují argumenty pro akademický senát fakulty, který změnu projedná v září. Tereza Hybšerová, Český rozhlas.
2: Prachatice zvažují převzetí kostela svaté Anny na Libínském sedle. Radní doporučili zastupitelstvu projednat bezúplatný převod této památky a přilehlého pozemku z majetku prachatické římskokatolické farnosti do vlastnictví města. Farnost a biskupství nemají na údržbu této kulturně a historicky cenné památky peníze. Starosta Jan Bauer z ODS k tomu dodal.
6: V případě schválení převodu bude město usilovat o získání dotačních prostředků na opravy. Cílem je zajistit dlouhodobou péči o významnou historickou stavbu a zachovat ji pro budoucí generace. Kostel je v současnosti využívaný jako místo pro pořádání kulturních akcí.
2: Galerie Port 1560 v Českém Krumlově ukazuje praktické využití umělé inteligence, její budoucnost nebo hrozby a rizika. Téma je tam na venkovní putovní výstavě s názvem Futurum ex machina. Konkrétně představuje třeba využití AI v oblasti vodního hospodářství. Další informace doplnil generální ředitel Povodí Vltavy Petr Kubala.
7: Kde nám zejména pomáhá v simulování nějakých dopadů na určité jevy, ať je to sucho, ať jsou to povodně, je to zaměřeno všechno na tu extremicitu, tak budeme schopni lépe předvídat tu situaci a připravit se na to, aby jsme dokázali v maximálně možné míře eliminovat ty negativní dopady.
1: Počasí.
2: Jih Čech je skoro jasný až jasný, postupně ale začne přibývat mraků a odpoledne čekáme oblačno až polojasno. Maximální teploty budou dneska mezi 21 a 24 stupni, na horách naměří kolem 18 stupňů. Slabý vítr západních směrů během dne přechodně zesílí na mírný a biozátěž zůstává na prvním stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Ve Strakonicích v ulici Kosmonautů policie stále řeší nehodu dvou osobních aut, stejně jako v Českých Velenicích v Revoluční ulici. Buďte za volantem opatrní, my vám přejeme šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: Krásné dopoledne, přátelé. Dneska je středa 22. července. Dnešní den patří mimo jiné Světovému dni mozku, který připomíná, jak důležité je pečovat nejenom o tělo, ale i o naší paměť, soustředění a taky duševní kondici. A když už jsme u mozku, vědci tvrdí, že mu prospívá čtení, luštění křížovek, ale taky obyčejné setkávání s lidmi. Takže pokud vás dneska čeká káva s přáteli, anebo nějaké milé povídání. Můžete ho brát jako malou investici do své hlavy. No a za chviličku se budeme věnovat tématu, které zaměstnává nejen úřady, ale i správce elektráren, nemocnic a nebo letišť. Nepovolených letů dronů nad chráněnými objekty totiž přibývá a stát hledá způsob, jak na podobné situace reagovat rychleji. Co by se mělo změnit a kdo by nově mohl proti rizikovým dronům zasáhnout, to uslyšíte za okamžik. Příjemné dopoledne vám od mikrofonu přeje Hanka Šoberová.

0: Ano, to byl Václav Neckář, jeho nestaornoucí píseň Má něco s jedním pánem v jeho českém dopoledni. Stát chce posílit protidronovou ochranu u kritické infrastruktury. Ministerstva vnitra a dopravy teď připravují změny zákonů, které rozšíří možnosti, jak drony ohrožující například elektrárny eliminovat. Nově by měly mít možnost zasáhnout přímo zaměstnanci daných firm. Dneska to můžou udělat jenom policisté nebo vojáci. Podrobnosti teď uslyšíme od kolegy Honzy Kopřivy, kterého tímto vítám ve studiu. Pěkné dopoledne.
1: Hezké dopoledne.
0: Jeníku, proč je potřeba tu dosavadní praxi měnit?
1: Tak na úvod je třeba upřesnit, že nejde o obranu proti vzdušnému napadení zvenčí, to spadá pod ministerstvo obrany. Ministerstva vnitra a dopravy ale upozorňují na rostoucí počet případů, kdy se drony neoprávněně pohybují v okolí chráněných objektů. Patří mezi ně třeba elektrárny, zásobníky ropy, pohonných hmot nebo plynu, letiště a nebo zařízení pro řízení železniční dopravy. Do budoucna by se ten seznam mohl rozšířit také o budovy státní správy, ministerstva, nemocnice, banky nebo zdroje pitné vody. Dnes můžou proti neoprávněně létajícím dronům zasahovat jenom policisté nebo vojáci, ale ti, než dorazí na místo, tak ten dron bývá často už pryč, říká vládní zmocněnec pro digitalizaci a strategickou bezpečnost Lukáš Klučka.
2: V případě útoku dronem rozhodují vteřiny. V některých případech nelze čekat na příjezd bezpečnostních složek, proto připravili jsme tady tu novelu.
0: Kdo všechno by tedy mohl proti dronům zasáhnout?
1: Tak nově budou moci proti nespolupracujícím dronům zasáhnout i přímo zaměstnanci, jak si říkala v úvodu, nebo najaté bezpečnostní agentury jednotlivých institucí kritické infrastruktury. Budou na to muset být samozřejmě proškolení, mít potřebné vybavení a zasáhnout budou moct pouze za přesně zákonem stanovených podmínek, dodává Lukáš Klučka.
2: Subjekt, který bude chtít tuto možnost využít, bude muset předem připravit vyhodnocení vlastních rizik, možné směry útoku i praktické způsoby ochrany, tak, aby byl tento případný budoucí zásah a tato obrana systémová a neprobíhala zmatečně.
1: No a jak konkrétně budou instituce proti dronům zasahovat, to nechává návrh na nich. Může jít o rušení signálu, zachycení, zneškodnění dronu nebo jiné technologické řešení. Rozšířit by se měly také pravomoci policie. Nově by policisté mohli proti dronu zasáhnout už při podezření na nějakou třeba špionáž. Dnes to zákon umožňuje pouze v tehdy, když bezprostředně hrozí ohrožení života, zdraví, majetku a nebo veřejného pořádku. Návrhy novel teď ministerstva posílají do mezirezortního připomínkového řízení a poté se jimi bude zabývat vláda.
0: O posílení protidronové ochrany u kritické infrastruktury nám v jeho českém dopoledni více pověděl Jan Kopřiva. Díky za to a pěkný den. Naslyšenou.
1: Díky, krásný den.

0: tomto letním čase se často vydáváme na výlety i s dětmi nebo vnoučaty. Jedním ze zajímavých cílů tak může být třeba obludiště v Dolní Pěně na Jindřichohradecku. Vypravila se tam i Mirka Nezvalová a pro náš pravidelný seriál Místa v srdci si povídala s majitelem Filipem Klímou.
1: Místa v srdci.
2: Já se tedy považuji za Jindřichohradečáka, i když rozený jsem v Praze, ale žiju tady od svých 10 let a je to můj zamilovaný kraj.
3: Máte nějaké konkrétní místečko, kde se nabíjíte energií?
2: Mám několik místeček, paradoxně jsem si je ve velké většině sám vytvořil a musím asi začít tady naším obludištěm, které jsme vysázeli v roce 2013, kdy jsme sázeli tady malé keříky habru, které už narostly a tvoří bludiště, které není úplně jednoduché. A když se chci odreagovat, tak jdu a zabloudím si ve vlastním bludišti. Další místo je naše zahradní centrum, kde můžu hodiny a hodiny rozjímat mezi rostlinami a mezi květinami. Když z toho všeho rozjímání dostanu hlad, tak si tam můžu dát i něco dobrého. Podobně to mám, když vidím, že tak to vnímají i naši klienti.
3: A co Aeroklub Jindřichův Hradec, kde máte předsednickou funkci, tam si také užíváte?
2: Tak to je taková třešnička na dortu. Tam, když už opravdu člověk potřebuje odreagování, tak si veme letadlo, odstartuje a létá si ve vzduchu a tam je to opravdový pocit svobody.
3: Pilotní průkaz, tak třeba můžete někoho vyvést nahoru nebo se vyvážíte jenom sám?
2: Můžu létat sám, můžu vozit lidi. Lidi vozíme poměrně často, přinášíme jim tím obdobný zážitek, jaký máme my sami.
3: Když se díváte z výšky na jižní Čechy, tak pochopitelně Jindřichův Hradec, to je vaše oblíbené místo, ale máte ještě nějaký pohled takový?
2: Pohled z letadla, nebo řekněme z ptačí perspektivy, je opravdu specifický. Zajímavé na tom je, že ty starosti a to všechno, co vnímáme okolo sebe, když jsme na zemi, tak to zůstane na zemi a z toho letadla je vidět jenom to pěkné.
3: Máte ještě nějaký cestovatelský sen?
2: Třeba se jednou podívám na Nový Zéland.
3: Budu vám držet palce. A co na jihu Čech, když zmizíte od toho vašeho Jindřichova Hradce, tak máte třeba rád Šumavu nebo řekněme Novohradské hory, anebo to už máte pocit, že je příliš daleko?
2: Já cestuju poměrně málo, já jsem, jak se říká, srostlý s rodnou hroudou, takže se spíš pohybuju tady v okolí.
3: Říká Filip Klíma, majitel zahradního centra pod Kloboukem v Jindřichově Hradci, předseda aeroklubu Jindřichův Hradec a také majitel obludiště v Dolní Pěně. Držím vám palce, abyste všechny své sny mohl uskutečnit a třeba tady potkáte někoho, koho jsme právě teď inspirovali k návštěvě. Pro Český rozhlas České Budějovice Mirka Nezvalová.
0: No a příští týden vám svá oblíbená místa prozradí českobudějovická lékařka a taky malířka Radka Kobzová. A ještě přidám jednu důležitou informaci. Pokud nás od 10 hodin nebudete dobře slyšet, tak chyba není na vašem přijímači, ale je to údržbou vysílače na kleti. Od 12 hodin by se to mělo zlepšit a od 15 už bude vše v naprostém pořádku, tak abyste neměli obavy, že se vám třeba rozbilo rádio. Thomas Buckingham 3x vyhrál Velkou Pardubickou a patřil k nejlepším žokejům své doby. Málo kdo ale ví, že závěr jeho životního příběhu se odehrál na jihu Čech, kde sloužil ve schwarzenberských stájích. Ostatně víc o tom v jeho české vlasti vědě. Za chvilku podrž, počkejte si.

Anglický jockey Buckingham, vítěz Velké Pardubické, působil i na jihu Čech a více si o něm řekneme v jeho české vlastivědě. Nahlédneme-li do listy

následně v Hluboké nad Vltavou. Jeden červnový podvečer roku 1915 její řidič vezl s dalšími dvěma lidmi knížecím automobilem do Třeboně. Mezi Štěpánovicemi a dvorem Vranín však vozu praskla pravá přední pneumatika, narazil do stromu a pak ještě do sloupu telegrafního vedení. Buckingham jako jediný ze čtyřčlenné posádky nehodu nepřežil a byl na místě mrtvý. Doma po něm zůstala manželka a čtyři děti, přičemž nejmladšímu synovi byly teprve 2 roky.

Já věřím, že i vy máte dneska příležitost zpívat si o tom, že život je krásný a že se tak cítíte, že je vám fajn, ideálně v přítomnosti Českého rozhlasu České Budějovice. Téma, kterému se budeme věnovat před 9:45. Francouzská zpěvačka Mireille Mathieu slaví 80. narozeniny. Proslavila se hlavně svými šansony, kterými navazuje na legendární Edith Piaf. Natočila přes 1200 písní ve 12 jazycích a prodala přes 200 milionů nahrávek. A myslím, že to je důvod, proč bychom se této osobce měli trošku pověnovat. Za chviličku, předtím je tu Pavel

0: by jak žil bych rád.
1: Ano, 9.38, jeho české dopoledne s vámi. Ve 3/4 si naleďte Hradozámecké léto s ním. Pavel Kudrna přihlásí se právě přesně ve 3/4 na 10, takže nezapomeňte zůstat, ale ještě předtím bych tu měla pro vás jedno téma, už jsem ho naznačila před chvilkou, Mireille Mathieu patří mezi nejzvučnější jména francouzského šansonu, její nezaměnitelný hlas znají posluchači po celém světě dlouhé desítky let a právě dneska slaví zpěvačka 80. narozeniny. Zpívá ve francouzštině, němčině, španělštině a dalších 9 světových jazycích. Oblíbilo se ji publikum po celém světě, vystupovala v pařížské olympii i americké Carnegie Hall. Příští rok se vrátí do Česka. Oui, je crois,
2: qu'une vie, ça commence avec un mot d'amour. Na televizních obrazovkách se Mireille Mathieu objevila poprvé v roce 1965 s písní Mon Credo. Bylo jí 19 let. Diváci soutěže, které se účastnila, tehdy svými hlasy zahltili telefonní ústřednu. Byl to začátek její více než 60-leté kariéry. Od 60. let vystupovala po celém světě. Oblíbená byla na západě i v socialistických zemích. Zaspívala na Rudém náměstí, později také v Číně. Ve Spojených státech ji uváděli jako novou Edith Piaf. Představila se tam po boku Franka Sinatry, Deana Martina nebo Paula Anky.

Mirej Matěje je známá také svou jazykovou vybaveností. Zpívala ve 12 jazycích, kromě španělštiny to byla třeba finština nebo japonština. Velmi dobrý vztah má zpěvačka také s českým publikem. Poprvé navštívila Prahu na turné v roce 1967. Vzpomínka je podle ní nezapomenutelná. Od té doby se do Česka ráda vrací. Na jarním koncertě se s fanoušky loučila a zdálo se, že v Praze zpívá naposledy. Nakonec přijede i příští rok v květnu. V kongresovém centru chce dodatečně oslavit své 80. narozeniny. Filip Svoboda, Český rozhlas.

0: Liberecké léto.
1: Jsme uprostřed pracovního týdne, je středa 22. července, jsme také uprostřed našeho soutěžního týdne, tedy v tomto týdnu máme za sebou dvě soutěže, dnes nás čeká třetí. Ta včera nedopadla příliš dobře, protože byli dva pánové posluchači, jeden řekl Ačko v odpovědi, jeden Cčko. Nebylo to dobře, no kdyby se drželi toho standardního, když nevíš, dej B, tak by to vyšlo. Jestli tam je dneska Ačko, Bčko, Cčko, to vám neprozradím, ale ta soutěžní otázka vůbec není těžká. Ale je třeba dobře poslouchat naši reportáž, naši návštěvu. Dnes tedy navštívíme druhý nejrozsáhlejší zámecký komplex v České republice. Který to je, prozradí František Kinský.
0: Zámecké léto.
2: Míříme na jih Čech, kde se nad řekou Vltavou vypíná jeden z nejrozsáhlejších zámeckých areálů ve střední Evropě, zámek Český Krumlov. Zahrnuje přes 40 budov a palácových stavení. Na místo nás teď vezme Zdeněk Zajíček.
3: Na jaře roku 2007 jsme s Pavlem Slavkem, kastelánem státního hradu a zámku v Českém Krumlově, seděli u něj v kanceláři. On přede mnou rozložil nákresy a plány takzvané horské zahrady. 19 let poté stojíme s Pavlem Slavkem nahoře u takzvaného paraplíčka a projekt po těch mnoha letech snad už míří do finálního zdárného konce, je to tak?
4: Je to úžasný projekt, který vlastně jednu generaci čekal na své naplnění. No a buduje se pevné schodiště, které navazuje na linii romantické vyhlídkové promenády z přelomu 18. a 19. století, která z různých míst umožňovala už ve své době a bude umožňovat i příští rok naprosto objevné pohledy na úžasné centrum města Český Krumlov.
3: Když už jsme zmínili, že celý název tohoto areálu je státní hrad a zámek Český Krumlov, tak kde je ten hrad a kde je ten zámek? Protože na mě už to dneska působí jako jednolitý blok stylů a nějaké ideje, která se přelila z nějakého hradu do obrovského areálu, který je druhý největší v republice.
4: Ano, říkáte to správně, nicméně pátravé oko a trochu znalé oko takhle pohledne a v tu chvíli vidí základní odlišnosti těch velkých kubatur a hmot. Uvědomme si, že se teď díváme na výsledek stavebního vývoje o délce přibližně 5 staletí. Z konce 12. století a do poloviny 13. století byl vlastně vybudováno dvojhradí. První vůbec byl Dolní hrad zvěží. Ale myslím, že pan Břežan, kronikář Rožmberku, to kolem 1580 už nám sdělil. Zámek ten malý, neveselý, stísněný, takměř na všech místech přestavěti dal v okázalý, jásavý, působivý a podobně. Do toho ustupuje potom ono zámecké období. První nádvoří jednoznačně se začalo zastavovat budovami pro potřeby úřednictva. Druhé nádvoří velkou budovou na severní straně, což bylo nové sídlo, řekněme vládce hradu a zámku. A na pátém nádvoří potom barokní divadlo v 17. století a vše bylo propojeno, vidíte ve výšce, krytou plášťovou chodbou.
3: Když jste citoval Břežana a on zmiňoval přestavěti dál, tak citoval nebo zmiňoval Viléma z Rožmberka nebo Petra?
4: Zmiňoval především velkého slavitele Viléma z Rožmberka.
3: Jsme v takzvaných Václavských sklepích.
5: No, původně to sklepy samozřejmě nebyly, bylo to volné prostranství, kde na konci třetího nádvoří a budov kolem třetího nádvoří terén přirozeně padal na rozhraní mezi Vltavou a mezi Polečnicí neboli Chvalšinským potokem. Dokladem, když půjdeme dál, je potom západní věž brány, a teď se na ní podívejte, má vlastně okenní otvor se špaletou dovnitř do sklepa, což naprosto nemá logiku. To má ve chvíli, kdy si odmyslíte tyto sklepní prostory a vidíte volně stojící obranou věž, ano, s okenní špaletou do vnitřního dvora.
0: Zámecké léto.
2: Zámek Český Krumlov si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
1: Ano, Český Krumlov, nádherný objekt. Tam, když pojedete na prohlídku, tak tam strávíte celý den, taky budete se procházet v těch parcích a tak dále. No a večer pak třeba to, řekněme, inkriminované otáčivé hlediště, kolem kterého se vedlo milion řečí, zbourat, nezbourat, zabudovat podzem. Naštěstí tam stojí a můžete se jít podívat. Tedy, já mám obavu, že v těchto dnech asi ne, protože jsem se díval na program, tak hrají Malého prince, ale sobota, neděle tam bylo vyprodáno, takže budete muset objednat vstupenky, pokud tam budete chtít jít hodně dopředu. Nikoliv tak na zámek a nikoliv, jak si nepotřebujete tedy vstupenku do naší soutěže, stačí naše číslo 731 800 900, vytočit, mít to štěstí byl být třetí a můžete být ve vysílání. No pak samozřejmě ta odpověď musí být správně řečeno písmeno A, B nebo C, které to bude. Tak to se dovíme už za malou chvíli. Poté, co dospívá Petr Muk.
0: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: Petr Můk, Olamour v Českém rozhlase v soutěži zámeckého léta. My máme samozřejmě našeho posluchače, který se dovolal jako třetí už u telefonu, a tím je pan Patrik, nikoliv Rozehnal, ale Rosa. Dobrý den, pane Patriku.
1: Dobrý den.
0: Jsem teď prozradil vaše příjmení, tak doufám, že se na mě nezlobíte. Je krásné to příjmení. Kde bydlíte?
1: Bydlím na Náchodsku, Červený Kostelec.
0: Červený Kostelec. Pane Patriku, jste milovníkem návštěvy zámků, hradů, historických objektů?
1: No, především jsem milovníkem výletů nejrůznějších.
0: Tak to doufám, že jste naším pravidelným posluchačem o víkendu.
1: Jo, taky občas poslouchám.
0: Teď tam je zámecké léto, navštěvujeme zámecké objekty, ale jinak mimo prázdniny, tak tam máme reportáže z nejrůznějších míst a jsou to zajímavé typy a soutěžíme o úžasné ceny. Tak pane Patriku, dáme se do soutěže, doufám, že budeme úspěšnější než včera. Včera, to jak už jsem říkal, to nevyšlo, jestli jste poslouchal, tak já věřím, že to dneska vyjde. Otázka zní, na kolikátém nádvoří bylo v 17. století na zámku Český Krumlov barokní divadlo? Za A na prvním, za B na třetím, za C na pátém.
1: Na pátém.
0: Dobře. Sás, musí vám napovídat potichu, jo, protože kdo vám to tam napověděl?
1: Tatínek.
0: Tak tatínek, dostane zámecký cestovatelský balíček, vy dostanete pouze ponožky z něj, posíláme a pak spolu můžete jít na prohlídku, pokud vás v pátek vylosujeme, tak půjdete na prohlídku, soukromou prohlídku na zámek Františka Kinského v Kostelci na Turlicí, je to pro dvě osoby. No tak to je všechno, gratuluju, povedlo se, adresu mám, takže pošleme a vy se mějte a užívejte si hezkou středu. Naslyšenou. No tak to platí pro vás, pro všechny. Užívejte si hezkou středu, ať se vám daří v práci, ať se vám daří, máte-li dovolenou, máte-li volno, prostě všeobecně. A zítra vás zvu na zámek Plumlov, respektive František Kinský to uvede, no a já vám pak položím záludnou v uvozovkách otázku. U mikrofonu byl Pavel Kudrna.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: Je 10 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Novohradští rybáři musí dodržovat mimořádná veterinární opatření kvůli račímu moru na Trhosvinenském potoce na Českobudějovicku. Kybernetických útoků na průmyslový a energetický sektor loni meziročně přibylo, byly ale méně úspěšné, uvádí to NÚKIB. V Jihlavě přibývá lidí bez domova. Odpoledne bude na jihu Čech oblačné až polojasné, teploty vystoupají ke 24 stupňům. U zpráv vás vítá Petra Pitra. V Trhosvinenském potoce na Českobudějovicku se objevil račí mor. Úhyn 10 raků říčních kvůli tomuto onemocnění potvrdila státní veterinární správa. V ochranném pásmu mezi Žumberkem a Pěčínem platí mimořádná veterinární opatření. Jak řekl mluvčí správy Petr Vorlíček, musí tam být informační tabule o nákaze, je zakázané přemisťovat ryby a rybáři musí dezinfikovat svoje náčiní. Zajímavé je, že v Trhosvinenském potoce jsou invazní raci, kteří obvykle tuto nemoc šíří. Jak se tam nákaza dostala, veterináři neví. Hekři loni víc útočili na průmyslové a energetické podniky. Následky těchto kyberútoků se ale dařilo tlumit. Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost to píše ve své výroční zprávě. Zatím neveřejný dokument má k dispozici server iRozhlas. Celkový počet kybernetických incidentů podle něj meziročně klesl.
2: Jednu z největších hrozeb podle Českého kybernetického úřadu dál představuje Rusko. Skupina napojená na ruskou vojenskou rozvědku se podle NÚKIBu snaží například šířit špionážní malware přes šifrované aplikace Signal a WhatsApp. České instituce se zároveň loni podílely na několika úspěšných mezinárodních operacích proti ruským hackerským skupinám. Zpráva upozorňuje taky na rostoucí vliv Číny v oblasti umělé inteligence. Případné oslabení amerických lídrů by podle NÚKIBu mohlo posílit čínské AI služby. Michal Forst, Český rozhlas.
0: Počet lidí bez domova v Jihlavě roste. Podle dat radnice jich je ve městě aktuálně skoro 100. Nejčastěji se pohybují v centru města a u supermarketů. Za dlouhodobým růstem jejich počtu stojí podle mluvčího Jihlavy Radovana Daňka i to, že je v Jihlavě jediná záchytná protialkoholní stanice v kraji.
3: Bohužel máme tady protialkoholní záchytnou stanici, kam se sjíždějí často z celého kraje Vysočina lidé a jednak nemají peníze třeba na cestu zpět tam, kde odkud je k nám přivezli, anebo prostě nechtějí už jinam, tak nám tady zůstávají.
1: Počasí.
0: Na jihu Čech začne postupně přibývat mraku a odpoledne čekáme oblačno až polojasno. Maximální teploty budou mezi 21 a 24 stupni, na horách kolem 18 stupňů. Slabý vítr západních směrů během dne přechodně zesílí na mírný. Biozátěž zůstává na prvním nejnižším stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Nehoda komplikuje provoz v Českých Budějovicích, a to na kruhovém objezdu v okružní ulici. Ve směru od Třeboně se srazila dvě osobní auta a na nehodu pozor taky na silnici 34 u Stráže nad Nežárkou. Tam se srazila dvě osobní auta a autobus. Přejeme všem šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Krátce po 10. hodině pokračuje jihočeské dopoledne Českého rozhlasu České Budějovice. Hanka Šoberová vám přeje stále dobrý a ničím nerušený poslech. Jinak regionálního stopaře cesty zavedli tentokrát do Trhových Svinů. Pokud vás zajímá, proč, tak to se od nás za chviličku dovíte. Spojíme se s ním. Dobrý poslech.

0: Literatura žije, Tabuk, Šumava litera nebo drobné akce jako knížkoviště nebo Bookfest. Prostě mapa literárních festivalů na jihu Čech je přepestrá. Tento týden se koná jeden z nich, totiž svinenské čtení v Trhových Svinech, což je téma pro regionálního stopaře, kterým je dneska Filip Černý. Filipe, vítej. Ahoj, pěkné dopoledne.
1: Ahoj, pěkné dopoledne.
0: Tak tobě. Už šestý ročník svinenského čtení začal v pondělí, skončí v pátek. Ty jsi ho ale už navštívil. Tak s jakými dojmy se vracíš?
1: No, s výbornými. Já řeknu, že tenhle malý festiválek se od ostatních, které se jmenovala, odlišuje tím, že každý den se koná na nějakém jiném místě v Trhových Svinech, takže pokud se někdo rozhodne navštívit ho celý, tak má šanci vidět všechno zajímavé, co Trhové Sviny a okolí nabízí. Já jsem se vydal na pláž velkého rybníku, nevzal jsem si plavky tedy, tak jsem opravdu se věnoval literatuře, nikoli v koupání. A na této pláži se konalo čtení spisovatelky Barbory Šťastné, přišlo na něj 70 lidí, což považuji tedy na 5000 městečko, což jsou Trhové Sviny, za skvělou návštěvnost.
0: Barbora Šťastná, původní profesí novinářka, v současnosti pracuje jako editorka v Paměti národa. Ze kterých svých knížek ve Svinech četla?
1: Četla ze svých novějších knížek Exoti a prstýnek z drátu. V těchto knížkách literárně zpracovala skutečné příběhy, se kterými se právě setkala v Paměti národa. Jinak ona má hodně široký záběr, píše také humoristické novely, třeba 35 večírků se jedna jmenuje, má za sebou také jeden scénář ke komiksu, o Vánocích vyjde její hororová povídka, ta vyjde dokonce tady na jihu Čech. No a já jsem se při té příležitosti Barbory Šťastné vyptával, o čem jí baví víc psát, jestli o vlastních nebo cizích prožitcích.
2: U příběhu ze současnosti já se víc jako vlastně radši držím svojí vlastní zkušenosti. Třeba v knížce 35 večírků jsem právě došla jako v příbězích těch lidí, což je generace Husákových dětí, moje generace, jsem vlastně došla až téměř do současnosti a tam mě bavilo jako sledovat to, jak se ty lidi mění, stárnou, jak říkají něco jiného, než říkali třeba v těch 90. letech.
3: Byli to konkrétní lidé z vašeho okolí?
2: Všechny postavy v té knížce měly předobrazy mezi lidmi, které znám, ale vždycky to bylo tak, že každá ta postava je založena minimálně na třech různých lidech. Já nevím, kdo to řekl, že vlastně literární postava musí být založena aspoň na třech skutečných lidech, aby byla nějak zajímavá.
1: Takže tolik Barbora Šťastná. Další věci z její tvorby ještě probereme v knižní hlídce, kterou chystám na neděli, takže neopouštějte vysílání Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Nicméně, jak už bylo řečeno, svinenské čtení potrvá do pátku. Co a kde bude, Filipe, ještě na programu?
1: Tak dneska večer spisovatelka Dita Kůtová, ta bude číst na Staré faře, zítra detektivkář Milan Sýkora vystoupí na Buškově Hamru a v pátek ještě Štěpán Javůrek, ten vystoupí za městem v kostele Nejsvětější Trojice. No a všechno začíná v 6 večer.
0: To byl náš regionální stopař Filip Černý. Díky za to, že jsi přišel, Filipe, a hezký den, naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Agresivita ve společnosti roste a stále častěji dopadá na lidi, kteří nám pomáhají anebo poskytují služby, na úředníky, zdravotníky, učitele i sociální pracovníky. Kde se bere klientské násilí? Proč přibývá a jak se mu dá předcházet? O tom si budu povídat s Lindou Štucbartovou, zakladatelkou projektu Sebeobrana pro všechny. Poslouchejte po 11. hodině dopolední. K poslechu vás zve Hanka Šoberová.
1: Radioservis představuje
2: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.

0: Tipy pro volný čas.
1: Tak přátelé, pozvání za kulturou měla bych pro vás, což takhle anenská pouť v Borových Ladech. Začíná dneska promítáním snímku pro děti. Od Paříže k pyramidám začíná v 18 v zasedací místnosti nad Mateřinkou. Volařské muzeum. Najdete ho v unikátním roubeném domě, tam se dneska od 15 promění tohle místo v pohádkovou scénu. Vystoupí tam oblíbené divadelko Šneček s představením nazvaným Medvídek a slonisko. Kinematograf Bratří Čadíků Záblatí na Prachaticku dneska 9:30 bude promítat rodinnou komedii Bláznivý marsupami. No a kulturní léto u Kašny v Horní Plané dneska v 18 nabídne vystoupení Kejklíře, Půpy pro děti. V kostele v Benešově na Černou od 17 zahraje na varhany Ondřej Mucha. No a ještě třeba pohádku, zapomenutou pohádku, můžete ji vidět dneska od 6 v Českobudějovickém parku 4 dvory u kavárny. Tak se bavte vy i vaše děti.

0: ještě něco k tomu pozvání za kulturou bych pro vás měla, přátelé. Začíná totiž 11. ročník hudebního festivalu Jihočeské Nové Hrady. Úvodní koncert dneska od 20 hodin zahrají v zámeckém parku The Cello Boys. No a já mám právě teď na telefonu známou tvář festivalu a houslistu Jaroslava Svěceného, kterého tímto zdravím. Pěkné dopoledne, pane Svěcený.
1: Krásné dopoledne, srdečně zdravím.
0: Tak pojďte nás lákat, jaké umělce jste letos pozvali?
1: Tak samozřejmě Cello Boys to jsou mladíci, což je skvělý, že prostě se tam budou střídat generace různé, to bude to takový multižánrový koncert, no a pochopitelně hned zítra už se přesuneme do rakouské Altweite, respektive do kostela do Unser Frau, a to bude poprvé, co hrajeme, protože my jsme právě vždycky hráli v románském kostele v Altweite, to je od Nových Hradů 25 minut autem. A je to nádherný prostor a tam vystoupí úplně fenomenální česká klarinetistka Anna Paulová a samozřejmě taky s náma bude hrát vynikající kytarista a skladatel Lukáš Sommer, takže to bude další takový, myslím, pěkný tahák, protože to je kousíček, jak se říká, je to za humny, takže tam není problém. No a potom se přesuneme například, samozřejmě nemůže chybět Daša. Daša s Epo kvartetem, která bude v 24. a 26. se přesuneme do Trhových Svinů, kde budeme dělat krásný večer v kostele, kterému tomu oltáři vévodí Trhovo-Svinecká Madonna. Tak budeme hrát s cymbal klasikem Dalibor Štrunc, já myslím, že to je poměrně známé jméno. Konec konců je taky známý tím, že teď hodně vystupoval taky ve spojitosti s narozeninami v Štefana Margity, takže to jsou skvělí muzikanti, jsou to Brňáci, kteří opravdu hrají perfektně a navíc já se s ním znám, protože já jsem s ním byl dokonce na vojně v armádním uměleckém souboru Víta Nejedlého, jsme bránili ten krát Last, takže já si dělám legraci, jo, ale to my se známe tak dlouho, je to šílený, ale už se známe tak dlouho, takže to bude večer, který bude nabitý folkem, folklorem a klasikou samozřejmě, protože Dalibor učí na brněnské konzervatoři, takže to je opravdu hráč, který na ten svůj nástroj umí perfektně. No a my se těšíme na ten závěr, to je vždycky na dobré vodě. Dobrá voda je radost, to je kostel, který je překrásný. Kdysi to byl takový hlavní kostel dolních

0: koncert, což je dnes, a potom koncert s Dašou, jo, takže po kvartetem. Ale ty další koncerty jsou právě jak na rakouské straně Funzefrau, tak v Trhových Svinech, no a na Dobré vodě. Takže každý ten, prostě je to Novohradsko a každý ten koncert má úplně jinou atmosféru, protože se koná prostě v jiném historickém prostředí a na to my se vždycky těšíme, protože ty prostory jsou tam úžasné. Tak Novohradsko je nádherné, takže toto je propojení, že asi lepší s tou architekturou být ani nemůže.
1: Určitě ano. Ještě než vás propustím, prozraďte, jaké jsou dramaturgické plány na příští rok. Chystáte nějaké neobvyklé umělecké propojení?
0: My chystáme řadu věcí, ale prostě ze zkušenosti už vím, že je lepší to sdělovat takovou kratší dobu před festivalem, protože já se pak nikdy nestačím divit, že někoho napadne něco úplně stejného nebo podobného. Takže tady u nás se mnohdy nápady netvoří, ale spíš tak jako se přemysťují. Takže já jsem zjistil, že až to bude aktuální, tak se ozvem a všecko řekneme. Takže úplně v pohodě, ale bude to minimálně stejně krásný ročník jako tento. Ale ten příští rok už bude 12. Takže to už je vidět, že ten festival má svoje zakořeněné místo a já jsem moc rád, že k tomu Novohradsku patří a já se těším na Terezčino údolí a na to, že se taky podívám po krásách Novohradska, protože to Novohradsko je úplně fascinující.
1: Na festival Jihočeské Nové Hrady nás pozval houslový virtuos Jaroslav Svěcení. Rádi jsme vás slyšeli a věříme, že si vás užijeme i na Novohradsku. Mějte se krásně, ať to hraje, ať se vám daří a hezké léto. Naslyšenou.
0: Vám taky, krásné léto, mějte se všichni dobře a na viděnou.
1: Díky vám. Přátelé, pozvání, tak využijte, bude to krásné spojení umění a nádherné přírody. Ano, jak říkal pan Svěcený, Novohradsko je krásný kraj našich jižních Čech. Takže 10:30 teď. Kapela WEM zahraje v éteru na vlnách 106,4. No a pak už se vydáme na Břeclavsko, kde jsou komáří kalamity, jsou každoročním problémem. Letos je ale situace úplně jiná podle hygieniků. Je to kvůli tomu, že dlouho nenapršelo na komáří vajíčka ukrytá v půdě v oblasti soutoku řek Moravy a Dyje. Problematiku tam řeší a my se na to podíváme. Ale za chvilku počkejte si.

0: Na Břeclavsku letos komáři skoro zmizeli v krajině lužních lesů, kde běžně po větších deštích hrozí komáří kalamity. Jich letos hygienici napočítali jenom zlomek oproti předchozím rokům. Zatímco teď hygienici v pastích v břeclavských lesích chytnou za odběrový den asi 20 komárů, v kalamitním roce jich pochytali denně i několik tisíc.
1: Tady toto místo je důležité, že komáři, kteří tady vyléhnou, tak létají přímo do Břeclavy.
2: Kančí obora je podle Oldřicha Šebesty z krajské hygienické stanice jedním z hlavních míst u soutoku řek Moravy a Dyje, kde se mohou komáři líhnout.
1: My tady dáváme pasti, to znamená, že pokud tady je zvýšený výskyt komárů, tak během několika dní se to objeví v Břeclavě. Když se podíváte tam, tak to vidíte sníženinu.
2: Takový průleh je jedním z míst, kde v půdě čekají tisíce komářích vajíček. Stačí, aby ho zaplavila voda a během několika dní se z nich líhnou komáři. Letos se to ale zatím neděje.
1: No, letos to vypadá, že je tak zhruba 20krát méně komáru chytáme než v loňském roce, a to byl rok, kde nebylo ještě moc komáru. Ale ve srovnání třeba s kalamitním rokem 2010 je to tak 200-300krát méně.
2: Podle hygieniků za to může dlouhodobé půdní sucho.
1: Museli by nastat výdatní deště, a to plošně, po obou řekách, to znamená po Dyji nebo po Moravě.
2: Poslední větší komáří kalamita udeřila na podzim roku 2024. Od té doby komáři oblast skoro netrápí, potvrzují i místní.
3: Tento rok opravdu bydlím ve třetím poschodí a ani jeden komár vůbec nejsou. Asi je to tím, že neprší.
2: Stejně jako Marie Gasnárová bojovala každoročně s komáry v Břeclavě i paní Marcelína.
4: Letos je to perfektní. Na to, co jsme tady zvyklí, že se komáři rojí zvlášť podvečer, tak letos je to bezvadné.
2: Podobnou zkušenost má i Hana Strnadová z Lančota, která přijela nakoupit do Břeclavy.
5: Komárů jsem měla dvoch, takových mrňavých, a ty už jsou zabití. Takže my jsme spokojení, protože když je ta invaze, to je něco hrozného, ale předloni jsme nevyšli ani do humna.
2: Břeclavsko patří k oblastem, kde se komáří kalamity objevují nejčastěji. Podle hygieniků stačí vydatné plošné deště a kalamita se může rychle vrátit. I proto město společně s vědci připravuje chytrý monitorovací systém pro včasné odhalování nových komářích líhnišť. Z Břeclavy Anežka Hlávková, Český rozhlas.
6: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

Kenny Rogers těm dvou život vzal. Svědomí měl vedle nich si klek,

0: Jestli pak víte, jak v obchodě poznat zralý meloun a proč se vyplatí využít i jeho bílou část, tak to všechno nás naučí dnešní babské rady.
1: Babské rady.
2: Meloun je ideální letní mlsání. Tenhle letní oblíbenec má obsah kalorií zhruba stejný jako okurka a podobně chutná. Jeho bílá kůra, která navazuje na červenou dužinu, je při zpracování opomíjena a je to škoda. A lze ji směle použít například do smoothies nebo do salátu. Jedná se totiž o skvělý zdroj vlákniny, která podporuje trávení a je vhodnou potravou pro náš střední mikrobiom. Připomínám, že ten ovlivňuje i naši imunitu. Ostatně vnitřek melounu je na vlákninu poměrně chudý, ta se nachází právě v bílé části kůry. Obsahuje i aminokyselinu, která podporuje výkon při cvičení a zlepšuje průtok krve. I proto je doporučeno bílou kůru z melounu nakrájet na kostičky a přidat ji do předtréninkového nápoje. A ještě jedna dobrá melounová rada. Jak si v obchodě vybrat ten nejsladší? Zkontrolujte skvrnu na spodní části, tam, kde meloun ležel na zemi. Má být v ideálním případě krémově žlutá. Bílá nebo zelená značí nezralost.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: dětmi léto na jihočeských památkách a vyberte si některou z dětských prohlídek. Na Hluboké a v Třeboni vás provedou samotné kněžny. Na Kratochvíli upovídaná kuchařka Dorota. V Jindřichově Hradci se vydáte po stopách malého hraběte a v Českém Krumlově děti poznají, jak se kdysi žilo na šlechtickém sídle. V klášteře Zlatá koruna nahlédnou do života středověkých mnichů. Vyberte si svou prázdninovou výpravu na webu Národního památkového ústavu npu.cz.
1: Je 11 hodin.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Jihočeští farmáři snižují stavy skotu kvůli suchu, nemají pro zvířata krmivo. Válka s Íránem stála Spojené státy už skoro bilion korun. Ministerstvo obrany teď žádá ještě dvojnásobek. Putovní výstava s názvem Futurum ex machina zaplnila nádvoří galerie Port 1560 v Českém Krumlově. Teploty na jihu Čech dneska budou kolem 22 stupňů, na horách kolem 18. Pohodové dopoledne vám přeje Petra Pitra. Jihočeští zemědělci bojují s extrémním suchem. Kvůli tomu nemají krmení pro skot a někteří začali snižovat stavy zvířat. Informovala o tom ředitelka Jihočeské agrární komory Hana Šťastná. První seče trávy vynesly kvůli nedostatku vláhy až o 2/3 míní než loni. Kvůli krizi vyskočila cena jednoho balíku sena z 500 korun až na 2000. Farmáři navíc čím dál častěji řeší krádeže krmiva z polí. Teď kvůli slabé úrodě trávy i slámy musí zvířata posílat na porážku. Kapacita tuzemské jateční sítě ale nestíhá. Na volný termín se čeká dlouho a zvířata se musí převážet na velké vzdálenosti. To farmářům dál zvyšuje náklady. Na jihu Čech farmáři loni chovali přes 222 tisíce skotu. To bylo nejvíce v republice. Americká válka s Íránem zatím Spojené státy stála desítky miliard dolarů. Při slyšení v kongresu to uvedl americký ministr obrany Pete Hegseth, který poprvé od červencové eskalace konfliktu s Íránem předstoupil před zákonodárce. Přišel žádat o další miliardy na válku.
3: Ministr obrany před senátním výborem řekl, že náklady na válku proti Íránu se dosud vyšplhaly na 37,5 miliardy dolarů, tedy v přepočtu téměř bilion korun. Na pokračování konfliktu zároveň kongresmany požádal o dvojnásobek, tedy další téměř 2 biliony korun. Šéf Pentagonu také odhalil, že americká armáda tajně provedla Hormuzským průlivem tankery s až 500 miliardy barelů ropy. Slyšení provázely ostré výměny. Demokratický senátor Gary Peters označil Hegsethovo vedení za selhání. Prezident Trump mezitím oznámil, že Spojené státy už brzy zaútočí na podzemní jaderné zařízení pod horou Pickax. Jana Ciglerová, Český rozhlas.
1: Českokrumlovská galerie Port 1560 ukazuje praktické využití umělé inteligence, její budoucnost nebo hrozby a rizika. Téma je tam na venkovní putovní výstavě s názvem Futurum ex machina. Konkrétně představuje třeba využití AI v oblasti vodního hospodářství. Další informace doplnil generální ředitel Povodí Vltavy Petr Kubala.
4: Kde nám zejména pomáhá v simulování nějakých dopadů na určité jevy, ať je to sucho, ať jsou to povodně, je to zaměřeno všechno na tu extremicitu, tak budeme schopni lépe předvídat tu situaci a připravit se na to, aby jsme dokázali v maximálně možné míře eliminovat ty negativní dopady.
2: Počasí.
1: Na jihu Čech přibývá mraků, odpoledne čekáme oblačnou až polojasnou oblohu. Maximální teploty budou mezi 21 a 24 stupni, na horách naměří kolem 18 stupňů. Slabý vítr západních směrů během dne přechodně zesílí na mírný. Biozátěž zůstává na prvním, tedy nejnižším stupni.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: S komplikacemi počítejte na silnici číslo 20 u Písku. Záchranáři tam zasahují u vážné nehody osobního a nákladního auta. A pozor taky na silnici 34 u Stráže nad Nežárkou. Tam se srazila dvě osobní auta s autobusem. Přejeme všem šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
5: Dneska otevřeme téma, které se dotýká nás všech. Když jdeme na úřad, k lékaři, do školy nebo třeba za sociálním pracovníkem, očekáváme pomoc a profesionální přístup. Lidé v těchto profesích ale stále častěji čelí slovním útokům, výhrůžkám nebo dokonce fyzické agresi. Proč a jak se bránit? Probereme to s dnešním dopoledním hostem. Už za chvíli.
2: Jihočeské dopoledne s Hankou Šoberovou.

0: Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
1: O tom, proč přibývá takzvaného klientského násilí a jak se proti němu mohou pracovníci i instituce bránit. Tak o tom si budu povídat s Lindou Štucbartovou, je zakladatelkou projektu Sebeobrana pro všechny, věnuje se prevenci násilí, budování odolnosti a bezpečné komunikaci. Linda Štucbartová je naším dnešním dopoledním hostem. Vítejte, pěkné dopoledne.
2: Dobrý den všem, děkuji za pozvání a děkuji také za pozornost věnovanou tomuto tématu.
1: Vy jste zakladatelkou projektu Sebeobrana pro všechny, jsem zmínila. Říkám si, co vás k tomu přimělo? Nějaká neblahá zkušenost? Většinou to tak bývá.
2: Já jsem vlastně hledala vhodnou sebeobranu pro svoji dceru, které, když bylo 16 let, dostala stipendium do Kanady a z bezpečného Česka jela do toho velkého světa. A moje dcera byla tehdy, nebo stále je, velmi štíhlá a zajímá jí věda a zpěv. Takže rozhodně to není někdo, kdo chodí pravidelně do tělocvičny, kdo vlastně by vynikal v těch fyzických schopnostech. A já jsem říkala, opravdu jsem jí jako matka připravila na ten život bez maminky. Postavila se sama za sebe. A zjistila jsem, že ve spoustě oblastí ano, a pak jsem říkala, a je tu ta oblast toho bezpečí. Začali jsme chodit na různé bojové sporty a umění a najednou jsme si tam připadali velmi nepatřičně. Někteří instruktoři nám to ani nevysvětlili. Hodně se cvičil boj na zemi a já jsem původní profesí lektorka komunikace, vyjednávání, vlastně vzdělávání dospělých se táhne celým mým profesním životem, tak mě to začalo zajímat i odborně, protože jsem si uvědomila, že jsou dvě skupiny. Ti, co do tělocvičny chodí a často se terčem násilí nestanou. A pak jsou tady lidé, kterým právě já se věnuju, kteří do tělocvičen nemůžou chodit, nemusí chodit, nechtějí chodit a často se ale stanou terčem násilí, agresivity. A ta sebeobrana není jen fyzická. Takže jsem se zahloubala do mezinárodních projektů, do best practice a protože jsem zároveň viceprezidentkou Česko-izraelské smíšené obchodní komory, tak právě skrz Izrael jsem ten projekt našla.
1: Musím se na to zeptat, jak to dcera nakonec zvládla, dopadlo to všechno dobře a potřebovala někdy třeba ty vaše rady a bavili jste se třeba zpětně o tom, že něco z toho i využila v praxi?
2: Tak v Kanadě byl lockdown, takže vlastně v Kanadě to nepoužila, ale tak se pro tu metodiku nadchla, že vlastně se stala hned druhou certifikovanou instruktorkou v České republice po mně a máme projekt Máma dcera a ona je medička, takže budoucí lékařka a to nás právě přivedlo k tomu klientskému násilí, které je hodně na zdravotnících, na úřednících, na učitelích, sociálních pracovnících, ale i v komerční sféře na pracovnících, kteří vyřizují klientské stížnosti, a nebo třeba na call centrech.
1: Jak si takové klientské násilí máme představit? Protože mnozí jsme se s ním třeba ještě nesetkali, třeba proto, že jsme celkem empatičtí, máme pochopení pro pracovníky na těchto úřadech. Mnozí si řekneme, že bychom to nechtěli ani dělat, ale jsou možná tací, kteří si tam chodí vylévat svou osobní zlost. Jaké jsou příklady z praxe možná nějaké?
2: Tak začíná to tou verbální agresí, nadávkami, ale vlastně tam to nekončí. Někdy verbální agrese může vystupňovat už tu fyzickou, opravdu v to přímé napadení. Ale jsou i jiné formy. Já tomu říkám sexualizované obtěžování právě mladých žen v profesi. Zdravotní sestry, 40% z nich by si jich už tu profesi nevybralo. Ne proto, jak jsou placené, to se postupem času zlepšuje. Ne proto, že ta práce je těžká, oni to vnímají jako poslání, ale právě proto, jak se k ním ostatní chovají. Vyrůstá nám nová generace, která ty hranice má jinde a ne k odběru krve nepatří to, že někdo kouká do výstřihu nebo poplácá po zadku, popřípadně komentuje jakýmkoliv způsobem vzhled. Takže tady máme to sexuální obtěžování. Hodně často lidé si pracovníky nahrávají a pak to dávají bez jejich souhlasu na různé sociální sítě, že ta reakce nebyla adekvátní. Nemusím říkat, že nic takového není povoleno. A přibývá i útoků na rodinu. To znamená, já vím, kam vaše děti chodí do školy, já vím, s kým se kamarádí, já vím, co dělá váš manžel, manželka, partner, partnerka. Takže vlastně si představme, že to je taková zátěž, kterou si ti pracovníci sebou často nosí domů a velmi negativně ovlivňuje i jejich osobní životy.
1: Tato agrese, o které mluvíme, týká se skutečně hlavně úředníků, anebo třeba i nějakých dalších profesí, anebo nějaké skupiny lidí?
2: Tak jsou to lidé v té klientské profesi. Já už jsem vyjmenovala ty zdravotníky. Ano. Tam je ta incidence nejvyšší a hodně často se o tom mluví a já myslím, že je dobře, abych se o tom mluvilo a aby se také ukazovalo, že prevence existuje. Potom máme sociální pracovníky. To jsou opravdu velmi často nelehké případy. Už jsem zmiňovala učitele. Nově je ve školách nejen jakýsi řád, jak mají učitelé mluvit se žáky, ale začínají se vymezovat hranice, jak by s učiteli měli komunikovat rodiče. Státní úředníky jsme zmínili a jak vždycky říkám, není to jenom v tom státním sektoru, je to i v tom soukromém sektoru. My jsme zemí, která má spoustu těch call center, těch pomáhajících telefonních linek a na tu linku pravděpodobně nevolá nikdo, kdo řekne dobrý den, chtěl jsem vám říct, že vaše služby jsou úžasné, tak já vám přeju krásný sluníčkový den, nashledanou, moc děkuji. Ne, tam opravdu volají lidé frustrovaní tím, jak máme naloženo, tak vlastně ta komunikace je velmi často hodně eskalující a prostě nikdo nechce chodit 8 hodin do práce a nechat si nadávat. Takže tam pro ně jsem já.
1: Já si říkám, čím to je. Vy už jste zmiňovala, že přece jenom vyrůstá nám nová generace. V čem je jiná?
2: Já myslím, že si jsou daleko více vědomi svých osobních hranic a chování, které třeba ještě naše generace by nad ním přihmouřila oči. My ženy jsme párkrát určitě každá zažila v našem věku něco, co nám bylo nepříjemné, ale nevyhradili jsme se, spíš jsme se stáhli, nebo jsme si říkali, OK, je to součástí profese. A tato mladá generace prostě říká, že toto není součástí profese. A pojďme si říct, že pokud my jako společnost se tomu problému nebudeme věnovat, tak dojde k tomu, že slušnost bude jaksi považovaná za slabost, protože ty agresoři si vždycky něco vykřičí, vydupou, budou chtít nějaké speciální úlevy, chování, podmínky, no ale tím pádem se nám ty hranice posouvají.
1: Říká Linda Štucbartová, náš dnešní dopolední host, se kterou si budeme povídat zase za chvilku.

0: Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
1: O tom, proč přibývá takzvaného klientského násilí a jak se proti němu mohou pracovníci instituce bránit. O tom si povídám společně s Lindou Štucbartovou. Tak Lindo, my navážeme na to naše předchozí povídání. Ještě bychom asi měli říci to, jestli se stává, že si pracovníci dlouho neuvědomují, že jsou vystaveni násilí anebo šikaně. Může se to stát?
2: Tak ono dlouho to bylo bráno jako taková součást profese, že vlastně oni musí něco vydržet. Ale přibývá ta intenzita, přibývá čestnost a už jsem říkala, začínají se nám posouvat hranice, jestli slušnost není slabost, což v mém pojetí určitě není. A nechceme žít takové společnosti, kde by slušnost byla slabost. Takže zároveň tím, že se o tom fenoménu začíná mluvit, tím, že některé organizace už se za svoje pracovníky opravdu veřejně postaví, tím, že začíná přibývat i různých opatření na té organizační úrovni. V Praze v jedné nemocnici je velmi varovná cedule. Chovejte se k našemu zdravotnickému personálu s respektem, jinak budou vyvozeny důsledky dle zákona. A já si myslím, že tato cedule slušného člověka neurazí, protože já, když jdu do nemocnice, tak se tam nechci jít pohádat. Já vlastně tam potřebuju se jít nechat zaléčit jako pacient. A zároveň toto je už vymezení hranic, že ano, jde nám o bezpečí pacientů, ale zároveň potřebujeme ošetřit i ten personál. Někdy na klientských call centrech, ať dám jiný příklad, už slyšíte, že hovor je monitorován nejen za účelem zvýšení kvality, ale i za účelem ochrany personálu. Takže začíná se vlastně brát tento fenomén vážně a začíná se brát to, že lidé v pomáhajících profesích ještě nemusí být tím hromosvodem. Oni samozřejmě s nějakou stresovou reakcí počítají, s nějakou agresivní reakcí jsou na to školeni. Ale jak říkám, je tam důležitá ta míra. Je tam také důležitá ta dlouhodobá zátěž. Pojďme si říct, že jako společnost máme opravdu od covidu naloženo. Covid, nárůst sociálních sítí, ekonomická krize, energetická krize, válka na Ukrajině, válka na Blízkém východě, volby, vyhrocená komunikace, to všechno vlastně k lidu v naší společnosti nepřispívá. Takže opět vlastně někdy vítězí ta tendence, když já si něco vyřvu, tak to je správně. A tam už vlastně já říkám, ne, jít komunikovat o potřebách se dá slušně a ti lidé, kteří jsou na těch v těch pomáhajících rolích, vlastně to nemusí trpět. Protože oni to dlouho zvládají, ale jsou už statistiky, jak moc to přispívá k nemocnosti, k vyhoření. Pojďme si říct, že to jsou profese, kde zrovna není dostatek lidí, takže abychom vůbec měli někoho, kdo se o nás bude chtít starat. A velmi často, s čím se také setkávám, že oni si ten stres z toho pracovního života vlastně přenášejí domů. Že to na nich tak jako ulpívá.
1: Když se na tu problematiku podíváme z pohledu pohlaví, setkávají se ženy a muži s různými typy agrese?
2: Říkáte to úplně přesně. U žen vlastně jsou tam daleko víc poznámky na kompetenci, na vzhled, na dávky. Takové to, s čím se opravdu hodně setkávají třeba političky, aktivistky, ženy ve veřejném prostoru. U mužů je velmi často hned ta fyzická agrese. Zažila jsem příklad, že došly kotlíkové dotace a jeden senior opravdu doslova chytl úředníka pod krkem.
1: Stává se. No, Vida, co se stane, když člověk podobné situace dlouhodobě přehlíží, bagatelizuje? Může se to potom podepsat na těch pracovnících? Odcházejí? Jsou nemocní? Setkáváte se s tím?
2: Mluvila jsem už o té zvýšené nemocnosti, mluvila jsem o syndromu vyhoření, ale zároveň vlastně tam může i dojít k takovému tomu sploštělému emočnímu vyhoření. Někdy se dostávají potom do tendence pasivně agresivní reakce, takové té útočné vlastně, jakoby, že potom oni už tom klientovi nevidí komunikační protějšek, ale vlastně mají tendenci k nějakému schématickému jednání a tak dále. Takže je potřeba pracovat s oběma stranami.
1: My se dostaneme samozřejmě k tomu, jak se bránit ideálně, pokud k nějaké takové situaci dojde, ale říkám si, zmiňovala jsem v úvodu, že vy školíte různé pracovníky, zaměstnance v tom, jak se s těmito situacemi vypořádávat. Na co se vás tak nejčastěji ptají, když tam přijedete? Předpokládám, že pak máte nějakou volnou debatu. Co je tak nejčastěji zajímá?
2: Tak velmi často vlastně, jak těm situacím předcházet. A tam se hodně často dostáváme právě na úroveň těch organizačních opatření, že ono velmi často i ta zákaznická zkušenost nebo klientská zkušenost vlastně ovlivní, jak se potom chováme, když se dostaneme k tomu jednotlivému úředníkovi. Vezmeme si třeba nemocnice dlouhé čekací doby, kdy vlastně není dobře vysvětleno, nebo na některých urgentních příjmech to chybí, že vlastně je tam triážní systém, že vlastně pacienti s nějakou lehčí diagnozou budou čekat delší dobu, než vlastně pacienti, kteří jsou v nějakém akutním ohrožení života. Někdy vyvolávají číslem, někdy vyvolávají jménem. Už to, jaké je tam prostředí. Třeba to, jestli se tam v televizi ukazuje nějaká politická debata, anebo naopak, jestli tam hraje uklidňující hudba a je tam nějaké příjemné osvětlení, už to může hrát roli. Totéž na tom úřadě. Velmi často lidé tam nepřijdou se pohádat, ale prostě zjistí, že tam dlouho čekají, že neví, jak dlouho budou čekat, že si nevyplní ten formulář. Pojďme si říct, že ne vždycky všechny formuláře jsou vstřícné. Já sama mám dvě vysoké školy, ale formulář na správně nevyplním nikdy. Takže jakože vlastně tam jdeme tak trošku a obáváme se, co bude čekat. No a pak přijde nějaká situace, kdy třeba úředník nemá dobrý den nebo měl složitějšího klienta před námi a už se to veze. Takže vlastně tahle zkušenost už hodně ovlivňuje. A teď, co mohou udělat ty úředníci? Tak určitě ta nejčastější chyba je, že tam někdo přijde a dělají to dost často i zdravotnický pracovníci a oni začnou vysvětlovat, co je špatně. Kde se stala chyba. Ale v momentě, kdy vy jste ve stresu, tak jste v jiném mozku, tak potřebujete uklidnit. Nepotřebujete slyšet, co všechno se stalo špatně, protože konec konců minulost neovlivníme. Takže to první je, vnímám vás, chápu vás, mrzí mě, co se vám stalo. Jsme tady, pomůžeme vám, vyřešíme to. To ještě neznamená, že oni udělali všechno správně. To ještě neznamená, že mají pravdu. Ale je to takové to první otupení toho ostří, které vám ukazuje, dá se ta situace klidnit, anebo se bude vyhrocovat. V případě, že vlastně se vyhrocuje, tak je ale potřeba znova stanovit jasnou hranici. Vyřešíme to, potřebuji, zůstaneme ve věcné rovině. Věta uklidněte se ještě nikdy nikoho neuklidnila.
1: Ne, naopak.
2: Stejně tak jako nekřičte na mě, já na vás také nekřičím. Velmi často my ostatním říkáme, co nemají dělat. Ale znova v tom stresovém mozku my potřebujeme dávat pokyny, co mají dělat. Tady se prosím posaďte, prosím vyplňte mi tento formulář. Potřebuju tyto a tyto údaje. Vlastně soustředit se na tu spolupráci, na to partnerství, na to, abychom je z toho stresového naladění dostali vlastně do té konstruktivní spolupráce. A nikdy to nejde. Potřebují na komunikaci být vždycky dva. Tak potom vlastně je lepší ten rozhovor ukončit, zarámovat. A může to být, počkejte na chodbě, já si dojdu ještě pro nějaké informace. A zároveň už se můžu vrátit s kolegou nebo s nadřízeným.
1: Mm-hmm.
2: U telefonních rozhovorů je to, bude-li rozhovor tímto stylem pokračovat, tak mám právo zavěsit a ukončit hovor. Takže ukončím hovor. Takže ne, prosím, nenechávejte na sebe řvát. A ta rada posluchačům, s člověkem v afektu se vlastně logicky nedomluvíme. Nejdříve ho potřebujeme sklidnit a pak budeme řešit tu věcnou rovinu.
1: Máte pravdu.

0: dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
1: S mým dnešním hostem Lindou Štucbartovou si povídáme o klientském násilí. Lindo, já si říkám, jestli se dá naučit zachovat klid ve chvíli, kdy na nás třeba někdo křičí. Poraďte, to se může hodit v životě každému z nás.
2: Tak, dá se to naučit a musíme na tu situaci být připraveni předem. Protože v momentě, kdy čelíme nějaké agresi, tak vlastně stačí 7 až 12 sekund a náš mozek přepne do toho buď to modu bojuj, uteč, a nebo někdy zamrzneme. To je v momentě, kdy nevíme, co vlastně jako dělat. Takže dá se to naučit. To první, vlastně my učíme spoustu možností, jak se vymezit, a ty pomáhající profese by to měli mít jaksi zvládnuté předem. To znamená, měli by mít ty svoje věty, které budou říkat. Začínáme komunikační situací nebo formulací, kdy vlastně popíšeme situaci, dejme tomu, stojíte příliš blízko, je mi to nepříjemné, odstupte si.

0: Prosím. Takže vlastně já popíšu situaci, dám tam emoci, protože v případě, že tomu člověku záleží na vztahu, tak on bude respektovat, že mi něco je nepříjemné. A určitě jste si všimla, že jsem neřekla, nebuďte tady, nedělejte to, ale dala jsem jasný pokyn, co ten druhý člověk má udělat.
1: Mm-hmm.
0: A to další vlastně učíme takové ne s mostem. To znamená, toto vyšetření není indikované, můžeme udělat toto, toto, toto. Takže my si vlastně vymezíme to naše hrací pole, ale zároveň tam už dáme alternativy. O čem se nebavíme, ale o čem ještě jednat můžeme. Protože znova, vezmeme si, že naproti nám je člověk ve stresu a ten toho moc nevymyslí. Protože když jsme ve stresovém mozku, tak jsme v jiném než v tom neokortexu. Tak, a moje kolegyně, lektorka říká, že v tom stresovém máme odpojeno, odkrveno. A konec konců, pojďme si říct, že každý z nás někdy v té situaci byl. Že jsme byli rozžhavení do běla nebo do ruda, každý to má jinak, a kdy nás napadly ty nejlepší argumenty. No ne v ten moment, přesně 20 minut poté, jak jste říkala před přestávkou, když už jsme vychladli. No a potom vlastně je také důležitá řeč těla. Ne. A posluchačům teď můžeme demonstrovat, že já tady vlastně mám ruce, které už mám jako nějakou bariéru, kde vlastně velmi vážným výrazem obličeje říkám ne, nemusím křičet, ale určitě najednou z mé řeči těla poznáte, že tady už prostě konverzace dál nebude pokračovat.
1: Ani bych nepípla v tuhle chvíli, kdybyste na mě tohle udělala, byť se u toho usmíváte.
0: Mm-hmm. A to je další věc. Já se usmívám mezi tím, ale ne v momentě, kdy říkám ne.
1: Uh-huh.
0: Protože my ženy máme tendenci při sdělování špatných zpráv na konci se usmát.
1: Uh-huh.
0: Chceme zachovat ten vztah. Někdy nám je to líto, chceme vyjádřit ty empatii. Ale muži, kteří to čtou jinak, tak vlastně mají pocit, že se jim vysmíváme, že je nebereme dost vážně, že si z té situace děláme tak trošku legraci, že to zlehčujeme. Takže zejména mladé úřednice na začátku kariéry, ale i zdravotní sestry, i lékařky vlastně učím v těch momentech, kdy je to vážné, tak prostě se neusmívat. Dát tam celý ten výraz těla. To ještě neznamená, že nemusíme být empatičtí. Hlas dělá hrozně moc. A teď já poprosím režii, posluchači nech si trošku připraví ouška, ale vlastně taková ta věta. Vzal jste si pořadový lístek? Je možná oprávněná. Ale znova, co říká? Nám, ženám, často jde pod stresem hlas nahoru. A v momentě, kdy nám jde hlas nahoru, tak nás tak trošku prozradí, že jsme ve stresu. A znova, pro určitou část populace tahle ta konverzace už může být eskalující. Takže už to, že jsem si vědom toho, jak to mám z řečí těla, s hlasem, mi může pomoct. No a pak pět pravidel ne. Ne je celá věta. Na ne mám právo. Ne nemusím vysvětlovat. Za ne se nemusím omlouvat. A to poslední, velmi důležité, říkám ne, když myslím ne. Asi se vám někdy stalo, že jste řekla ne a někdo vás takzvaně ukecal.
1: Jistě každému z nás.
0: A jak seriózně nás vnímal potom? Takže vlastně jako udržet si, když nevím, můžu říct, že nevím. Když si nejsem jistá, potřebuji čas na rozmyšlenou. Ale ať to ne, je opravdu naše pevná hranice.
1: Já vím, paní Štucbartová, že vy se kromě klientského násilí zabýváte ještě nějaké jiné či jinou činností. Jaká to je? Prozraďte.
0: Tak já jsem ta advokátka těch zranitelných skupin. Mm-hmm. A jsem také advokátka těch skupin, které by do tělocvičny nešly, protože nemohou nebo nechtějí. A vlastně rozšiřuju tu sebeobranu na těch pět principů: mysli, zakřič, utíkej, bojuj, sdílej, buď OK. A jeden projekt, který je opravdu můj srdcový a můžu říct, že pro Českou republiku je do jisté míry unikátní, protože je mezinárodní, je projekt Erasmus+, Express to Protect. Je to mezinárodní projekt, na kterým pracujeme s organizacemi z Polska a z Chorvatska a ještě je tam česká organizace IREAS a vlastně snažíme se vytvořit bezpečnou metodiku výuky komplexního přístupu k sebeobraně pro seniory. Je to o tom, že velmi často seniori se obávají toho fyzického útoku, toho, že si na ně někdo počká, když jdou někam. Ale v realitě oni čelí daleko víc online útokům, různým podvodným útokům a potom je tam téma, o kterém už vůbec nemluvíme, a to je, že se stanou terčem zneužívání od těch, kteří by jim měli poskytovat péči. Takže vlastně náš projekt má dva cíle: připravit metodiku pro seniory samotné a připravit také metodiku pro ty, co s nimi pracují, aby vlastně mohli znova vytvářet to bezpečnější prostředí. A to je vlastně jedna taková červená linie, která se vede mojí prací, že já nikdy neříkám, že sebeobrana by měla být jenom na tom jednotlivci. Že vlastně do toho chci zahrnout i ty organizace, i společnost jako takovou, protože nám o bezpečnost jde přece všem.
1: Paní Štucbartová, myslím, že právě sebeobrana a téma, které se týká seniorů, by bylo velké téma, a tak možná si to necháme na někdy příště, protože myslím, že tu hodinku bychom tím minimálně rozhodně strávili. Myslím, že uzavřeme pomaličku to dnešní téma klientské násilí. Co byste tak závěrem poradila, ať už těm, kteří stojí před tou přepážkou, anebo za tou přepážkou, anebo před čekárnou, nebo před tou ordinací nebo v ordinaci. Měla byste nějakou radu?
0: Tak mám jednu radu a jedno přání. Uh-huh. Tak ta rada, že vlastně to, že já rozpoznám nebezpečí, ozvu se, odejdu a řeknu si o pomoc, není profesionální selhání a známka slabosti. Je to známka velké síly. Protože když já vyhořím v pomáhající roli, kdo bude pomáhat ostatním? Takže pečujícím, ať pečujou o sebe a ať pečujou i o své bezpečí. A nám všem, těm, kteří jsme na té druhé straně, je to respekt. Je to z latinského respecere, druhý pohled, znovu se podívat. Je to o tom, že na té druhé straně sedí člověk, který možná má naloženo, možná je dneska unavený, má svoji rodinu a chce mi pomoct. A pojďme se domluvit. Myslím si, že ta vzájemná sounáležitost, to, že jsme na jedné lodi, že spolu nebojujeme tak jako dva dinosauři, kteří se potřebují rozsápat, ale že se chceme domluvit, tohle bych chtěla, aby v naší společnosti bylo častěji.
1: Linda Štucbartová byla naším dnešním dopoledním hostem a my za to moc krát děkujeme. Děkujeme i za ty rady a za to uvědomění si možná situace, které jsme vystavováni. Mějte se hezky, ať se vám daří, a věřím, že se brzy potkáme. Mějte se fajn.
0: Děkuju a nashledanou.
2: Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.

0: Taky na dnešní den pro vás, milí posluchači, máme připravený rozhlasový sloupek. Jmenuje se Divnej zadek, ale nebojte, nepůjde o žádnou kritiku dámských pozadí. Je to jenom takové lehké zamyšlení nad jedním českobudějovickým kulturním zařízením. Slovo má Miroslav Boček.
1: Rozhlasový sloupek.
2: Skladiště, hangár, stodola. Právě taková přirovnání slýchávám nejčastěji, když míjím zadní část nově zrekonstruované českobudějovické Slávie, které se ještě donedávna říkalo armáďák. Ať už spojení tradiční architektury s novou vnímáme jakoliv, vzbudilo rozruch. Zatímco z ostatních tří stran přestavba kopíruje původní vzezření budovy, ten zadek je nějaký divný. Vzpomněl jsem si na odpor, jaký ve druhé polovině 19. století vyvolala stavba památky mnohem slavnější, totiž Eiffelovy věže. Známý spisovatel Guy de Maupassant Eiffelovku nenáviděl natolik, že na oběd chodil výhradně do pohostinství v samotné věži. Bylo to totiž jediné místo, odkud tento obludný komín, jak stavbu nazval, nemohl spatřit. Francouzský filozof Voltaire zase jednou označil egyptské pyramidy za ohavné hromady sutě. Navíc se mu nelíbilo, že kvůli nim zemřela spousta otroků. To u naší Slávie naštěstí nehrozí. Předpokládám, že dělníci dostali za svou práci řádně zaplaceno. Vlastně si s tou stavbou nevím moc rady. Zpočátku jsem na tu šedou masu, opatřenou proskleným kokpitem, hleděl s nedůvěrou. Jak se staveniště postupně začišťovalo, už mi to nepřipadalo tak zlé. A dnes si na to začínám zvykat. Pokud vy máte s novou podobou Slávie problém, máte několik možností. Buď na ně vyhlásit embargo a při průchodu kolem sklopit či přihmouřit oči. Případně se přesto přenést a pokusit se navázat s novostavbou dialog. Vnímat ji jako výzvu. A nebo si po vzoru francouzského spisovatele zajít na drink přímo do restaurace v inkriminované Slávii. Bude to zaručeně jedno z míst, odkud ten divnej zadek neuvidíte.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát bude mým hostem autor, psycholog a diplomat Michal Žantovský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

Za okamžik se rozezní obecní zvon ze své boh místní části Horní Stropnice v Novohradských horách. Je zavěšen v otevřené věžičce barokní návesní kaple z roku 1773. Má hlavní tón F3, průměr 28,7 cm a váží přibližně 16 kg. Roku 1946 ho ulilo zvonařství Rudolfa Pernera v Národní správě v Suchém Vrbném u Českých Budějovic. Dobré

0: Odbylo poledne.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Novým hlavním velitelem ukrajinských ozbrojených sil se stal Michajlo Drapatý. Prachatice zvažují bezúplatný převod kostela svaté Anny na Libínském sedle z majetku církve na město. Muž z Českobudějovicka způsobil krádežemi kovových kolejí na zastřešení bazénu škodu za víc než 2 miliony korun. V noci se na jihu Čech ochladí na 10 stupňů. U zpráv vás vítá Petra Pitra. Ukrajinské armádě ode dneška velí generál Michajlo Drapatý. Někdejší velitel pozemních sil Ukrajiny nahradil ve funkci generála Oleksandra Syrského, který odešel kvůli konfliktům s ministrem obrany.
2: Generál Oleksandr Syrský dnes na sociálních sítích napsal, že svému nástupci předává armádu, která nejen drží obranu, ale přebírá iniciativu a postupuje. Syrský připomněl, že pod jeho velením ukrajinská armáda osvobodila 700 kilometrů čtverečních okupovaných území. Nový hlavní velitel ozbrojených sil Ukrajiny, 43-letý generál Michajlo Drapatý, se proslavil při obraně Mariupolu v roce 2014 i jako takzvaný krizový velitel, který působil po roce 2022 na těch nejtěžších úsecích fronty, mimo jiné v Charkovské a Chersonské oblasti. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
0: Prachatice zvažují převzetí kostela svaté Anny na Libínském sedle. Radní doporučili zastupitelstvu projednat bezúplatný převod této památky a přilehlého pozemku z majetku prachatické římskokatolické farnosti do vlastnictví města. Farnost a biskupství nemají na údržbu této kulturně a historicky cenné památky peníze. Starosta Jan Bauer z ODS k tomu dodal.
3: V případě schválení převodu bude město usilovat o získání dotačních prostředků na opravy. Cílem je zajistit dlouhodobou péči o významnou historickou stavbu a zachovat ji pro budoucí generace. Kostel je v současnosti využívaný jako místo pro pořádání kulturních akcí.
0: Kriminalisti obvinili 39-letého muže z Českobudějovicka z krádeže. Podle vyšetřovatelů od srpna roku 2024 do konce loňského června kradl kovové koleje určené k zastřešení bazénů. Ty pak odvážel do sběrných surovin. Poškozené firmě podle policie způsobil škodu přes 2 miliony korun.
4: Muž je navíc obviněný také z úvěrového podvodu. V jedné z nebankovních společností měl při sjednávání půjčky uvést nepravdivé informace. Úvěr téměř nesplácal a společnosti způsobil škodu přes 17 tisíc korun. Trestní stíhání vedou policisté na svobodě. Z Českých Budějovic Kristýna Baršíny, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Tlak vzduchu byl v 11 hodin dopoledne v Českých Budějovicích 1019 hektopaskalů. Odpoledne bude na jihu Čech většinou oblačné s teplotami do 24 stupňů a na horách do 20. Mírný vítr západních směrů bude večer slábnout. V noci se ochladí na 13 až 10 stupňů. Zítra bude převládat oblačná obloha, ráno bude místy ještě polojasno. Odpoledne se pak lokálně vyskytnou přehánky, na východě kraje se můžou objevit i bouřky. Bude to ale jen výjimečně. Večer bude oblačnosti i srážek ubývat. Zítřejší maxima budou mezi 19 a 22 stupni, na horách naměří od 15 do 18 stupňů. Vítr opět zesílí na mírný, foukat bude od severozápadu. Biozátěž zůstane nízká.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Vážná nehoda osobního a nákladního auta komplikuje provoz na silnici číslo 20 u Písku. Další vážnou nehodu máme na silnici 164 mezi Jindřichovým Hradcem a Kunžakem, konkrétně u Hospříze. A pozor, u Benešova nad Černou na silnici na Klení. Tam narazilo osobní auto do stromu. Buďte opatrní, přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Ze studia Českého rozhlasu České Budějovice posloucháte písničky pro radost. Pořad hudebních gratulací a pěkné dechovky.
6: 12 hodin, k tomu 6 minut. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, na kterém právě nyní, ve středu 22. července roku 2026, začínají písničky pro radost. Těmi vás provede a hezké poledne přeje ze studia Luboš Voráček. Hned v úvodu je připravena veselka s písní Na krásné Šumavě, která bude hrát také do Petříkova a také do Bavorova. A s přáním začnu v Bavorově, kde svátek má paní Magdalena Taterová. Milá Majdalenko, dnes slavíš svůj svátek a tak malý hudební dáreček, který tě potěší a vím, že tuto písničku máš ráda. Ať se ti vyplní vše, po čem toužíš a od nás hlavně zdravíčko, lásku, štěstí a pohodu. To vše přejí tvůj Pipíšek a rodiče. Do Bavorova k svátku pro paní Magdalenu Taterovou za okamžik bude hrát píseň Na krásné Šumavě, ale bude hrát také do Petříkova, kde 55. narozeniny, jak nám píše pan starosta, má paní Pavlína Bartizalová. A pan starosta nás prosí o zahrání písničky pro paní Bartizalovou, která právě dnes, 22. července, má krásné 55. narozeniny. A k narozeninám přejí všechno nejlepší zástupci obce Petříkov v čele s panem starostou. Tak tady do Petříkova k 55. pro paní Pavlínu Bartizalovou a také do Bavorova k svátku pro paní Magdalenu Taterovou. Teď bude hrát veselka, píseň Na krásné Šumavě.

Veselku teď v písničkách pro radost vystřídá Lipkovanka, která zahraje také do Lhenic, ale také do Jarošova nad Nežárkou. A já s přáním začnu v Jarošově nad Nežárkou, protože tam má narozeniny jedna z nejmladších oslavenkyň toho dnešního dne, 14-letá Verunka Kučerová. Píše na paní Nejedlá totiž, právě že tato mladá dívenka má dnes narozeniny a má tu také přání. Milá Verunko, miluj život, miluj svět, vždyť štěstí, vždyť je ti teprve 14 let. Všechno nejlepší, zdraví, štěstí, spokojenost, ať se ti daří ve škole, ať se máš dobře a splní se ti vše, co si přeješ a nadále zůstáváš v krojové družině v Jarošově, kde zpíváš a tančíš. Verunko, díky za vše. To vše přejí všichni členové krojovky. Pro Verunku Kučerovou do Jarošova nad Nežárkou k těm dnešním 14. narozeninám mají hrát Stachovské dřeváčky, to je mimochodem také píseň, kterou na tuto písničku také děvčata tančí v krojové družině, v krojovce, tak Stachovské dřeváčky v podání Lipkovanky určitě budou, ale budou hrát také do Lhenic, tam 55. narozeniny má paní Hana Suchá a pro paní Suchou tady mám pěkné přání a to začíná. Milá maminko, k tvým krásným 55. narozeninám ti přejeme především pevné zdraví, radost, pohodu a spoustu důvodů k úsměvu každý den. Ať tě život i nadále obdarovává láskou, štěstím a krásnými chvílemi v kruhu těch, kteří tě mají rádi. Děkujeme ti za všechnu péči, laskavost, podporu a nekonečnou lásku, kterou rozdáváš své rodině. Jsi naše opora, srdce rodiny a člověk, který umí vykouzlit domov plný tepla a porozumění. Přejeme ti, aby jsi užívala každý okamžik, plnila si své sny a aby tě obklopovali lidé, kteří ti přináší radost. Ať je tento rok výjimečným nejenom tvým jubilém, ale také novými krásnými okamžiky. Kdo ví, třeba se k té dnešní oslavě už symbolicky také připojí i malý Jeníček a přinese další důvod ke štěstí. S láskou a vděčností přání posílají maminka Marie, syn Honzaj s manželkou Marťou a dcerami Adelkou a Klárkou, také dcera Hanua s manželem Honzíkem a možná už také i vnouček Jeníček. No to přání pro paní Hanu Suchou do Lhenic k 55. nám bylo odesláno 12. června, dneska je 22. července, tak se asi v rodině možná hodně změnilo. A to je hezká radostná událost. A Stachovské dřeváčky od Lipkovanky budou hrát také pro Verunku Kučerovou k těm 14. narozeninám do Jarošova nad Nežárkou.

V písničkách pro radost dohrála Lipkovanka a připravení jsou Babouci, aby také zahráli do Zdíkova, také do Malenic nad Volyňkou. Začnu právě tam, tam má narozeniny paní Boženka Svítivá. Jak se píše, prosíme o písničku k dnešním narozeninám pro milou paní Boženku Svítivou z Malenic k dnešním narozeninám. Vážená a milá paní Boženko, přejeme vám příjemný narozeninový den a ještě hodně šťastných a spokojených dní, prožitých v dobrém zdraví, v rodinném kruhu i mezi přáteli. Moc si vážíme vašeho přátelství. K blízkým jmeninám přejeme totéž, píší Martanovi. Pro paní Boženku Svítivou k narozeninám do Malenic nad Volyňkou za okamžik budou hrát Babouci a budou hrát také do Zdíkova. Tam 60. narozeniny má pan Václav Runda. Právě dnes, 22. července, slaví krásné životní jubileum 60 let pan Václav Runda ze Zdíkova u Vimperka. Pan Václav je dlouholetým členem tamního sboru dobrovolných hasičů a byl také aktivním členem ve výboru sboru. Všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí a spokojenosti do dalších let přejí hasiči ze Zdíkova. Pro pana Václava Rundu do Zdíkova k 60. a také do Malenic nad Volyňkou k narozeninám pro paní Boženku Svítivou budou hrát Babouci píseň V údolí malá chaloupka.

0: Písničky pro radost. Pěkná česká dechovka k vašim narozeninám, svátkům a svatebním výročím. Denně na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice od 12 do 13 hodin.
1: A v písničkách pro radost jsou připraveni zahrát Jižani. Jednak do Zbelítova u Milevska, ale také do pro pana Pavla Štefana do práce asi k 60. narozeninám. Přišlo nám psaní a v něm se píše: generální ředitel Motor Jíkov přeje zaměstnanci Motoru Jíkov Strojírenská panu Pavlu Štefanovi k jeho životnímu jubileu hodně štěstí, zdraví a pracovních úspěchů. Tak pro pana Pavla Štefana k 60. nám za okamžik budou hrát Jižani a budou hrát také do Zbelítova u Milevska, kde 70. narozeniny má paní Marie Přibylová. Právě dnes slaví 70. narozeniny paní Marie Přibylová ze Zbelítova u Milevska. A tak zástupci obce Zbelítov přejí hodně zdraví, štěstí a pohody v kruhu rodinném. Do Zbelítova u Milevska k 70. nám pro paní Marii Přibylovou a pro pana Pavla Štefana k 60. nám budou hrát Jižani, píseň Ať nám koně jdou.

Jižani dohráli a už je připravena zahrát Dubravanka, také do Vodňan a do Týna nad Vltavou. A s přáním začnu v Týně nad Vltavou, tam 68. narozeniny má pan Zdeněk Vitoušek. A k nám přišlo psaní, ve kterém se píše: prosím o zahrání písničky Psaníčko ve schránce od Dubravanky pro pana Zdeňka Vitouška z Týna nad Vltavou, který právě 22. července oslaví krásné 68. narozeniny. Zdeněk je velice starostlivý manžel, táta, děda, skvělý kamarád, milující svou rodinu a hezkou muziku. Milý Zdeňku, my ti přejeme hodně zdraví, aby už nezlobilo, štěstí, spokojenosti, radosti z rodiny, hlavně vnoučátek a hezkých setkání na muzice. To přejí manželka Maruška s celou rodinou, vnoučátka posílej sladké pusinky, kapela Dubravanka s kapelníkem Vaškem Bártkou, hartmanická muzika s kapelníkem Martinem Kubíčkem, také jeho česká Vlachovka s kapelníkem Martinem Kubíčkem, blaťácká pětka s kapelníkem Láďou Pourem, také fanklub Dubravanky a všichni, co tě mají rádi, jak píše za všechny pan Láďa Řídel. To bylo přání do Týna nad Vltavou k 68. narozeninám pro pana Zdeňka Vitouška. Ale Dubravanka bude hrát také do Vodňan, kde 71. narozeniny má paní Eva Smolová. Na křídlech motýlích přiletá přáníčko, aby ti babičko svítilo sluníčko. Sluníčko štěstí, lásky a naděje, ať se tvé srdíčko radostí zasměje. To přejí vnučky Evička a Maruška s rodiči. Tak to bylo přání do Vodňan pro paní Evu Smolovou k 71. narozeninám. A Dubravanka bude hrát také do Týna nad Vltavou k 68. nám pro pana Zdeňka Vitouška. Psaníčko ve schránce.

Doubravanka dohrála v písničkách pro radost a ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice je připravena zahrát Budvarka také do Hornosína u Blatné a také do Benešova nad Černou. A právě v Benešově nad Černou s přáním začnu. Tam 74. narozeniny má paní Ivanka Kalošová. A k tomu 74. výročí narozenin přeji Ivance hodně štěstí, zdraví a všechno nejlepšího. Madla píše, abychom zahráli s tím přáním také Povětrné střevíčky. Ta píseň je pro paní Ivanku Kalošovou připravená do Benešova nad Černou a Povětrné střevíčky budou hrát také pro paní Růženu Červenkovou do Hornosína u Blatné. Píše nám paní Čtveráková, že jménem všech zástupců a také spoluobčanů obce Hornosín a prosí nás o písničku pro paní Růženu Červenkovou, která právě dnes slaví 74. narozeniny. A do dalších let přejí pevné zdraví, mnoho životního elánu a pohody. Tak tedy pro paní Růženu Červenkovou do Hornosína u Blatné ke 74. narozeninám a také do Benešova nad Černou k 74. narozeninám pro paní Ivanku Kalošovou bude hrát Budvarka Povětrné střevíčky.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Jediný rozhlas mezi jihočeskými rádii.
1: Český rozhlas České Budějovice a písničky pro radost posloucháte 5 minut před 12:45. Připravené zahrát malá muzika na uše Pepíka. Jinak také do Českých Budějovic, také do Písčiny, ale také do Slatiny. A s přáním začnu ve Slatině, kde 75. narozeniny má paní Jana Vaničková. Milé babičce Janě Vaničkové ze Slatiny, která 24. července oslaví své krásné 75. narozeniny, přejeme hodně zdraví, štěstí, lásky, pohody a spokojenosti do dalších let. A ti každý den přináší radost, úsměv a dobrou náladu. K tomuto jubileu věnují písničku Zafoukej větříčku od Nauše Pepíka. S láskou a poděkováním za vše přejí a děkují vnoučata Tereska nebo Tereza s Lubošem, zeť Luboš, dcera Eva s rodinou a celá rodina. Pro paní Janu Vaničkovou do Slatiny za chvilku k těm 75. nám bude hrát malá muzika Nauše Pepíka, bude hrát také do Písčiny pro paní Janu Kozlovou k 80. narozeninám. Všechno nejlepší, stálé zdraví a mnoho spokojenosti a radosti k těm kulatým narozeninám přejí Marie a Jaroslav Kozlovy a také Marie Hantová s rodinami. Tak i pro paní Janu Kozlovou k 80. za chvilku bude hrát malá muzika Nauše Pepíka, stejně jako do Českých Budějovic, kde 80. narozeniny má pan Václav Dragoun. Milý tatínku, všechno nejlepší k tvým krásným 80. narozeninám, hodně štěstí a zdraví přejí manželka, dcera s rodinou a syn s rodinou. Užívej s námi ještě mnoho krásných let, se píše v tom přání pro pana Václava Dragouna do Českých Budějovic k 80. narozeninám. No a Zafoukej větříčku bude hrát také do Písčiny k 80. pro paní Janu Kozlovou a také do Slatiny, kde 75. narozeniny má paní Jana Vaničková.

Písničkách pro radost dohrála malá muzika na uše Pepíka, připravena už je mistříňanka, aby zahrála do Slavňovic a také do Kasejovic. V Kasejovicích 82. narozeniny má paní Vlasta Váňová. Milá Vlasto, všichni členové městského kasejovického klubu seniorů Babí léto ti přejí k tvým 82. narozeninám všechno nejlepší, hodně zdraví a pohody. To ti přejí všichni členové klubu Babí léto, se píše v tom dopise pro paní Vlastu Váňovou do Kasejovic k těm 82. narozeninám. No a mistříňanka bude hrát také do Slavňovic, kde 85. narozeniny má paní Anna Hořejší. Hodně zdraví, nep je vzácné, hodně štěstí, nep je krásné, hodně lásky, nep je jí málo, hodně všeho, co by za to stálo, přeje městys Stádlec. Tak tedy do Slavňovic k 85. narozeninám pro paní Anu Hořejší a také do Kasejovic ke 82. narozeninám pro paní Vlastu Váňovou, teď bude hrát mistříňanka, zaspívejme kamarád.

0: Ráno radost vám hrajeme každý den v pravé poledne. Oblíbený pořad gratulací a pěkné dechovky. Písničky pro radost si objednávejte na našich internetových stránkách nebo poštou na adrese Český rozhlas u Třílbů 1 České Budějovice. Poslechněte si hezké dechovkové melodie a popřejte vašim blízkým v písničkách pro radost. Každý den od 12 do 13 hodin ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice.
1: A v těch dnešních písničkách pro radost ještě zahrajou Babouci, zahrají mimo jiné také do místa, do několika míst. Budeme hrát do Lásenice, do Kramolína u Jílovic a také do Otínem, na Otín. A tam bych začal. František Danhel má 85. narozeniny, respektive bude mít 27. července, oslaví své krásné půlkulaté 85. narozeniny. Pan František Danhel z Lásenice na Jindřichohradecku, ale v současné době žijící na adrese nebo v domově seniorů Bobelovka v Otíně u Jindřichova Hradce. Pan Danhel je hudební legenda hrající na křídlovku s dechovkou Láseničkou. Všechno nejlepší a hlavně hodně zdravíčka přeji všichni příbuzní a známí a kamarádi. Tak pro pana Františka Danhela budou hrát Babouci do Lásenice k 85. nám, ale budou hrát také k 87. narozeninám do Kramblína pro pana Ladislava Čadu. V tom dopise, který k nám přišel, se píše: našemu dědovi dnes přejeme k narozeninám hodně štěstí, zdraví, ať tu s námi stále ještě seš, rozdáváš úsměv a hraní na heligonku, a tě stále baví také spokojenost. To není nikdy dost. Všechno nejlepší přejí dcera Jana s přítelem Dušanem, syn Láďa, vnoučata Míša s manželkou Janinou, Verča s manželem Martinem a také pravnoučata Eliška, Michálek a Aneška. Panu Čadovi, Láďovi Čadovi do Kramolína k 87. narozeninám mají hrát Babouci, jak píše paní Školková, bude to píseň Hezké je žít a bude hrát také k zítřejším 80. narozeninám do Lásenice pro paní Květu Gavlíkovou. Do toho dnešního vysílání, píše se, posíláme velkou a láskyplnou gratulaci naší milované mamince, babičce a prababičce k těm zítřejším nádherným 89. narozeninám. Milá Květuško, přejeme ti stále dobrou náladu, pevné zdraví, chuť do života a spoustu okamžiků, které stojí za to žít. Děkujeme za všechnu lásku, moudrost a také péči, kterou nám celý život dáváš. Máme tě moc rádi, píše paní Sandra Jáchymová. No tak tedy pro paní Květu Gavlikovou do Lásenice k zítřejším 89. narozeninám, do Kramolína u Jílovic k 87. narozeninám pro pana Ladislava Čadu a také na Otín k těm 85. nám pro pana Františka Danhela budou hrát Babouci píseň Hezké je žít.

Dnešní písničky pro radost se dostávají k samotnému závěru, tak ještě připomenu na závěr naše obsazenost toho pořadu. Dívám se na internetové stránky www.budějovice.rozhlas.cz a v sekci písničky pro radost je takový formulář, respektive kalendář, přes který se dostanete na ten formulář zdarma. A zjišťuji, že ještě je volného v srpnu 8. a 9., pak 21. srpna a pak ještě od 24. až do konce srpna. To jsou všechno volné termíny, kdy můžete někomu udělat radost a objednat mu muziku a také přání poslat. A teď ještě pozvánka za písničkou. O víkendu bude veselo, například v Jílovicích, kde bude pouť. V neděli bude hrát klasická kapela, tradiční posezení s dechovkou. Už od 10 hodin dopoledne bude hrát Kramolínka v Jílovicích na pouti. Další pozvánka je na sobotu 25. na další pouť, to je Radonická pouť, kde bude hrát Ševětínka na Radonické pouti. Lipkovanka bude hrát sobotu pouťový koncert v Bohdalíně u Kamenice nad Lipou od 18 hodin. Budvarka bude hrát Anenskou pouť v sobotu na slavnostech města v Horšovském Týně v Sadech Petra Bezruče. Budvarka bude začínat ve 2 hodiny odpoledne. Další pozvánka je na sobotu do Čechtic na koncert. Budou tam hrát Božejáci už od 1:30 odpoledne. Pak další pozvánka na neděli do Jindřichova Hradce v parku pod gymnáziem bude hrát k tanci a poslechu Lipkovanka od 17 hodin v rámci letního senior klubu. No a pak samozřejmě ještě také pozvánka na selské slavnosti do Holašovice, kde se možná s některými z vás také potkám. V pátek nám bude hrát v Holašovicích. Budou hrát Babouci, ty budou začínat v 10 jako první, pak bude Doudlebán hrát, v sobotu například Moravská veselka a Grajcar, to je cymbálová muzika. No a v neděli, to už je taková tradice, že vždycky v Holašovicích hraje místní skalačka. To je pozvánka do Holašovic na selské slavnosti. Tak a Luboš Voráček, děkuji za tu vaši pozornost. Budu se na vás těšit případně v Holašovicích. A ještě jednou všem oslavencům všechno nejlepší a hlavně hodně zdraví.

0: 13 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Stát vybral za mýtné v prvním pololetí víc než 10 miliard korun, je to víc než loni. Opravené rybníky v Homolích na Českobudějovicku pomůžou místním hasičům. Češi si víc pořizují slepice, cenu vajec přitom už tolik neřeší. Na jihu Čech zůstává oblačné počasí s teplotami kolem 22 stupňů. Zprávy a Lukáš Pelikán, dobré odpoledne. Dopravci letos za prvních 6 měsíců na mýtném zaplatili více než 10 miliard korun. To je o téměř 6% víc než za stejné období loni. Českému rozhlasu to řekl Miroslav Beneš, mluvčí správce mýtného systému společnosti CzechToll. Víc než polovinu částky vybrané za pololetí podle něj zaplatili zahraniční dopravci, většinou za jízdu po dálnicích. Nejvíc nákladních automobilů mýtný systém od začátku roku zaznamenal na dálnici D1 v úseku mezi Modleticemi a Doubravicemi. Druhý nejfrekventovanější úsek pak byl taky na D1 mezi exity Brno Centrum a Brno Jih. Rekonstrukce dvou rybníků na návsi v Homolích na Českobudějovicku skončí příští týden. Vedení obce nechalo nádrže opravit kvůli špatnému stavu výpustí, břehů a zanesenému dnu. Rybníky budou sloužit mimo jiné místním hasičům jako zásobárna vody. Podle nezávislého starosty Miroslava Pavlíčka se práce o měsíc zpozdily kvůli nepříznivému počasí.
2: Jsou hotový opěrný zdi, kamenný, teď se na tom dělá jenom horní betonová krycí vrstva. Jsou hotový všechny ty objekty, které zajišťují přepad do kanalizace a už se jenom finišuje na dně rybníka, to znamená upravuje se to spodní dno a budou se dělat terénní úpravy kolem rybníka.
0: Rekordní prodeje hlásí za první pololetí letošního roku internetové obchody zaměřené na potřeby pro chov slepic. Například kurníků se prodalo o 26% víc než loni a stoupl i zájem o krmítka, napaječky nebo krmivo. Podle předsedy Svazu chovatelů drůbeže a jednatelé líhně ve Studenci na Třebíčsku Pavla Dobrovolného si lidé pořizují slepice stále častěji. Cena vajec přitom už nehraje takovou roli jako dřív.
3: Ten zvýšený zájem trvá delší dobu. Myslím si, že převažující faktor je spíš ten zájem těch lidí mít vlastní produkci. Finanční stránka už podle mého v dnešní době není rozhodující.
1: Počasí.
0: Odpoledne bude na jihu Čech většinou oblačné s teplotami mezi 21 a 24 stupni Celsia, na horách naměří maximálně 20. Mírný vítr západních směrů bude večer slábnout. V noci se ochladí na 13 až 10 stupňů. Zítra ráno bude místy polojasno, jinak oblačno. Odpoledne se místy vyskytnou přehánky, na východě kraje výjimečně i bouřka. Večer bude oblačnosti i srážek ubývat. Zítřejší teplotní maxima budou mezi 19 a 22 stupni, na horách mezi 15 a 18. Západní vítr opět zesílí na mírný, biozátěž zůstane na stupni 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Kolony se obousměrně tvoří na silnici 20 u Písku směrem od Vodňan. Záchranáři tam zasahují u nehody nákladního auta a osobního. Nehody jsou taky u Benešova nad Černou směrem do Klení, potom u Olešnice na Českobudějovicku, u Bukové a na silnici 22 u Křtětic na Vodňansku. Jezděte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Posloucháte reprízu pořadu. Alex a host.
4: Spolu založil dvě velmi úspěšné kapely. Jedna z nich, Lucie, slaví na scéně 40 let. Ta druhá, Vanastovy věci, o pár let méně. Zpěvák, kytarista, skladatel i textař Robert Kodym je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
5: Dobrý den.
1: Alex a host.

0: Naším hostem je člen a spoluzakladatel dvou vele úspěšných kapel Lucie a Vanastovy věci, Robert Kodym. Které kapele teď patříte více?
1: Oběma, jako celý ty desetiletí. Oběma.
0: V tom se nic nezměnilo?
1: Věrně, půl na půl, ano. Bigamie.
0: Jak to zvládáte? To bigamii.
1: Jo, hezky to zvládám. Dobře, pokud je potřeba to naplánovat, aby se nekonal koncert obou kapel v ten samý okamžik a jinak jde všechno jako po másle.
0: V létě jste hodně koncertovali s Vanastovkama na festivalech různých, teď jakoby více s Lucií, která slaví 40 let od svého založení a ještě k tomu má nového zpěváka. David Koller opustil kapelu, přišel Viktor Dyk.
1: Ano.
0: Jak to funguje? Jaké jsou reakce publika na Viktora Dyka?
1: Funguje to, musím říct, zaplať pánbůh báječně. Je to skvělý. Ta změna je i v tom, že vlastně kapela má vlastně jiný chemický vzorec a jinou elektřinu a jinou energii a jiný charisma. A díky tomu se tak trochu cítíme jako na začátku v tom smyslu vlastně, že máme takovou tu, abych řekl, že máme takovou tu kuráž, jako když jsme začínali. To už jsme dlouho, bych řekl, necítili a neměli, takže je to nová výzva. A teď vlastně jsme měli první koncert turné v Ostravě, bylo absolutně nabito, vyprodáno a Ostrava Arena, ostravská, bylo to skvělý. My jsme rádi, že se daří a že naše fantastický publikum na nás nezapomnělo a chodí na nás víc než před pár lety, protože takhle nabito jsme tam pár let neměli.
0: Teď budu možná trochu škaredá, ale trochu to na mě působí, že odchod Davida Kollera Lucí prospěl. A tak příchod Viktora Dyka.
1: Mně nenapadá nic jiného, než to jednoduchý zaostalý heslo. Všechno špatné je k ničemu dobré. Ale funguje to tak. No.
0: Ale měl jste na počátku obavu, když k té změně docházelo, když David Koller oznámil odchod?
1: No tak jasně, že to není úplně jako povzbudivý, že kapela vlastně není v tom obsazení prastarým zakládajícím, ale to vlastně nebyla téměř 40 let, protože vlastně já jsem kapelu Lucie založil s kamarádem PBH, když mě bylo 18. A někdo je v 18 už třeba dospělý, ale já jsem byl sakra teda puberťák. A naším prvním zpěvákem byl Michal Penk. A to obsazení vlastně trvalo asi 2 roky a stali jsme se legendární skupinou v malinkých pražských klubech, že nikam jinam jsme se vlastně nedostali. A takový pocity mám teď jako na začátku, je to osvěžující.
0: Zmiňujete Michala Penka, proto mě napadlo, když jsem se připravovala na toto povídání s vámi, jestli i vy jste třeba nezauvažovali o Michalu Penkovi jako zpěvákovi, staronovém zpěvákovi kapely Lucie.
1: Tak když jsme si říkali, že chceme dalšího člena novýho do kapely, tak jsme měli okamžitě jasno. Protože toho Viktora jsme znali, my jsme spolu mockrát spolupracovali a všech 5P, který jsme hledali pro nás, měl jenom on. Ale taky jsme si tenkrát jen tak jako pro trochu jako pro nadsázku jsme si vzali seznam ankety Český slavík za ten minulý rok a tam je 100 zpěváků, jo, to je obrovský číslo. A my jsme si prošli těch 100 zpěváků a tak jsme si vyprávěli, jak by to bylo, kdyby tam zpíval tenhle, nebo tamhle ten, nebo tuhle ten. A nikoho, tak a jak si jsme tam tomu Viktorovi nenašli vůbec žádnou konkurenci, no.
0: A je zřejmé, že váš výběr prostě nesklamal.
1: Jo, pocity. Já myslím, že pocity jsou nejdůležitější.
0: Robert Kodym je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Kapela Lucie letos slaví 40 let a její zakládající člen Robert Kodym je naším hostem. Vy jste kapelu, už jste to zmiňoval v minulém vstupu, spolu zakládal ještě s baskytaristou PBH Petrem Břetislavem Chovancem. My jste ale, když jste ji zakládali, Lucie, tak jste přece měli svoji vlastní kapelu, jmenovala se tuším Prášek. Tak proč jste najednou si řekli, půjdeme založit kapelu a tentokrát to bude něco skvělého, což se tedy potom stalo, ale proč Prášek nebyl ten skvělý?
1: To nebyla kapela, kterou jsme založili, to byla kapela vlastně mýho spolužáka Vaška Machurky, a to když mě bylo 15. Tak jsem vlastně chodil do školy, kde byl Vašek Machurka, a on říkal, že má kapelu. Já jsem strašně toužil hrát po kapele. Vůbec jsem nikoho neznal, kdo by měl kapelu. Už jsem měl doma 2 roky elektrickou kytaru, na kterou jsem cvičil. A šíleně jsem toužil potom, abych získal ten titul. Jo. To je to, že když jde civilista po ulici a někdo zastaví a zeptá se ho, hele, a co ty jsi zač? A já jsem hrozně toužil, abych mohl říct, já jsem elektrický kytarista a hraju v rockový kapele. A tak jsem se jim tam trochu nacpal do té kapely. Jsem toho ještě moc neuměl a oni mě moc nechtěli. Oni scháněli solovýho kytaristu. A já jsem nevěděl, co to je solový kytarista v těch 15 letech pořádně. No a tam jsme byli v té kapele, ale potom jsme se v létě 85 na našem letním soustředění ve Štěchovicích trochu jak si rozhádali, ta kapela se rozpadla a my jsme se řekli z PBH tak. A teďka nastal okamžik, kde musíme založit novou kapelu. Ale takovou sakra, která by už za něco stála. No. A tak vznikla ta Lucie.
0: Tak vznikla ta Lucie. A jak to, že se to u Lucie povedlo, že opravdu za něco stála a stojí už 40 let?
1: Naše odhodlání bylo veliký. Naše schopnost zhmotňovat myšlenky, o kterých jsme tenkrát ještě netušili, že ji máme, fungovala výborně. A taky v neposlední řadě bylo dobrý, že jsme za sebou spálili všechny mosty. My jsme vlastně v té socialistické společnosti neměli jinou perspektivu, než se od ní odstřihnout a na tom kulturním poli si vytvořit nějaký ostrov svobody, s kterým to někam dotáhneme. Ale samozřejmě jsme netušili, že to na věčné časy a nikdy jinak vlastně neplatí. To jsme začali tušit až 17. listopadu 89. No a dopadlo to dobře.
0: Kdy jste přišli na Michala Penka?
1: Náš kamarád Michal Kaiser nám ho, ten, co vymyslel Pebechovi pseudonym PBH, že on byl jenom Petr Břetislav Chovanec a Michal Kaiser seděl v parku s PBH na lavičce a hulkou do písku napsal to PBH a řekl, od teďka máš umělecké jméno PBH. Tak tenhle stejný člověk je dvojvýznamný teda v tom, že nám přived Michala Penka. Říkal, že to je pankáč, že má zelený vlasy, tak jsme se trochu obávali. Ale ne toho panku, ale že jsme vlastně zakládali novoromantickou kapelu a byli jsme oblouznění novoromantismem z MTV a z plakátů časopisu Bravo a tak. No a přišel Michal Penka, měl blonďaté kadeře až na ramena. Jsme si řekli, to je správně, to je v pořádku.
0: To je ono, tam to bylo. Taky ten pocit, ten správný pocit.
1: No, uměl zpívat.
0: To je asi předpoklad důležitý. Kde se vzal název kapely Lucie? Připomeňte.
1: Já myslím, že ten hlavní předobraz toho byl ten, že jaksi od mýho dětství ve mně rezonovala píseň Lucy in the Sky with Diamonds z alba Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band od britské skupiny The Beatles. A ještě navíc mi to jméno vždycky moc líbilo. A ještě jsem neznal ten jeho význam, ale ten vlastně, co to znamená? Jasnozřivý světlo. Je to světlonožka. No, pro mě je to dobrý symbol toho, že když je někde smutno, deprese a tma, tak stačí jenom rozsvítit, aby byla radost.
0: A to je dnes tady. S vámi. Robert Kodym je naším hostem.
2: Posloucháte reprízu pořadu. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát bude mým hostem autor, psycholog a diplomat Michal Žantovský.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
4: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
5: a Petr Kostka.
2: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas, jehož hostem je Robert Kodym z kapely Lucie, která letos slaví 40 let své existence. Zpívá také s novým zpěvákem Viktorem Dykem a chystá novou desku, k té se dostaneme. Vy jste sám ale zmínil a vlastně nedávno jsme si připomněli 17. listopad sametovou revoluci. Jaký skupina kapela Lucie prožívala?
1: To je moc zajímavá otázka. Nebo bych řekl trefa do černého. Tak 17. listopadu ve večerních hodinách jsem já a pan PBH jsme byli v naší zkušebně ve sklepě v Mikulanské ulici pod zemí a věděli jsme, že se něco venku děje. Přijel za mnou kytarista, brácha kytaristy ze skupiny Burma Jones, který si přijel koupit moji kytaru Fender. A když jsme teda vycházeli z té zkušebny, když tak byla ta Mikulanská ulice plná lidí a ty baráky, byla tam všude policie a nějaký lidi nás prosili, jestli bychom je neschovali ve sklepě, že mlátěj policajti. To byla taková slečna a ten druhý člověk byl violista z Národního divadla. Tak my jsme je tam schovali a bali jsme se, že nás taky zbijou ty policajti, a protože potom ti domovní důvěrníci nebo kdo to byl, otvírali ty dveře a ty policisty pustili do těch domů a policisti prohledávali ty sklepy, aby každýho chytili, tak my jsme vlastně slyšeli to dupání těch bot a potom my jsme byli za jako dvojema dveřma, my jsme tam měli takový polystyrenový obložení a dokonce měli psy, štěkali psy a my jsme tam seděli a báli jsme se, ale ty psy nás jaksi nevyčmuchali v tom sklepě, tak jsme tam seděli ještě asi pro jistotu hodinu navíc a pak jsme pomalinku vyšli ven a nikde nebyl už nikdo, ale všude byla taková atmosféra jako po válce a šli jsme do Smíchovského sklípku. Tam jsme se dali pár piv a říkali jsme si, tyjo, co asi bude, co se stane. Přijdou tanky, přiletějí letadla, nebo co se bude dít. No.
0: Co to udělalo s kapelou Lucie? Jak potom pokračovala?
1: Kapela Lucie pokračovala tak, že 17. bylo v pátek listopadu a 18. listopadu v sobotu skupina Lucie vystupovala v kulturním domě ve Chvaleticích, kde jako hostem našeho večera byl Jaroslav Dušek a bubeník Alan Vitouš. Měli takovou zvláštní performanci, že Alan Vitouš bušil do bubnu a Jaroslav Dušek křičel nějaký výzvy. Nebyla to ani kapela, bylo to takový zvláštní. A my jsme tam pak vystoupili a když vlastně přijeli naši kamarádi z Prahy, tak nám oznámili, že byl zavražděn student Šmíd. A my jsme se všichni tak jako naštvali a řekli jsme si, tak tohle jim neprojde. To už půjdou od válu a nám konečně nebudou zakazovat texty, názvy písní a dokonce by se nám mohlo podařit, že vydáme i desku, když nám v tom ty složky nebudou bránit.
0: Vlastně Vanastovky také v 90. letech, hlavně na začátku, vydávaly velmi úspěšné desky. My se k tomu dostaneme. Přesto, když padl režim, tak vy jste říkal, nebudou nám bránit v názvech a tak dále, ve skládání písní. Hned jste začali si skládat podle svého, nebo pořád jste měli někdy nějakou tu kontrolku, jako tu obavu, že budete potrestáni za něco, za nevhodné slovo, za nevhodný název?
1: Já bych řekl, že v těch textech ne, že jsme nikdy neměli žádnou kontrolku, akorát se prostě stalo, že jsme vydávali třeba první single, on se jmenoval Šrouby do hlavy a ten název byl zakázán. Já teď nevím, jestli z jakých důvodů. A píseň musela být přejmenována na Pár fíglů. Pár fíglů.
0: Ale šrouby do hlavy jste...
1: Ale ne, to byly takové drobnosti, jo. Nebo když jsme vystupovali na Dnech rudého práva v parku kultury a oddechu Julia Fučíka a hráli jsme naší protistátní píseň Oheň, tak nám pracovníci Československého rozhlasu tu píseň v půlce stáhli a vypnuli nás. Jo. Ale to byly takové drobnosti, to nebylo... Spíš byla horší to, že jsem byl třeba policií několikrát zmlácen kvůli tomu, jaký mám účes a jaký mám oblečení na sobě a tak. tak to teda jsem měl takovej, jako spousty let, takovej neléčený posttraumatický syndrom, protože ty bitky byly někdy drsný.
0: Robert Kodym je naším hostem.
2: Alex a host.

0: Alex a host si povídám se zpěvákem, kytaristou Herbertem Kodymem, který kromě toho, že v roce 85 spolu založil kapelu Lucie, tak o 3 roky později ještě přidal jednu velmi úspěšnou kapelu Vanastovi Věci. Vanastovi, já když jsem si psala Vanastovi, okamžitě jsem psala Tvrdý i, ale ono tak tvrdé i tam není na konci. Tak zase se zeptám nejdříve, co ten název Vanastovi Věci, kde se vzal?
1: No, já myslím, že když chce někdo založit velmi úspěšnou mainstreamovou rockovou kapelu, tak je jeho povinností, aby to mělo v rámci všech okolností název, který je jasný, srozumitelný, zapamatovatelný. A tohle je pravý opak, protože začátek Vanastových Věcí vypadal tak, že za náma přišel bubeník legendární punkový kapely Plexis Áda Vytáček a přišel s tím, že jeho známý, který se jmenuje Vladislav Kvasnička, natáčí dokumentární film o punkovém hnutí v Československé socialistické republice. A po nás chce, aby jsme udělali kapelu, která vytvoří originální punkovou hudbu pro tento film. No a tak to vlastně vzniklo. A mě napadlo, že bychom použili název kapely, v který hrál pan Pébecha, když mu bylo 15, ale že ho trošku jakoby pozměníme. Ono se to psalo Vanastový Věci jako česky a já jsem vymyslel, že se to bude tvářit tak jako napůl polsky a napůl takovou tou češtinou z 19. století jako za Josefa Jungmana, takže se používají ty dvojitý V a tak. Takže takovýhle druh kočkopsa z toho vzniknul. No a občas i po těch necelých 40 letech už si i někdo pamatuje, jak se to píše.
0: Vidíte, já jsem si to nezapamatovala.
1: Občas i, nevím, jestli všichni členové kapely, ale já si to teda určitě pamatuju.
0: Tak, já si to bohužel nepamatuju, že si to pamatovala a budu, a to jsem v těch 90. letech byla právě ta faninka. Nebyla jsem tedy ta faninka, která by vám nocovala u domova, kde jste, jak jste někde, to, já ne, jsem tam nebyla.
1: Ani
0: byla
1: tak
0: jsem
1: nevypadáte, ale já si je pamatuju.
0: Tak, jste to někde popisoval, jak to pro vás pak už bylo opravdu až děsivý, když jste měl faninky u domova. Tak zazpomínejte na dobu té největší slávy. Člověk by si řekl, že vás všude chtěli, měli vás rádi, každý se s vámi chtěl fotit. Tak kdy to začalo být ne úplně příjemné a žádoucí?
1: Já jsem si teď vzpomněl, když jsem dával první autogram ve svém životě. Jsem ještě, když jsme začali s tou kapelou Lucie, tak my jsme asi půl roku z PBH. Ta Lucie neměla koncerty a my jsme dostali nabídku takový alternativní skupiny Omnibus, který bychom hráli. A tak jsme to přijali, aby jsme mohli vyjet i mimo Prahu, takže to bylo asi první moje hraní mimo Prahu. V Ostrově nad Ohří jsme hráli na nějakém rockovém festivalu, kde byly samý jako big beatový kapely a tady ta skupina Omnibus, to byla taková jako německá elektronika, bych řekl stylově, křížená s funky, to funky jsem tam obstarával já a pan Pébech a jsme hráli na tom festivalu, tak tam byly samý máničky v džískách a křičeli na nás celou dobu. Depeche Mode, nenecháme se nakazit, Depeche Mode, nenecháme se nakazit. Takže to bylo takový fopa, to první vystoupení, ale my jsme se teda nevzdali. A po vystoupení za mnou přišla taková malinká 16-letá depešačka a říkala mi, měla slzy v očích a říkala, mohl byste se mi podepsat. A jak plakala, tak jí tekly ty linky, jí tekly ty černý slzy, což se úžasně hodilo k tomu, že byla depešačka. A ještě neměla jinou tušku, než tu tušku na oči. Tak já jsem se jí podepsal tu tuškou na oči. A bylo to moc hezký a příjemný.
0: Takže ale, v této fázi to ještě bylo, ano, ještě ano, bylo ale, žádoucí
1: ale,
0: a příjemné.
1: Ale nevěděl jsem, že to je jenom začátek, že to je jenom špička ledovce. Ne, ale vlastně to bylo vždycky fajn, ta přízeň fanoušků. Akorát v jednu dobu, když jsme vlastně za ty alba, za ty nahrávky, a kdy nás všichni tak jako strašně okrádali, že jsme byli hrozně slavní a hrozně chudí zároveň,

0: jo, že jsem neměl peníze na taxíka, tak jsem musel jezdit pořád tou tramvají a autobusem. A to bylo vždycky jako nasoupím do tramvaje a začala autogramiáda a skončila, až když jsem vystoupil z té tramvaje, tak ne vždy jsa introvert, jsem z toho byl úplně nadšený.
1: Robert Kodym je naším hostem.
2: Posloucháte reprízu pořadu. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera. V neděli nás zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat bolestivým šlachám na rukou a nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Alex a host je stále Robert Kodym z Vanastových věcí a také z Lucie. My jsme už teďka v tuto chvíli u Vanastovek. Velmi známé písně Lží, sex a prachy, tak mi to teda nandej, kouzlo.
1: Sbírka
0: zvadlých růží, nebo zvadlejch?
1: Zvadlej.
0: Jsem ho spisovná, že? Nandej, tam bylo Y, že jo, na konci, to si pamatuju. Ale pamatuju si samozřejmě i ten klip k písni Kouzlo s Klárou Isovou. Skutečně si holila hlavu?
1: Ne. To měla na hlavě takový prezervativ.
0: Jsem se... Dobře. Tak a vy jste v minulém vstupu popisoval svůj první podpis, ale pak i další podpisy, tramvajové autogramiády a tak dále. Kdy jste z toho chtěl utéct, vystoupit? Kdy byl, toho bylo už moc?
1: Kdy toho bylo moc? A proč si myslíte, že jsem chtěl utéct?
0: Protože Vanastové věci se potom odmlčely na nějakou dobu, o vás nebylo moc vědu slechu, tak proto se ptám. Ale třeba mě to vyvrátíte a řekněte, že taková doba vůbec nebyla.
1: Ne, já jsem vlastně ten svůj čas dělil mezi ty dvě kapely a prostě bylo nějaký období, že jsem dělal desku s Lucí a pak jel turné s Lucí a tak se to tak nějak střídalo. Já jsem se té muzice začal věnovat trochu míň intenzivně, když jsem mezi vlastně práci pro tyhle dvě kapely včlenil ještě opravu barokního zámku a do toho jsem tak jakoby hodně skočil. Já jsem totiž v jeden okamžik zjistil, že jsem teda jako nejen trochu slavný, ale že jsem i trochu bohatý, ale vlastně, že nemám kde bydlet. A nemám kde mít zkušebnu a studio a ty věci, které jsem potřeboval. No a tak jsem si řekl, že jsem někde slyšel, že se dá koupit třeba barokní fara, která má metr tlustý kamenný zdi a že se to dá koupit za pár šupů. A tak jsem si řekl, tak jo, tak koupím tu faru v Davli a opravím ji a tak. A tak jsem jel do té Davle a tam jsem zjistil, že ta fara u kostela svatého Šebestiána je vedle silnice, kde to dělá také a kde jezdí to jedno auto za druhým. Tak jsem si řekl, to ne. No a pak jsem objevil barokní zámek na Kolínsku a způsobilo mi to duševní poruchu. Úplně jsem se zbláznil.
0: Bečvárky? Říkám to správně.
1: Bečváry. A vlastně mě to pohltilo a jak si tu barokní budovu zachraňuju už 25 let a už je teda zachráněna, už to vypadá, že ty propadlý stropy a propadlá střecha, dřevomorka, tak tyhle základní věci už jsou jako vlastně zmáklí a no a je to dobrý zdroj inspirace, že se člověk do toho genialoci ponoří a vezme si kytaru a napadají ho melodie, harmonie a texty.
0: A metr tlusté zdi, nikoho asi nerušíte, ať se do toho upřete jakoliv. Ano. A možná taková přízemní otázka, kdo to uklízí, ten zámek? Není to trochu náročné na úklid?
1: No, tak já mám funkci kastelána, ale kromě toho, jelikož ten kastelán chudák nemá žádný zaměstnance, tak kromě toho ty zaměstnance musím jako dělat já a taky teda potažmo rodina. Takže já jsem kromě toho kastelánství jsem taky třeba udržbář, instalatér, zahradník, to mám nejradši, jako fyzická práce v přírodě je nejvíc, ale taky elektrikář, zedník, tesař, štukatér, to mi jde nejhůř, jo, to je peklo. Já jsem, docela to všecko umím, ale štukatér, to se musím naučit, svářeč, to mi jde taky nejhůř. To jsem opravdu na začátku. No a ještě bych mohl něco vyjmenovat. A jo, jako kostelník, OK, starám se o kapli a aby bylo mirha a kadidlo vždy na svém místě a takový ty věci.
0: Takže kdyby náhodou, nedej bože, vám vynechal hlas, tak máte své uplatnění jisté.
1: No to jo, ale nevím, či bych se živil.
0: Rukama.
1: Protože tady to kastelánství, to je zaměstnání, kam peníze musím nosit, jo. Ne, žádný mi tam jako z toho neplynou. No.
0: Jste služby poskytoval někde jinde. Robert Kodym je naším hostem.
2: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas, jehož hostem je stále Robert Kodym, který teď společně se svojí kapelou, kterou spolu zakládal před 40 lety, jezdí, vyráží na různé koncerty, velmi úspěšné koncerty, navštěvované koncerty a chystáte desku. Ono se nejprve spekulovalo, že by mohla být na konci tohoto roku. Kdy bude? Radost? S tečkami?
1: Radost s tečkami. Je to kódový název. Jehož význam bude prozrazen až před vydáním desky, ale to vlastně není důležitý. Já myslím, že na téhle desce, která se jmenuje Radost, je nejdůležitější asi to slovo radost. To je vlastně slovo, který vystihuje atmosféru v kapele. A mám rád taky ten citát, nevím už od koho je, ale ten citát zní: radost je ta emoce s tou nejvyšší vibrací. Není to krásný?
0: Je to nádherné.
1: No a deska bude hotová, až ji dokončíme, protože teďka já jsem byl čtvrt roku s vanastovkama po festivalech, rok jsme chystali turné, teď jsme na turné a chystáme spousty dalších věcí. No a samozřejmě, že nám nezbývá, než natočit nejlepší album, jaký v kapele Lucie kdy vzniklo, takže proto děláme všechno.
0: Takže bude opravdu nejlepší.
1: No, dá-li pán Bůh, tak určitě.
0: Pán Bůh? Já myslela, že vy? Dáte-li vy? Myslím členové kapely.
1: No, tak jasně, tak dá-li vesmír, aby z nás vyšly ty nejlepší nápady. Ten řetězec, ty články řetězů, těch je opravdu hodně. Jo. Snad víc jich má nějaký celovečerní film, když se dělá, protože fakt, že to CDčko nemá obraz. Takže tý práce míň, ale i tý práce opravdu hodně. No.
0: Na co se těšíte v nejbližší době? Co vás čeká, kromě koncertů, CDčka nebo desky?
1: Mě na tvorbě té desky vlastně nejvíc těší jako ta tvorba samotná. Samotný to skládání, to psaní textů a vymyšlení té hudby a ne, mě to vlastně baví všechno. No. To je jako, že já jsem teda zpěvák, kytarista, skladatel, textář, ale potom hudební aranžér a hudební producent. To je těch šest profesí. Mě to všechno moc baví a zajímá a pořád se učím a učím. A mě na tom baví to, co se vlastně novýho naučím a zjistím a pořád poslouchám muziku a čtu rozhovory s různýma producentama z Británie, z USA a vlastně o všechny ty profese se zajímám a vlastně den má jenom 24 hodin a občas se musí taky spát, že jo. Takže doplnit kadidlo a mirhu.
0: Ano, mirhu. Směs
1: kadidla a mirhy. A svíčky z včelího vosku, aby nesmrděly jako ty parafínové. No, takže asi tak.
0: A občas také poskytnete nějaký rozhovor, jako teď nám tady, takže moc
1: jo,
0: za něj děkuju.
1: Já moc rád.
0: A ať se vám daří. Robert Kodym byl naším hostem.
1: Děkuju. Alex a host.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Objevte Tomcat Sport, moderní pneumatiku, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti díky jedinečnému zpracování. Mohutné dezénové bloky s lamelami zaručují maximální stabilitu a bezpečnost ve vysokých rychlostech i při náhlých změnách směru jízdy na suché i mokré vozovce. Tomcat Sport je pneumatika vyvíjená s důrazem na kvalitu a výkon.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat Sport v rozměru 205/55R16 již od skvělých 4396 korun za sadu a k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na osobní pneumatiky Tomcat Sport pouze do konce srpna 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
3: Zemědělci na jihu Čech snižují stavy skotu. Sucho jim způsobilo nedostatek krmiva. Jaroslav Míka bude novým šéfem velitelství pro operace České armády. Volejbalisty Jihostroje posílí vůbec poprvé v historii italský hráč. Na jihu Čech bude i zítra oblačno a lehce se ochladí. Zprávy a Lukáš Pelikán. Dobré odpoledne. Jihočeští zemědělci bojují s extrémním suchem. Kvůli tomu nemají krmení pro skot a někteří začali snižovat stavy zvířat. Informovala o tom ředitelka Jihočeské agrární komory Hana Šťastná. První seče trávy vynesly kvůli nedostatku vláhy až o 2/3 míň než loni. Kvůli krizi vyskočila cena jednoho balíku sena z 500 korun až na 2000. Farmáři navíc čím dál častěji řeší krádeže krmiva z polí. Teď kvůli slabé úrodě trávy i slámy musí zvířata posílat na porážku. Kapacita tuzemské teční sítě ale nestíhá. Na volný termín se čeká dlouho a zvířata se musí převážet na velké vzdálenosti. To farmářům dál zvyšuje náklady. Na jihu Čech farmáři loni chovali přes 222 tisíc skotů. To bylo nejvíc v republice. Novým šéfem velitelství pro operace České armády bude od srpna Jaroslav Míka. Na pražském Vítkově mu dnes funkci slavnostně předal současný velitel Václav Vlček. Ten bude nově sloužit v aliančních strukturách Bruselu. Míka je jeho dlouholetým zástupcem. Velitelství řídí vojenské operace v Česku i v zahraničí. Míka řekl, že musí být schopné reagovat nejen na současné bezpečnostní výzvy, ale hlavně se připravovat na ty v budoucnu. Vyjmenoval taky hlavní priority, se kterými na post nastupuje.
4: Mezi klíčové priority patří připravenost v rámci NATO Force Model, implementace obranného plánu České republiky, regionálních plánů NATO, odolné velení a řízení, multidoménové operace a podpora našich spojenců prostřednictvím Host Nation Support a vojenské mobility.
3: Po včerejším zásahu na pražském magistrátu obvinila policie 6 lidí a 2 firmy z korupce a praní špinavých peněz, oznámil to mluvčí městského státního zastupitelství Aleš Cimbala. Podle informací Českého rozhlasu je jedním z obviněných vedoucí odboru pozemních komunikací Aleš Krejča. Podle žalobců část obviněných působila jako organizovaná zločinecká skupina. Mezinárodní hudební festival duchovní hudby Vivat Varhany dnes vyvrcholí koncertem ve Starém městě pod Lanštejnem. V tamnějším kostele na Nebevzetí Panny Marie bude na návštěvníky čekat vystoupení polského dua, varhaníka Romana Peruckého a flétnisty Lukáše Dlugoše. Koncert začne v 7 hodin večer. Za varhaní hudbou se můžete vydat dnes taky do kostela svatého Jakuba v Benešově nad Černou. Na koncertě Varhany v rytmu Evropy vystoupí Ondřej Mucha a oslaví tak blížící se výročí zasvěcení kostela, které připadá na sobotu. Sport. Volejbalisty Českých Budějovic posílil italský smečař a univerzál Fabrizio Gironi. O příchodu vůbec prvního italského hráče do klubu informuje jeho stroj na svém webu. 26-letý hráč přichází z Verony, se kterou letos vyhrál domácí pohárovou soutěž. Počasí. Odpoledne bude na jihu Čech většinou oblačné, s teplotami mezi 21 a 24 stupně Celsia, na horách naměří maximálně 20. Mírný vítr západních směrů bude večer slábnout. V noci se ochladí na 13 až 10 stupňů. Zítra ráno bude místy polojasno, jinak oblačno. Odpoledne se místy vyskytnou přehánky, na východě kraje výjimečně i bouřka. Večer bude oblačnosti i srážek ubývat. Zítřejší teplotní maxima budou mezi 19 a 22 stupni, na horách mezi 15 a 18. severozápadní vítr opět zesílí na mírný. Biozátěž zůstane na stupni 1.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
3: Srážky osobních aut s motorkáři máme hlášené ze silnice 149 v Bílé u Číměře na Jindřichohradecku a taky v Jindřichově Hradci v Miřijovského ulici. Jezděte opatrně.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Posloucháte Jihočeské odpoledne na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice. Nové cesty, kanalizaci a hlavně dvojici opravených rybníků budou mít už brzy obyvatelé obce Homole na Českobudějovicku. Podrobnosti už za chvíli v naší reportáži. A také upozorníme na to, že agresivita ve společnosti roste a stále častěji bohužel míří na ty, kteří lidem pomáhají nebo jim poskytují služby. K tomu přidáme písničky, které nestárnou, zahrajou Brontosauři. Hezký poslech vám od mikrofonu přeje Michal Hovorka.

0: Ve 14 hodin a 10 minut je s vámi Český rozhlas České Budějovice. Desítky let zadržuje dvojice rybníků vodu na návsi v Homolích na Českobudějovicku. Jako retenční nádrže před časem přestaly sloužit. A to kvůli špatnému technickému stavu. Vedení obce proto rybníky nechalo odbahnit a právě teď dělníci pracují na jejich kompletní obnově. Proměna se navíc dotkne dalších částí obce.
1: Bylo to zanesený bahnem, hromada listí, co tam napadala, tak skončila na dně i ty okraje. Byly fakt ve špatném stavu, bylo to podemletý.
2: Dalibor Staněk bydlí s rodinou pár desítek metrů od horního homolského rybníka. Kompletní opravu obou nádrží jednoznačně vítá.
1: Teď to bude k většímu zdržení se u toho rybníku. I třeba v zimě, kdy tam chodíme bruslit, teď to bude mnohem lepší. Ty okraje těch rybníků byly furt zanesený nějakým bordelem, větve napadaný.
2: Podle nezávislého starosty obce Miroslava Pavlíčka obě nádrže prošly větší opravou naposledy před 25 roky.
3: Chtěli jsme se podívat na to dno, ale to, co hlavně jsme řešili, byly opěrné zdi, které už byly ve špatném stavu. Ty zařízení, které mají fungovat jako přepadové objekty do kanalizace, ty lávky přístupové a tak dále, už byly nefunkční a nešly ty rybníky vypouštět, nešly provozovat.
2: Práce na dolním rybníku se podařilo dokončit už letos na jaře. Oprava většího z nich se pomalu blíží ke konci. Potvrzuje stavby vedoucí Martin Hege ze společnosti Pro terén.
4: Momentálně jsme dokončili zeď u hlavní komunikace a zbývá nám dokompletovat kamennou rovinu po zbytku obvodu rybníka. Navážou sadové úpravy, osazení lávky na stavidlo.
2: Oba rybníky v minulosti sloužily hlavně místním hasičům jako zásobárna vody pro případ požáru. Obci ale pomáhali i při větších deštích, což se podle starosty Miroslava Pavlíčka nezmění.
3: Bude plnit tu funkci, že bude schopný pojmout vodu při nějakém přívalovém dešti a pak ji cíleně budeme řízeně moc odpouštět nebo bude přepadem otékat do kanalizace. A druhá věc je, že v tuhle tu chvíli ten rybník nám tady bude plnit estetický dojem.
2: Jenže právě dešť a hlavně bouřky, které se na konci jara nad Homolemi prohnaly, všechny práce zkomplikovaly. Hotovo mělo být původně do konce června, připouští Martin Hegediš.
4: Když prší jeden den, tak vy stejně pak čekáte 2, 3, 4 dny, než vám to vyschne a komplikuje vám to veškerý práce. My jsme nuceni se pohybovat pouze na dnu rybníka, které samozřejmě se rozmáčí.
2: Oprava nádrží je dalším krokem k celkové proměně prostoru návsi obce se 1700 obyvateli. Už loni přibylo v centru nové veřejné osvětlení a podařilo se opravit část kanalizace. Změny se dotknou také horní části návsi, doplňuje starosta Pavlíček.
3: Cílem je opravit komunikace, ty asfaltové povrchy, přidat sem parkovací stání, to znamená z nějakých povrchů vydlážděných, aby tady nemuseli stát různě po komunikacích, protože jsou to starý statky, objekty, které neměly parkovací místa.
2: Proměna návsi a nejbližšího okolí by měla být podle starosty Miroslava Pavlíčka hotová v příštím roce. Z Homolí Michal Bělský, Český rozhlas.

0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice ve 14 hodin a 21 minut. Agresivní klienti už nejsou výjimkou. S násilím nebo výhruškami se při práci setkávají lidé v celé řadě pomáhajících profesí. Proč těchto případů přibývá a jak se mohou zaměstnanci i organizace lépe chránit? Tak o tom mluvila v jihočeském dopolední moderátorka Hanka Šoberová s Lindou Štucbartovou, zakladatelkou projektu Sebeobrana pro všechny. Tady je ukázka z jejich rozhovoru.
1: Já si říkám, jestli se dá naučit zachovat klid ve chvíli, kdy na nás třeba někdo křičí. Poraďte, to se může hodit v životě každému z nás.
2: Tak, dá se to naučit a musíme na tu situaci být připraveni předem. Protože v momentě, kdy čelíme nějaké agresi, tak vlastně stačí 7 až 12 sekund a náš mozek přepne do toho, buď to modu bojuj, uteč, a nebo někdy zamrzneme. To je v momentě, kdy nevíme, co vlastně jako dělat. Takže dá se to naučit. To první, vlastně my učíme spoustu možností, jak se vymezit, a ty pomáhající profese by to měli mít jaksi zvládnuté předem. To znamená, měli by mít ty svoje věty, které budou říkat. Začínáme k formulací, kdy vlastně popíšeme situaci, dejme tomu, stojíte příliš blízko, je mi to nepříjemné, odstupte si prosím. Vlastně já popíšu situaci, dám tam emoci, protože v případě, že tomu člověku záleží na vztahu, tak on bude respektovat, že mi něco je nepříjemné. A určitě jste si všimla, že jsem neřekla, nebuďte tady, nedělejte to, ale dala jsem jasný pokyn, co ten druhý člověk má udělat. Mm-hmm. A to další vlastně učíme takové ne s mostem. To znamená, toto vyšetření není indikované, můžeme udělat toto, toto, toto. Takže my si vlastně vymezíme to naše hrací pole, ale zároveň tam už dáme alternativy. O čem se nebavíme, ale o čem ještě jednat můžeme. Protože znova, vezmeme si, že naproti nám je člověk ve stresu a ten toho moc nevymyslí. Protože když jsme ve stresovém mozku, tak jsme v jiném než v tom neokortexu. Tak, moje kolegyně, lektorka, říká, že v tom stresovém máme odpojeno, odkrveno. A konec konců, pojďme si říct, že každý z nás někdy v té situaci byl. Že jsme byli rozžhavení do běla nebo do ruda, každý to má jinak. A kdy nás napadly ty nejlepší argumenty? No ne v ten moment, přesně 20 minut poté, jak jste říkala před přestávkou, když už jsme vychladli. No a potom vlastně je také důležitá řeč těla. Ne. A posluchačům teď můžeme demonstrovat, že já tady vlastně mám ruce, které už mám jako nějakou bariéru, kde vlastně velmi vážným výrazem obličeje říkám ne, nemusím křičet, ale určitě najednou z mé řeči těla poznáte, že tady už prostě konverzace dál nebude pokračovat.
1: Ani bych nepípla v tuhle chvíli, kdybyste na mě tohle udělala, byť se u toho usmíváte.
2: Mm-hmm. A to je další věc. Já se usmívám mezi tím, ale ne v momentě, kdy říkám ne. Uh-huh. Protože my ženy máme tendenci při sdělování špatných zpráv na konci se usmát. Chceme zachovat ten vztah. Někdy nám je to líto, chceme vyjádřit ty empatii. Ale muži, kteří to čtou jinak, tak vlastně mají pocit, že se jim vysmíváme, že je nebereme dost vážně, že si z té situace děláme tak trošku legraci, že to zlehčujeme. Takže zejména mladé úřednice na začátku kariéry, ale i zdravotní sestry, i lékařky vlastně učím v těch momentech, kdy je to vážné, tak prostě se neusmívat. Dát tam celý ten výraz těla. To ještě neznamená, že nemusíme být empatičtí. Hlas dělá hrozně moc. A teď já poprosím režii, posluchači, nech si trošku připraví ouška, ale vlastně taková ta věta: vzal jste si pořadový lístek? Je možná oprávněná. Ale znova, co říká? Nám, ženám, často jde pod stresem hlas nahoru. A v momentě, kdy nám jde hlas nahoru, tak nás tak trošku prozradí, že jsme ve stresu. A znova, Pro určitou část populace tahle ta konverzace už může být eskalující. No a pak pět pravidel ne. Ne je celá věta. Na ne mám právo. Ne nemusím vysvětlovat. Za ne se nemusím omlouvat. A to poslední, velmi důležité, říkám ne, když myslím ne.
0: Celé povídání o klientském násilí s lektorkou Lindou Štucbartovou si poslechněte na našem webu budějovice.rozhlas.cz. Zítra po 11. dopolední přivítá Hanka Šoberová opět dámu. Tentokrát odhalí něco málo ze života známé influencerky Budějčandy.
3: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat bolestivým šlachám na rukou a nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. V letním čtení Českého rozhlasu České Budějovice nás opět čeká příběh z jihu Čech. Novela Zloději zelených koní, o nelegálních hledačích vltavínů a také o lásce a přátelství. Autorem je českobudějovický spisovatel Jiří Hájíček. Poslouchejte od pondělí 20. do pátku 24. července každý den krátce po 18. hodině. Uniklo vám vysílání některého z pořadů? Najdete ho online na webu budějovice.rozhlas.cz. Jihočeské odpoledne s Michaelem Hovorkou.

0: Tady je Český rozhlas České Budějovice, pěkné odpoledne. Bývalý obránce René Vydarený prožil výbornou kariéru. Na mistrovství světa se Slovenskem v roce 2012 slavil senzační stříbro. Se Slovanem Bratislava vyhrál slovenskou extraligu. V České byl dvakrát třetí. 11 sezón strávil v dresu klubu z Českých Budějovic, kde zůstal i po kariéře, ale překvapivě ne v motoru.
1: Abych vlastně se nějak pohyboval, nějak se jako hejbal, abych neseděl jenom doma.
2: Vysvětlil, proč hraje hokej teprve 8letý Tomáš Novák. Jedním z jeho trenérů je v klubu Mad Bull České Budějovice René Vydarený. Po ukončení aktivní úspěšné kariéry mohl zůstat v motoru, rozhodl se ale jinak. V květnu mu bylo 45 let a rozhodnutí opustit největší hokejový klub v jeho českém kraji nelituje.
3: Když jsem skončil, já jsem chtěl mít od hokeja chvilku pauzu a já jsem půl roka nic nedělal. Dával jsem se nějak zdravotně dohromady, člověk si tak jako, ono to bylo chvilku fajn, jo, ale pak jsem se začal hrozně nudit. No a pak přišla nějaká ponuka. Byla postavená tak, že budu to mít na starosti a budu určovat směr toho klubu, kam se má vlastně ten náš Mad Bullácký klub odvíjet.
2: A tak se z něj dokonce stal šéf trenér hokejistů z Mad Bullu. Název klubu přeložil do češtiny.
3: V podstatě jsme šílený víci, ale ta příležitost toho, že ten směr toho klubu můžu jako udávat sám, vybírat si lidi, kteří budou se mnou spolupracovat, to moc často nebývá, takže to mě hodně lákalo a teď nějak zodpovídám za ten charakter toho klubu a vlastně za ten směr. A myslím si, že kdyby

0: myslím si, že tam je pokles asi o 30%, což je docela razantný, takže uvidíme.
1: No, nezdá se to, ale projeví se to i v hokejových týmech.
0: Samozřejmě, jsou to takové věci, a to nebude jenom hokej, to bude veškerý ten sport. Už teď takže tak trpíme, protože ten zájem o těch sporty je menší. Lepší povím takhle, ti děti mají o mnoho větší výběr, takže je hrozně moc různých kružků a se to rozprestírá. Přece jen za nás, když jsme byli malí, tak byly nějaké 4-5 hlavních směrů a každý chce hrát hokej, fotbal, volejbal, basketbal a bylo to nějak dispozičně nějak dané a v dnešní době fakt ten okruh je obrovský. Já si zatím musím zaklepat na drvo, my jsme mali docela dobrý nábor za poslední roky, takže fakt ty ročníky se nám naplně jako hezky ze spoda.
2: Co zůstává stejné, jak to bývalo i dřív, jsou sny malých hokejistů. Konkrétně Tomáš Novák má o tom, kde by jednou chtěl hrát, docela jasnou představu.
3: Třeba za Toronto.
2: Uvedl šikovný 8letý hokejista v aréně Pouzar. Z Českých Budějovic Kamil Jáša, Český rozhlas.

0: Tady je Český rozhlas České Budějovice. Z ulic Žirovnice a okolních vesnic začnou mizet velkoobjemové kontejnery na tříděný odpad. Lidé si budou muset ve větší míře pořizovat vlastní nádoby domů. Město tak reaguje na skutečnost, že bioodpad dovážený ke zpracování na místní kompostárnu je plný plastů.
1: Květináče, plasty, igelitové sáčky.
2: Jo, je to, co nám lidi do biopopelní zdají, tak to tady vidíte. Jo. Snažíme se toho většinu vytřídit, ale ne všechno se daří a opravdu ten igelitový pytlík, když se rozbije na 50 kusů, tak ho těžko někdo sebere.
1: Na kompostárně v Žirovnici jsme teď s městským ekologem Milanem Kořínkem, stojíme u Holdy. To už je zpracovaný kompost?
2: To už je zpracovaný kompost, který čeká na vyskladnění.
1: A je tady vlastně vidět, ale v tom hromada věcí, které tam nepatří. Co se s tím teď dá dělat?
2: Teď už jenom ručně dotřídit. My kompost z kompostárny odvážíme do sběrného dvora, tam si můžou zdarma občani Žirovnice kompost naložit, ale je to potom na nich, aby si ty nepovolené příměsi, které tam nemají co dělat, vytřídili sami.
1: To s tím, že když se to pak odveze na zahrádku, jako čeká o to víc práce.
2: Přesně tak, ale spousta lidí ten kompost si od nás nebere, takže oni se jenom zbavují odpadu, že ho hodí do biopopelnice. I takové případy máme, že opravdu nám někdo třeba pytel s komunálním odpadem hodí do kontejneru. Když si ho všimneme, tak ho vyndáme, ale pokud ho nezahlédneme, tak bohužel projde naší kompostovací technikou a pak je ten odpad všude.
1: S námi je tu i bezpartijní starosta Radek Opravil.
3: My vlastně připravujeme takové restriktivní opatření a to je snížení počtu těch velkých kontejnerů, protože se nám opravdu stávalo, že tam byl ten nepořádek prostě největší. Takže prostě stahujeme a bude jich míň a každý ať si třídí pěkně u toho baráku.
1: Pak se popeláři podívají a hned se uvidí, kdo to tam dává, kdo ne.
3: Přesně tak a vlastně by ten moment to neměli ani odvíst a většinou ten problém v těchto popelnicích není. Většinou opravdu je v těch velkých anonymních kontejnerech, tam ten nepořádek se objevuje.
1: Vytipovaná kontejnerová stání zmizí z žirovnických ulic během druhé poloviny letošního roku. Milan Soldán, Český rozhlas.
4: Nepoznám ani tvoje stopy v pěni dní, roky, co se propil ze všední.

0: Pohodové jihočeské odpoledne s Českým rozhlasem České Budějovice. Teď tu mám jednu důležitou informaci pro motoristy. U Majdaleny na Třeboňsku začne brzy rekonstrukce hlavního silničního tahu. Podrobnosti připravila mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová.
1: Začátkem srpna plánujeme zahájení opravy téměř 4-kilometrového úseku silnice 1/24 nedaleko Třeboně, konkrétně na průtahu obce Majdalena a v jejím bezprostředním okolí. Hlavním cílem je obnova a zpevnění povrchu vozovky, který je už místy výrazně narušený především prasklinami nebo výtluky. Součástí celé akce jsou také nezbytné úpravy odvodnění komunikace. Oprava bude probíhat pouze za částečné uzavírky.
2: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice z vysílače Kleť 106,4 a Slavonice 88,2 FM.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: 12 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Škoda v případu zrušených táborů pro děti z dětských domovů podle policistů stále roste. Zatím je necelých 500 tisíc korun. Lidé se můžou hlásit do nové zubní ordinace v Žirovnici na Pelhřimovsku. Putovní výstava v Českém Krumlově představuje využití i rizika umělé inteligence. Noční teploty budou na jihu Čech kolem 11 stupňů. Zprávy a Lukáš Pelikán. Dobré odpoledne. Středočeští kriminalisti zatím vyčíslili škodu v případu zrušených táborů pro děti z dětských domovů na 450 tisíc korun. Podle policistů se ale částka dál navyšuje. Případem se zabývají od začátku července. Pobyty si objednali dětské domovy z celé republiky u spolku Tábory Aurora. Ten je ale na poslední chvíli zrušil. Kriminalisti dál prověřují spisy ze všech dotčených krajů, říká mluvčí středočeské policie Barbora Šnévajsová.
3: V současné době evidujeme 6 poškozených subjektů, nicméně číslo nemusí být konečné. Poškození jsou z Libereckého, Ústeckého, Středočeského, Moravskoslezského kraje a z kraje Vysočina. Kriminalisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu podvodu.
2: Nová zubní ordinace v Žirovnici na Pelhřimovsku ode dneška registruje pacienty. Zájemci se můžou hlásit až do naplnění kapacity, kterou si stanoví nový lékař na základě poptávky. K zubaři budou pacienti docházet do budovy městského úřadu. Radnici vyšly stavební práce na úpravu ordinací celkem na 3 miliony korun. Pokračuje místostarosta Žirovnice Milan Šmíc ODS.
4: Jsou tam v podstatě dvě ordinace zubního lékaře a jedna pro zubní hygienu. Takže se počítá i s nějakým větším potenciálem tady toho našeho jako nového zubního střediska, než to bude na začátek. Jestli takto plně to bude fungovat, to samozřejmě záleží na té poptávce.
2: Venkovní putovní výstava s názvem Futurum ex machina zaplnila nádvoří galerie Port 1560 v Českém Krumlově. Návštěvníkům představí třeba praktické využití umělé inteligence napříč různými profesními obory, doplňuje spoluautor výstavy Miroslav Bárta.
5: Je tady úplně všechno od technologií, od využívání umělé inteligence ve výrobě nebo v přípravě nových léků, léčiv, diagnostikování nemocí, ovlivňování kvality demokracie, úpadku politických stran, využívání AI v médiích, v novinařině.
2: Výstava představuje i rizika spojená s umělou inteligencí a s nimi souvisí i následující aktuální zpráva. Autonomní agent americké společnosti OpenAI při testu unikl z omezeného prostředí a dostal se do prostředí internetu. Tam napadl infrastrukturu společnosti Hugging Face, která mimo jiné poskytuje AI modely. Šéf napadené firmy uvedl, že útok byl odlišný od všech předešlých hackerských pokusů. Podle agentury Reuters únik modelu pravděpodobně zvýší obavy ohledně rizik spojených s pokročilými modely umělé inteligence.
1: Počasí.
2: Odpoledne bude na jihu Čech většinou oblačné s teplotami mezi 21 a 24 stupně Celsia, na horách maximálně do 20. Mírný vítr západních směrů bude večer slábnout. V noci se ochladí na 13 až 10 stupňů. Zítra ráno bude místy polojasno, jinak oblačno, odpoledne se místy vyskytnou přeháňky, na východě kraje výjimečně i bouřka. Večer bude oblačnosti i srážek ubývat. Zítřejší teplotní maxima budou mezi 19 a 22 stupni, na horách mezi 15 a 18. Severozápadní vítr opět zesílí na mírný, biozátěž zůstane na stupni 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Stále dejte pozor, v Bílé u Číměře na Jindřichohradecku na silnici 149 policie stále vyšetřuje střet osobního auta s motorkářem. Stejně jako v Jindřichově Hradci v Miřijovského ulici. Jezděte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Stále ladíte Český rozhlas České Budějovice a jihočeské odpoledne. Celý týden mapujeme v letním seriálu různá přírodní koupaliště, ale ještě jsme nebyli v pískovnách. Přitom právě pískovny jsou typické čistou vodou i v teplých měsících. Vyrazíme tam už za chvíli. A se zámeckým létem dnes zamíříme k nám na jih Čech. Z písniček, které nestárnou, tady bude například skupina Olympik. Hezký poslech vám od mikrofonu přeje Michal Hovorka.

0: Tady je Český rozhlas České Budějovice, posloucháte nás 12 minut po 15. hodině. Koupání skoro jako v moři nabízejí pískovny po celém Česku. Najdete je opravdu v každém kraji. Voda v nich bývá obvykle velmi čistá i ve vedrech a málo kdy se tam platí vstupné. Nejvíc pískoven je zřejmě v jižních Čechách. Vyhlášené jsou veselské pískovny anebo pískovny kolem Suchdola nad Lužnicí. Ideální téma pro další díl seriálu, který jsme nazvali Koupání v srdci přírody.
1: Jako jednu z mnoha pískoven jsem si vybral malou pískovnu u Suchdola nad Lužnicí. Ono to vypadá dost podobně. Všechno, slunce pálí. Teď zavřu oči, připadám si jako v moři, nebo si nepřipadám jako v moři. Tak to jsem se zasnil příliš, tady žádní radci nelétají. Jejich zvuk jsem si trochu přibarvil. Tyhle ty pískovny prostě mají něco do sebe.
2: Každý rok sem jezdíme na dovolenou a sem se jezdíme koupat.
3: Paní Květa přijela z Prahy, tady ano. Se pěkně uvelebila na písečku na dece.
2: Ano.
3: A to je vaše pravidelná jako výška sem, jo?
2: Ano.
3: Přímo na tohle místo?
2: Je, ano, v podstatě ano, k tomu týhle vodě ano.
1: Pískovna je obklopená smíšeným lesem, je to tu velice pohodlné a na to, že jsem v jižních Čechách, kde se turistický průmysl hýbe docela ostře a za všechno se tady platí, tak tohleto působí jako ráj. Dokonce i parkovat se tu dá zdarma.
2: No, já taky se divím, že to ještě jde v dnešní době.
3: A pokaždé najdete místo, pokaždé zaparkujete.
2: Ano, pokaždé.
3: V vašich brýlích se odráží váš manžel. Můžu se na něj podívat.
2: Jo.
4: Mokrice každopádně. To je první rok, co je takhle tady málo lidí relativně. A právě si taky si říkáme proč.
1: A netestovali jste nějakou jinou pískovnu v okolí?
4: Kdysi dávno, ale jako v podstatě to bylo jenom krátký, takže jezdíme prostě sem.
1: Malá pískovna je váš revír.
4: Tak, je to tak.
2: Ta voda je tady vždycky čistá. I když jako je opravdu jsou velký vedra, tak je lehce zakalená, ale opravdu vždycky čistá. No, vidíte to?
5: Je to paráda tady právě, proto semka lidi jezdí. Žádný omezení a takový věci prostě, no. Není to oplocený. Hlavně si člověk může přijet semka autem a může právě ty pedalboardy nemusí tahat tak daleko k vodě a takové věci, no.
3: Míra přijel s dvěma dětma z Brna.
5: Tak, střídáme to tak moře a tady tohle sto.
3: Takže jezdíte po pískovnách?
5: Jo, kvůli dětskám, oni nemají rádi vodu. Rybníkovou, bahnitou, mě to nevadí, já jsem ještě skoro starší generace, takže mě to nevadí, ale dětská trošku, aby to bylo čistý, no.
1: V zátočině dokonce stojí malý bufítek, půjčovna pedalboardů, natažená síť na volejbal. Léto.
6: Zatím, kde jsem byl, tam jsem mohl, ale třeba u Majdaleny tam už se zavřela pláž.
3: Filip Copák, obsluha bufetu.
6: Ale jinak tady na Třeboňsku mi to ještě nepřijde tak uzavřený ještě. Na Cebský teda, tam je to hodně omezený, protože tam jsou i vědecký výzkumy, ale je tam i těžba jako písku, takže je to tam furt nebezpečný, jsou tam jako příkrý srázy, který jako padají tam písky a zasype to.
1: Tady se bát nemusíme, tady
6: ne,
1: žádný písek nehrozí.
6: Tady už to je vytěžený, takže tady už je to normálně pořád vytěžená pískovna, je to hodně hluboký.
1: To úplně na letní dovolenou jen tak s dětmi se tady povolovat, tak to mi připadá úplně ideální. Zvlášť, když jsou ty děti malé a nic nechtějí. Písek, písek a písek. Z malé pískovny u Suchdola nad Lužnicí Lubomír Smatana, Český rozhlas. Hello.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, co označuje sousloví pravé poledne? Často slyšíme, že se něco odehrálo v pravé poledne. Jde ale většinou o nepravdivou a matoucí informaci. Pravé poledne je totiž okamžik, kdy je slunce na své denní pouti po obloze nejvýše nad obzorem a prochází přitom místním poledníkem. Pravé poledne ve stejný okamžik, který mají pouze lidé, kteří se nacházejí na stejném poledníku. Rozdíl v okamžiku pravého poledne mezi nejvýchodnější a nejzápadnější částí republiky je asi 25 minut. Navíc se jedná o pravý sluneční čas, který ukazují pouze sluneční hodiny. Pravý sluneční čas díky tomu, že Země obíhá po eliptické dráze a zemská osa je vůči rovině oběhu ukloněna, neplyne rovnoměrně. V průběhu roku jsou proto různě dlouhé pravé sluneční dny. Od 19. století se řídíme středním slunečním časem, který je od pravého opraven o časovou rovnici. Oba časy jsou shodné pouze čtyřikrát do roka, 15. dubna, 14. června, 1. září a 25. prosince. Největší odchylky jsou 12. února, kdy je pravý sluneční čas opožděn za středním o 14 minut, a 3. listopadu, kdy naopak pravý čas předchází střední o 16 minut. S rozvojem železnice a telegrafu bylo ale nutné zavedení pásmového času, takže v celém Česku máme na hodinkách všichni stejný čas, který je místním časem 15. poledníku. Řekneme-li například ve 12 hodin středoevropského letního času, že je právě pravé poledne, tak poledník, kde toto tvrzení bude pravdivé, zcela jistě vůbec neprochází územím Česka.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera. V neděli nás zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Tady je Český rozhlas České Budějovice. Křížem krážem po celé republice navštěvujeme se zámeckým létem každý prázdninový den naše památky. Kam zavítáme tentokrát? Tak to prozradí právě teď náš průvodce zámeckým létem František Kinský.
1: Zámecké léto.
2: Míříme na jih Čech, kde se nad řekou Vltavou vypíná jeden z nejrozsáhlejších zámeckých areálů ve střední Evropě, zámek Český Krumlov. Zahrnuje přes 40 budov a palácových stavení. Na místo nás teď vezme Zdeněk Zajíček.
3: Na jaře roku 2007 jsme s Pavlem Slavkem, kastelánem státního hradu a zámku v Českém Krumlově, seděli u něj v kanceláři. On přede mnou rozložil nákresy a plány takzvané horské zahrady. 19 let poté stojíme s Pavlem Slavkem nahoře u takzvaného paraplíčka a projekt po těch mnoha letech snad už míří do finálního zdárného konce, je to tak?
4: Je to úžasný projekt, který vlastně jednu generaci čekal na své naplnění. No a buduje se pevné schodiště, které navazuje na linii romantické vyhlídkové promenády z přelomu 18. a 19. století, která z různých míst umožňovala už ve své době a bude umožňovat i příští rok naprosto objevné pohledy na úžasné centrum města Český Krumlov.
3: Když už jsme zmínili, že celý název tohoto areálu je státní hrad a zámek Český Krumlov, tak kde je ten hrad a kde je ten zámek? Protože na mě už to dneska působí jako jednolitý blok stylů a nějaké ideje, která se přelila z nějakého hradu do obrovského areálu, který je druhý největší v republice.
4: Ano, říkáte to správně, nicméně pátravé oko a trochu znalé oko takhle pohledne a v tu chvíli vidí základní odlišnosti těch velkých kubatur a hmot. Uvědomme si, že se díváme na výsledek stavebního vývoje o délce přibližně 5 staletí. Z konce 12. století a do poloviny 13. století byl vlastně vybudováno dvojhradí. První vůbec byl dolní hrad z věží. Ale myslím, že pan Břežan, kronikář Rožmberku, to kolem 1580 už nám sdělil. Zámek ten malý, neveselý, stísněný, takměř na všech místech přestavěti dal v okázalý, jásavý, působivý a podobně. Do toho ustupuje potom ono zámecké období. První nádvoří jednoznačně se začalo zastavovat budovami pro potřeby úřednictva. Druhé nádvoří velkou budovou na severní straně, což bylo nové sídlo, řekněme vládce hradu a zámku. A na pátém nádvoří potom barokní divadlo v 17. století a vše bylo propojeno, vidíte ve výšce, krytou plášťovou chodbou.
3: Když jste citoval Břežana a on zmiňoval přestavěti dál, tak citoval nebo zmiňoval Viléma z Rožmberka nebo Petra?
4: Zmiňoval především velkého stavitele Viléma z Rožmberka.
3: Jsme v takzvaných Václavských sklepích.
5: No původně to sklepy samozřejmě nebyly, bylo to volné prostranství, kde na konci třetího nádvoří a budov kolem třetího nádvoří terén přirozeně padal na rozhraní mezi Vltavou a mezi Polečnicí neboli Chvalšinským potokem. Dokladem, když půjdeme dál, je potom západní věž brány a teď se na ní podívejte, má vlastně okenní otvor se špaletou dovnitř do sklepa, což naprosto nemá logiku. Logiku to má ve chvíli, kdy si odmyslíte tyto sklepní prostory a vidíte volně stojící obranou věž, ano,

0: 15 hodin 41 minut je s vámi Český rozhlas České Budějovice. V Trhových svinech pokračuje šestý ročník literárního festivalu Svinenské čtení. Od pondělí do pátku se tam každý den představí jeden z pozvaných autorů anebo autorek. S jedním z hlavních organizátorů, spisovatelem Janem Štiftrem, mluvil náš regionální stopař Filip Černý. Zajímal se o dnešní program i o to, co festival nabídne v dalších dnech.
1: Nám se dneska láme ta ženská a mužská část týdne. Měli jsme vlastně 3 dny ženy, dneska je poslední Dita Kůtová, zítra začínají chlapci a muži. Dneska od 18 hodin se těšíme na Ditu Kůtovou. Dita Kůtová napsala současný český bestseller, jmenuje se Zlá babička, měl už snad asi 5 dotisků. Ta knížka je pro nás zajímavá v Trhových svinech i proto, že se odehrává v Ločenicích a v obcích tady okolo Svinu. Je to příběh z rodiny, je to příběh u mě vyprávěný a tak se tady na ní skutečně moc těšíme.
2: A Dita Kůtová je nějaké ilustrátorka, ilustrovala tvé knihy.
1: Dita Kůtová mi ilustrovala knihu Krajina rozstavených zvonů a ilustrovala a napsala si svou Zlou babičku. Zajímavý je i to, že ona ty originální ilustrace věnovala kostelu v Klení a tam tenhle víkend je poslední šance se zajít podívat, sobota a neděle, je tam výstava těchto děl a ta výstava je benefiční. Vy si ty obrazy můžete koupit, ty originální obrazy a veškerý peníze zůstanou na obnovu kostela v Klení u Benešova nad Černou.
2: Ty jsi zmínil, že Ditou Kůtovou končí ženská štafeta a následuje mužská, jak si muže sem zamíří.
1: Zítra se těšíme na Michala Sýkoru, ten přijíždí na Bušku v Hamr, tady u Trhových svinů, a v pátek se míří Štěpán Javůrek, to je taky takový hitmaker, autor série Sudecký dům, a na toho se těšíme u kostela Nejsvětější Trojice tady u Svinů.
3: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Teploty jsou v těchto dnech příjemné, změní se ale počasí v dalších dnech, dozvíme se právě teď.
1: Počasí.
0: Nyní je tu Tadeáš Gregor z Českého hydrometeorologického ústavu v Českých Budějovicích. Hezký den, Tadeáši.
2: Hezké odpoledne.
0: Nejdříve rozebereme předpověď pro noc a zítřek, to znamená čtvrtek.
2: V noci bude převažovat oblačná obloha, přechodně bude místy i polojasno. Teploty nám klesnou na 13 až 10 stupňů, na horách na 11 až 8, ale v horských kotlinách bude ještě méně. Bude vát slabý západní nebo severozápadní vítr 1 až 4 metry za sekundu. No a zítra předtem pak převážně oblačno, ráno místy i polojasno a odpoledne se lokálně vyskytnou přehánky, vzácně i bouřka s větší pravděpodobností na východě kraje. Večer bude ubývat oblačnosti a budou ustávat srážky. Zítřejší odpolední maxima 19 až 22 stupňů, na horách 15 až 18 a bude vát mírný severozápadní vítr 3 až 7 metrů za sekundu, který bude večer slábnout. Biozátěž zítra na jedničce.
0: Tadeáši, jaký bude pátek?
2: Pátek bude slunečný, ráno bude jasno, během dne pak většinou polojasno a večer se bude opět vyjasňovat. Páteční ráno bude chladné s minimy 11 až 8 stupňů, v údolích ojediněle až 6 stupňů a odpoledními maximy 21 až 24 stupňů, na horách pak bude mezi 17 a 20. Bude vát slabý, během dne přechodně mírný severozápadní nebo severní vítr 2 až 5 metrů za sekundu, který se bude večer měnit na proměnlivý.
0: Nyní výhled počasí pro víkend, co nás čeká v sobotu.
2: I sobota bude převážně slunečná s polojasnou až skoro jasnou oblohou, která bude většinou tvořená oblačností vyšších pater, která bude částečně průsvitná. Sobotní minima 11 až 7 stupňů, maxima 25 až 29 stupňů a bude vát slabý proměnlivý vítr, během dne jihovýchodní nebo jižní vítr 1 až 4 metry za sekundu.
0: A nakonec přidáme neděli.
2: V neděli bude oblačno až zataženo, postupně pak na většině území s přeháňkami nebo občasným deštěm. Místy se objeví i bouřky. Nedělní minima 16 až 12 stupňů, maxima 24 až 28 a bude vát mírný jihozápadní, postupně až západní vítr 2 až 5 metrů za sekundu, který v bouřkách přechodně zesílí.
0: Říká meteorolog Tadeáš Gregor, kterému děkujeme za informace. Mějte se hezky naslyšenou.
2: Hezký den naslyšenou.
1: Letní čtení Českého rozhlasu České Budějovice, aneb jihočeské příběhy od jihočeských autorů. Letní rozhlasové četby vysíláme od 29. června do 28. srpna. Poslouchejte od pondělí do pátku krátce po 18. hodině.
3: Píše příspěvky a články o Českých Budějovicích, jejich současnosti i historii. Vše srozumitelnější a ličtější formou, než když si člověk otevře encyklopedii. Bývalá foodblogerka Budějčanda bude naším dopoledním hostem. Poví, co obnáší práce se sociálními sítěmi, kolik času jí věnuje, na co můžeme být v našem krajském městě pyšní a co naopak tu místní postrádají. Ve čtvrtek po 11. dopolední se na vás těší Hanka Šoberová.
1: Český rozhlas České Budějovice. Všechny pořady najdete online na webu budějovice.rozhlas.cz.

Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Na frekvencích 106,4 Jižní Čechy, Táborsko 103,9 a Slavonicko a Dačicko 88,2.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Ústavně právní výbor Senátu doporučil plénu schválit zvýšení rodičovského příspěvku. Požár tovární budovy ve Zlíně je zlikvidovaný, hasiči ruší mimořádná opatření. Víc než 2milionovou škodu podle policie způsobil muž z Českobudějovicka krádežemi kovových kolejí na zastřešení bazénů. Na jihu Čech bude zítra oblačno s teplotami do 22 stupňů. Příjemné odpoledne u zpráv přeje od mikrofonu Lukáš Pelikán. Rodičovský příspěvek zřejmě vzroste od příštího roku o 50 tisíc korun na 400 tisíc, v případě dvojčat a vícerčat pak na 800 tisíc korun. Počítá s tím novela zákona o státní sociální podpoře, kterou dnes doporučil Senátu schválit jeho ústavně právní výbor. Část senátorů se při projednávání na plénu nejspíš pokusí do novely zakotvit od roku 2028 automatickou valorizaci rodičovského příspěvku. Podle předsedy ústavně právního výboru Senátu Tomáše Goláně z klubu ODS a TOP 09 by ale taková změna měla být předem důkladně prodiskutovaná.
2: Já bych se tomu nebránil, teď já pořád chci, aby fungoval automat u platu politiku, abychom se pořád o tom nebavili a pořád do toho automatu někdo zasahuje. A otázka je, jestli bychom tohle byli schopni nastavit tak, aby na tom byla široká politická shoda, aby do toho zase někdo nezasahoval.
0: O navýšení rodičovského příspěvku bude Senát rozhodovat za týden. Hasiči vyhlásili likvidaci požáru budovy 34 v bývalém baťovském areálu ve Zlíně. Mluvčí krajských hasičů Lucie Javoříková řekla, že se tak ruší mimořádná opatření, včetně doporučení obyvatelům v okolí nevětrat při výskytu kouře. V platnosti ale zůstává zákaz vstupu do oplocených prostor kolem domu. Na místě dál zůstává jedna hasičská jednotka. Požár vypukl 9. července ráno a větší část budovy se zřítila. Kriminalisti obvinili 39-letého muže z Českobudějovicka z krádeže a úvěrového podvodu. Podle vyšetřovatelů od srpna 2024 do konce loňského června opakovaně kradl kovové koleje určené k zastřešení bazénů. Ty následně odevzdával do sběrných surovin. Poškozené firmě tím podle policie způsobil škodu přes 2 miliony korun.
3: Muž je navíc obviněný taky z úvěrového podvodu. V jedné z nebankovních společností měl při sjednávání půjčky uvést nepravdivé informace. Úvěr téměř nesplácel a společnosti způsobil škodu přes 17 tisíc korun. Trestní stíhání vedou policisté na svobodě. Z Českých Budějovic Kristýna Baršíny, Český rozhlas.
0: Hasiči zasahují u obce Petříkov u Nových Hradů na Českobudějovicku. Na ploše zhruba 30x30 metrů tam hoří les. Jak na síti X uvedla mluvčí hasičů Vendula Matějů, na místě zasahují jednotky strhových svinů Nových Hradů, Suchdola nad Lužnicí a Jílovic. Doplnila, že se jedná o další typický letní požár.
1: Počasí.
0: V noci se ochladí na 13 až 10 stupňů, zítra ráno bude místy polojasno, jinak ale oblačno. Odpoledne se místy vyskytnou přehánky, na východě kraje výjimečně i bouřka. Večer bude oblačnosti i srážek ubývat. Zítřejší teplotní maxima budou mezi 19 a 22 stupni, na horách mezi 15 a 18. Severozápadní vítr zesílí na mírný, biozátěž zůstane na stupni 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Kvůli nehodě dvou motorkářů a osobního auta u Bavorovic se zdržíte na příjezdu do Českých Budějovic od Písku. Tvoří se tam kolony, jezděte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: jsme to chtěli vysílat, víte?
1: Humoriáda.
2: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné středeční odpoledne přeje všem Pavel Kučera, naším dnešním hostem je Libuše Švormová. Dobrý den, vítejte.
3: Dobrý den, trošku se ochladilo, ale já se těším, že ještě bude možnost se jít vykoupat na nejkrásnější české koupaliště a to je Kamencové jezero u Chomutova.
2: Tam se koupe Angelika? A další. A i dnes víme, že vás v Humoriádě obšťastníme.
1: Humoriáda.

0: Tak tolik Václav Neckář a písnička Mídlový princ. Libuše Švormová s námi ve studiu už nám naznačila, kdy ji můžeme potkat v létě, co se týká koupání. Co jinak provozujete v létě?
1: No právě, že už jenom plavání a tak už na nějaké ty sporty jsem přece jenom trošku věkovitější.
0: No a co, houbaření nebo vychrášky nebo turistika?
1: No turistika, no chození, to jo, do lesa, no tak bez lesa já si nedovedu představit krajinu, víte, že někdo jede třeba na nějaký ostrovy kanárský, dobře, ale když tam není les, tak to pro mě není. Do lesa.
0: Dobře, takže i v lese se můžete potkat s touto naší hereckou legendou.
1: Ale
0: dá se
1: houby
0: tak říct.
1: Bych nenašla, protože bych je neviděla.
0: Aha, no tak máte sebou muže svého života, ten vás určitě nasměruje. Podívej se tamhle a není to mochomůrka.
1: A jinak teda musím říct, že smaženici to zase miluju. Jo.
0: Dobře, tak co si vybereme z našeho menu humorníků?
1: My si dáme ta Nikdy nesklame Stelinku Zázvorkovou a sice se nás zeptá, jestli mají ženy smysl pro humor.
2: Sehnul se ke mně na bobek a povídá, co pak bude k večeři? Na řez, odpověděla jsem, ale zuben. Konvalinky v octě. A od té doby měl každých 5 minut novou taškařici. No pro člověka s jeho smyslem pro humor to musel být ráj na zemi. Já jsem se mu převlékala za trpaslíka. Po bytě jsem chodila po 4. Uprostřed noci jsem ho polévala vlažnou minerálkou. Jsem mu podávala pouze s malými hadrovými myškami. Noviny jsem mu zapalovala právě ve chvíli, kdy je četl. Jo, a kupovala jsem pro jeho obveselení kýchací prášek a výbušné cigarety. Vydržel to 3 dny. 4. dne přišel s nějakým pánem. Hledali mě spolu po bytě, ale nenašli. Já jsem byla, milé dámy, ve skříni. Já jsem si myslela, že přivedl toho Jarouška syrovátku a že bude legrace. No, když už mě míjeli po 6., tak jsem začala tak trochu kukat. Kuku, kuku, kuku. Otevřeli skříň a chvíli se na mě dívali. Pak promluvil ten cizí pán. Co pak to tam děláte v té skříni? Špásuju, odpověděla jsem. Já tu, pane přednosto, špásuju, protože psina musí být. A zase jsem tak trošku zakukala. Byl hrozně vyděšený, přestože to nebyl přednosta. On to byl, jak jsem se později dozvěděla, odborník pro choroby nervové a duševní. Vypadal v té chvíli velmi vážně a já jsem se na vlastní oči přesvědčila, jak je to nepěkné, když někdo nemá smysl pro humor. Potřebujete si odpočinout, povídal po chvíli. Potřebujete si skutečně odpočinout. A napsal mi to na úřední papír. Takže já teď odjíždím, milé dámy, na měsíc na rekreaci do lesů. Já mám po 4 neděle úředně zakázáno prát prádlo, spravovat košile a ponožky, vařit kávu nebo čaj, schánět světlé nebo černé pivo a ty ostatní věci. Já nevím, jak je to s vámi, ale já za svou osobu tvrdím, že smysl pro humor nemám a legraci nerozumím. Ale se svým vlastním mužem dneska už souhlasím v tom, že humor osvobozuje člověka od nudy a trápení, že humor povznáší a obšťastňuje. A proto ať žije humor, já jedu, papa.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tolik ještě s mladým hlasem Stella Zázvorková a má s Libuší Švormovou společnou tu rekreaci v lese, jak jsme slyšeli.
1: Tak to slyším teď.
0: A nejenom to.
1: No, já jsem se Stelinkou byla svým způsobem v angažmá, protože v městských divadlech, v divadle ABC jsme byli spolu a ona byla, já jsem se teda nezúčastňovala těch jejich slavných žroucích večírků, kde prý Jani Kroháč dostal kdysi kolaps z jídla.
0: Až tak?
1: No, ona skvěle vařila a lidi k ní chodili na ty jídla, byli. Tam já jsem nechodívala. Ale Stelu jsem měla ráda a hlavně jsem vždycky žasla, jak ona řídila auto.
4: To, jak?
1: Ona, no strašně. Ona u toho seděla trošku jak u šicího stroje, aha, takhle blízko u toho volantu. A hlavně já jsem seděla za ní a ona se neustále otáčela, když mě chtěla něco říct. Já říkám, Stelinko, já tě slyším, dívej se před sebe, prosím tě. Ale ona vždycky, když mě chtěla něco říct, tak se otočila. No tak to je pro člověka taky. Ona byla roztomilá, taková, no svá, úžasně.
4: Jasně, takže se Stelou raději pěšky bylo bezpečnější. S kým budeme dál? To už je otázka na dámy a pány u rádia. Stela Zázvorková bude pokračovat, anebo nastoupí Alena Vránová. Vyberte si z těchto hvězd SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04. Telefon 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát bude mým hostem autor, psycholog a diplomat Michal Žantovský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
3: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
4: S vámi je právě teď dnešní posádka humoriády Libuše Švormová a Pavel Kučera. Aktuální výběr pro vás, další vystoupení z archivu Stella Zázvorková nebo Alena Vránová. Co vy na to? Dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne, dáma pana. Dej vás Petr Zelhoty. Přál bych si pokračování s paní Zázvorkou.
4: Děkujeme, mějte se hezky. Dobré odpoledne.
6: Dobrý den, Breno z Martina.
7: Dobrý den.
6: Hlasujem za Bčko a prajem vám příjemný zvyšok dňa.
7: Děkuji.
4: Děkujeme nápodobně. Dobrý den.
8: Miroslav Karviné, dobrý den, paní Špormová.
7: Dobrý den.
8: Dobrý den i vám, Pavle, a dávám hlas Stele Zázvorkové.
4: Máme zapsáno a děkujeme, naslyšenou. Dobrý den, vítejte.
9: Dobrý den, zdravím do humoriády vás, Pavle, a vašeho milého hosta, paní Libušku Švormovou. Dobrý den, Libuško, moc vás zdravím.
7: Moc děkuju.
9: Přeji vám krásné léto, ať jste šťastná a zdravá, ať se vám daří. Hlasuji, Pavle, pro Ačko a všem posluchačům přeji krásný letní večer, či příjemné čtvrteční ráno všem posluchačům. Přeje humoriádnice Růža z Rychnovska. Naschledanou.
7: Naschledanou, naslyšenou.
4: Dobré odpoledne.
10: Dobré odpoledne, tady je Irena z Roudnice nad Labem. Oba vás moc a moc pozdravuju.
7: Děkuji.
10: A přeju paní Švormový hezký léto, jak se ráda koupe.
7: No.
10: A zapsala bych si Bčko.
4: Děkujeme, Ireno, mějte se hezky. Dobré odpoledne vám.
11: Dobré odpoledne, Standa Zemník vás, Pavle, zdraví je i paní Švormovou.
7: Dobrý den.
11: Ať si nedělá starosti zoubama, já jsem taky houbou slepej, mě to nosí zeťák. A přeju si paní Stalinku.
7: Děkuji.
4: Dobře, máme zapsáno a mějte se hezky, naslyšenou. Koho pozveme dál, dobrý den.
12: Tady pejskař ze Dvora Králové nad Labem. Jaká je ta druhá možnost?
4: Alena Vránová, paní Alena Vránová by tam byla.
12: No, tak zdravím paní Libuši Švormovou.
7: Děkuji.
12: A Pavla Kučeru a pejskař ze Dvora Králové nad Labem dává možnost Bčko.
4: Máme zapsáno, děkujeme za pozdravení, naslyšenou.
12: Naschle, ahoj, naschle.
4: Dobrý den, ještě vy přidejte svůj
13: dobrý
4: hlas,
13: den.
4: Prosím.
13: U telefonu Milan ze Soběsu, zdravím vás. A chtěl bych hlasovat pro Bčko, jo? Přeju hezký den. Naschledanou.
4: Děkujeme, máme zapsáno. Tak Alena Vránová teoreticky dýchala na záda Stele Zázvorkové, ale nedodýchala. Takže Stela v tuto chvíli bude pokračovat, Alenu si necháváme ještě
7: v rezervě.
4: Pro jistotu v rezervě, v rezervaci naší humoriádnické. O humoru s panem Bernáškem Stela Zázvorková.
14: Vy jste herečka, smíchy jsou různé, zkuste se zasmát dramaticky. A teď zkuste se zasmát jako po vynikajícím vtipu. A teď už vlastně si ty vtipy nemusíme vykládat.
15: No, já myslím, že smích pro některé lidi je v genech jako mnoho jiných charakteristických vlastností, které si ten nebo onen člověk přináší sebou na svět. To skutečně nejde se naučit. Pochopitelně, technicky se můžete naučit smát, ale jsou lidi, kteří se nikdy v životě pořádně nesmějou. Víte, co bylo strašně zajímavé? Že například Petr Čepek měl takový pravzvláštní smích, který využívali režiséři třeba, dejme tomu, v Plynových lampách nebo v různých takových těch postavách, kdy on, když se zasmíl, smál, tak já, která jsem věděla, že je to velice ušlechtilý člověk, báječný, ačkoliv měl teda výzor démona, že? Ale jeho povaha byla poměrně velmi veselá, on měl smysl pro humor, ohromný. Ale když se smál, tak i mně šel mráz po zádech.
14: Takže smíchy jsou opravdu různé.
15: Jsou
14: ale...
15: různé, ale ten smích, který se ozývá v hledišti divadla, když teda je komedie dobrá, tak ten myslím, že se nikdo učit nemusí.
14: Takže vy jste se, paní Zázorková, nemusela učit smát, to jste uměla.
15: Já jsem se musela odnaučit smát, protože já myslím, že to zažil každý a zejména teda děvčata. Já jsem to u mládenců neviděla, ani za mých mladých let, i když třeba už si to nepamatuju, že jo, v tom šerým dávno věku, ale u děvčat to bylo takové zvláštní. My, jak jsme se ocitli 3 nebo 4 a obyčejně při nějakých závažných záležitostech, tak nás popadaly hysterie, téměř to byla hysterie, víte, že jsme se smáli a nebyli jsme k zadržení, vyhazovali nás odevšuť, z tramvaje odevšuť nás vyhazovali a my jsme se smáli. A já to skutečně teďko někdy vidím taky, když se dostanu do takové situace, že je tam pár mladých dívek, tak jak jdou ze školy, že propadají tomu smíchu, když se mu mlátějí téměř o zem. Člověk neví, čemu se smějou. Já si vždycky říkám, že asi mě, že? A tak radši jdu za roh a vidím, jak oni tam ty vrstičce nosy mají a smějou se a nevědí už čemu.
14: No, my jsme se smáli ve škole taky jsem měl to dívčí chování. Jednou jsem měl recitovat Zemřela matka do hrobu dána.
15: No to je právě
14: a já jsem to dělal jako smutný muž. Dokonce jsem si vytáhl kapesník a ta učitelka tleskala. Děti, klid, děti! A skončilo to tak, že mě poslala na chodbu, až se uklidím, abych se vrátil. Já vždycky po 5 minutách jsem se snažil vrátit a zase jsem vybuch, ale se mnou celá ta třída. Navíc pak jsme měli učitele a ten nosil zuby v kapse, vyndával jenom družině mládeže na oběd. Takže v té škole nesmát se je velice těžké. Humoriáda.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Dnešní Humoriáda pokračuje výběrem našeho hosta, a to je Libuše Švormová, a ptám se, koho pošleme za posluchače, aby je pobavil.
2: Tak určitě Václava Lohnického. Jo? Bylo by to žádost na úřadě, se to snad jmenuje tak.
1: Z roku 1975 jenom dodám, spoluúčinkuje František Filipovský a je to nahrávka Československé televize.
3: Dobrý den. Klaním se. Hluboce se klaním.
4: Ale už přestává všechno.
3: Já jsem prosím přišel v úředních hodinách a slušně jsem pozdravil.
4: Takový škandál, prosím, což jste dovolil?
5: Tady v Dikobraze nás napalujou, že my vyřizujeme žádosti našich občanů nedbale. Taková lež, prosím, taková drzost, takový vtipálek si napíše, že průměrný občan se spíš dočká paterčat, než opravy v bytě.
3: No jo, jenomže na paterčata si nemusí podávat žádost, prosím, ta si může udělat, abych tak řekl, jaksi po domácku, že? A je takovou opravu.
5: Co, takovou opravu? Vy taky chcete tvrdit, že my opravujeme nedbale?
3: To ne, prosím, to já říct nemůžu, protože já jsem si teprve před 5 měsíci k vám podal žádost, že mi prší ze stropu.
5: No,
3: já sem chodím teprve 5 měsíců a do bytu mi prší jenom, když prší i venku, ale na té stěně, co je ta Niagara, mám hodiny s kukačkou. Vzácné hodiny, vážený pane, starožitnost. A ta kukačka dostala z toho vlhka rýmu, nebo co, pořád ještě kuká, ale tak nějak divně, jako by kýchala, nebo co, takhle asi, prosím,
5: Vidíte, pane, co mi tady vykládáte, takovýhle pitomosti, co pak já jsem nějaký ptáčník? Koukejte, zkrátka, dobře, teče vám ze střech, je to tak?
3: Do bytu, přesně tak, prosím.
5: Prosím, tak jste to měl říct hned, posaďte se. A vyjadřujte se stručně a jasně, místo vyprávění vtipu o kukačce na střeše. Vaše jméno?
3: Šimšík, prosím. Šimšík. Tady mám, když dovolíte, opisy všech žádostí a přílohy. Všechno sepsané, prosím, pěkně jako v románě.
5: Tohle v pořádku. Tohle taky. No jo, moment, ale kde má... Aha, to je tady. No, tak to by bylo všecko v pořádku. Tak si přijďte asi za měsíc.
3: Za měsíc? Ale to mi se ani neříkejte, pane referente.
5: Cože, tak vy si myslíte, že by to mělo být dřív, jo? Vy jste taky jeden z těch, co si myslí, že my tady nic neděláme. Že my jsme teď čekali, až vy si přijdete s tou svou nachlazenou kukačkou, já?
3: To prosím, ne, já přece dobře vím, že máte plné ruce práce.
5: No prosím.
3: Jak byste mohl při všech těch poradách, konzultacích, služebních cestách a co já vím, co ještě vyřídit za měsíc mou žádost? Řekněme, že si přijdu tak s vaším laskavým dovolením za 3 měsíce.
5: Dokujte se, vy mě budete učit, jak já mám dlouho vyřizovat vaši žádost, pane. Zkrátka řekl jsem za měsíc, tak si přijďte za měsíc. A je to.
3: Neukvapujte se, pane referente. Vy to nestačíte. Vsadím se s vámi o lahev šampaňského, že to nestačíte, to ne.
5: Koukejte se, nechte toho, pane, já tady 20 let úřaduju, rozumíte? A všechno, jak to tady vidíte kolem, mám v maličku, v tomhle. Vidíte ho?
3: Vidím. No, tak dobře, pane referente, řekněte mi laskavě, že to bude za 2 měsíce a já vám budu věřit.
5: Tak abyste věděl, já vám tu žádost vyřídím za 2 týdny. Přijďte za 14 dní.
3: Děláte si ze mě blázni, pane referente. Na světě neexistuje úředník, který by takovou žádost vyřídil za mizerných 14 dní.
5: Ne? Tak si přijďte za týden.
3: Aha! To je snad sen? A co vaše konzultace, poradí a tak dále?
5: Člověče, my jsme vás raní mrtvice. Přijďte zkrátka za 3 dny. Ode dneška za 3 dny, ať jste tady.
3: To je vtip, pane referente, vy mi tu vypravujete vtipy jako v kabaretu, ale tady je vysoce vážený úřad.
5: Pokyte se, pane, já vám ukážu. Já vám ukážu, co já dokážu. Jak já dovedu vyřizovat žádosti tady, když chci. Dívejte se dobře. Haló? Je tam Žňůva? Jo, pošlete i hned komplexní brigádu řemeslníků k Florianu Šimšíkovi, ulice...
3: Tichá 12.
5: Tichá 12. Cože? No samozřejmě, okamžitě. Dobrý, tak nashledanou. Pane, a je to. Tam koukáte, co? Tak milý pane, tak tadyhle je... Vyřízená ta vaše žádost, prosím. A tady máte objednávku. Hotovo, prosím.
3: Mnohokrát vám děkuju, pane vedoucí.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Když se chce, tak to jde, to platí i do dneška na těch možná úřadech a jinde. Tak to bylo rok 75. František Filipovský s Václavem Lohnickým. Toho můžeme mít i dál ve scénách z filmu Marečku, podejte mi pero, samozřejmě i s jeho dalšími hereckými kolegy, včetně Libuše Švormové.
2: No já jsem naštěstí v tomhle filmu, já považuji některé filmy za takovýto rodinný stříbro trochu a to je tenhle film určitě. Já jsem tam hrála přítelkyni Ivian Jurové a tohle, ale Lohnický tam byl úchvatný, teda já jsem je milovala, ty kluky, jak on třeba přijde a klepe si na ty hodinky, že už má jít ten do třídy, jako no to bylo tak úžasný.
1: Takový šplhounek.
2: No a oni si to sami takový uměli udělat ty scénky, bezvadný.
1: Vy jste vyřizovala ten vzkaz, kdy Jiří Sovák omylem poslal vzkaz na paní Jančurové.
2: Sejdeme se na hřbitově.
1: A přitom to psal jeho syn vlastně v té škole.
2: To byly hezký, že jo? To byly roztomilý zápletky a ty veselohry byly tenkrát opravdu rozkošní.
1: Dobře, tak dáme si Marečku, podejte mi pero, i s Václavem Lohnickým, i Libuší Švormou, anebo nastoupí Václav Kopta s Karlem Šípem a budou v Lázních. Tak si vyberte, dámy a páni, u rádia, SMS-kou Humor Mezera A nebo B, číslo je 90 011 04 pro SMS.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat bolestivým šlachám na rukou a nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Tak připomínáme aktuální zápas o posluchačský smích. Bude to Václav Lohnický a další s Marečku Podejte mi pero, anebo Václav Kopta s Karlem Šípem v Lázních. Tak co by vás lákalo, ptáme se i vás. Dobrý den. Haló.
2: Já vás zdravím, teda jste Králové, tady Magdalena, a na otázku spíšně, co bych si mohl více přát, prosím B, jako bík.
1: Výborně, děkujeme pěkně, hezký den.
2: Hezký den.
1: Dobrý den.
3: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy, zdravím.

0: vás, Pavle, i paní Švormovou.
1: Dobrý den.
0: A i pro ní hlasuji.
2: Dobře, děkujeme. Píšu si Ačko, mějte se, dobré odpoledne, vítejte.
3: Dobrý odpoledne, tady Pepa Štětí a přál bych si Bčko.
2: Dobře.
3: A zdravím paní Angeliku.
1: Je, děkuju.
2: Paní Angelika děkuje, Žofre taky.
3: A hezký den.
2: Mějte se, naslyšenou. Pozveme dalšího do našeho hlasování. Dobrý den.
4: Dobrý den, Pavlíku, Božena Zežace, zdravím vás a srdečně zdravím paní Libušku Švormovou.
1: Já vám děkuju.
4: Samozřejmě, že jí také přeji hlavně hodně zdraví, krásné léto, ať si dobře zaplave a byla bych pro Ačko a přeji vám krásný zbytek dne a celé léto.
1: Vám také, děkujem.
2: Dobré odpoledne.
5: Dobrý den, tady Míla, ale jak tak poslouchám, tak je to samý známý hlas, zejména vy dva ve studiu, samozřejmě jste tam fantastický.
2: Děkuji.
5: Ale já nejsem z Prahy 8, jak to jste asi možná zvyklí, já jsem ze Přehovozí a i odsud volím Ačko. Děkuju.
2: Děkujeme krásně a naslyšenou. Užívejte léta a ještě vás si poslechneme. Dobré odpoledne. Haló.
6: Dobrý den.
2: Dobrý den.
6: Chtěl bych pozdravit paní Libušku i Pavla.
1: Děkujeme.
6: A chtěl bych říct, že jsem se v neděli vrátil z Kamenčáku a ve čtvrtek 30. tam zase odjíždím na týden.
1: No, tak...
6: Takže máte pravdu, je to bezvadný koupání,
1: to je skvělý.
6: To jsem rád. Ten dřevák je škoda, že nám schořel.
1: No, to tam někdo jim asi nepřál, se mi zdá. No,
2: ale koupání zůstává, to je hlavní. A kdo pak nám volal?
6: Pavel, a ještě bych chtěl, že jsme spolu byli před časem na Soláně na dovolený taky.
2: No.
6: Vzpomínáte, že jste tam byla.
1: No, na Soláně jsem byla, ale nevím, bohužel teda to...
6: No, to je jasný, že ne, to já vím. A přeju si Maričku, podejte mi pero.
2: Ano. Děkujeme pěkně a mějte se hezky. Pěkné letní dny, naslyšenou, Pavle. Tak, Marečku, podejte mi pero, to vyhrálo, takže Václav Lohnický a další všechny uslyšíme ve scénách ze slavného filmu, který důvěrně známe.
7: Potom na straně 46 vypočítáte příklad 7 A, B, C a na straně 32 příklady 10 D, E, F. To je úkol na příští hodinu. Můžete jít. Sednout. Děkuji, mám svoje. Tabuli prosím kroupu. Máte úhel beta?
8: No to nemám.
7: Máte úhel beta, stranu A a B. Sestrojte trojúhelník.
9: Strana A. A teď narysujeme na stranu... stranu B. Strana B.
7: Jak můžete vědět, že strana B vede právě takhle? Úhel gama není přece dán.
10: Plhá, se hlásí.
8: Mám dotaz. Jak on může vědět, že strana B půjde zrovna takhle?
7: Musím tě, sedni si. Soudruhu kroupu, to jsou základní věci. To musíte bezpodmínečně znát. Mimochodem, abych nezapomněl, včera se na poradě dohodlo, že ti žáci, kteří cítí, že je studium nad jejich síly, tím samozřejmě nemyslím přímo vás, mají možnost pololetí na vlastní žádost opustit školu, aby se tak vyhnuli nepříjemnému faktu propadnutí. Dále. Dále.
10: Soudruhu, profesore. Za minutu bude zvonit.
7: No a co?
10: Že už začne hodina.
7: Ano.
10: Ano. Už je čas, musíme jít.
7: Poslyšte, Hujere. Já rozhodně nemohu říci, že by vám chyběla snaživost. Ale teď se mi zdá, že to hraničí, promiňte mi ten výraz, skoro až drzostí.
10: Že by mi šli napřed? Ráno jsem si je řídil podle rozhlasu.
11: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak rozhlas hlásí 16.45. Právě teď probíhá humoriáda. Jaké jsou vzpomínky další, když jste slyšela, paní Libuše, ty ukázky? Vybavilo se vám něco kolem filmu? Marečku, dejte mi peru ještě dalšího.
1: No jo, já jsem obdivovala, jak si Iva tam našla takový úplně jiný hlas, že jo, aby zase byla trošku jiná. No. A jak se jmenoval ten brouk, ten...
2: Který... Hrdobec?
1: No, Hrdobec, to bylo úžasné, jak jsme všichni... Jako...
2: Řešili Hrdobce.
1: Řešili Hrdobce. Mm-hmm. Byla krásná veselohra.
2: Tak, posluchači nám teď vyřeší závěrečný souboj. Vracíme vám do hry Alenu Vránovou a nebo Václava Koptu. Vyberte si SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 01 04. Ještě telefon připomínám 731 800 900. A myslím si, že paní Libuše by volila kolegyni Vránovou.
1: No tak už proto, že jsme byli kamarádky, jsme snad stále ještě pořád, i když už spolu nehrajeme. Takže Alenku bych ráda, no ale uvidíme, co dozvolí posluchači.
2: No a když jste byli kamarádky, tak jste měli hodně společného. No, povězte ježiš, něco víc.
1: My jsme za ní jezdívali, ona měla tehdy mlýn takový, ona měla nádherný statek, který sama obhospodařovala a jednou se rozhodla, že tam na tom takovém návsi bude mít lípu a my jsme jí pomáhali s tou lípou, ona ji někde vykopala v lese, malou lípu a dala ji do kufru kořenama a my jsme za ní utíkali a tu lípu jsme za tím auto jelo pomalu, ona jela pomalu autem a my jsme tu lípu za ní nesli jako. A tam skutečně tu lípu zasadila, no ona byla úžasná.
2: Tak to teda všechno dovedla. Vyváděli.
1: No ježišmarja, ona spolu. Byla nesmírně zručná takhle a to. A jinak jsme spolu hráli, i v divadle ve Viole jsme hráli hru, která se jmenovala Duel. To bylo hra Nataše Tanské, taková zajímavá komedie. To jsme zase hráli ve Viole. A v šatně jsme byli v ABC, my jsme měli skvělou šatnu. My jsme neměli šatnu, kde si závidějí. My jsme všichni hráli hodně. Tam byla Květa Fialová, Alenka Vránová, já, Stella Zázvorková. Krásná dámská šatna.
2: Dovedu si to živě představit. Tolik jinak o přátelství Angeliky s Pyšnou princeznou v podstatě. Tak teď Miroš Birka z archivu zaspívá a pak pokračujeme dalším hlasováním v Humoriádě.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: A už je to tady, už známe výsledek hlasování. Bude to kámoška, dá se v uvozovkách, můžu to tak říct, ano. Libuše Švormové, Alena Vránová, o které byla řeč. A navíc Lubomírem Lipským, Chci se rozvést, se to jmenuje.
2: To neznám, tak si to ráda poslechnu.
1: Jdem na to.
3: Já ti přišla něco oznámit.
4: Prosím, poslouchám.
3: Já se s tebou asi rozvedu.
4: A kdy?
3: Co kdy? To přece není jen tak. To si napřed musí podat žádost, sehnat dobrý advokát, víš, co je s tím práce.
4: Hele, mě je to fuk.
3: Fuk? Jak to fuk?
4: No fuk. Před 15 lety jsi se chtěla za mě provdat, tak jsi se provdala. Teď se chceš se mnou rozvést, tak se rozvedeš, no.
3: Počkej, počkej, tak ty s rozvodem budeš souhlasit?
4: Počkej ty, mám anebo nemám?
3: No, to přece musíš vědět ty.
4: Ale jak to, že já? Ty přece od jak živa víš všecko daleko líp. Tak já udělám, co budeš chtít.
3: No, já samozřejmě chci, abys souhlasil.
4: No tak vidíš, jaký pak řeči, souhlasím.
3: A to řekneš jen tak? To ti to vůbec nic nedělá?
4: Ale a co chceš, aby mě to dělalo?
3: Prosím tě, nechtěj na mě, abych za tebe rozhodovala, co by ti to mělo dělat. Mělo by ti to aspoň trošku vadit.
4: No tak trošku mi to vadí, no.
3: Ano?
4: Ano.
3: Ale já si nemohu pomoct. Mám jiného. Nemáš právo si na mě dělat nějaké nároky.
4: Tak fajn, no.
3: No pochop, Roman mě strašně chce.
4: No, co se dá dělat?
3: Ale můžeme my dva být nadále dobrými přáteli.
4: Ano, samozřejmě.
3: Kruci, kruci, co ty seš za člověka? Já jsem tak rozrušená, že se rozvádím. A ty si zatím tady usínáš.
4: A to mám přitom cvičit, nebo co?
3: Jozefe, ty už mě nemiluješ,
4: ale podívej se, to jsou takový řečičky pořád. Tak řekni jasně, jestli tě mám milovat, nebo ne.
3: Co pak ty nemáš na náš vztah svůj vlastní názor?
4: No, tak zase otázka. Řekni, jestli mám mít vlastní názor, nebo ne.
3: Jozefe, ty už mě tady nemiluješ.
4: No tak teda nemiluju.
3: A to mi říkáš jen tak? Já myslela, že mě miluješ.
4: No tak teda miluju.
3: Zdrtilo tě to moc?
4: Hrnáš se už zase. Řekni jasně, jo anebo ne?
3: No jasně, že jo.
4: No tak jo.
3: Moc tě to muselo zdrtit.
4: No, moc mě to zdrtilo, no.
3: Ale to se nedá poslouchat. Všechny moje kamarádky měly milence. Všechny se rozvedly. Všechny dostali kvůli těm milencům od svých manželů aspoň pár facek. Věřin manžel dokonce zapálil rodinný domek a skočil do studny. To byl formát. Ale co si ty? Nekňuba, který mu je všechno fuk.
4: Já jsem nekňuba.
3: Poslouchej, že tobě by bylo jedno, kdybych si sem přivedla Romana a spala s ním v naší ložnici a tebe bychom šoupli na pohovku do obýváku.
4: No, kdyby ti to nějak pomohlo. Hele, i na pohovce se vyspím rád. Jak budeš jít?
3: Já jsem nešťastná ženská. Co je to za novou lásku, když můžu úplně všechno? Zakaž mi to. Řekni, že musím milovat jen tebe. Křič mi to do obličeje. Ukaž, že jsi chlap.
4: A co mám křičet?
3: Já nevím. Nenič mě. Přece musíš ty sám nejlíp vědět, co křičet.
4: Krucinál Himmeldonner Wetter Laudon. Je 7 hodin. Já mám hlad. Ty už jdi konečně do kuchyně a udělej něco k večeři. Děkuju. Já ti ze srdce děkuju.
1: Večeře je přece důležitější než nějaký rozvod, rozchod, že ano. Tak my se rozejdeme, ale jenom dočasně tady
2: já
1: s naším hostem.
2: Jsem jenom chtěla říct, že posvícení v Hudlicích je krásná hra, ale já tam mám švagra a on má dneska narozeniny, tak mu přeju všecko nejlepší.
1: Do Hudly zdravíme narozeninově. Byla s námi v Humoriádě Libuše Švormová, přejeme krásné koupání i pobyty v lese.
2: Děkuju.
1: Prostě hezké léto i posluchačům. Loučí se i Pavel Kučera, krásný den.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
3: Prezident vetoval novelu zákona o rozpočtové odpovědnosti. Čistírna odpadních vod v Borovanech efektivněji likviduje odpad díky novému kalovému lisu. V Žirovnici začíná registrace do nové zubní ordinace. Noční teploty budou kolem 11 stupňů, zítřejší nejvyšší denní do 22. Jsou tu zprávy. U mikrofonu je Lukáš Pelikán. Prezident Petr Pavel vetoval novelu zákona o rozpočtové odpovědnosti. Oznámil to na webu Hradu. Novela měla umožnit vládě navýšit výdaje na obranu a strategické stavby nad rámec schváleného rozpočtu. Podle prezidenta zákon ohrožuje dlouhodobou udržitelnost veřejných financí a rozšiřuje prostor vlády navyšovat některé výdaje, aniž by k tomu potřebovala souhlas sněmovny.
4: Jde o to, aby i tak důležité investice jako do dopravy nebo energetiky podléhaly jasným pravidlům, odpovědnému hospodaření a demokratické kontrole.
3: Podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO je prezidentovo veto nezodpovědné, nepromyšlené a aktivistické. Koalice podle premiéra udělá vše proto, aby ho sněmovna přehlasovala. Budoucnost překladatelů a tlumočníků na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy zatím zůstává otevřená. Vedení fakulty a zástupci Ústavu translatologie se dohodli, že budou o podobě plánovaných změn dál jednat. Fakulta přitom původně oznámila, že chce ústav od příštího roku zrušit a jeho činnost rozdělit mezi další jazyková pracoviště. Ředitel ústavu Tomáš Svoboda Českému rozhlasu řekl, že nově obě strany vytvoří společnou pracovní skupinu, která návrh připraví a do budoucího uspořádání oboru. Borovany na Českobudějovicku zmodernizovali 50 let starou čistírnu odpadních vod, doplnili ji kalovým lisem za 10 milionů korun. Význam investice vysvětlil nezávislý starosta Vít Fialka.
5: Lis tu konečnou hmotu zpracuje, on vlastně z ní udělá takový jako tablety a ty se potom odváží k ekologické likvidaci pryč, ale je to si myslím podstatný krok právě proto, že z toho odpadového hospodářství už nezbyde vůbec nic.
3: Mezi Olešnicí a Bukovou na Českobudějovicku havarovali odpoledne cestou k zásahu dobrovolní hasiči s cisternou. Ta skončila převrácená na boku v poli u silnice. Jak informovala mluvčí jihočeských hasičů Vendula Matějů na síti X, zranění utrpěl jeden z členů výjezdové jednotky. Nová zubní ordinace v Žirovnici na Pelhřimovsku od dneška registruje pacienty. Zájemci se můžou hlásit až do naplnění kapacity, kterou si stanoví nový lékař na základě poptávky. K zubaři budou pacienti docházet do budovy městského úřadu. Radnici vyšly stavební práce na úpravu ordinací celkem na 3 miliony korun, pokračuje místostarosta Žirovnice Milan Šmíc ODS.
6: Jsou tam dvě ordinace zubního lékaře a jedna pro zubní hygienu. Takže se počítá i s nějakým větším potenciálem tady toho našeho nového zubního střediska, než to bude na začátek.
3: Na silnici 1/22 mezi Strakonicemi a Nebřehovicemi začala pokládka poslední vrstvy asfaltu. Na síti X to zveřejnilo ředitelství silnic a dálnic. Práce potrvají ještě dnes a pokračovat budou taky 29. a 30. července. Řidiči musí na příjezdu do Strakonic od Českých Budějovic počítat s kyvadlovým provozem. Omezení souvisí s dokončováním opravy silnice.
2: Počasí.
3: V noci se ochladí na 13 až 10 stupňů, zítra ráno bude místy polojasno, jinak ale oblačno, odpoledne se místy vyskytnou přehánky, na východě kraje výjimečně i bouřka, večer bude oblačnosti i srážek ubývat. Zítřejší teplotní maxima budou mezi 19 a 22 stupně Celsia, v 1000 metrech na horách mezi 15 a 18. Severozápadní vítr zesílí na mírný, biozátěž zůstane na stupni 1.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
0: Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
3: Silnice 3 ze Soběslavy do Plané nad Lužnicí na Táborsku je uzavřená po nehodě 3 aut před Roudnou. Komplikace jsou taky na Českobudějovicku. Na kruhovém objezdu u Bavorovic je vážná nehoda motorkářů a osobního auta. Tvoří se dlouhé kolony už od Češnovic. A novou nehodu motorkářů máme hlášenou na silnici mezi Žabovřesky a Haklovými dvory u odbočky na Čejkovice. Jezděte opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
7: Tady je Český rozhlas České Budějovice. Dnes se podíváme do Tábora, kde město řeší budoucnost městského útulku pro opuštěná zvířata. Zamíříme také do Homolína Českobudějovicku, kde pokračuje rozsáhlá proměna návsi, včetně obnovu rybníků. A pozveme vás i do Českého Krumlova na výstavu.
0: Český rozhlas České Budějovice. Den v kraji.
7: Mikrofonu je Michal Hovorka. Pěkné odpoledne.

0: 8 minut po 17. hodině dostává slovo Lukáš Pelikán, je tu zpravodajský souhrn z Jihočeského kraje.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Jihočeském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Hezké odpoledne. Jihočeští zemědělci bojují s extrémním suchem. Kvůli tomu nemají krmení pro skot a někteří začali snižovat stavy zvířat. Dnes o tom informovala ředitelka Jihočeské agrární komory Hana Šťastná. Kvůli krizi vyskočila cena jednoho balíku sena až na 2000 korun. Kvůli slabé úrodě trávy a jislámy musí zvířata posílat na porážku. Kapacita tuzemské jateční sítě ale nestíhá. Na volný termín se čeká dlouho a zvířata se musí převážet na velké vzdálenosti. To farmářům dál zvyšuje náklady. Rekonstrukce dvou rybníků na návsi v Homolích na Českobudějovicku skončí příští týden. Sloužit budou taky místním hasičům jako zásobárna vody. Podle nezávislého starosty Miroslava Pavlíčka se práce o měsíc zpozdily kvůli nepříznivému počasí.
3: Jsou hotový opěrný zdi, kamenný teď se na tom dělá jenom horní betonová krycí vrstva. Jsou hotový všechny ty objekty, které zajišťují přepad do kanalizace a už se jenom finišuje na dně rybníka.
2: Do Homol vyjel zjišťovat podrobnosti náš reportér, víc za chvíli. Prachatice zvažují převzetí kostela svaté Anny v Libínském Sedle. Radní doporučili zastupitelstvu projednat bezúplatný převod této památky a přilehlého pozemku z majetku prachatického římskokatolického farnosti do vlastnictví města. Farnost a biskupství nemají peníze na údržbu této kulturně a historicky cenné památky. V případě schválení převodu bude město usilovat o získání dotace na opravu. Kriminalisti obvinili 39-letého muže z Českobudějovicka z krádeže a úvěrového podvodu. Od srpna 2024 do konce loňského června opakovaně kradl kovové koleje určené k zastřešení bazénů. Ty následně odevzdával do sběrných surovin. Poškozené firmě tím podle policie způsobil škodu přes 2 miliony korun. Muž je navíc obviněný taky z úvěrového podvodu. O případu dnes informoval jeho český policejní mluvčí Milan Bajcura. Venkovní putovní výstava Futurum ex machina zaplnila nádvoří galerie Port 1560 v Českém Krumlově. Představí praktické využití umělé inteligence, například v technologiích na výrobu léčiv nebo diagnostikování nemocí. Další témata doplňuje spoluautor výstavy Miroslav Bárta.
4: Ovlivňování kvality demokracie, úpadku politických stran, využívání AI v médiích, v novinařině.
2: K tématu se vrátíme ještě za několik minut. A volejbalisty Českých Budějovic posílil italský smečař a univerzál Fabrizio Gironi. O příchodu vůbec prvního italského hráče do klubu informoval dnes jeho stroj na svém webu. 26-letý Gironi přichází z Verony.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Jihočeském kraji? Stručně, jasně, přehledně.

0: Tady je Český rozhlas České Budějovice, posloucháte Den v kraji. Má město Tábor opravit současný útulek pro opuštěná zvířata anebo postavit nový? Odpověď má přinést studie proveditelnosti, která porovná obě možnosti. Tématu se v Jihočeském ránu s moderátorem Lubošem Voráčkem věnovala redaktorka zpravodajství Eva Dubská-Petrová.
1: Bylo to zanesený bahnem, hromada listí, co tam napadala, tak skončila na dně i ty okraje. Byly fakt ve špatném stavu, bylo to podemletý.
2: Dalibor Staněk bydlí s rodinou pár desítek metrů od horního homolského rybníka. Kompletní opravu obou nádrží jednoznačně vítá.
1: Teď to bude k většímu zdržení se u toho rybníku. I třeba v zimě, kdy tam chodíme bruslit, teď to bude mnohem lepší. Ty okraje těch rybníků byly furt zanesený nějakým bordelem, větve napadaný.
2: Podle nezávislého starosty obce Miroslava Pavlíčka obě nádrže prošly větší opravou naposledy před 25 roky.
3: Teď jsme se podívali na to dno, ale to, co hlavně jsme řešili, byly opěrné zdi, které už byly ve špatném stavu. Ty zařízení, které mají fungovat jako přepadové objekty do kanalizace, ty lávky přístupové a tak dále, už byly nefunkční a nešly ty rybníky vypouštět, nešly provozovat.
2: Práce na dolním rybníku se podařilo dokončit už letos na jaře. Oprava většího z nich se pomalu blíží ke konci. Potvrzuje stavby vedoucí Martin Hege ze společnosti Pro terén.
4: Momentálně jsme dokončili zeď u hlavní komunikace a zbývá nám dokompletovat kamennou rovinu po zbytku obvodu rybníka. Navážou sadové úpravy, osazení lávky na stavidlo.
2: Oba rybníky v minulosti sloužily hlavně místním hasičům jako zásobárna vody pro případ požáru. Obci ale pomáhali i při větších deštích, což se podle starosty Miroslava Pavlíčka nezmění.
3: Bude plnit tu funkci, že bude schopný pojmout vodu při nějakém přívalovém dešti a pak ji cíleně budeme řízeně moc odpouštět nebo bude přepadem otéka do kanalizace. A druhá věc je, že v tuhle tu chvíli ten rybník nám tady bude plnit estetický dojem.
2: Jenže právě dešť a hlavně bouřky, které se na konci jara nad Homolemi prohnaly, všechny práce zkomplikovaly. Hotovo mělo být původně do konce června, připouští Martin Hegediš.
4: Když prší jeden den, tak vy stejně pak čekáte 2, 3, 4 dny, než vám to vyschne a komplikuje vám to veškerý práce. My jsme nuceni se pohybovat pouze na dnu rybníka, které samozřejmě se rozmáčí.
2: Oprava nádrží je dalším krokem k celkové proměně prostoru návsi obce se 1700 obyvateli. Už loni přibylo v centru nové veřejné osvětlení a podařilo se opravit část kanalizace. Změny se dotknou také horní části návsi, doplňuje starosta Pavlíček.
3: Cílem je opravit komunikace, ty asfaltové povrchy, přidat sem parkovací stání, to znamená z nějakých povrchů vydlážděných, aby tady nemuseli stát různě po komunikací, protože jsou to starý statky, objekty, které neměly parkovací místo.
2: Proměna návsi a nejbližšího okolí by měla být podle starosty Miroslava Pavlíčka hotová v příštím roce. Z Homolí Michal Bělský, Český rozhlas.
0: Tolik reportáž, která mapovala to, že desítky let zadržuje dvojice rybníků vody na návsi v Homolích na Českobudějovicku jako retenční nádrže, před časem přestaly sloužit, a to kvůli špatnému technickému stavu. Vedení obce proto rybníky nechalo odbahnit a právě teď dělníci pracují na jejich kompletní obnově. Proměna se navíc dotkne i dalších částí obce. Avizované téma, které se týká současného útulku pro opuštěná zvířata v Táboře, uslyšíte už za pár minut.
5: Český rozhlas České Budějovice, Den v kraji.

0: Ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice se nyní vracíme do Tábora, kde město hodlá řešit problematiku současného útulku pro opuštěná zvířata. Opravit anebo postavit nový? Tak o tom hovořila v dnešním ránu s moderátorem Lubošem Voráčkem redaktorka zpravodajství Eva Dubská-Petrová.
1: Současná budova v osadě Vápená Strouha už nevyhovuje potřebám provozu zvířecího útulku. Proto se město zabývá různými možnostmi vylepšení zázemí. Budova původně ani nevznikala jako útulek, sloužila jako ubytovna pracovníků při výstavbě čistírny odpadních vod. Dneska v ní chybí odpovídající zázemí pro zaměstnance útulku, prostory pro socializaci zvířat, moderní technické vybavení, účinné větrání i dostatek manipulačních a skladovacích prostor. Nevhodné je taky společné umístění psí a kočičí části v jedné budově nebo nedostatečná kapacita vnitřních kotců.
2: No a pokud se tedy město rozhodne pro výstavbu nového zázemí, víme, jak by mělo vypadat?
1: Tak útulek by měl po modernizaci dál nabízet péči pro psy a kočky. Už by ale nebyly pospolu v jedné budově, každý druh by měl oddělené zázemí. Na limity v tomto ohledu naráží současné prostory i v případě, kdy se jedná o dva psy, jak říká místostarosta Radoslav Kacerovský z Hnutí Tábor 2020.
3: Pokud se manipuluje se psy, tak si zaměstnanci musí ověřit, že jiný druhý pes někde v tom koridoru, kudy s tím jedním psem půjdou, se nenachází. Je to logisticky docela náročný. V případě nového útulku by to bylo vyřešené mnohem jednodušeji a ty psy by se vůbec neměly potkat. Do toho útulku se často dostávají problémoví psy, který se můžou vzájemně napadat.
1: Konkrétní podobu budoucího útulku teprve navrhnou projektanti, kteří zároveň vyčíslí náklady na výstavbu. Už teď je ale jisté, že se zvýší kapacita zařízení. S Táborem by pak mohly spolupracovat i okolní obce, které vlastní útulky nemají.
2: No a jak je ten útulek vytížený?
1: Současně může v jednu chvíli přijímat 30 psů a 30 koček. Každý rok v něm ale najde azyl 150 až 200 zvířat. Například v loni to bylo celkem 154 psů a koček. Většina psů se vrátila ke svým původním majitelům. O nový domov našlo 15 psů a 58 koček. Zatímco psí útulek funguje od roku 1999, péči o kočky přidal před 7 lety, kdy ve městě vzrostl počet upuštěných koťat. Statistiky zároveň ukazují, že stávající kapacita útulku se v některých období dostává na hranici svých možností. V minulosti bylo třeba nutné zajistit péči o 42 koček naraz.
2: A to se také asi potom promítá to vytížení do provozních nákladů, že?
1: Je to tak. A proto město navýší své měsíční platby na provoz útulku. Částka se zvýší o 53 tisíc na 210 tisíc korun měsíčně. Radní o tom rozhodli na svém posledním jednání. Příspěvky kryjí denní poplatky za umístění zvířat nebo jejich veterinární ošetření. Provoz útulku zajišťují technické služby města, jak doplňuje Radoslav Kacerovský.
3: V posledních letech nejvyšší nárůst nákladů vlastně v rámci provozu útulku dělají mzdové náklady a tím, jak 3 roky vlastně ten cenník nebyl aktualizován, tak technickým službám už to začínalo způsobovat v rámci financování problémy.
1: Roční náklady na provoz se pohybují kolem 4 milionů korun.
4: Český rozhlas České Budějovice, Den v kraji.

0: Posloucháte Den v kraji ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice. Jaká je budoucnost umělé inteligence a jak s ní už teď pracují různé profesní obory? I na tyhle otázky odpovídá výstava s názvem Futurum ex machina s podtitulem Umělá inteligence a civilizace. Velkoformátové výstavní panely si nově lidé můžou prohlédnout na nádvoří galerie Port 1560 v Českém Krumlově.
1: Dovolte mi vás jménem pořadatelů přivítat na vernisáži výstavy Futurum ex machina, umělá inteligence a civilizace.
2: Venkovní areál Krumlovské galerie Port 1560 nově zaplnila putovní výstava s názvem Futurum ex machina. Pomocí několika desítek panelů návštěvníkům představí vývoj a využití umělé inteligence napříč různými obory.
3: Je tady úplně všechno od technologií, od využívání umělé inteligence ve výrobě nebo v přípravě nových léků, léčiv, diagnostikování nemocí, ovlivňování kvality demokracie, úpadku politických stran, využívání AI v médiích, v novinařině. Myslím si, že každý si tady najde to své téma.
2: Říká egyptolog a zároveň spoluautor výstavy Miroslav Bárta. Ten na tématických panelech přibližuje využití umělé inteligence v oblasti archeologie a egyptologie.
3: Využívání AI v egyptologii je jeden z našich velkých projektů na egyptologickém ústavu a tento panel konkrétně ukazuje využívání AI při učení se překládání hieroglyfických textů a myslím si, že ten pokrok je značný.
2: Mezi další spoluautory patří i generální ředitel Povodí Vltavy Petr Kubala, který se zaměřil na spojení umělé inteligence s jejím praktickým využitím v oboru vodního hospodářství.
4: Kde nám zejména pomáhá v simulování nějakých dopadů na určité jevy, ať je to sucho, ať jsou to povodně. Tady vidíme vlastně mapičky České republiky, jak se nám to vyvíjí jednotlivých časových úsecích a kdyby tady měl někdo možnost se na to jít podívat, tak v pravém dolním rohu vidí, je to čistírna odpadních vod. Tím chci říct, že samozřejmě nedílnou součástí těchhle z těch výpočtů a modelů tak je v otázce kvality vody.
2: Miroslav Bárta také upřesnil, že myšlenka na vytvoření putovního projektu vznikla už před 3 lety jako reakce na rychlý rozvoj umělé inteligence. Kromě 40 tematických okruhů představující praktické využití AI, ale výstava nastiňuje i její rizika.
3: Je to jako s každou mincí, je tam rupa líc a s umělou inteligencí je to samý a myslím si, že se musíme s tím naučit zacházet stejně jako se sociálníma sítěma. Prostě když nejste předem nějakým způsobem připraven, tak vám to skanibalizuje mozek. No.
2: Venkovní panelová výstava je v areálu Krumlovské galerie Port 1560 k vidění až do 5. srpna. Z Českého Krumlova Eliška Kotlínová, Český rozhlas.
5: Den v kraji.

0: Píše příspěvky a články o českých Budějovicích, jejich současnosti i historii. Vše srozumitelnější a ličtější formou, než když si člověk otevře encyklopedii. Bývalá foodblogerka Budějčanda bude naším dopoledním hostem. Poví, co obnáší práce se sociálními sítěmi, kolik času jí věnuje, na co můžeme být v našem krajském městě pyšní a co naopak tu místní postrádají. Ve čtvrtek po 11. dopolední se na vás těší Hanka Šoberová.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera. V neděli nás zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: stát.
1: Tady je Český rozhlas České Budějovice, posloucháte Den v kraji. Agresivní klienti už nejsou výjimkou. S násilím anebo výhruškami se při práci setkávají lidé v celé řadě pomáhajících profesí. Proč těchto případů přibývá a jak se mohou zaměstnanci i organizace lépe chránit? Tak o tom mluvila v Jihočeském dopoledni moderátorka Hanka Šoberová s Lindou Štucbartovou, zakladatelkou projektu Sebeobrana pro všechny. Tady je ukázka z jejich rozhovoru.
2: Já si říkám, jestli se dá naučit zachovat klid ve chvíli, kdy na nás třeba někdo křičí, poraďte, to se může hodit v životě každému z nás.
3: Tak, dá se to naučit a musíme na tu situaci být připraveni předem. Protože v momentě, kdy čelíme nějaké agresi, tak vlastně stačí 7 až 12 sekund a náš mozek přepne do toho, buď to modu, bojuj, uteč, a nebo někdy zamrzneme. To je v momentě, kdy nevíme, co vlastně jako dělat. Takže dá se to naučit. To první, vlastně my učíme spoustu možností, jak se vymezit, a ty pomáhající profese by to měli mít jaksi zvládnuté předem. To znamená, měli by mít ty svoje věty, které budou říkat. Začínáme formulací, kdy vlastně popíšeme situaci, dejme tomu, stojíte příliš blízko, je mi to nepříjemné, odstupte si prosím. Vlastně já popíšu situaci, dám tam emoci, protože v případě, že tomu člověku záleží na vztahu, tak on bude respektovat, že mi něco je nepříjemné. A určitě jste si všimla, že jsem neřekla, nebuďte tady, nedělejte toto, ale dala jsem jasný pokyn, co ten druhý člověk má udělat.
2: Mm-hmm.
3: A to další vlastně učíme takové ne s mostem. To znamená, toto vyšetření není indikované, můžeme udělat toto, toto, toto. Takže my si vlastně vymezíme to naše hrací pole, ale zároveň tam už dáme alternativy. O čem se nebavíme, ale o čem ještě jednat můžeme. Protože znova, vezmeme si, že naproti nám je člověk ve stresu a ten toho moc nevymyslí. Protože když jsme ve stresovém mozku, tak jsme v jiném než v tom neokortexu. Tak, moje kolegyně, lektorka, říká, že v tom stresovém máme odpojeno, odkrveno. A konec konců, pojďme si říct, že každý z nás někdy v té situaci byl. Že jsme byli rozžhavení do běla nebo do ruda, každý to má jinak. A kdy nás napadly ty nejlepší argumenty? No ne v ten moment, přesně 20 minut poté, jak jste říkala před přestávkou, když už jsme vychladli. No a potom vlastně je také důležitá řeč těla. Ne. A posluchačům teď můžeme demonstrovat, že já tady vlastně mám ruce, které už mám jako nějakou bariéru, kde vlastně velmi vážným výrazem obličeje říkám ne, nemusím křičet, ale určitě najednou z mé řeči těla poznáte, že tady už prostě konverzace dál nebude pokračovat.
2: Ani bych nepípl v tuhle chvíli, kdybyste na mě tohle udělala, byť se u toho usmíváte.
3: Mm-hmm. A to je další věc. Já se usmívám mezi tím, ale ne v momentě, kdy říkám ne. Protože my ženy máme tendenci při sdělování špatných zpráv na konci se usmát. Chceme zachovat ten vztah. Někdy nám je to líto, chceme vyjádřit ty empatii. Ale muži, kteří to čtou jinak, tak vlastně mají pocit, že se jim vysmíváme, že je nebereme dost vážně, že si z té situace děláme tak trošku legraci, že to zlehčujeme. Takže zejména mladé úřednice na začátku kariéry, ale i zdravotní sestry, i lékařky vlastně učím v těch momentech, kdy je to vážné, tak prostě se neusmívat. Dát tam celý ten výraz těla. To ještě neznamená, že nemusíme být empatičtí. Hlas dělá hrozně moc. A teď já poprosím režii, posluchači nech si trošku připraví ouška, ale vlastně taková ta věta: vzal jste si pořadový lístek? Je možná oprávněná. Ale znova, co říká? Nám, že nám často jde pod stresem hlas nahoru. A v momentě, kdy nám jde hlas nahoru, tak nás tak trošku prozradí, že jsme ve stresu. A znova, pro určitou část populace tahle ta konverzace už může být eskalující. No a pak pět pravidel ne. Ne je celá věta. Na ne mám právo. Ne nemusím vysvětlovat. Za ne se nemusím omlouvat. A to poslední, velmi důležité, říkám ne, když myslím ne.
0: Český rozhlas České Budějovice, Den v kraji.

0: počasí.
1: Nyní je tu Tadeáš Gregor z Českého hydrometeorologického ústavu v Českých Budějovicích. Hezký den, Tadeáši.
2: Hezké odpoledne.
1: Nejdříve rozebereme předpověď pro noc a zítřek, to znamená čtvrtek.
2: V noci bude převažovat oblačná obloha, přechodně bude místy i polojasno. Teploty nám klesnou na 13 až 10 stupňů, na horách na 11 až 8, ale v horských kotlinách bude ještě méně. Bude vát slabý západní nebo severozápadní vítr 1 až 4 metry za sekundu. No a zítra před den pak převážně oblačno, ráno místy i polojasno a odpoledne se lokálně vyskytnou přeháňky, vzácně i bouřka s větší pravděpodobností na východě kraje. Večer bude ubývat oblačnosti a budou ustávat srážky. Zítřejší odpolední maxima 19 až 22 stupňů, na horách 15 až 18 a bude vát mírný severozápadní vítr 3 až 7 metrů za sekundu, který bude večer slábnout. Biozátěž zítra na jedničce.
1: Tadeáši, jaký bude pátek?
2: Pátek bude slunečný, ráno bude jasno, během dne pak většinou polojasno a večer se bude opět vyjasňovat. Páteční ráno bude chladné s minimy 11 až 8 stupňů, v údolích ojediněle až 6 stupňů a odpoledními maximy 21 až 24 stupňů, na horách pak bude mezi 17 a 20. Bude vát slabý, během dne přechodně mírný severozápadní nebo severní vítr 2 až 5 metrů za sekundu, který se bude večer měnit na proměnlivý.
1: Nyní výhled počasí pro víkend, co nás čeká v sobotu.
2: I sobota bude převážně slunečná s polojasnou až skoro jasnou oblohou, která bude většinou tvořená oblačností vyšších pater, která bude částečně průsvitná. Sobotní minima 11 až 7 stupňů, maxima 25 až 29 stupňů a bude vát slabý proměnlivý vítr během dne jihovýchodní nebo jižní vítr 1 až 4 metry za sekundu.
1: A nakonec přidáme neděli.
2: V neděli bude oblačno až zataženo, postupně pak na většině území s přeháňkami nebo občasným deštěm. Místy se objeví i bouřky. Nedělní minima 16 až 12 stupňů, maxima 24 až 28 a bude vát mírný jihozápadní, postupně až západní vítr 2 až 5 metrů za sekundu, který v bouřkách přechodně zesílí.
1: Říká meteorolog Tadeáš Gregor, kterému děkujeme za informace. Mějte se hezky naslyšenou.
2: Hezký den naslyšenou.
0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
3: Na dlaní jednu z tvých řas.

Den v kraji končí. Zítra se podíváme na to, jak funguje přeshraniční spolupráce jihočeských záchranářů s kolegy z Rakouska a Německa. A také poradíme, jak se vyznat ve výsledcích kontrol kvality vody na přírodních koupalištích. Český rozhlas.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Samozvaný útvar rychlého nasazení jde do akce. Černá komedie, úhoři mají nabito. ČT2. Napadená žena sama rozjíždí riskantní hon na pachatele. Premiéra oceňovaného thrilleru L. A ČT Art uvede dokumentární portrét zakladatele, textaře a zpěváka legendárního spirituál kvintetu. Jiří Tichota, Zdál se mi sen. Středeční večer s Českou televizí.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
3: Prezident vetoval novelu zákona o rozpočtové odpovědnosti. Škoda v případu zrušených táborů pro děti z dětských domovů podle policistů stále roste. Zatím je necelých 500 tisíc korun. Zastupitelé v Černé v Pošumaví aktualizovali podmínky pro spolupráci s investory. Na jihu Čech může zítra zapršet, teploty budou do 22 stupňů. Zprávy a Lukáš Pelikán. Dobrý podvečer. Prezident Petr Pavel vetoval novelu zákona o rozpočtové odpovědnosti. Oznámil to na webu Hradu. Novela mění způsob, jakým stát může hospodařit s veřejnými penězi nad rámec schváleného rozpočtu. Podle prezidenta ohrožuje zákon dlouhodobou udržitelnost veřejných financí.
4: Zákon rozšiřuje prostor vlády navyšovat některé výdaje bez souhlasu sněmovny. Zdůvodňuje veto prezident Petr Pavel.
5: Jde o to, aby i tak důležité investice jako do dopravy nebo energetiky podléhaly jasným pravidlům, odpovědnému hospodaření a demokratické kontrole.
4: Premiéra a šéfa ANO Andreje Babiše prezidentovo rozhodnutí mrzí. Považuje ho za nezodpovědné, nepromyšlené a aktivistické. Koalice podle něj udělá všechno proto, aby ho přehlasovala.
6: Tímto rozhodnutím pan prezident ohrožuje české zdravotnictví, ohrožuje obranyschopnost naší země.
4: O tom, že koalice veto přehlasuje, nepochybuje ani ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů. Opozice veto naopak uvítala. Poslanci by se kvůli tomu měli sejít koncem srpna. Jana Čermáková, Český rozhlas.
3: Středočeští kriminalisti zatím vyčíslili škodu v případu zrušených táborů pro děti z dětských domovů na 450 tisíc korun. Podle policistů se ale částka dál navyšuje. Případem se zabývají od začátku července. Pobyty si objednali dětské domovy z celé republiky u spolku Tábory Aurora. Ten je ale na poslední chvíli zrušil. Kriminalisti dál prověřují spisy ze všech dotčených krajů. Podvodník vylákal ze dvou žen na Vysočině bezmála 370 tisíc korun, vydávala se za jejich dítě. Na případy dnes upozornila policejní mluvčí Jana Kroutilová. Pachatel využil falešné SMS zprávy s oslovením Ahoj mami, ve kterých vysvětlil změnu čísla a chtěl proplatit faktury. Policisti proto znovu apelují na lidi, aby byli při podobných zprávách obezřetní, pokračuje jejich mluvčí Jana Kroutilová.
7: Pokud vás kontaktuje neznámé číslo s tvrzením, že se jedná o vašeho blízkého, nevěřte automaticky všemu, co je ve zprávě uvedeného. Důležité je zavolat na telefonní číslo, které máte u osoby dlouhodobě uložené, nebo si informace ověřit jiným způsobem.
3: Pachatelé podobné zprávy posílají podle policie náhodně a čekají, jak příjemce zareaguje. Zastupitelé v Černé v Pošumaví na Českokrumlovsku aktualizovali zásady pro spolupráci s investory na rozvoji veřejné infrastruktury. Dokument má zajistit, aby investoři z obcí spolupracovali od začátku plánování projektu, například i kvůli napojení na čistírnu odpadních vod, pokračuje nezávislá starostka obce Irena Pekárková.
8: Protože se mění částečně vždycky nějak ten stavební zákon a ty věci, takže vlastně jsme ho aktualizovali, ty zásady. Obec tam vlastně říká, že chce vejít s každým, kdo by tady chtěl investovat, kdo by chtěl i třeba změnu územního plánu nebo územní studie, aby přišel napřed za obcí a začal s ní vlastně od začátku.
3: Hasiči zasahovali u Petříkova na Českobudějovicku u požáru lesa. Hořelo na ploše zhruba 30x30 metrů. Jak na síti X uvedla mluvčí hasičů Vendula Matějů, na místě byly 4 jednotky. Dodala, že se jedná o další typický letní požár.
2: Počasí.
3: V noci se ochladí na 13 až 10 stupňů, zítra ráno bude místy polojasno, jinak ale oblačno. Odpoledne se místy vyskytnou přehánky, na východě kraje výjimečně i bouřka. Večer bude oblačnosti i srážek ubývat. Zítřejší teplotní maxima budou mezi 19 a 22 stupni Celsia, na horách mezi 15 a 18. Severozápadní vítr zesílí na mírný, biozátěž zůstane na stupni 1.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
3: Kolony se tvoří na hlavním tahu 1/3 u Hubenova u Kaplice na Českokrumlovsku. Je tam nehoda, vážná nehoda. Další máme hlášenou mezi Žabovřeskami a Haklovými dvory u Českých Budějovic. Tam havaroval motorkář a taky v Libušině ulici v Bechyni na Táborsku. Jezděte opatrně.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Je krátce po 18. hodině a nás čeká speciální letní čtení. Už po třetí se dnes můžete zaposlouchat do četby na pokračování z románu českobudějovického spisovatele Jiřího Hájíčka Zloději zelených koní.

Slunce svítilo už skoro letně přes větve listatých stromů na lavičku v parku, kde jsme seděli. Bylo to Karolínino přání odjet do úplně jiného města. Koukal jsem do písku, kterým byly vysypané cestičky v parku, před žlutobílou budovou, v níž byla obřadní místnost Bechyňského městského úřadu. Karolína měla pro tenhle den úplně jinak učesané vlasy, než vždycky nosívala. Uvažoval jsem, proč. Proč vlastně? Změní se tímhle dnem něco, Karolíno? Víš, že ne. Řekni, že ne. Karolína svítila svým čistým světlem, nesla si svou auru jasnou a zářivou, skoro jako vždycky. Jenom mi připadala ten den trochu hnutá. I výraz Karolínina obličeje byl trochu posunutý, snad nervozitou, lehkou křečí. Nic se nezmění, Pavle. Co by se mělo změnit? Mezi náma? Po cestičce k nám přicházeli rodiče, Karolíniny i moji. Měli bílé stužky vetknuté ve svátečních šatech a bylo to tak slavnostní, až mě zamrazilo. Chytil jsem Karolínu pevněji za ruku. Po svatební hostině jsme se dívali z okna hotelu na Bechyňský zámek. Na svatební cestu jsem vzal Karolínu do vsi, kde jsem dřív bydlel s rodiči. Toulali jsme se kolem řeky a poslouchali, jak zpívají ptáci. Víš, Karolíno, chtěl bych ti ukázat všechna místa, co mám rád. A v téhle krajině jsem vyrůstal. Hrozně moc pro mě znamená, že se tu procházím. A s tebou. Je to zvláštní pocit, který se mi vždycky vrací, když se dívám na lesy a na stráně kolem, na řeku. A dejchám ten vítr ze stromu. Já jsem chtěl být vždycky lepší kvůli té krajině. Že tu žiju. A tak. Že je taková mírná a vlastně chudá, kamenitá zem. A když jsem s tebou, tak je to to samý. Chci být lepší kvůli tobě. Že s tebou můžu být, že jsme se našli, že jsi taková, jaká jsi. Já myslím, že my dva můžeme žít ve vlastním světě, kde budou věci a lidi, který máme rádi. A tahle krajina a nebude tam nic, co nám otravuje život. A že se můžeme vykašlat na to, co chtějí jiný, když to nechceme my. Chci žít ve svém světě. Kača říkal, že stejně zase jde jen o prachy. Teď po převratu stejně jako za komunistů. Lidi jsou prý pořád stejný. Jenže já chci svět, který je čistý a středobodem si ty. A kolem ostatní čistý věci. Láska je čistá. Kameny a jejich moc. Příběhy a myšlenky, které někdo sepsal a kterým věřím. A geologický čas a přírodní zákony. Vltava plynula klidně kolem nás. Házeli jsme kamínky do proudu a mně se zdálo, že ta řeka nese něco pryč od nás dvou a my, že tu zůstáváme, svůní trávy a stromů a větru nad hladinou. A když jsem se podíval na mlčící Karolínu, vůbec jsem se neodvážil odhadnout, kde se mi v tu chvíli právě toulá. I'll protect you from the hooded claw. Keep the vampires from your door. Karolína si ze všeho nejvíc přála, abych začal někde doopravdy pracovat, když to u bráchy nedopadlo dobře a po půl roce mě vyhodil. Zkusil jsem to v jednom podniku v Hradci jako noční hlídač. Přes den jsme s Kačmarem kopali vltavíny někde v terénu a každý druhý večer jsem nastupoval na vrátnici. Asi na páté směně mě nevzbudil nařízený budík a já jsem prospal na služebním otomanu celou noc. Ráno, když autobus přivezl zaměstnance na směnu, musel jeden z nich přelézt zamčenou závodní bránu a bušit na okno vrátnice, abych šel odemknout vrata. Dostal jsem napomenutí od šéfů, ale bohužel po týdnu jsem usnul znovu tak tvrdě, že jsem se neprobudil při zvonění budíku a dostal jsem výpověď. Věděl jsem, že Karolína není spokojená, ale nic mi nevyčítala. V té době se nám s Kačmarem zrovna dařilo a dobře jsme prodávali na burze. Přinesl jsem domů peníze větší, než byl Karolínin plat za 3 měsíce.
mohla se konečně dát do zařizování našeho bytu. V nových časech po listopadovém převratu se trochu promíchaly karty hledačů Vltavínů. Ti lidé, které jsem znal, na čas zmizeli a pak se někteří z nich zase objevovali na různých lokalitách. Přibyly nové skupinky, které jsem nikdy předtím neviděl a některé mi byly dost podezřelé. Zůstal samotář Simon, pár místních lidí z okolí známých nalezišť, my s Kačmarem jsme zůstali taky spolu a hledali jsme na vlastní pěst. Pokoušel jsem se objevovat nová místa a vyhýbali jsme se starým slavným nalezištím, protože tam už se pomalu nedalo kopat. Tam hrozilo největší riziko ze strany nových majitelů pozemků, policie a místních úřadů. My jsme byli srostlí s krajinou a dokonale jsme znali terén. Zasypávali jsme po sobě vykopané jámy, byli jsme nenápadní. A o to víc nás zlobily skupinky různých amatérských hledačů, kteří dělali povyk a tím přitahovali pozornost na všechny. Nechávali po sobě v zemi krátery a podkopávali krajnice silnic a to ještě víc dráždilo místní lidi a policii. Koncem září jsme kopali až na hranici Českokrumlovského okresu a blízko nás kopal Simon. Simon byl vlk samotář, vyhýbal se ostatním hledačům. Já sám jsem s ním mluvil od té doby asi třikrát. Hovořil tiše a v holých větách. Bylo docela chladné ráno. Les plný tichých hlasů a šelestů. Dýchal jsem jeho páry z mechů a hub, vůni stromů a pichlavé lesní trávy. Kačmar šel stěžka vedle mě, nesl všecko naše nářadí a já zas batoh s jídlem na celý den. Najednou jsem zbystřil pozornost. Zaslechl jsem divné zvuky. Dupot, větve praskaly a potom jsem si všiml něčeho na kraji křoví. Pár poházených věcí. A to je Simonův batoh, ten poznám. Stačil jsem ještě říct. A najednou to před námi zapraskalo a zadupalo, jako když se srnec vyplašený z bezprostřední blízkosti dává na útěk. Oběhl jsem nízké husté smrčky a málem jsem zakopl o Simona. Ležel v jehličí, měl roztrženou košili u krku, dlaň si držel na oku a z nosu mu tekla krev. Simone, co je? Měl krev v dlaních. Díval se na mě. Zřejmě krvácel z obočí. Přepadli mě. Bylo to stručné. Nic víc se od Simona nedalo čekat. Kačmar se rozběhl ke kraji lesa, odkud se ozývalo dusání a praskot větví. Hodil jsem svůj baťoch Simonovi k nohám a vyrazil za Kačmarem. Ti dva před námi tenhle kout lesa evidentně neznali. Dostali se k oplocené školce a ta je zastavila. Prudce museli změnit směr a po pár metrech jsme je dohonili. Otočili se oba naraz a postavili se proti nám. Jeden měl v ruce nějakou násadu a druhý silný provaz. Zarazil jsem se. Ale Kačmar se vyhnul svištící násadě a dělovou ránou pěstí srazil chlapa napravo. Jeho parťák se k němu otočil a já jsem mu v tu chvíli skočil za krk a strhl ho dozadu. Padl na mě. Chvíli jsme se po sobě váleli. Měl větší sílu, škrtil mě a podařilo se mu praštit mě hranou ruky někam pod oko a přes nos. Klečel nade mnou, viděl jsem jeho černý knír. Snažil jsem se ho koleny kopat do žeber. Chtěl jsem zakřičet o pomoc, ale jenom jsem zachroptěl. A najednou ten vousáč odletěl stranou do lesní hrabanky a strašlivě zakvílel. Kačmar ho ze mě sestřelil jediným mocným kopancem. Než jsem se vzpamatoval, vrhl se zpátky na toho prvního a bušil do něj pěstí. Ten s knírem se plazil pryč. Vystartoval jsem k němu, ale Kačmar mě předběhl, vyzvedl ho za klopy kabátu na nohy a zasadil mu úder do břicha, po kterém šel chlápek do kolen. Klečel na jehličí a skučel. To už u nás stál Simon. V ruce držel svůj lovecký nůž a třásl se po celém těle, stejně jako já. Nemohl jsem popadnout dech. Oba jsme sledovali, jak Kačmar pobíhá mezi stromy a svýma lopatovitýma rukama obhospodařuje ty dva šmejdy. Je ti něco? Obrátil jsem se na Simona. Půlku tváře měl v krvi a na druhé špinavou šmouhu byl celý otrhaný a zválený. Dobrý, řekl. Okradli tě? Jo,
Sebrali mi všecko, co jsem nakopal za 3 dny. To byla nejdelší věta, jakou jsem zatím od Simona slyšel. A bylo to vážné. Kačo, nech je. Ty tě zabiješ. Chytil jsem Kačmara za rameno a ti dva leželi zkroucení na zemi. Prošacovali jsme je. U toho s knírem našel Kačmar látkový sak převázaný šňůrkou. Simon si ho vzal. Byl z poloviny plný vltavínu, které sám nakopal. Kačmar obral lupiče o jejich věci, měli u sebe občanské a řidičské průkazy. Oba pocházeli z úplně jiného kouta republiky. Rozdělal jsem v plechovce oheň a spálil v ní postupně všechny doklady těch dvou. Lupiči se neodvážili ani pohnout. Nakonec z nich Kačmar vypáčil, že mají na kraji lesa schované auto. Když se konečně postavili na nohy, dovedli nás pomalu až k němu. Modrá škodovka se státní poznávací značkou od někud z východních Čech. Kačmar vytáhl z naší tašky zaostřený malý krumpáč, se kterým jsme kopali v jámě, obešel auto a postupně prorazil ocelovým hrotem všechny 4 pneumatiky. A už se tady neukazujte, zachraptěl na ty dva. Na takový svině tady nejsme zvědaví. Otřel si čelo rukávem. Ten s knírem se opíral o blatník auta a blondiák si držel kapesník u úst. Jestli vás tu ještě někdy uvidím, tak vás zabiju, řekl jim Kačmar na rozloučenou. Nechali jsme oba dva jejich osudu a vraceli jsme se zpátky mezi stromy. Na křižovatce lesních cest řekl Simon díky a šel si po svém. Když jsem se večer vrátil domů, Karolína se polekala. Zprvu jsem nechápal proč. Tak mě stáhla za ruku před zrcadlo a tam jsem teprve uviděl, jak vypadám. Monokl pod okem, podlitiny na krku a škrábanec na čele. Chvíli se mi uklidňoval, ale pak jsem musel s pravdou ven, protože jsem nechtěl lhát. Poprvé jsem od ní uslyšel, že bych měl s tím hledáním kamenů přestat. Ale uchlácholil jsem ji ještě celkem snadno. Byl začátek listopadu. A my jsme s Karolínou stihli ještě poslední výlovy třeboňských rybníků, Bošileckého a Ponědraže. Stáli jsme na hrázi a zimomřivě pozorovali rybáře ve vysokých gumových botách, jak se čvachtají v ledové vodě. Vítr, co letěl po chladné hladině, nás studil do uší. Moje bledoučká Karolína měla červené tváře a já jsem byl šťastný, že tam na spadeném listí ze staletých dubů na hrázi stojíme spolu. Víš, proč mám rád ryby? Zeptal jsem se Karolíny. Protože jsou to mlčenliví tvorové. A kameny taky mlčí, i když mají paměť. Kámen nemůže mít paměť, řekla tiše Karolína. Ale jo, oni přece vědí o historii Země, Měsíce a planet ve vesmíru to, co my nevíme. Kameny byly přece úplně nejdřív. Organická hmota vznikla až dlouho potom, až po nějakým blesku do anorganických roztoků. Ukonči přednášku, protestovala Karolína svým obvyklým způsobem. Já už nebudu mluvit o kamenech. Jenom ti řeknu, co si myslím. Že kameny mají sílu. Moc nad lidma. To jsou hlouposti, mínila Karolína. Přišla zima. Půda zmrzla a já jsem se zase ukázal u nás ve vsi. Naši nás s Karolínou občas navštívili v Hradci, ale s bráchou jsem se už dlouho neviděl. Zpočátku nechtěl ani slyšet, že bych u něho zase pracoval, ale přemluvil jsem ho. Měl už 3 nákladní auta a zaměstnával 2 řidiče. Dělal jsem závozníka a taky jezdil, když bylo třeba. No, trochu jsem pomáhal i schánět kšefty. Nakonec byl brácha docela rád, že u něj dělám, protože jsem se věčně nehádal o výši platu jako jeho 2 řidiči a když bylo třeba, pracoval jsem o sobotách i o svátcích. Pozval jsem bráchu na Silvestra do Hradce. Přišlo pár Karolíniných kamarádek s manželi a o půlnoci jsme si připili na zdraví samostatné České republiky
A první minuty její existence jsme oslavili hádkou, jestli bylo dobře, že se Češi a Slováci rozdělili. Tvrdil jsem, že ano. A všichni křičeli proti mně. To jsou všechno povrchní hlediska. Všechno tohle je pomíjivý. Šermoval jsem rukama nad stolem a byl jsem přiopilý a snažil jsem se ukončit tu nesmyslnou diskuzi. Z pohledu kosmologického a pod úhlem geologického času existuje Český masiv a Karpatský masiv. A ty jsou oddělený už statisíce let. Blábolíš, viď? Řekla roztomilá Karolína a za chvíli usnula v křesle s hlavou na mém rameni. A tak jsem ji odnesl do ložnice jako dítě. Vyprovodil jsem návštěvy k domovním dveřím a bráchovi jsem ustlal v obývacím pokoji na gauči. I'll protect you from the hood.

V lednu mi bylo 25. Byli jsme jen sami dva s Karolínou v kavárně v Dlouhé, tam, kde jsme se poprvé potkali. Držel jsem její prsty ve svých. 25 let, řekla potichu. A zasněně se dívala na čáry v mých dlaních. 25? No. Co je to proti geologickému času, Karolína? Zlomek vteřiny. Nemluv tak. Když si to představím, je mi úzko. Mám strach z nekonečna, z vesmíru, ale stejně je něco, co ho přetlačí, ten tvůj geologický čas? Něco, co ho vynuluje, vymaže, bo zastaví? Láska? To zní jako z klasické literatury nebo z pohádky. To nemůže být pravda, řekla nevěřícně a potichu Karolína. Trochu jsme se oba usmáli nad těmi slovy, co zní tak kýčovitě, ale přece z nich většině lidí běhá mráz po zádech.

Jednoho dne odpoledne přijel můj brácha. Zastavil s nákladňákem před domem, zaklepal na dveře. Na prahu mi předal peníze za odpracované dny v jeho firmě za poslední měsíc a před Karolínou mi sdělil, že moje absence a výpadky v práci nebude tolerovat, že potřebuje spolehlivé lidi a ne lemply a že tím jsem u něj jednou provždy skončil. Kopali jsme na lokalitách, kde bylo hodně pramenů podzemní vody. Jámy se neustále zalévaly vodou a my jsme vozili v autě malá plechová vědra a vylévali jsme vodu ven na trávu, abychom vůbec mohli v jámě pracovat. Kačmar odmítal vylézat z jámy a kontrolovat příjezdové cesty. Málem jsme se kvůli tomu pohádali. Dal si říct, až když jsme dvakrát v průběhu několika dní zaplatili vysoké pokuty policajtům a museli jsme opustit dobrá místa. V létě se Kačmar hodně potil, ale kopal jako úderník. Vypil 5 lahví piva a stěžoval si na bolesti ramene. Přišel podzim a deště. Jezdili jsme chvíli po zoraných polích a hledali vltavíny. Ale pak měl Kačmar jiné starosti. Zařizoval u nich na vsi krám, malý koloniál, kde měla prodávat jeho manželka. Pomáhal jsem mu s opravou prostor na návsi a se zařizováním scháněl jsem pulty a chladicí vitrínu a police. A koncem října jsem jako obvykle upadal do svých podzimních zasněných melancholií. Karolína ještě trochu zařizovala náš byt a poštou nám chodily časopisy a knihy o parapsychologii, léčitelství a astrologii. Sledoval jsem to trochu s podezřením. Nebylo mi jasné, proč se začala Karolína zajímat zrovna o tohle. Vodila si k nám do bytu různé kamarádky a známé, se kterými se bavila o těchto věcech. A já jsem tyhle lidi většinou nemohl vystát. A tak jsem se snažil vždycky včas zmizet. Po novém roce jsme s Kačmarem dokončili veškeré úpravy vesnického obchůdku. A pak se otevřelo. Jenže jeho žena Jarmila na delší dobu onemocněla. Kačmar sám přes zimu pracoval ve vsi v dílně, kde se opravovaly zemědělské stroje. A tak jsem nastoupil do obchůdku já. Seděl jsem v příjemně vytopeném krámku a na pultě jsem měl rozloženou geologickou mapu, kterou jsem sehnal v jednom antikvariátu. Kačmar seděl u mě na pultě. Vysvětloval jsem mu, jaké podloží je příznivé pro výskyt vltavínů a kde by podle mé staronové mapy mohly ještě vltavíny být. Myslel jsem na Karolínu. Kdyby tak věděla, jaké si dělám plány na jaro a na léto, určitě by nebyla spokojená. Kačo, povzdechl jsem si. Víš, proč jsme nikdy nepotkali Simona, i když jsme kopali 500 metrů od něj? Dokonce ani tehdy, když jsme přímo čmuchali na jeho místech? Protože Simon kope v noci. Kačmar pomalu pokýval hlavou a poplácal mě uznale po zádech. Počkej, to není žádnej můj vynález. Některý party kopou jedině v noci už pěkných pár let. Je to logický. Stejně už se to takhle ve dne nedá dál dělat. Za chvíli by nás vyhnali policajti ze všech lokalit a na pokutách bychom zaplatili víc, než bychom vydělali na vltavínech. Kačmar odcházel ze svého krámku s broukem v hlavě a já, vesnický prodavač, jsem rovnal jogurty a sýry do chladící vitríny. Už celé jaro jsme se skoro denně vraceli nad ránem jihočeskými silnicemi domů. Kačmar většinou chrápal na sedačce vedle mě. Řídil jsem to zrezivělé zelené auto, které sloužilo jako terénní vůz i limuzína současně. Ranní mlha, hustá jako smetana, se válela mezi stromy a na loučkách kolem silnice. Potkávali jsme nákladní auta, co svážejí v cisternách mléko z kravínů, pár lidí na kolech se silonovými taškami na řídítkách, kteří se živí rukama a kteří jezdí den co den na ranní směnu a už jsou zvyklí brzy vstávat a taky vědí, že jim nikdo jen tak zadarmo nic nedá. A nikdo jim po ránu netleská, když jsou ještě opuchlí spánkem. Jen studený vítr letí nebem nad jejich hlavami a je pořád s nimi. A já jsem věděl, že my dva jsme nikdy nebyli proti těmhle lidem víc, než nějací zloději koní.
i když jsme měli dlaně stejně stvrdlé od násady lopaty a krumpáče jako oni. Oni se živili poctivě a nevěděli nic o mé zelené horečce. A že jsem už ráno unavený 8-hodinovým kopáním, když je teprve budík probouzí.

0: Slyšeli jste třetí díl četby na pokračování z románu Jiřího Hájíčka Zloděj zelených koní. Pětidílnou četbu v režii Aleše Vrzáka v roce 2003 v našem rozhlasovém studiu ve spolupráci s mistrem zvuku Michalem Kolářem načetl herec Martin Kubačák. Pokračování vás čeká opět zítra ve stejný čas, tedy krátce po 18. hodině.
1: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat bolestivým šlachám na rukou a nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. V letním čtení Českého rozhlasu České Budějovice nás opět čeká příběh z jihu Čech. Novela Zloději zelených koní o nelegálních hledačích vltavínů a také o lásce a přátelství. Autorem je českobudějovický spisovatel Jiří Hájíček. Poslouchejte od pondělí 20. do pátku 24. července každý den krátce po 18. hodině.
2: Radioservis představuje
3: knihu 100+25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100+25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotéka.cz.
1: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: svatá muzika, aneb desky, které stojí za to poslouchat.
1: Ano, stereo.
0: Hezký den a čistý příjem rozhlasových vln vám přeje Martin Šustr. Dneska roztočíme v CD přehrávači album Automatic for the People z roku 1992, kterým definitivně otiskla do hudebního chodníku slávy své ruce, hlasy a písničky kapela R.E.M.

I když nakonec dosáhli na všechny výrazné mety hudebního průmyslu, ze členů R.E.M. nikdy nevyzařovala zarputilost dobyvatelů hitparád. Zachovali si uvolněnost studentů z vysokoškolského městečka Athens v Georgii, kde se dali v roce 1980 dohromady. Líbil se jim punk, zvlášť obdivovali newyorskou básnířku a zpěvačku Patti Smith, a to vše se promítalo i do jejich muziky. Příběhy začátků slavných kapel jsou pestré, ale v jednom se moc neliší. Startují v bodě nula s rozmazanou mlhavou perspektivou a většinou i ve velmi skromných poměrech. Některé přitom vrcholí v záři zlatých desek a před vyprodanými hledišti velkých stadionů. Zpětně pozorováno, R.E.M. patřili k těm, kdo skutečně vynalezli model nezávislé rockové kapely. Necpali se na velkou scénu, místo toho objížděli kluby a postupovali výš. Když ve velkém omráčili posluchačské miliony, měli už za sebou docela dlouhou a vlastně úctyhodnou cestu. Navíc jim slouží ke cti, že až do svého rozchodu v roce 2011 zůstali sami sebou a dokázali poznat ten správný moment, kdy řekli vše podstatné a odmítli se dál už jen opakovat. My ovšem v dnešním pořadu zastihujeme ve vrcholné formě právě u alba Automatic for the People.

R.E.M. zažili vlastně dva vrcholy kariéry a každý s nimi sdílelo trochu jiné publikum. Zvláště ti, kteří se k ním přimkli v, řekněme, nezávislých 80. letech, se mnohdy stali jejich celoživotními souputníky. Pocítili totiž onen osobní rozměr a entuziasmus, s nímž kapela na vzestupu objížděla menší sály a jednala tak říkajíc od člověka k člověku. Ale chladní nezůstali ani ti, které zasáhl světový průlom R.E.M. počátkem 90. let. Po albu Out of Time z roku 1991, kterým se kapela posunula do nejvyšších pater hudebního soukolí, její status definitivně potvrdilo právě album Automatic for the People. Vyšlo o rok později a R.E.M. jim potvrdili všechny své silné stránky, tedy schopnost napsat působivé písničky, přinést moderní celistvý zvuk, který však ctí kořeny amerického popu, rocku, folku i country, a jako přidanou hodnotu měli i zpěváka, který má obrovské charisma a přitom působí jako normální, příčetný a hlavně inteligentní člověk. Vůbec nevadilo, že Michael Stipe není vokalista výjimečného rozsahu a nelétá z oktávy na oktávu. Barva jeho hlasu a jakási vnitřní přesvědčivost se i bez pěvecké gymnastiky dokázali vepsat do duší posluchačů

Jak už tu v náznaku padlo, hudebně si R.E.M. jako správní bystří univerzitní hoši s vytříbeným vkusem vyzobávali inspirace z různých žánrů, ať už to byla americká punková energie, švih a uvolněnost nové vlny, zvonivé ohlasy 60s, countryová zemitost nebo prosté folkové písničkářství. Dávali si záležet na zpěvnosti, ač hlasy nepilovali s takovou pečlivostí jako jejich pravzory, kalifornští mistři refrénových harmonií The Byrds. A když rockově buráceli, spíš ve stylu neučesaných kapel než toporných obehrávačů kytarových klišé. Co je však vůbec nejcennější, vždycky se snažili být a také byli hlavně autentičtí. Jejich zpěvák Michael Stipe se jednou svěřil: jeden kamarád mi kdysi řekl, že v roku existuje 7 písniček a že my opravdu velmi dobře dokola přepisujeme 3 z nich. No, s tím nemůžu než souhlasit. Konec citátu. Jak slyšíme, inteligence a skromnost patří k sobě a samozřejmě i smysl pro humor. Ostatně název alba Automatic for the People není žádnou filozofickou přesmyčkou, ale kapela jej opsala ze sloganu jídelny Weaver D's Delicious Fine Foods z města Athens, kde se dala dohromady. Dlužno dodat, že si její majitel nikdy nestěžoval. Proč taky, když vymyslel titul jedné z nejpovedenějších desek 90. let? Tak ještě jednou, dobrou hudební chuť. Z Kulaté muziky vás zdraví Martin Šustr.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Objevte Tomcat Sport, moderní pneumatiku, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti díky jedinečnému zpracování. Mohutné dezénové bloky s lamelami zaručují maximální stabilitu a bezpečnost ve vysokých rychlostech i při náhlých změnách směru jízdy na suché i mokré vozovce. Tomcat Sport je pneumatika vyvíjená s důrazem na kvalitu a výkon.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat Sport v rozměru 205/55R16 již od skvělých 4396 korun za sadu a k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na osobní pneumatiky Tomcat Sport pouze do konce srpna 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
3: Stát by podle premiéra Babiše mohl v roce 2028 dát část akcií pražského letiště na burzu. Obyvatelé Jižní ulice v Homolích na Českobudějovicku budou mít novou kanalizaci a osvětlení. Rekonstrukce brouzdaliště na koupališti Hulák v Prachaticích přinese nový obklad a odolnější fólii. Na jihu Čech bude zítra oblačnost, možností přeháněk a teplotami do 22 stupňů. Zprávy a Lukáš Pelikán. Dobrý večer. Stát by podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO mohl dát 40% akcií pražského letiště na burzu. Babiš to řekl před odletem do Srbska. Podle premiéra půjde o novou příležitost pro investory po plánovaném zestátnění ČEZu.
4: Úpis akcí letiště na pražskou burzu by byl velice dobrou příležitostí pro investory, kteří investují do českých akcí. Bychom udělali IPO přibližně na 40%. Pokud k tomu přistoupíme, já si myslím, že ano, bychom to směřovali někde na rok 2028.
3: Z prodeje by stát mohl podle Babiše získat až 25 miliard korun. Podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka z hnutí ANO by noví akcionáři pomohli letišti k dalšímu rozvoji. Celková rekonstrukce na vsi v Homolích na Českobudějovicku pokračuje opravou přilehlé Jižní ulice. Práce se aktuálně týkají hlavně inženýrských sítí. Oprava navazuje na obnovu dvou rybníků v centru obce nebo instalaci nového osvětlení podél hlavní cesty. Podle nezávislého starosty Miroslava Pavlíčka budou práce v Jižní ulici hotové příští rok.
5: Teď jsme ve fázi, že děláme výměnu kanalizačního sběrače starého rozpadlého betonového potrubí a na to bude navazovat potom všechny horní povrchy, to znamená provedení asfaltových krytů, obrubníků, chodníků a nového veřejného osvětlení. Je to komunikace místní, která je v dílce asi 400 metrů.
3: Prachatice obnoví brouzdaliště na veřejném koupališti Hulák. Radní na červencovém jednání schválili čerpání peněz na opravu z investičního městského fondu. Rekonstrukce za víc než 500 000 korun mimo jiné zlepší technický stav přelivových žlabů. Starosta Jan Bauer z ODS řekl, že součástí oprav je i výměna původního keramického obkladu za moderní bazénovou fólii. Sport. Tenistky Marie Bousková, Tereza Valentová i Dominika Šalková postoupily do čtvrtfinále pražského turnaje okruhu WTA. Obhajkyně titulu Bousková zdolala Američanku Liovou ve dvou setech, stejně jako Šalková Francouzku Dodánovou a Valentová porazila Australanku Jointovou ve třech sadách. A 17. etapu cyklistické Tour de France vyhrál Belgičan Jasper Philipsen. Počasí. V noci se ochladí na 13 až 10 stupňů, zítra ráno bude místy polojasno, jinak oblačno, odpoledne se místy vyskytnou přeháňky, na východě kraje výjimečně i bouřka, večer bude oblačnost i strážky ubývat. Zítřejší teplotní maxima budou mezi 19 a 22 stupni, na horách mezi 15 a 18. Severozápadní vítr opět zesílí na mírný, biozátěž zůstane na stupni 1.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
3: Nová vážná nehoda tří aut je na hlavním tahu 39 z Českých Budějovic do Krumlova u Dolního Třebonína. Jiné došetřují u Hubenova u Kaplice na hlavním tahu 3 do Rakouska a taky u rybníků mezi Jaronicemi a Haklovými dvory u Českých Budějovic. Jezděte opatrně.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Napsala nám posluchačka Zdena. Dobrý den, hrozně a strašně se hodně používá i v televizi a je to velmi nepěkné.
2: To je otázka. To používání je celkem logické a problém v tom, jestli se nám to líbí nebo nelíbí, jestli nám to připadá nepěkné, je v tom, že si třeba příliš uvědomujeme původní význam těch slov hrozně, strašně, děsně, šíleně.
1: Je mi hrozně, je mi strašně, tak tam asi paní Zdena neprotestuje, tam to prostě řekneme a je to podle ní v pořádku. Kde to podle ní v pořádku není? Co tím asi myslela?
2: Určitě myslela příklady typu strašně krásný, hrozně dlouho, hrozně velký, protože tam tahle slova už vlastně fungují ve významu hodně, nesmírně, náramně, velmi a jsou hodně expresivní, proto se používají, abychom nemluvili neutrálně.
1: Prostě chceme tomu dát grády a říct, že je to strašně hezké a má to sílu víc, než když řekneme velmi hezké.
2: Přesně, přesně, jsou v tom ty emoce. No a problém je samozřejmě v tom, že původně slovo strašně znamenalo děsivě, hrůzně, se strašným účinkem.
1: No a co vzkážeme paní Zdeně? Strašně se mi to líbí, hrozně se mi to líbí. Mělo by to zaznívat třeba z rozhlasu nebo z televize, z nějakého oficiálního projevu?
2: Pokud tam nejde o ty emoce, o kterých jsme mluvili, tak se to skoro nehodí. Na druhou stranu je fakt, že takhle se stupňuje v hovoru a tudíž je to považováno za jev hovorový, který ještě patří do spisovné češtiny. Takže nedá se to příliš vytýkat. Na druhou stranu plýtvat tím znamená plýtvat možností vyjadřovat emoce.
1: Jen drobně na závěr odbočím, co používání díky nehodě bylo hodně zraněných. Tam můžeme říct, že je to špatně, nebo už to taky je hovorové a spisovné?
2: Je to úplně ten samý případ. Někdo v tom vidí ten původní význam v té sekundární předložce a někdo ho nevnímá.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, co označuje sousloví pravé poledne? Často slyšíme, že se něco odehrálo v pravé poledne. Jde ale většinou o nepravdivou a matoucí informaci. Pravé poledne je totiž okamžik, kdy je slunce na své denní pouti po obloze nejvýše nad obzorem a prochází přitom místním poledníkem. Pravé poledne ve stejný okamžik, tedy mají pouze lidé, kteří se nacházejí na stejném poledníku. Rozdíl v okamžiku pravého poledne mezi nejvýchodnější a nejzápadnější částí republiky je asi 25 minut. Navíc se jedná o pravý sluneční čas, který ukazují pouze sluneční hodiny. Pravý sluneční čas díky tomu, že Země obíhá po eliptické dráze a zemská osa je vůči rovině oběhu ukloněna, neplyne rovnoměrně. V průběhu roku jsou proto různě dlouhé pravé sluneční dny. Od 19. století se řídíme středním slunečním časem, který je od pravého opraven o časovou rovnici. Oba časy jsou shodné pouze čtyřikrát do roka, 15. dubna, 14. června, 1. září a 25. prosince. Největší odchylky jsou 12. února, kdy je pravý sluneční čas opožděn za středním o 14 minut, a 3. listopadu, kdy naopak pravý čas předchází střední o 16 minut. S rozvojem železnice a telegrafu bylo ale nutné zavedení pásmového času, takže v celém Česku máme na hodinkách všichni stejný čas, který je místním časem 15. poledníku. Řekneme-li například ve 12 hodin středoevropského letního času, že je právě pravé poledne, tak poledník, kde toto tvrzení bude pravdivé, zcela jistě vůbec neprochází územím Česka.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat bolestivým šlachám na rukou a nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby. To je divadlo pro vaše uši. Každý všední den v 10 hodin večer a hodinu po půlnoci s Robertem Tamchinou.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát bude mým hostem autor, psycholog a diplomat Michal Žantovský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Zaměříme se na bioodpad ve městě. Seznámíme vás s myslivcem, který vyměnil srnky za antilopy a naučíme vás vyrábět návnady na ryby.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje.

0: To bola skupina IMT Smile a ich skladba Veľa lásky. A práve táto prešovská kapela vystúpi 29. júla v Prahe v Holešoviciach. Koncert sa uskutoční na letnej scéne Gauč v areáli Stromovka. A touto pozvánkou sa dnes magazín Stretnutie končí. Príjemný večer pri počúvaní Českého rozhlasu želá Kamila Šusterová.
1: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Prezident vetoval novelu zákona o rozpočtové odpovědnosti. Hasiči po dvou týdnech ve zlínském továrním areálu vyhlásili likvidaci požáru 34. budovy. Zítra čekáme proměnlivou oblačnost, postupně s přeháňkami a teplotami do 25 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Prezident Petr Pavel vetoval novelu zákona o rozpočtové odpovědnosti. Oznámil to na webu Hradu. Novela mění způsob, jakým stát může hospodařit s veřejnými penězi nad rámec schváleného rozpočtu. Podle prezidenta ohrožuje zákon dlouhodobou udržitelnost veřejných financí.
2: Zákon rozšiřuje prostor vlády navyšovat některé výdaje bez souhlasu sněmovny. Zdůvodňuje veto prezident Petr Pavel.
3: Jde o to, aby i tak důležité investice jako do dopravy nebo energetiky podléhaly jasným pravidlům, odpovědnému hospodaření a demokratické kontrole.
2: Premiéra a šéfa ANO Andreje Babiše prezidentovi rozhodnutí mrzí. Považuje ho za nezodpovědné, nepromyšlené a aktivistické. Koalice podle něj udělá všechno proto, aby ho přehlasovala.
4: Tímto rozhodnutím pan prezident ohrožuje české zdravotnictví, ohrožuje obranyschopnost naší země.
2: O tom, že koalice veto přehlasuje, nepochybuje ani ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů. Opozice veto naopak uvítala. Poslanci by se kvůli tomu měli sejít koncem srpna. Jana Čermáková, Český rozhlas.
0: Hasiči dnes oznámili likvidaci požáru budovy 34 v bývalém baťovském areálu ve Zlíně. Zásah trval 14 dnů. Požár vypukl 9. července ráno a větší část budovy se zřítila. Podle mluvčí hasičů Lucie Javoříkové na místě dál zůstává jedna hasičská jednotka.
5: Tím byla ukončena mimořádná opatření přijatá v souvislosti s touto událostí, včetně doporučení obyvatelům v okolí nevětrat. I nadále však zůstává v platnosti zákaz vstupu do vytyčeného prostoru kolem objektu, který je zabezpečen oplocením. Toto opatření je nezbytné z důvodu zajištění bezpečnosti, neboť objekt je po rozsáhlém požáru staticky narušen.
0: Příčinu požáru zjišťují kriminalisté s vyšetřovateli hasičů. Může to trvat i několik měsíců. Opoziční zastupitelé v Božím daru rezignovali na své mandáty. Odejdou 3 zastupitelé ze 7, oznámili to na sociální síti. Jako důvody uvedli, že nesouhlasí s rozhodováním většiny zastupitelstva. Na jednáních podle nich neplatí fakta a argumenty a oni tak nemůžou ovlivnit rozhodnutí s negativními dopady pro obec. Nezávislý starosta Božího daru Jan Horník rezignaci opozičních zastupitelů nechtěl komentovat. Pokud klesne počet zastupitelů v obci pod 5 a není doplněné o náhradníky, ztrácí zastupitelstvo většinu rozhodovací pravomocí. Sport. Dva čeští kanoisté prošli do semifinále mistrovství světa vodních slalomářů. Postoupili Lukáš Kratochvíl a Václav Chaloupka.
1: Počasí.
0: Zítra čekáme proměnlivou, zpočátku převážně velkou oblačnost, postupně s přeháňkami. Ojediněle se objeví i bouřky. Večer začnou srážky a částečně i oblačnost od jihozápadu ubývat. Nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů, na jihu Moravy až 25.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na D1 na kilometru 223 směrem na Ostravu stojí odstavený kamion s poruchou. A v Praze dejte pozor, v Černošické ulici srazila se tam 3 osobní auta. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: A teď už je tu repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
6: Spolu založil 2 velmi úspěšné kapely. Jedna z nich, Lucie, slaví na scéně 40 let. Ta druhá, Vanastovy věci, o pár let méně. Zpěvák, kytarista, skladatel i textař Robert Kodym je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
7: Dobrý den, dobrý den.
1: Alex a host.

0: Naším hostem je člen a spoluzakladatel dvou vele úspěšných kapel Lucie a Vanastovy věci, Robert Kodym. Které kapele teď patříte více?
1: Oběma, jako celý ty desetiletí. Oběma.
0: V tom se nic nezměnilo.
1: Věrně, půl na půl, ano. Bigamie.
0: Jak to zvládáte? Tu bigamii.
1: Jo, hezky to zvládám. Dobře, pokud je potřeba to naplánovat, aby se nekonal koncert obou kapel v ten samý okamžik a jinak jde všechno jako po másle.
0: V létě jste hodně koncertovali s Vanastovkama na festivalech různých, teď jakoby více s Lucií, která slaví 40 let od svého založení a ještě k tomu má nového zpěváka. David Koller opustil kapelu, přišel Viktor Dyk.
1: Ano.
0: Jak to funguje? Jaké jsou reakce publika na Viktora Dyka?
1: Funguje to, musím říct, zaplať pánbůh, báječně. Je to skvělý. Ta změna je i v tom, že vlastně kapela má vlastně jiný chemický vzorec a jinou elektřinu a jinou energii a jiný charisma. A díky tomu se tak trochu cítíme jako na začátku v tom smyslu vlastně, že máme takovou tu, aby řekl, že máme takovou tu kuráž, jako když jsme začínali. To už jsme dlouho, bych řekl, necítili a neměli, takže je to nová výzva a teď vlastně jsme měli první koncert turné v Ostravě, bylo absolutně nabito, vyprodáno a Ostrava Arena, ostravská, bylo to skvělý. My jsme rádi, že se daří a že naše fantastické publikum na nás nezapomnělo a chodí na nás víc než před pár lety, protože takhle nabito jsme tam pár let neměli.
0: Teď budu možná trochu škaredá, ale trochu to na mě působí, že odchod Davida Kollera Lucí prospěl a tak příchod Viktora Dyka.
1: Mně nenapadá nic jiného, než to jednoduchý zaostalý heslo. Všechno špatné je k ničemu dobré. Ale funguje to tak. No.
0: Ale měl jste na počátku obavu, když k té změně docházelo, když David Koller oznámil odchod?
1: No tak jasně, že to není úplně jako povzbudivý, že kapela vlastně není v tom obsazení prastarým zakládajícím, ale to vlastně nebyla téměř 40 let, protože vlastně já jsem kapelu Lucie založil s kamarádem PBH, když mě bylo 18 a někdo je v 18 už třeba dospělý, ale já jsem byl sakra teda puberťák. A naším prvním zpěvákem byl Michal Penk. A to obsazení vlastně trvalo asi 2 roky a stali jsme se legendární skupinou v malinkých pražských klubech, že nikam jinam jsme se vlastně nedostali. A takový pocity mám teď jako na začátku, je to osvěžující.
0: Zmiňujete Michala Penka, proto mě napadlo, když jsem se připravovala na toto povídání s vámi, jestli i vy jste třeba nezauvažovali o Michalu Penkovi jako zpěvákovi, staronovém zpěvákovi kapely Lucie.
1: Tak když jsme si říkali, že chceme dalšího člena novýho do kapely, tak jsme měli okamžitě jasno. Protože toho Viktora jsme znali, my jsme spolu mockrát spolupracovali a všech 5P, který jsme hledali pro nás, měl jenom on. Ale taky jsme si tenkrát jen tak jako pro trochu jako pro nadsázku jsme si vzali seznam ankety Český Slavík za ten minulý rok a tam je 100 zpěváků, jo, to je obrovský číslo. A my jsme si prošli těch 100 zpěváků a tak jsme si vyprávěli, jak by to bylo, kdyby tam zpíval tenhle, nebo tamhle ten, nebo tuhle ten. A nikoho, tak a jak si jsme tam tomu Viktorovi nenašli vůbec žádnou konkurenci, no.
0: A je zřejmé, že váš výběr prostě nesklamal.
1: Jo, pocity. Já myslím, že pocity jsou nejdůležitější.
0: Robert Kodym je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Kapela Lucie letos slaví 40 let a její zakládající člen Robert Kodym je naším hostem. Vy jste kapelu, už jste to zmiňoval v minulém vstupu, spolu zakládal ještě s baskytaristou PBH Petrem Břetislavem Chovancem. My jste ale, když jste ji zakládali, Lucie, tak jste přece měli svoji vlastní kapelu, jmenovala se tuším Prášek. Tak proč jste najednou si řekli, půjdeme založit kapelu a tentokrát to bude něco skvělého, což se tedy potom stalo, ale proč Prášek nebyl ten skvělý?
1: To nebyla kapela, kterou jsme založili, to byla kapela vlastně mýho spolužáka Vaška Machurky, a to když mě bylo 15. Tak jsem vlastně chodil do školy, kde byl Vašek Machurka, a on říkal, že má kapelu. Já jsem strašně toužil hrát po kapele. Vůbec jsem nikoho neznal, kdo by měl kapelu. Už jsem měl doma 2 roky elektrickou kytaru, na kterou jsem cvičil. A šíleně jsem toužil potom, abych získal ten titul. Jo. To je to, že když jde civilista po ulici a někdo zastaví a zeptá se ho, hele, a co ty jsi zač? A já jsem hrozně toužil, abych mohl říct, já jsem elektrický kytarista, hraju v rockový kapele. A tak jsem se jim tam trochu nacpal do té kapely. Jsem toho ještě moc neuměl a oni mě moc nechtěli. Oni scháněli solovýho kytaristu. A já jsem nevěděl, co to je solový kytarista v těch 15 letech pořádně. No a tam jsme byli v té kapele, ale potom jsme se v létě 85 na našem letním soustředění ve Štěchovicích trochu jak si rozhádali, ta kapela se rozpadla a my jsme se řekli z PBH tak. A teďka nastal okamžik, kde musíme založit novou kapelu, ale takovou sakra, která by už za něco stála. No a tak vznikla ta Lucie.
0: Tak vznikla ta Lucie. A jak to, že se to u Lucie povedlo, že opravdu za něco stála a stojí už 40 let?
1: Naše odhodlání bylo veliký. Naše schopnost zhmotňovat myšlenky, o kterých jsme tenkrát ještě netušili, že ji máme, fungovala výborně. A taky v neposlední řadě bylo dobrý, že jsme za sebou spálili všechny mosty. My jsme vlastně v té socialistické společnosti neměli jinou perspektivu, než se od ní odstřihnout a na tom kulturním poli si vytvořit nějaký ostrov svobody, s kterým to někam dotáhneme. Ale samozřejmě jsme netušili, že to na věčné časy a nikdy jinak vlastně neplatí. To jsme začali tušit až 17. listopadu 89. No a dopadlo to dobře.
0: Kdy jste přišli na Michala Penka?
1: Náš kamarád Michal Kaiser nám ho, to je ten, co vymyslel Pebechovi pseudonym Pebecha. On byl jenom Petr Břetislav Chovanec a Michal Kaiser seděl v parku s Pebecha na lavičce a hulkou do písku napsal to Pebecha a řekl, od teďka máš umělecké jméno Pebecha. Tak tenhle stejný člověk je dvojvýznamný teda v tom, že nám přivedl Michala Penka. Říkal, že to je pankáč, že má zelený vlasy, tak jsme se trochu obávali. Ale ne toho punku, ale že jsme vlastně zakládali novoromantickou kapelu a byli jsme oblouznění novoromantismem z MTV a z plakátů časopisu Bravo a tak. No a přišel Michal Penka, měl blonďaté kadeře až na ramena. Jsme si řekli, to je správně, to je v pořádku.
0: To je ono, tam to bylo. Taky ten pocit, ten správný pocit.
1: No, uměl zpívat.
0: To je asi předpoklad důležitý. Kde se vzal název kapely Lucie? Připomeňte.
1: Já myslím, že ten hlavní předobraz toho byl ten, že jaksi od mýho dětství ve mně rezonovala píseň Lucy in the Sky with Diamonds z alba Sgt. Pepper Lonely Hearts Club Band od britské skupiny The Beatles. A ještě navíc mi to jméno vždycky moc líbilo. A ještě jsem neznal ten jeho význam, ale ten vlastně, co to znamená, jasnozřivý světlo, je to světlonožka. No, pro mě je to dobrý symbol toho, že když je někde smutno, deprese a tma, tak stačí jenom rozsvítit, aby byla radost.
0: A to je dnes tady. S vámi, Robert Kodym je naším hostem. Osobnosti Česka.
2: Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát bude mým hostem autor, psycholog a diplomat Michal Žantovský.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
4: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
5: a Petr Kostka.
2: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Ladíte Český rozhlas, jehož hostem je Robert Kodym z kapely Lucie, která letos slaví 40 let své existence. Zpívá také s novým zpěvákem Viktorem Dykem a chystá novou desku, které se dostaneme. Vy jste sám ale zmínil a vlastně nedávno jsme si připomněli 17. listopad sametovou revoluci. Jaký skupina kapela Lucie prožívala?
1: To je moc zajímavá otázka. Nebo bych řekl trefa do černého. Tak 17. listopadu ve večerních hodinách jsem já a pan PBH jsme byli v naší zkušebně ve sklepě v Mikulanské ulici pod zemí a věděli jsme, že se něco venku děje. Přijel za mnou kytarista, brácha kytaristy ze skupiny Burma Jones, který si přijel koupit moji kytaru Fender. A když jsme teda vycházeli z té zkušebny, když tak byla ta Mikulanská ulice plná lidí a ty baráky, byla tam všude policie a nějaký lidi nás prosili, jestli bychom je neschovali ve sklepě, že mlátěj policajti. To byla taková slečna a ten druhý člověk byl violista z Národního divadla. Tak my jsme je tam schovali a bali jsme se, že nás taky zbijou ty policajti, a protože potom ti domovní důvěrníci nebo kdo to byl, otvírali ty dveře a ty policisty pustili do těch domů a policisti prohledávali ty sklepy, aby každýho chytili, tak my jsme vlastně slyšeli to dupání těch bot a potom my jsme byli za jako dvojema dveřma, my jsme tam měli takový polystyrenový obložení a dokonce měli psy, štěkali psy a my jsme tam seděli a báli jsme se, ale ty psy nás jaksi nevyčmuchali v tom sklepě, tak jsme tam seděli ještě asi pro jistotu hodinu navíc a pak jsme pomalinku vyšli ven a nikde nebyl už nikdo, ale všude byla taková atmosféra jako po válce a šli jsme do Smíchovského sklípku. Tam jsme se dali pár piv a říkali jsme si, tyjo, co asi bude, co se stane. Přijdou tanky, přiletějí letadla, nebo co se bude dít. No.
0: Co to udělalo s kapelou Lucie? Jak potom pokračovala?
1: Kapela Lucie pokračovala tak, že 17. bylo v pátek listopadu a 18. listopadu v sobotu skupina Lucie vystupovala v kulturním domě ve Chvaleticích, kde jako hostem našeho večera byl Jaroslav Dušek a bubeník Alan Vitouš. Měli takovou zvláštní performanci, že Alan Vitouš bušil do bubnu a Jaroslav Dušek křičel nějaký výzvy. Nebyla to ani kapela, bylo to takový zvláštní. A my jsme tam pak vystoupili a když vlastně přijeli naši kamarádi z Prahy, tak nám oznámili, že byl zavražděn student Šmíd. A my jsme se všichni tak jako naštvali a řekli jsme si, tak tohle jim neprojde. To už půjdou od válu a nám konečně nebudou zakazovat texty, názvy písní a dokonce by se nám mohlo podařit, že vydáme i desku, když nám v tom ty složky nebudou bránit.
0: Vlastně Vanastovky také v 90. letech, hlavně na začátku, vydávaly velmi úspěšné desky. My se k tomu dostaneme. Přesto, když padl režim, tak vy jste říkal, nebudu nám bránit v názvech a tak dále, ve skládání písní. Hned jste začali si skládat podle svého, nebo pořád jste měli někde nějakou tu kontrolku, jako tu obavu, že budete potrestáni za něco, za nevhodné slovo, za nevhodný název?
1: Já bych řekl, že v těch textech ne, že jsme nikdy neměli žádnou kontrolku, akorát se prostě stalo, že jsme vydávali třeba první single, on se jmenoval Šrouby do hlavy a ten název byl zakázán. Já teď nevím, jestli z jakých důvodů. A píseň musela být přejmenována na pár fíglů.
0: Ale šroby do hlavy jste...
1: Ale ne, to byly takové drobnosti, jo. Nebo když jsme vystupovali na Dnech rudého práva v parku kultury a oddechu Julia Fučíka, hráli jsme naší protistátní píseň Oheň, tak nám pracovníci Československého rozhlasu tu píseň v půlce stáhli a vypnuli nás, jo. Ale to byly takové drobnosti, to nebylo, spíš byla horší to, že jsem byl třeba policií několikrát zmlácen kvůli tomu, jaký mám účes a jaký mám oblečení na sobě a tak. Tak to teda jsem měl takovej, jako spousty let, takovej neléčený posttraumatický syndrom, protože ty bitky byly někdy drsný.
0: Robert Kodym je naším hostem.
2: Alex a host.

0: Alex a host si povídám se zpěvákem, kytaristou Herbertem Kodymem, který kromě toho, že v roce 85 spolu založil kapelu Lucie, tak o 3 roky později ještě přidal jednu velmi úspěšnou kapelu Vanastovi věci. Vanastovi, já když jsem si psala Vanastovi, okamžitě jsem psala Tvrdý i, ale ono tak tvrdé i tam není na konci. Tak zase se zeptám nejdříve, co ten název Vanastovi věci, kde se vzal?
1: No, já myslím, že když chce někdo založit velmi úspěšnou mainstreamovou rockovou kapelu, tak je jeho povinností, aby to mělo v rámci všech okolností název, který je jasný, srozumitelný, zapamatovatelný. A tohle je pravý opak, protože začátek Vanastových věcí vypadal tak, že za náma přišel bubeník legendární punkový kapely Plexis Áda Vytáček a přišel s tím, že jeho známý, který se jmenuje Vladislav Kvasnička, natáčí dokumentární film o punkovém hnutí v Československé socialistické republice. A po nás chce, aby jsme udělali kapelu, která vytvoří originální punkovou hudbu pro tento film. No a tak to vlastně vzniklo. A mě napadlo, že bychom použili název kapely, v který hrál pan Pébecha, když mu bylo 15, ale že ho trošku jakoby pozměníme. Ono se to psalo Vanastové věci jako česky a já jsem vymyslel, že se to bude tvářit tak jako napůl polsky a napůl takovou tou češtinou z 19. století jako za Josefa Jungmana a tak, že se používají ty dvojitý V a tak. Takže takovýhle druh kočkopsa z toho vzniknul. No a občas i po těch necelých 40 letech už si i někdo pamatuje, jak se to píše.
0: Vidíte, já jsem si to nezapamatovala.
1: Občas i, nevím, jestli všichni členové kapely, ale já si to teda určitě pamatuju.
0: Tak já si to bohužel nepamatuju, když to pamatuju a budu, a to jsem v těch 90. letech byla právě ta faninka. Nebyla jsem tedy ta faninka, která by vám nocovala u domova, kde jste, jak jste někde, ne, to, já jsem tam nebyla.
1: Ani tak nevypadáte, ale já si pamatuju.
0: Tak vy jste to někde popisoval, jo. Jak to pro vás pak už bylo opravdu až děsivý, když jste měl faninky u domova. Tak zazpomínejte na dobu té největší slávy. Člověk by si řekl, že vás všude chtěli, měli vás rádi, každý se s vámi chtěl fotit. Tak kdy to začalo být ne úplně příjemné a žádoucí?
1: Já jsem si teď vzpomněl, když jsem dával první autogram ve svém životě. Jsem ještě, když jsme začali s tou kapelou Lucie, tak my jsme asi půl roku z PBH. Ta Lucie neměla koncerty a my jsme dostali nabídku takový alternativní skupiny Omnibus, který bychom hráli. A tak jsme to přijali, aby jsme mohli vyjet i mimo Prahu, takže to bylo asi první moje hraní mimo Prahu. V Ostrově nad Ohří jsme hráli na nějakém rockovém festivalu, kde byly samý jako big beatový kapely a tady ta skupina Omnibus, to byla taková jako německá elektronika, bych řekl stylově, křížená s funky, to funky jsem tam obstarával já a pan Pébech a když jsme hráli na tom festivalu, tak tam byly samý máničky v džískách a křičeli na nás celou dobu. Depeche Mode, nenecháme se nakazit, Depeche Mode, nenecháme se nakazit. Takže to bylo takový fopa, to první vystoupení, ale my jsme se teda nevzdali. A po

0: fajn, ta přízeň fanoušků, akorát v jednu dobu, když jsme vlastně za ty alba, za ty nahrávky, a kdy nás všichni tak jako strašně okrádali, že jsme byli hrozně slavní a hrozně chudí zároveň, že jsem neměl peníze na taxíka, tak jsem musel jezdit pořád tou tramvají a autobusem a to bylo vždycky jako nasoupím do tramvaje a začala autogramiáda a skončila, až když jsem vystoupil z té tramvaje, tak ne vždy jsem introvert, jsem z toho byl úplně nadšený.
1: Robert Kodym je naším hostem.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera. V neděli nás zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat bolestivým šlachám na rukou a nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Alex a host je stále Robert Kodym z Vanastových věcí a také z Lucie. My jsme už teďka v tuto chvíli u Vanastovek. Velmi známé písně Lží, sex a prachy, tak mi to teda nandej, kouzlo.
1: Sbírka
0: zvadlých růží, nebo zvadlejch?
1: Zvadlej.
0: Jsem ho spisovná, že? Nandej, tam bylo Y, že jo, na konci, to si pamatuju. Ale pamatuju si samozřejmě i ten klip k písni Kouzlo s Klárou Isovou. Skutečně si holila hlavu?
1: Ne. To měla na hlavě takový prezervativ.
0: Jsem se. Dobře. Tak a vy jste minulém vstupu popisoval svůj první podpis, ale pak i další podpisy, tramvajové autogramiády a tak dále. Kdy jste z toho chtěl utéct, vystoupit? Kdy toho bylo už moc?
1: Kdy toho bylo moc? A proč si myslíte, že jsem chtěl utéct?
0: Protože Vanastové věci se potom odmlčely na nějakou dobu, o vás nebylo moc vidu slechu, tak proto se ptám. Ale třeba mě to vyvrátíte a řekněte, že taková doba vůbec nebyla.
1: Ne, já jsem vlastně ten svůj čas dělil mezi ty dvě kapely a prostě bylo nějaký období, že jsem dělal desku s Lucí a pak jel turné s Lucí a tak se to tak nějak střídalo. Já jsem se té muzice začal věnovat trochu míň intenzivně, když jsem mezi vlastně práci pro tyhle dvě kapely včlenil ještě opravu barokního zámku a do toho jsem tak jakoby hodně skočil. Já jsem totiž v jeden okamžik zjistil, že jsem teda jako nejen trochu slavný, ale že jsem i trochu bohatý, ale vlastně, že nemám kde bydlet a nemám kde mít zkušebnu a studio a ty věci, které jsem potřeboval. No a tak jsem si řekl, že jsem někde slyšel, že se dá koupit třeba barokní fara, která má metr tlustý kamenný zdi a že se to dá koupit za pár šupů a tak jsem si řekl, tak jo, tak koupím tu faru v Davli a opravím ji a tak. A tak jsem jel do té Davle a tam jsem zjistil, že ta fara u kostela svatého Šebestiána je vedle silnice, kde to dělá také a kde jezdí to jedno auto za druhým. Tak jsem si řekl, to ne. No a pak jsem objevil barokní zámek na Kolínsku a způsobilo mi to duševní poruchu. Úplně jsem se zbláznil.
0: Bečvárky? Říkám to správně.
1: Bečváry. A vlastně mě to pohltilo a jak si tu barokní budovu zachraňuju už 25 let a už je teda zachráněna, už to vypadá, že ty propadlý stropy a propadlá střecha, dřevomorka, tak tyhle základní věci už jsou jako vlastně zmáklý a no a je to dobrý zdroj inspirace, že se člověk do toho genialoci ponoří a vezme si kytaru a napadají ho melodie, harmonie a texty.
0: A metr tlusté zdi, nikoho asi nerušíte, ať se do toho upřete jakoliv. A možná taková přízemní otázka, kdo to uklízí, ten zámek? Není to trochu náročné na úklid?
1: No, tak já mám funkci kastelána, ale kromě toho, jelikož ten kastelán chudák nemá žádný zaměstnance, tak kromě toho ty zaměstnance musím jako dělat já a taky teda potažmo rodina. Takže já jsem kromě toho kastelánství jsem taky třeba udržbář, instalatér, zahradník, to mám nejradši, jako fyzická práce v přírodě je nejvíc, ale taky elektrikář, zedník, tesař, štukatér, to mi jde nejhůř, jo, to je peklo. Já jsem, docela to všecko umím, ale štukatér, to se musím naučit, svářeč, to mi jde taky nejhůř. To jsem opravdu na začátku. No ještě bych mohl něco vyjmenovat. A jo, jako kostelník, OK, starám se o kaply a aby bylo mirha a kadidlo vždy na svém místě a takový ty věci.
0: Takže kdyby náhodou, nedej bože, vám vynechal hlas, tak máte své uplatnění jisté.
1: No to jo, ale nevím, či bych se živil.
0: Rukama.
1: Protože tady to kastelánství, to je zaměstnání, kam peníze musím nosit, jo. Ne se, žádný mi tam jako z toho neplynou. No.
0: Jste služby poskytoval někde jinde. Robert Kodym je naším hostem.
2: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas, jehož hostem je stále Robert Kodym, který teď společně se svojí kapelou, kterou spolu zakládal před 40 lety, jezdí, vyráží na různé koncerty, velmi úspěšné koncerty, navštěvované koncerty a chystáte desku. Ono se nejprve spekulovalo, že by mohla být na konci tohoto roku. Kdy bude? Radost? S tečkami?
1: Radost s tečkami. Je to kódový název. Jehož význam bude prozrazen až před vydáním desky. Ale to vlastně není důležitý. Já myslím, že na téhle desce, která se jmenuje Radost, je nejdůležitější asi to slovo radost. To je vlastně slovo, který vystihuje atmosféru v kapele. A mám rád taky ten citát, nevím už od koho je, ale ten citát zní: radost je ta emoce s tou nejvyšší vibrací. Není to krásný?
0: Je to nádherné.
1: No a deska bude hotová, až ji dokončíme, protože teďka já jsem byl čtvrt roku s vanastovkama po festivalech, rok jsme chystali turné, teď jsme na turné a chystáme spousty dalších věcí. No a samozřejmě, že nám nezbývá, než natočit nejlepší album, jaký v kapele Lucie kdy vzniklo, takže proto děláme všechno.
0: Takže bude opravdu nejlepší?
1: No, dá-li pán Bůh, tak určitě.
0: Pán Bůh? Já myslela, že vy? Dáte-li vy? Myslím členové kapely.
1: No, tak jasně, tak dá-li vesmír, aby z nás vyšly ty nejlepší nápady. Ten řetězec, ty články řetězů, těch je opravdu hodně. Jo. Snad víc jich má nějaký celovečerní film, když se dělá, protože fakt, že to CDčko nemá obraz. Takže tý práce míň, ale i tý práce opravdu hodně. No.
0: Na co se těšíte v nejbližší době? Co vás čeká, kromě koncertů, CDčka nebo desky?
1: Mě na tvorbě té desky vlastně nejvíc těší jako ta tvorba samotná. Samotný to skládání, to psaní textů a vymyšlení té hudby a ne, mě to vlastně baví všechno. No. To je jako, že já jsem teda zpěvák, kytarista, skladatel, textář, ale potom hudební aranžér a hudební producent. To je těch šest profesí. Mě to všechno moc baví a zajímá a pořád se učím a učím. A mě na tom baví to, co se vlastně novýho naučím a zjistím a pořád poslouchám muziku a čtu rozhovory s různýma producentama z Británie, z USA a vlastně o všechny ty profese se zajímám a vlastně den má jenom 24 hodin a občas se musí taky spát, že jo. Takže doplnit kadidlo a mirhu.
0: Ano, mirhu.
1: Z kadidla a mirhy. A svíčky z včelího vosku, aby nesmrděly jako ty parafínové. No, takže asi tak.
0: A občas také poskytnete nějaký rozhovor, jako teď nám tady, takže moc jo, za něj děkuju.
1: A to já moc rád.
0: A ať se vám daří. Robert Kodym byl naším hostem.
1: Děkuju. Alex a host.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Vedení ODS vyloučilo ze strany bývalého starostu Prahy 1 Filipa Dvořáka. Správa nemovitostí v Hradci Králové mění kvůli rekordnímu podvodu ředitele. Zítra čekáme proměnlivou oblačnost, postupně s přehánkami a teplotami do 25 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Výkonná rada ODS vyloučila ze strany předsedu místní organizace strany v Praze 1 Filipa Dvořáka. Podle mluvčí občanských demokratů Mariany Wernerové závažně porušil stanovy strany. Dvořák podle vedení ODS dostatečně nevysvětlil otázky kolem svého majetku. Podle serveru Seznam zprávy po otci zdědil majetek v hodnotě 230 milionů korun. Dvořák byl původně na kandidátce ODS v Praze 1 pro podzimní komunální volby. Vedení strany s tím ale nesouhlasilo. Správu nemovitostí v Hradci Králové dočasně povede ředitel hradeckých technických služeb Tomáš Pospíšil. Ve funkci nahradí dosavadní ředitelku Jaroslavu Bernhardovou. Na mimořádném jednání o tom rozhodli radní města. Bernhardová rezignovala poté, co městská organizace minulý týden přišla podvodem o přibližně 46 milionů korun. K odchodu ředitelku vyzvala primátorka Pavlína Špringrová z Hradeckého demokratického klubu.
2: Jedním z důležitých kroků je vyvození personálních důsledků. Ředitelka správy nemovitostí se proto po mé výzvě rozhodla rezignovat. Vnímám to jako nutné převzetí manažerské odpovědnosti, protože správa nemovitostí je samostatná příspěvková organizace s vlastním vedením a také s vlastní odpovědností za hospodaření.
0: Peníze podvodníkům, kteří se vydávali za policisty a pracovníky České národní banky, poslala minulý týden zaměstnankyně městské organizace. Pracovně právní důsledky v jejím případě město vyvodí do konce týdne. Pracovníci dětského centra v Liberci dnes v Puškinově ulici otevřeli nové komunitní bydlení pro děti v krizových životních situacích. Jde o dvě domácnosti v rodinných domech pro celkem 8 lidí. Děti se tam můžou nastěhovat na konci léta. Dohlížet na ně bude střídavě 5 odborných pracovnic. Doplňuje ředitelka dětského centra Liberec Jindřiška Korečková.
3: Velmi často k nám přicházejí děti, kde se rodiny ocitly v nějaké bytové nouzi, nemají finanční prostředky. Často nás vyhledávají i rodiče, kteří musí podstoupit nějaký plánovaný zákrok, hospitalizaci, nebo jsou to třeba i krátkodobé výkony trestu. Sport.
0: Bývalý fotbalový reprezentant Ondřej Kůdela začíná trenérskou kariéru. Po konci té hráčské bude někdejší obránce působit jako asistent kouče Davida Střihavky na lavičce druholigové Vlašimi. Středočeský klub to oznámil na svém webu.
1: Počasí.
0: Zítra čekáme proměnlivou, zpočátku převážně velkou oblačnost, postupně s přehánkami. Ojediněle se objeví i bouřky. Večer začnou srážky a částečně i oblačnost od jihozápadu ubývat. Nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů, na jihu Moravy až 25.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D11 na 76. kilometru směrem do Prahy stojí porouchané auto. Na silnici 23 u Ostrovačic jeďte opatrně, je tam hlášená pobíhající srna. A na Frýdecko-Místecku jeďte velmi opatrně v Nošovicích na cestě okolo zdejší automobilky. U policejní stanice zasahují záchranáři u nehody motorkáře a provoz řídí policisté. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Teď už začíná pořad Zlatá láska.
1: Zlatá láska.
4: Zveme vás do světa čisté lásky. Víme, že existuje a chceme vám o ní vyprávět. Zdraví vás Petr Kostka
5: a Carmen Majerová. Vybrali jsme pro vás příběh manželského páru, který byl sezdán už před 56 lety.
4: A prožili skoro pohádkový příběh. Mladému muži jeho láska doslova spadla do náruče.
5: Splodil 3 děti, postavil 7 domů a zasadil mnoho stromů. Ona ho bezmezně milovala a miluje.
4: Jejich příběh je důkazem, že láska je pohádka života.
1: Zlatá láska s Carmen Majerovou a Petrem Kostkou.

0: Zlatá láska je kronikou skutečných příběhů psaných životem. Je to pořad o lásce, která kvete v každém věku.
1: Chceme vám představit Marii a Josefa Čebišovi, kteří jdou spolu životem už 57 let.
0: Žijí spolu na Mělnicku a většinu roku tráví na své milované chatě v Tišicích u břehu Labe.
1: Právě tam se za nimi vydal Patrik Rozehnal, aby nám mohli vyprávět o své něžné a vroucí lásce.
2: Zlatá láska.
3: Dobrý den. Vy budete Josef?
4: Ano, ano, jsem Josef.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den. Dobrý den.
3: Kdo pak nám to štěká?
4: Buddy se jmenuje. Buddy.
3: A je takhle hlídací?
4: Je hlídací, moc dobrý. Je mu 9 let.
3: Kde to jsme?
4: Tišice Chrást.
3: A tohle je chata, domeček?
4: Chata, no. Chata taková.
3: Tady přebýváte přes léto,
4: no,
3: nebo furt?
4: Přes léto, od jara do podzimka, no.
3: Dobrý den, a vy budete Maruška?
5: Já jsem Marie, no. A jsem ráda, že jste přijeli, moc vás tady vítám.
3: Moc děkujem. Kytička pro vás.
5: Ježiš, jste strašně hodný, děkuju moc a krásná, ta je teda nádherná. Moc děkuju. Tak pojďte dál, udělejte si pohodlíčko a pojďte.
3: A budeme si vyprávět.
5: Budeme si vyprávět, no. Snad to zvládnu.
3: A to je vaší lásce, zlaté. Jak dlouho už jste spolu?
5: 56 let. A 57 na zapřenou v rok to byl jeden. To mě nosil manžel na zádech, aby to maminka nevěděla jeho a sestra, tak mě vozil na zádech, nosil k ním, jenže byl sníh a pak mě neunes, tak stejně podle stop to věděli, pak nám to řekli. No, nabídnu vám, aby se nám hezky povídalo, tak vám nabídnu buď čajíček, nebo kávu, buď turka, nebo rozpustný, jako nemáme kávovar, ale to nevadí. A nebo vám můžu nabídnout vodu a prostě dáme si něco ke kafíčko, budeme povídat, jo?
3: Dobře.
0: Jejich příběh se začal psát roku 1967. Mladé Marušce, tehdy ještě Vomáčkové, bylo 18 let.
1: Její rodina se díky tatínkovi, který byl stavbyvedoucím při budování sídlišť, přestěhovala do Čeňkova ve středních Čechách.
0: Maruška netušila, že si ji najde, v náručí přivine a později vezme za ženu 25-letý statný mladý muž jménem Josef Čebiš.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
5: No a teďka tam byl sad a tam byly třešně v létě, na podzim švestky. Chodili jsme na ty švestky a teď tam přijelo takový auto a říkám, hele holky, co je to tady za kluky? No a ona přijela, banda, celá parta zedníků. Koukali jsme po nich a tam byl špejchar a když pršelo, tak na špejchaře jsme měli takový sáčky z jutoviny a muselo se to zašívat, popisovalo se to a posílalo se to do Brna zase do toho výzkumáku většího, jak my byli. Dalo se tam vylíz po žebříčku anebo prostě se takhle vzepřít a to. A najednou tenhle ten můj manžel nynější, takhle jako mladý kluk udělaný, se tam vzepřel. A já říkám, no co tohle je za troubu, holky, co on si to dovolí, on sem k nám leze, namakanej, on měl svaly, jo, a myslel si, že je do víco. A říkám, co tady dělá, a on začal nám tykat. A já říkám, já jsem tam kamarádku Teresku, a říkám, Teresko, ten je teda ofouklej, viď. A ona, a ne, on je docela dobrý, a říkám, prosím tě, jdi s tím do háje. No a nic se nedělo, a druhý den jsme šli do toho, to bylo 15.9.1967. A to jsme šli do toho sadu a trhám ty švestky a najednou kluci zednícky šli taky. Měli každý měl flašku piva, svačinu a že si tam sedli. A najednou ho napadlo, tohodle mýho Pepu, teda teď už mýho, napadlo jako třeba kamnek toho, co si to dovoluješ. A on, no já si tě schodím, neboj se, já si tě vemu do náruče. No a padla jsem opravdu měchy do náruče, bez kecání, přímo do náruče. No a začali se všichni smát, tak já už jsem se smála taky a on, my začali jsme si tykat.
3: Co vás to napadlo, setřást si budoucí ženu se švestky?
4: No, tak měl jsem sílu, tak jsem s ní zaklepal a byla moje, no.
3: Ale proč?
4: No, protože jsem měl na ní chuť asi. No a už to začalo, no.
3: Takže se vám líbila?
4: No, líbila se mi určitě, no.
3: Jak vypadala?
4: No, byla pěkná, mladá, štíhlá, prsa měla velký, tak se mi líbila. No, už jsem s ní vydržel 56 let ofiko.
3: To znamená, Zatřásl jste se stromem, ona spadla skutečně do náruče, s tím jste počítal?
4: No počítal, protože jsem měl sílu, jak to, já jsem třeba za jednu ruku jsem se vytáhl, takovou sílu jsem měl, že jo, tenkrát, no, doopravdy. A furt jsem dělal zedníka, že jo, cvičil jsem, plaval jsem, zkrátka jsem se neflákal celý život.
3: A teď proberme ten okamžik, jo, to je rozhodující okamžik vašeho života. Žena vám padá se švestky do náruče. Co nastává potom? Vy se na ní kouknete, oslovíte ji, položíte ji na zem.
4: Dal jsem si s ní rande.
3: Jo, takhle rovnou v náruči jste řekl, nepůjdeš se mnou na rande?
4: Ne, no, to jsem ji postavil a pak jsme se tam chvilku bavili, že jo, tak jsem říkal, že pro ní přijedu, tak jsem pro ní přijel.
5: Jenomže my jsme bydleli na takový malinkatý vesnice, on tam přijel javou 250 a zvonil tím, troubil. A všichni věděli, že Máňa Vomáčková má rande, protože to byla vesnice, kde babky koukaly z oken, že jo. Já říkám, no nazar.
4: A jeli jsme do Čakovic do kina, no a pak jsme už spolu začali chodit.
3: Co bylo v kině?
5: Romus a Remus, nádherný film.
3: Jasně, a když jste seděli spolu vedle sebe?
5: No to zatím nebylo nic, co jsme jen tak seděli, takhle jsme ani jsme si za rukou nedrželi, až když jsme jeli domů a dovez mě domů, tak mě letmo políbil, ale jenom letmo, jo, to nebylo.
4: Ale byl tam rybník taky a chodili jsme tam randit, tak jsem přitom ještě chytal ryby, protože můj otec měl rád ryby, tak jsem tam upytlačil vždycky kapra, když jsem měl domů na motorce, a no, tak jsem tam jezdil často.
5: A myslíte, že mě políbil? On ale seděl, koukal na ty ryby a když zabrala ryba, tak ji vzal, no pak mě teda mezi tím políbil, to bych lhala, ale když šel po rybnej, tak mě líbal nejvíc, aby ho neviděl, vždycky stál na tom, na prutě a líbal mě. A můj tatínek už se na to nemohl dívat, tak víte, co dělal? Vzal kámen a vždycky, když byl se mnou u rybníka, tak hodil do vody, aby ho ty ryby vyrušil, aby se věnoval mě a ne rybám. A já říkám, tati, a on říkal vždycky, můj muž říkal, vy se chcete zbavit, že jo, tak proto tam házíte ty kameny. Tak jsme se nasmáli, už tehdy to byla legrace, no. Ale bylo to krásný, tam se to jmenovalo Na vrchách, tak tam jsme chodili randit, no.
4: Bylo to tam hezký, no. Bylo to veselý, no. Až pak z toho bylo jiným stavu a už jsme se pak museli vzít.
5: Jenže nejhorší bylo, že naši byli pobožní a já jsem se bála, jako aby jsme spolu něco měli, jenomže nechtěla jsem ostratit, tak to bylo, no.
3: On naléhal.
5: On naléhal a já podlehla.
3: Kde to bylo?
4: Na těch vrchách, no.
5: Na těch vrchách venku.
3: Jste v očekávání, jak jste na to přišla, co to s vámi udělalo, jak jste to řekla Josefovi?
5: No, Josefovi jsem to dlouho neřekla, protože jsem říkala, Ježíš, já mu to řeknu, a on řekne, to je teda, když otěhotní brzo, asi 3 měsíce, co jsme spolu chodili, říkám, tak to on mě nebude chtít a je to hrozný, ale nejhorší, víte, co bylo, že on byl můj první kluk, to byla právě ta blbost, že jsem jako, že jsem si nic neužila, ale to říkají moje děti teďka, že odbočuju. A říkám, no tak já mu to řeknu, tak jsem mu to řekla a říkám, ale Pepí, naši jsou pobožní a my se budeme muset vzít, protože to není sranda. Jako vůbec jsme neuvažovali, že bychom měli dítě pryč nebo to.
3: Co vy na to?
4: No tak musím se mít zodpovědnost, ne? Tak jsem řekl, tak se vemem a je to.
3: Co rodiče tedy na to?
5: Ale jo, dobrý, maminka to vzala všechno, tak mě bylo 20, byla jsem sice docela mladá, no ale dřív to tak bylo, že jo. No manželovi už bylo 26 a půl, takže říkám, tak bylo to pěkný, no. I ani maminka jeho nic proti tomu neměli, byli naopak výborní, nechali nás tam u nich bydlet, super to bylo, no.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Svůj zlatý lásky plný příběh nám vypráví Marie a Josef Čebišovi.
2: Křehká dívenka a urostlý mladý muž se do sebe zakoukali, zblížili se a byli v očekávání nového mladého života.
1: Plánovali společnou budoucnost. Josef dokonce už kreslil plány jejich společného domu.
2: Ale nejdřív musela být v červnu roku 1968 svatba. Mluvil jim do toho někdo?
3: Ne, my jsme se dohodli s manželem sami, dohodli jsme se, že se vezmeme a nevěděli jsme, jak to bude, tak jsme se domlouvali s rodičema, kdy se jim to hodí, kdy tohle, a až jsme našetřili nějakou tu korunu, tak jsme se pak vzali a to bylo toho 15. června, no. A brali jsme se u nás doma a museli jsme se nasmát, protože dneska by ty mladí vůbec tohle to nechápali. Babička jeho až dneska, jak jste chtěli ty fotky vidět, tak jsem se na ně zadívala a říkala jsem, Ježíš Maria, jeho maminka jí svíčkovou z hlubokého talíře. No, protože my jsme to měli doma a nechystalo se, abyste šel koupit kvůli jednomu dni svatebnímu něco, že jo, tak se vzalo, co bylo doma. Jídlo bylo, ale bohužel bylo v hlubokém talíři. Ale bylo to krásný. A můj tatínek dobrák, tak vypěstoval bílý karafiáty, aniž by věděl, že bude svatba. On vždycky prostě měl jeden rok třeba pěstoval růžičky nebo to a teď zrovna karafiáty. A on říkal, vidíš Mařenko, tak se to hodí, budeš mít karafiáty. A opravdu mi je vypěstoval takový ty dvouletý, víte, jak jsou ty voňavoučky. Pomínáme na to všichni, no.
4: To je možná osud, ne? Znamení?
3: Asi jo. Asi to je znamení, no.
4: A obřad jako takový byl kde?
5: Byl na Vodolce, bylo to 15.6. v 11 hodin. Nevěstě ušila, její matka ušila šaty, to nebyly žádný znaky jeho obchodu. No, já jsem si něco koupil, že jo, tenka bylo teplo, tak košile a kalhoty a bylo to, no, to bylo v červnu, byl hit, že jo. Ani sako nebylo potřeba žádný, nebo asi tam bylo, no, ale...
4: No a ten obřad jak vypadal, jak jste přicházeli, kolik bylo hostí, co vám hráli?
3: No, bylo to nádherný, no vidíte, co nám hráli, už ani nespomenu, nepamatuju, ale bylo to nádherný a bylo to právě v odolený vodě na starý radnici.
5: Ale bylo to jako perfektní úplně, no, to nemělo chybu jako.
3: Krásný, a když jsme tam přicházeli, tak to bylo takový, no víte, svatba, první svatba, že jo, to člověk je... Na nic nemyslí, jenom na to, že jako si připadá, jak když je nějaká princezna. Bylo to hezký, no. Nikdo se nevopil, bylo to prostě takový střídmý, bezvadný, no. Super, no, měla jsem růže, mi koupil kytku, krásnou růží. No a teď jsme šli do toho auta před barákem a jak jsem si tam sedala, tak mě to paní skřípla a tři růžičky mi uštípla. A ta jedna babička tam byla, oni jak ty babky na té vesnici byly a dělali takový ty, jak povíján věšeli a tohle, když jste tudy jela.
5: Zatahovali, když se jelo.
3: Tak povídala. Ježíš, to bude mít Mařenka smůlu, růže má, ty píchají majtrny a ještě se jí tři tady uloupli, tak honem mi to tam stříhali, aby ta kytka vypadala hezky, no. ale povedlo se, žádný růže nepřinesli smůlu, bylo to super.
4: Přesun tedy do baráčku nebo k rodičům z té obřadní síně proběhl, jak zase autem přijeli jste, co následovalo?
3: Autem to jsme měli asi jenom, myslím, že tři auta byly, víc jich nebylo a to byl manželův kamarád, tam střeba Boratic, ten nás vrátil, ten nás vez jako mě, nevěstu.
5: A ještě jeden kamarád.
3: A myslím, že tři auta, víc jich nebylo, no. Ale nebyla ani hudba, nic, by hrálo rádio, nebo prostě já nevím, co jsme tam měli. Ale spíš se povídalo a bylo to takový, a teta Hela, jeho měla kytaru a tak to bylo senzační, no. Zpívalo se, ale bylo to takový, nebylo to jako dneska. Povídalo se tam o všem možném, vzpomínalo se na život, že jo, prostě takovej, proběhlo se vám všechno do té svatby, co bylo, no. Takže jsem byla ráda, že jsme se vzali a bylo to bezvadný, no. Bylo to krásný.
4: Kdo byl nejvíc dojatý?
3: No asi já. Já jsem brečela pořád. Já brečela i u toho, až mi to bylo trapný. Proč brečím, když jsem šťastná, že jo? Ale nešlo to zadržet, no. A říkala jsem si, že jsem to ani nezasloužila takovej ten. A teď taky si kolikrát říkám, že vděčím za to, že opravdu, čemu vděčím, že se máme takhle rádi a že jsme v té pohodě, kde jsou lidi nemocní, že jo, leta třeba už nemůžou. Takže jako kolikrát se opravdu pomodlím a řeknu děkuji Bože, že si mi to zachrání, že jsem se dožila vnoučat, pravnoučat. A ještě bych prosila aspoň těch malinkých kluků chvilku, no a když ne, tak život byl nádherný, no.
1: Marie a Josef jako mladí věřili, že ať se děje cokoliv, láska vydrží. Láska je silná, dává naději a vytrvá. Láska nikdy nezanikne.
2: Dnes už to vědí s jistotou, ale jak to prožívali, když vyrazili na svou svatební cestu?
3: Po té svatbě jsme jeli na svatební cestu a bylo to nádherný, to jsme si povídali, plánovali jsme, co bude, jak ten barák a všechno, jak prostě začneme dělat a to. A jeli jsme na svatební cestu, to se musíme pochlubit, a jeli jsme na Sázavu, viď?
5: Podstan.
3: A můj muž, on je rybář, já jsem ryby v životě nejedla, protože my jsme, nikdo nebyl rybář. On stan postavil dole do nějakého dělíku, měl starýho Rapida auto, tak jsme tam zjeli. Co myslíte, celou svatební cestu nám pršelo, tak strašně, v kotlíku jsme jedli polívku, to byly ty kostičky, jestli to vy si asi nepamatujete, to byly velké kostičky, takový houbový polívky, 4 byly v jednom balíčku, tak to jsme jedli ty polívky, chleba.
5: Jsem nachytal okouny, jsme upražili na ohni, no. Bylo to, no. A pak jsme nemohli vjet, tak jsme museli zehnat traktor, aby nás vytáhl, protože jsme byli pod kopcem a jak bylo po dešti, tak to nešlo, hladký gumy, že jo, to nebyly žádný terénáky nebo to, tak nám jsem došel a vytáhl nás traktor za nějakých 50 korun a jeli jsme domů zase. Byli jsme tam 2 dny a myši tam běhali, to byly z celty jenom udělaný stany, že to neměli žádný podlážky, to dřív nebylo, že jo. Byly dvě ty celty, to se dalo dohromady, do prostředka se dal klacek, který se uříz, no a to bylo všechno, tenkrát to nebylo.
3: No já vám řeknu, to byla svatební cesta na svatební cesty. Já jsem byla hladová, mokrá. No úplně chtělo se mi brečet a říkám, nemůžu mu zkazit radost, protože je hodný, že mě vzal pod stan, ale do smrti na to nezapomenem. Když nás tahali a tak říkali, jo, vy jste tu na svatební cestě, no a ty se mohli popukat smíchy, protože když nás viděli, jak vypadáme, jo, ten stan mokrý, všechno, a přijeli jsme domů a teprve doma to začalo, na zahradě jsme si užili, pak jsme začali dělat vohýnky, začali jsme si opejkat buřty a bylo to super, no. Svatební cesta se dodělala doma na zahradě.
5: No, jako dneska, že jezdí do Itálie nebo někam tamhle do toho, že jo, no dřív fakt jsme museli šetřit, protože jsme chtěli stavět, no, tak to nešlo. Zkrátka jsme to tak nějak pláceli dohromady, až jsme tady, no.
0: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Zlatá láska přináší skutečný příběh dvou milujících lidí. Dnešními hrdiny jsou Marie a Josef Čebišovi.
2: Brzy po svatbě se jim narodila dcera. Záhy ale přišlo těžké období. V šesti nedělí zemřela Marušce její milovaná maminka.
1: Tehdy jí pomohl ustát těžkou chvíli její citlivý muž Josef a také fakt, že přivedla na svět prvorozenou dcerku, o kterou se museli oba starat.
3: Maruško, řekněte mi, jak člověka změní to, když se stane mámou? Co se vám odehrálo? Přišla první dcera na svět. Vnímala jste, že je něco jinýho?
4: Vnímala strašně. No, úplně takový, všechno se vám zdá takový krásný, sladoučký. Když to dítě obejmete, jo, tak to je úplně něco jiného, ale všechny. Prostě všechny děti, když obejmete. I teď, když jsem prababička a přijdou sem s těma vnoučátkama a já je držím takhle na prsou, tak úplně mě to tak nabíjí a vzpomenu si na ty chvíle mladé, když byly ty moje děti malé.
3: Těšil jste se na to, že budete tátou?
5: No určitě, určitě. To je zodpovědnost, že jo? Já jsem byl tak vychovaný.
3: A pamatujete si na to, když vaše žena jela do porodnice?
5: Jsem ji tam vozil autem, že jo? Všechny tři jsem je tam. Pak jsme měli druhou dceru, to už jsme bydleli v baráku v přízemí, patro ještě bylo hotové, ale nebylo jako na obývání, tak jsme dodělávali. No pak jsme měli ještě kluka, to už jsme dělal fasádu, viď? No a to jsem ťukal takhle na okno. Já jsem dělal v Praze na fasádách a mám, hele, to takhle zaťukám na okno, paní otevře okno, dá nám kávu, no a tak Maruš zaťukala na okno, tak já jsem schodil monterky, skočil jsem tam a měli jsme kluka pak, no.
3: Maruška se durdí.
4: No je to pravda, no ale on je hrozný můj muž, on je sně... On co neví, to nevypovídá.
3: Tady to je upřímná výpověď.
4: Ale když se narodil Pepíček na Bulovce, tak už holky mohly nahoru k okýnku přijít, jenom k okýnku, otevřeli se okýnko a oni, maminko, prosím tě, už pojď domů, tatínek nám vaří samý volejovky. A já jsem koukala a Petruška měla jednu ponožku bílou, jednu červenou. Já říkám, no nazdar hodiny. Tak jsem byla ráda, když jsem pak šla domů, protože to víte, měl kluka, takže kluka zapíjeli s kamarádama. A naše holky malí spaly na zahradě ve stanu a byla sranda, no. Ale bylo to krásný, no. A pak přijeli příbuzní a vždycky nevěřili, že máme chlapečka, tak každý ho musel rozbalit a když viděli, že to je kluk, tak bylo dobrý. Takže bylo slávy, no. A určitě mě měl rád, proto on o lásce nemluví vůbec, on je taky skoupej dneska.
5: Lásku máme celý život spolu, ne?
3: No, ale to nás právě zajímá a proto jsme přijeli, aby jsme věděli, jak se taková láska, která vás přimkne k sobě na tolik let, rodí, jak vzniká, na čem tehdy stála, nebo co jste si tehdy jeden o druhém třeba mysleli a co se vám na tom druhém líbilo, že jste si řekli jo?
5: Měli jsme se rádi. Měli jsme se rádi a věřili jsme si jeden druhýmu.
4: Vážili jsme se od té doby, co jsme se poznali hodně, ale já jsem měla hrozně pohnutý život. A právě jak jsem mu to vyprávěla, tak mu byl tak strašně hodnej, že mě prostě ve všem podržel. No, já jsem z rozvedeného manželství. Bylo nás pět dětí, čtyři děti teda, až pak mám nevlastní ještě dceru, ale jako vlastní sestru teda. A naši se rozvedli. A moje maminka si nechala dvě děti a můj táta si nechal dvě děti. A já to nemohla pochopit, ale já jsem byla jako dítě, jo. Mně bylo asi 8 nebo 7 a já jsem si to vřela do hlavy, že někde mám sestru a bratra. A prostě bylo to ve mně. Já nevím, to byla hrozná doba, ale dřív řekli, že se nerozvádějí a tohle jsme zažili. Můj táta byl hrozně zlej. Pil, dělal v dolech, takže měl hrozně peněz a byl prostě takovej bohem, jo. A on nás mlátil, hrozně nás byl, uříz třeba hadici od pračky a mě se řezal. A já ho nenáviděla, úplně jsem ho nenáviděla. Mamka se pak teda rozvedla, no ale nechala si mě a Zděnku sestru a on si nechal Jarušku a Honzu, táta. A prostě asi tím, aby na nás neplatili nebo to, ale tím se zpřetrhali vztahy a prostě my jsme byli jenom dvě a oni dva. A já, když jsem si namluvila Pepu, tak říkám, já to takhle nenechám, já mu to řeknu, protože nemá být žádný tajemství, že jo, tak pamatuješ, jak jsem ti to říkala, vyprávěla jsem mu to, brečela jsem a on byl tak zlatý, říkal, já ti pomůžu tu sestru a bráchu najít. To se mě na něm nejvíc líbilo. A když o tom mluvím, tak bych ještě brečela. A představte si, kde jsem je našla. V dětském domově v Bílině. Jak ségru Jarušku, tak Honzu bráchu. Jo, no něco hroznýho. A opravdu našla jsem pak tu ségru mojí a bráchu a máme nejlepší vztah. A úplně teď každou chvilku, co můžeme, prostě jsme pořád spolu. Tak to právě je ta láska, že mě můj Pepa podržel a že mě tu sestru a bráchu našel. A tomu do smrti nezapomenu a furt to máme v sobě.
3: Vy jste takový silný chlap, vy se schováváte za tu slupku toho statního chlapa, který ale ochrání tu křehkou ženu, kterou máte v Marušce. A vlastně je škoda neříct, že vy tak jako dokážete jako zedník postavit ty domy a postarat se o tu rodinu, tak vy jste postavil zpátky vlastně trochu život té Marušce, že jste jí pomohl a za to vám patří obrovský dík. Vy jste stavěč nejenom dom,

0: Marie a Josef Čebišovi prožívají něžnou lásku. Jsou spolu už více než půl století. Maruška našla v náručí svého Josefa klid a on u Marušky domov plný citu.
1: Oba vědí, že život přináší také chvíle, kdy se o toho druhého bojíte.
0: Josefovi ochrnula noha a prodělal těžkou operaci páteře, tak říkajíc, za 5:12. Maruška se modlila každý den. Naštěstí vše dobře dopadlo.
1: Jejich příběh nás s Petrem zaujal při čtení natolik, že jsme se rozhodli potěšit je jedním velkým darem. Novým automatickým kávovarem. O předání jsme požádali Patrika Rozehnala. Zatím nic netuší.
2: Tak jste připraveni?
3: Jsme připraveni, děkujeme, dopředu.
4: No, já teda nepřipravená nejsem, já vůbec nepočítala, jo. Že by jsem se dostala
3: já
4: do něčeho.
3: Já podržím, když tak za ruku, aby si padal.
4: Ale to jsme teda rádi, my jsme v životě nic nevyhráli, nikdy nic.
3: Vyhrála si mě a já tebe,
4: no, to je pravda,
3: stačí.
4: Vyhráli jsme jeden druhýho, no. Ježíš, tak to moc děkujeme, jak vám, tak i Carmen a tomu Petrovi Koskovi, v obom dvou.
2: Tak pojďte za mnou se na to podívat.
4: To mě rozbrečíte. Ježiši, kávovár.
2: Jo.
3: Jo, tak děkujeme moc teda.
4: Tak ten je krásný. Ježiš, tak děkujeme. To budou mít radost naši mladí, protože přijdou a říkají, babi, to tvoje kafe, my si uděláme doma. No tak to nám udělali radost. Jak Carmen s Petrem, tak vy taky. Děkujeme moc. A to není možný, tak to je krásný.
3: A to je taky dlouhý život ještě.
4: Krásný, no a vám všem, ale taky poslouchejte, no. Já s tím ani nebudu mě zadět za to.
2: To nějak zvládnem spolu, se naučíme.
4: A nebo mi to pomůžou mladí, protože mladí, já jsem...
2: To se jenom naplní vodou, zásobník kávou zrnkovou a pak se stiskne jenom správné tlačítko a záleží, jestli si chcete udělat menší, větší kávu.
4: Jo, tak to si dáme i my pak tu zrnkovou, protože nám tahle ta moc nechutná, ta kupovaná.
2: Máte ji tady od nás.
4: Ježiši, no to snad ne. Ježiši, vy jste zlatý, tak moc děkujeme, jste hodný, děkujeme. To máme teda radost, opravdu. Děkujeme moc.
3: Děkujeme.
4: Tak děkujeme, to je opravdu dárek krásnej.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Láskyplný příběh dnes vyprávějí Marie a Josef Čebišovi.
2: Je čas je trochu vyzkoušet. Jak si pamatují na některé společné okamžiky? Co vědí o druhém? A shodnou se, když dostanou stejné otázky, ale každý sám?
1: Patrik Rozehnal je vyspovídal a my teď jejich odpovědi dáme dohromady.
2: Držme palce, ať obstojí.
3: Kdo vybíral prstínky na svatbu?
4: Vybírali jsme společně. Naproti labuti, takhle na rohu, tam bylo zlatnictví, tak tam jsme to koupili, na tom rohu.
5: My spolu proti bílý labuti.
3: Pustí vás někdy ke kadeřnici?
5: No určitě, no. A i mi na něj dá.
3: Jak často jezdíte?
5: No já tady, co jsme teďka tady, tak nebudu lhát, tak 3x do roka.
4: No třeba jednou za 2 měsíce natrvalou, nebo takhle ještě před nějakou příležitostí. Jednou za čas, no, ne moc jako.
3: Jak jí říkáte při něžnostech?
4: Maruško, no.
5: No Maruško mi říká. Myslím, že Maruško, no, jinak nevím, no.
3: Kolik vám manželka nechá z rodinného rozpočtu pro vlastní útratu?
4: Teď beru 2000 mám pro sebe.
3: Držíte ho finančně zkrátka?
5: Ne, v žádném případě.
3: Dostává nějaké kapesné?
5: Dostává, no.
3: Kolik?
5: 2000.
3: Co vám koupil jako první prezent, dárek, ještě před svatbou, když jste spolu třeba chodili?
5: No na to nezapomenu do smrti, boty, s takovým jako chlupem z nějakého zvířata, já teď nevím, z čeho to bylo, ale krásné boty zimní.
4: Zimní, jako byly jako náhražka, jako ty huculy, takhle chlupatý, jo. Když jsme jezdili na hory, tak boty jsem jí koupil.
3: Čím si myslíte, že jí dopálíte do běla?
4: Když jsem bordelář, úplně ona vytočí mi, jak kdy budu chtít, jako.
3: Jako čím třeba, co rozbordelíte?
4: No něco mě řekne, abych uklidila a to nechám, no, to je, neuklidím to, no. To je úplně vytočím, jak do maxima, no.
5: On to nedělá ve zlém úmyslu, on prostě je takovej. Neuklidí si boty do botníku. Tamhle se zouvá taky, chodí z bačkura, chodí na zem, že musím po něm to. A neuklízí si prádlo. No ale to je jej asi tak jediný, no jinak nemá nějaký velký zlozvyky, nemá.
3: Jakou barvu milujete vy?
5: Já miluji fialovou a takovou starorůžovou.
3: Na jakou barvu je zatížená?
4: Na černou.
3: Co dělá, když se stydí?
4: No se moc nestydí, jako no.
3: Není stydlivá?
4: Není stydlivá, jako.
5: Byla jsem hodně, děsně jsem byla, jo. To bylo hrozný. Ale teď už ne, myslím, že teď po letech už nejsem, no.
3: Kdo navrhnul to první fyzické milování?
5: No, asi já. Já jsem se bála, abych ho nestratila, protože jsem si říkala, já to řeknu naplno, když mu nedám, tak mě nechá.
3: Kdo byl iniciátorem, kdo navrhl to první milování?
4: No, já asi, to... To je potřeba, ne? Mužský má být dominantní, ne? No.
3: Jak jste na to šel?
4: No z hurta, no. Povedlo se to, tak vidíte, jak to dopadlo, no.
3: Kdy vás naposledy plácnul přes jíždě, přes
5: no,
3: zadek?
5: To bylo převčírem. Ale to jako ze srandy a říkám, Pepo, co se ti stalo? Já jsem něco dělal v kuchyni a on jen tak... Utíral nádobí a já jsem ho plácal taky a říkám, vidíš Pepi, jak ti to krásně jde, děkuju ti, hodně si mi pomohl, protože mě bolejí ruce, jak jsem pak dala ty papriky rajsky. No a on pak říkal, no to je dobrý, Maria taky. On to možná zapomněl, ale asi jo.
3: Kdy jste jí naposledy plácnul přes zadek?
4: Zoumil dneska. Takhle jde okolo, tak...
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
2: Život občas přináší i krušné chvilky. Ty mohou ověřit i pevnost vztahu.
1: Zažili takové chvíle Marie a Josef Čebišovi?
5: Já myslím, že jo.
4: Jednou to bylo na rozvod, tak jsem jí dal 400, ať to podám, a už ona si za to koupila boty a bylo po rozvodu.
5: No ne, to bylo tak, že prostě byli jsme už přepracovaný, že jo. Neměli jsme peníze, barák nebyl dostavěný a už prostě byla taková, takový už to bylo, já nevím, prostě
4: byla krize,
5: no. Jako když už jsme vyprchali, jo, a já říkám, to není možný a to, a je, tak jsme se prostě taky dohadovali, znáte, jak to je. A já říkám, hele, to nemá cenu, tak se rozvedem, ale já jsem hned taková razantní, no a on, aby mi udělal radost, tak přines papíry, já někde sehnal a hodil je na stůl a na rozvod. A to víte, já v práci říkám, holky, já se budu rozvádět, a oni, holky, prosím tě, Maruš, vy dva se budete rozvádět, jo. Ještě hodil 600 korun na stůl, protože tehdy stál rozvod 600. A já jsem šla a na Harfě jsem si koupila grešlakový kozačky, za, přesně za 600. A on přišel domů a to je naše rodina, jo, to jsme my dva. Tak co, Marie, už jsi to podepsala, ten rozvod? A já, no, to jsem podepsala, tady to je, a ukazuju mu bednu s kozačkama. No a začali jsme se smát a bylo po rozvodu. A bylo i po krizi, bylo po všem, jo. A bylo po nějakým zlobení, no.
3: Maruško, byla jste někdy hrdá, když jste měla takového fešního chlapa vedle sebe, mladýho kulturistu?
5: Byla hrdá pořád. Pořád jsem na něj hrdá, protože když vidím naše kamarády, jo, tak nemůžu nikdo, všichni máme rádi, ale nikdo se nemůže k Pepovi mimo přirovnat. Protože jako myslím poctivostí zajedno, že je hodnej, nikdy na mě neřval, nikdy na mě nekřičel, aby byl zlej. A pracovitej a o děti se staral. A když slyšíte, když se sejdem, tak někdo si stěžuje na to a furt někdo brečí a to. A já říkám, prosím tě, nechte to, život je krátký, tak se na to poznes a je to, nebo to. Prostě jsem na něj hrdá.
3: Je čas v tomhle věku i na nějakou romantiku, že byste vyrazili na zamilovanou procházku, jestli se držíte za ruce?
5: To jsme takový blázni, že si představte, že já řeknu, Pepí, dáme si kafe u vody, já udělám kafe do termosky, vememe dvě lehátka, stolek a jedeme k Labi a tam sedíme, koukáme na lodi a pijeme kafe. A nebo prostě, no, nás to napadne.
4: Nebo se mnou jede na ryby, tak tam taky si čte, že jo, a no. Já nahodím na řeku jako a tam si dáme kafe a jdeme domů pak večír.
3: A proč stojí za to i v tomhle věku si lásku udržovat?
5: No to jsem říkala dětem, všem jsem to říkala, jednomu po druhém, a teď jsem to říkala nejmladšímu Pepčovi, říkám, Pepí, váž si, že máš krásný zdravý děti, protože je plno dětí, které jsou nemocný nebo něco. Buď rád, že máš Janu, i když jste se nevzali, nevadí, žijete spolu, máte se rádi, ale podívej se mi s dědou, co jsme všechno zažili. Když se přijde nějaká krize, neházejte hned flintu do žita.
4: Tolerance a jeden druhýho si musí vážit, to jako bez toho to nejde, no.
5: Akorát se modlíme, aby jsme nebyli nemocní, aby víte co, aby jsme nás nemuseli nikdo starat, aby jsme to zvládli sami, jeden od druhého. Já se o něj postarám, i kdyby byl třeba ležák, nebo nedej bože takhle, jo. A děkuju za něj už kvůli tomu, že jsem se mohla dožít s ním, oba dva, že jsme se dožili, jak viděli jsme, jak nám vyrůstají děti, vnoučata, pravnoučata, to někomu dáno není, tak proto jako si oba dva toho vážíme, myslím, že i on, protože se o tom občas bavíme a když takhle spolu sedíme, tak taky děkujeme za to, že jsme tady a že jsme se tohle krásného mohli dožít. No.
3: Proč jí milujete? Čeho si na ní nejvíc, nebo z té lásky a z toho vztahu k ní ceníte?
4: Je šikovná, pracovitá, hodná, dobrosrdečná, má toho hodně jako. Pro děti by se rozdala až moc jako jo. Je šikovná, no.
3: Dokázal byste si ten život představit bez ní?
4: Ne, nedokázal. Spolu žijeme a jsme na sebe zvyklí a jeden bez druhého asi by stačí, když jede na dva dny do Prahy, tak je to smutný, jako když tady je člověk sám. No. Miluji a mám ji rád.
5: Ale opravdu jako mám ho ráda a cítím k němu všechno nejlepší. No. Důvěru, lásku. Vím, že se o mě postará, že když je mi zle, takže mi pomůže, že je na něj spolehnutí. Prostě takový hodný člověk, no, mám ho ráda, no. A tímhletím bych mu chtěla poděkovat zrovna, protože tě, Pepo, mám hrozně ráda, ty to víš, miluju tě, nemůžu bez tebe žít a prostě seš moje jenom ty nej.

0: Marie a Josef Čebišovi už dávno vědí, že láska vám na začátku zamotá hlavu. Ale později díky ní najdete klid, štěstí a harmonii. Poznali, že opravdová láska není jen v pohádkách.
1: Josef svou princeznu zachránil pod stromem. A z ní se stala milující a moudrá královna pečující o svého krále.
0: Jeden německý spisovatel kdysi napsal: láska, která miluje ze srdce, je nejbohatší, když dává.
1: A proto rozdávejte lásku, šiřte ji a prožívejte. Od druhých ji přijímejte, jedině proto stojí žít. Pro lásku. To dobře ví Carmen Majerová
0: a Petr Kostka.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Stát by podle premiéra Babiše mohl v roce 2028 dát část akcií pražského letiště na burzu. Po včerejším zásahu na magistrátu hlavního města obvinili policisté 6 lidí. Zítra čekáme proměnlivou oblačnost, postupně s přehánkami a teplotami do 25 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Stát by podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO mohl dát 40% akcií pražského letiště na burzu. Babiš to řekl před odletem do Srbska. Podle premiéra půjde o novou příležitost pro investory po plánovaném zestátnění ČEZu.
2: Úpis akcí letiště na pražskou burzu by byl velice dobrou příležitostí pro investory, kteří investují do českých akcí. By jsme udělali IPO přibližně na 40%. Pokud k tomu přistoupíme, já si myslím, že ano, by jsme to směřovali někde na rok 2028.
0: Z prodeje by stát mohl podle Babiše získat až 25 miliard korun. Podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka z hnutí ANO by noví akcionáři pomohli letišti k dalšímu rozvoji. Policisté obvinili po včerejším zásahu na pražském magistrátu 6 lidí a 2 firmy. Podle městského státního zastupitelství měli fungovat jako organizovaná zločinecká skupina. Obvinění jsou například ze zneužití úřední pravomoci, přijetí úplatku a legalizace výnosů z trestné činnosti. Vyšetřování bude dál pokračovat, říká mluvčí pražského státního zastupitelství Aleš Cimbala.
3: S ohledem na probíhající přípravné řízení není v současnou chvíli možné poskytovat bližší informace týkající se totožnosti dotčených osob, ale též informace týkající se vyšetřovaného skutku.
0: Podle informací Českého rozhlasu je jedním z obviněných vedoucí odboru pozemních komunikací Aleš Krejča a firmou Dopravní inženýring Praha. Ta zajišťuje dopravní značení. Firma má obstavený majetek. Jejími vlastníky jsou Krejčovi příbuzní. Příští pondělí se kvůli zásahu policie sejde pražská koaliční rada. Na budoucí trase dálnice D55 z Napajedel do Babic začal pyrotechnický průzkum. Pyrotechnici prověří území o rozloze přibližně 80 hektarů. Pokračuje mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Rídl.
4: Pyrotechnický průzkum je nezbytný vzhledem k historickým událostem v této lokalitě. Na konci druhé světové války zde probíhaly intenzivní boje a v zemi se mohou stále nacházet nevybuchlé zbytky munice. Po dokončení průzkumu bude následovat skrývka ornice a poté archeologický výzkum.
0: Stavba 7-kilometrového úseku za více než 9 miliard korun by měla začít na jaře 2027. Hotovo by mělo být v roce 2030.
1: Sport.
0: Tenistky Marie Bousková, Tereza Valentová i Dominika Šalková postoupily do čtvrtfinále pražského turnaje okruhu WTA. Obhájkyně titulu Bousková zdolala Američanku Líjovou ve dvou setech. Stejně jako Šalková, Francouzku Dodánovou. A Valentová porazila Australanku Jointovou ve třech sadách.
1: Počasí.
0: Zítra čekáme proměnlivou, zpočátku převážně velkou oblačnost, postupně s přehánkami. Ojediněle se objeví i bouřky. Večer začnou srážky a částečně i oblačnost od jihozápadu ubývat. Nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů, na jihu Moravy až 25.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D11 je mezi 7. a 6. kilometrem směrem do Prahy kvůli práci silničářů zúžená vozovka na dva jízdní pruhy. A v Praze v Sokolovské ulici je po nehodě dvou osobních aut neprůjezdný pravý jízdní pruh. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Začíná divadlo pro vaše uši.
1: Divadlo pro vaše uši.
5: Tak zase dobrý večer, dámy a pánové, vy, kteří jste si našli teď čas pro pár rozhlasových vzpomínek. Ty dnešní mají v sobě něco z neopakovatelné atmosféry přímých přenosů hudebně zábavných pořadů v 60. letech. No a samozřejmě Valdemar Matuška u toho začasté nemohl chybět.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Počkejte, na tohle potřebuju brýle. Tak 19. února 1966 se vysílalo první Rádio Nocturno z pražského divadla Rokoko na Václavském náměstí. Další z celé řady tehdejších oblíbených víkendových pořadů. Rádio Nocturno bylo zařazeno v sobotním programu a víte co? Proč bych to tady všechno opakoval, když to máme v archivu natočené i s dobovým ohlášením?
2: Přímým přenosem z divadla Rokoko budete sledovat naše první sobotní Rádio Nocturno. Připravil je Darek Vostřel, který také půl hodinku spolu s Jiřím Šaškem uvádí. Zpívají Helena Vondráčková, Marta Kubišová a Václav Neckář. Hovoří Milan Neděla, Jiří Štuchal a Bedřich Zelenka. Hraje Big Beatová skupina Mephisto zařízení Františka Kopala. Režii má Jiří Josek.
3: Vážení přátelé, první gong, první virbel, první tóny. Dobrý večer, vy tady v sále.
4: Dobrý večer, vy doma u stolů.
3: V ušácích.
4: I v postelích.
3: Zahajujeme se slavnostními pocity a
4: slavnostními slovy.
3: První veřejnou nahrávku
4: z divadla Rokoko.
3: První Radio Nocturno.

0: těch několika úvodních větách jsme nadhodili,
1: co jsme chtěli vlastně říct daleko složitěji,
0: abychom vypadali jaksi informovanější
1: a intelektuálnější.
0: Protože to se tak vždycky dělá. Když něco nevím, tak vždycky.
1: Tak to řeknu tak, aby to vypadalo, jako že vím strašně moc.
0: A přitom nedám do placu, jak se říká, vůbec nic.
2: No, a lidi si pak říkají, ten ví.
0: No jo, ten ví.
2: Ten, kdyby mohl promluvit.
0: Ne, a všimněte si, že on nic neřekl a přitom ví, víte.
2: Ano,
0: on
2: a když
0: ví.
2: To rozeberete, mu vlastně říkal, on vlastně říká samý nesmysly.
0: No jo, ale takovej trouba to není, aby říkal jenom nesmysly, víte.
2: Ano, ten bude určitě mazaný.
0: No. A takhle chceme právě vypadat my. Úplně.
2: A protože o těch radionokturnech také nic moc nevíme.
0: Tak vám jenom chceme říct, že tedy se budou.
2: Každou sobotu, tedy sobotu co sobotu.
0: Co sobotu?
2: Sobotu, bude vysílat
0: z Rokoka.
2: Pokaždé něco jiného.
0: A pokaždé to taky bude někdo jiný konferovat.
2: To říkáme pro uklidnění našim přátelům.
0: Ano, my jsme dneska dostali slovo jenom jako domácí, tedy páni.
2: Tedy jako hostitele, aby bylo rozuměno.
0: No jo, aby si někdo nemyslel, že ten barák nám patří, že ano.
2: Takový přepěk si zase ze svých hvězdných gáží dovolit nemůžeme.
0: Tedy jako hostitelé vás taky srdečně vítáme a
2: račte do předsíně.
0: Pozor, šoupejte těma rohoškama pořádně, protože aperitiv už se podává.

0: Tak teď snad by slušnost vyžadovala.
1: A ačkoliv na to nevypadáme, slušnost to je naše.
0: Abychom představili Big Beatovou skupinu z divadla Rokoko Mephisto.
1: Pod osobním vedením tenor saxofonisty Františka Kopala.
0: Který také hrál solo na tenor saxofon.
1: Co by jeň.
2: Z dopisu redaktora redaktorovi podepsán Josef Škvorecký. To víš o tom průšvihu, co měla minulý týden kolegyně Blumenfeldová? Vyšetřovala jí policie, protože se při revizi v antikvariátě zjistilo, že jakási Blumenfeldová prodala prodejně Partridgeův slovník anglických slangů za 250 kčs a táž Blumenfeldová ho hned zase koupila zpátky za 300 kčs údajně pro naše nakladatelství. Blumenfeldová ten machl vysvětlovala tím, že viděla slovník u sociálního důchodce Feuersteina, bývalého továrníka. A protože její redakce ten slovník potřebuje, provedla celou transakci v zájmu socialistického podniku. Socialistický podnik nesmí konat nákupy u soukromých osob. Zaplatila tedy Feuersteinovi, který je imobilní a nemohl sám dojít do antikvariátu, 250 kčs ze svého a šla slovník prodat do antikvariátu. To je podnik socialistického obchodu, tedy oprávněný prodávat národním podnikům. Okamžitě zase slovník koupila zpátky za 300 kčs, které si proti předložení stvrzenky nechala proplatit v pokladně. Blumenfeldová dokazovala, že na celé té transakci se ani ona, ani nikdo jiný neobohatil. Ovšem neodpustila si jedovatou poznámku, že okraden byl jedině stát. Tím samozřejmě upadla znovu do podezření, tentokrát vážnějšího než předtím. A trvalo jí 2 hodiny, než vysvětlila, jak to myslí. Myslela to tak. Kdyby prý naše nakladatelství mohlo koupit slovník přímo od starého Feuersteina, stálo by to státní pokladnu 250. Takhle sice antikvariát trhnul na Feuersteinovi 50 korunů, jenomže tu zaplatilo naše nakladatelství, takže vlastně antikvariát jí trhnul na našem nakladatelství, tedy jeden státní podnik na jiném státním podniku, neboli tedy na státní pokladně. Tím Blumenfeldová všechno, jak se patří, zamotala. A jeden z vyšetřujících, popletený tou složitou logikou, usoudil, že o těch 50 korun trhnul stát vlastně starý Feuerstein. Protože kdyby prodal antikvariátu slovník za 200, mohl jej antikvariát prodat našemu nakladatelství za 250, tedy za sumu, za níž byl ochoten starý Feuerstein prodat slovník našemu nakladatelství přímo, kdyby se to smělo. Ten soudruh se dožadoval pohnání Feuersteina před soud. Blumenfeldce se sice nakonec podařilo spíš ho ukecat, než mu to vysvětlit, ale stejně na ní ulpělo ódium šmelinářky a tak ji přeřadili z funkce odpovědné redaktorky do funkce redakční svačinářky.
3: Hlásí se vám opět první Radio Nocturno u mikrofonu Karolina. A jelikož vedle mě stojí Jiří Štuchal, tak vlastně by to měla být Barborka. Vítej, Jiří.
4: Je Barborka. No ne, podívejte se, totiž poslouchejte, slyšíte tu rýmu, ano?
3: Ano.
4: Vidíte ty oči? Mm-hmm. Nic sentimentálního, představte si, jak by mě zčervenal nos. Žádné náhrobní kameny, žádné vzpomínky. Přikročme raději dále k dalšímu bodu programu, prosím.
3: Víte, Jiří, já jsem strašně ráda, že totiž jednou také mohu zpovídat já vás.
4: Jo, vy mě budete zpovídat, mm-hmm. Tak se ptejte na hříchy. Já se vyznám, tady jsou lidi, ty rádi by to slyšeli. No, tak
3: no,
4: se ptejte.
3: Jestli je humor váš hřích?
4: To je rafinovaná otázka. No, četla jste někdy, ne, to jste nečetla, Bibli. To je taková knížka, to už dávno vyšlo,
3: četla.
4: Už se to nepíše, už teď, jo, to jste četla, jo?
3: Mm-hmm.
4: To se rozdělím. No, teď napsalo to moc lidí dohromady, zadarmo, původně, že, a byly tam moc chytrý věci, na tu dobu moc chytrý věci, tam byla jedna věta a ta zněla: i spravedlivý 7x denně zhřeší. Jde-li o humor, tak já bych rád byl tím spravedlivým. Tak teď jsem se dostal.
3: No a kolik těchto hříchů tedy bude v našich radionekturnech?
4: Jo, to už tady jste se ptala Bedřicha Zelenky. Já vám musím říci, že nejsem odpovědný činitel, tedy redaktor, já jsem řadový činitel a jakožto takový nemohu se k ničemu zavázat. Já vás ujišťuji, že se budeme snažit o dodávky do toho Nocturna a subdodávky. No potom samozřejmě záleží na interpretech, tedy na zpracování tohoto humoru. A často se podaří někdy i ze špatné dodávky udělat 603. Tak jsem to myslel. Zase dobře, že? Zase jsme si to
3: z toho vyplul, ano. No, teď to bude horší. Teď bych se chtěla obrátit trošku přímo k vám. Jiří, vy vlastně celý život bavíte lidi. Jak to, že to na vás nemá vůbec žádný vliv? Jak to, že jste tak vážný člověk v civilu?
4: No, ona to nesouhlasí tak zcela. To je odezva dávné minulosti. Já jsem v minulosti dělal satiru jako úvazek. To znamená, že jsem se díval na pitomosti a pak jsem to zveselil. A tak, asi to je asi tak zhruba, že ano. No, to je satira. No ovšem, nebylo to dost radostné, protože vždycky se musí najít případ, který trochu bolí a zlobí. A teď už je to lepší, teď už se víc směju.
3: No, ale přece není možné, abyste se vůbec nezlobil. Co vás nejvíce rozlobilo v posledním roce?
4: No, to vám nemohu říci, protože já nemám nějak kategorizován humor. Rozumíte, že bych měl zlost pro odpoledne a jednu na ráno a takhle. Já se zlobím stejně v samoobsluze, v hospodě, doma. Mám to stejný, aby se to nepletlo. Jo, moment, ale zlobil jsem se velmi na množné číslo.
3: Na množné číslo?
4: Ano. Já to řeknu symbolicky, on když někdo nebude rozumět, tak to bude dobrý. Tak podívejte se, řeknu vám anekdotu. Chlapeček píše úkol a volá na tatínka. Tati, prosím tě, jak je množné číslo? Ty jsem to spleš, máte si?
3: Ano, já totiž poslouchám, co z toho vyjde.
4: No, on se ptal, jak je jednotné číslo od zmetky? A tatínek říkal, jednotný to u nás vůbec neexistuje. Takhle, no tak. No, bylo dobře, že měli o čem se myšlet.
3: Ano, já myslím, že bych se vás raději měla zeptat na něco veselého.
4: No, prosím.
3: Čemu jste se nejvíce zasmál v minulém roce? Nebo v posledním roce?
4: Letos, hned po 1. lednu jsem se zasmál. Upřímně, srdečně bylo mi dobře, protože to, co se v loni zavedlo u nemalé zlosti nás všech, no, to se zase 1. ledna zrušilo.
3: A to byla, no, výplatní střediska.
4: No ale ne, úplně se to nezrušilo. Ještě něco zůstalo, abychom si tak rychle neodvykli.
3: No. A já jsem s vámi chtěla udělat takový veselý rozhovor a mám pocit, že se mě to nějak vymuklo z ruky. Řekněte na závěr něco veselého, Jiří.
4: Já bych snad bych řekl něco smutného, ale směšného. Jde o belgického státního příslušníka, takže to nebude tak špatný. Přivezl k nám stroj. Takový stroj, který se u nás montoval v nějakém provozu. No a tam odborníci se k tomu sešli a on to tam měl montovat, přišel tedy v pondělí a oni, odborníci, tam četli, že noviny, nad těmi novinami rokovali, potom si dali kávu, pak poslali pro pivo, jemu dali taky napít piva, pak poslali pro párek, jemu dali taky ten párek, jemu dali taky napít ještě jedno pivo a tak to šlo. No a bylo úterý a zase přišel a oni tam nad těmi novinami, nad těmi čtverečky se trošičku takhle museli pobavit a podiskutovali a kafe a pivo a pak byl druhý den, další den, no, a on šel k náměstkovi a povídá mu, prosím vás pěkně, nezlobte se, já umím jenom francouzsky. Já bych potřeboval něco přeložit, chtěl bych to těm pánům říct. Prosím. A přeložil mu to. A on se ptal na tuto jednoduchou větu. Pánové, já jsem s vaší stávkou solidární, ale přidat se nemůžu, já jsem Belgičan.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Tak jste to sami slyšeli, Marta Kubišová, Nepiš dál, ale tahle neznámá originální verze společně s Milanem Nedělou. A u něj s dovolením ještě chvíli zůstaneme. Jedno další Radio Nocturno uváděli pánové Šimek a Grossman. V klubu Olympik si už tou dobou četli své povídky sami, ale v Radio Nocturnu je tehdy zastoupil právě Milan Neděla.
2: Dobrý večer. Dobrý večer. Velmi hezký dobrý večer vám přejeme přímém přenosu z divadla Rokoko, odkud uslyšíte malou ukázku z programu divadelního klubu Olympik. Hrát vám bude beatová kapela Mephisto se svými solisty Petrem Kaplanem, Viktorem Sodomou, Jiřím Dospělem a Karlem Svobodou.
3: Slyšet byste měli povídky Miloslava Šimka a Jiřího Grossmana, kteří je píšou pro divadelní klub Olympik, a měli byste také vidět a slyšet výběr z repertoáru skupiny Mephisto, která je stálým hostem divadelního klubu Olympik. Pan František Kopal, vedoucí této kapely, vybral citlivou rukou několik skladeb, které pečlivě secvičil.
2: Také bychom vás chtěli seznámit s výsledky ankety o ideální beatovou kapelu roku 1965, kterou klub Olympik tento rok pořádal. Jedním z vítězů této ankety je i zde přítomný Petr Kaplan. Nakonec jeho doprovodná kytara je natolik sugestivní a rytmus je skutečně tedy tvrdý a nekompromisní, a já bych poprosil Petra Kaplana, aby i ve skladbě Karla Svobody a Ivo Fischera Bílý měsíc to dokázal. Zpívat bude Viktor Sodoma a hrát Mephisto.

0: Milan Neděla čte povídku Moje příhody z dětství.
1: V dětství jsem nepatřil mezi kamarády k nejčilejším. Mé ploché nohy se jen těžko daly nutit do klusu. Nehledě k tomu, že přes bříško jsem s obtížemi sledoval výmoly a stružky. Postavičku jsem měl sice zdravě kyprou, ale o souměrnosti se nedalo vůbec mluvit. Ku příkladu na trenýrky jsem spotřeboval tolik látky, co moji vrstevníci na Hubertus. Přestože si na mě příroda zahýřila a vytvořila zvláštnosti, kterými jsem se lišil od ostatních dětí, nemohu říci, že bych nebyl v kolektivu oblíben. Hoši i dívky si se mnou hráli rádi a dokonce jsem býval i hlavním hrdinou dětských radovánek. Maně si vzpomínám na nejoblíbenější hru naší třídy, která se hrála i několikrát denně a v níž jsem byl ústřední postavou. Byla to známá hra na fackovacího panáka. Byl jsem na škole tak populární, že i žáci z vyšších tříd si mě k této hře půjčovali. Také mezi učiteli jsem byl oblíben. Profesor biologie si mě dokonce vybral za svého milce a v hodinách výuky mě často používal jako názorné pomůcky. Dodnes vzpomínám, jak v 7. třídě podle mne krásně popsal Hrocha. Pouze učitel tělocviku mě nenáviděl. Nemohl zapomenout, že jsem rozšlápl kladinu a vytrhl kruhy s kusem stropu, když mě na ně pomocí kladkostroje pověsil. Také mi vyčítal, že jsem zašlápl medicinbal hluboko do parket. Snažil jsem se však vyjít s tělocvikářem v dobrém a ukázat mu, že jsem sportovec. Přihlásil jsem se proto na lyžařský zájezd pořádaný školou. Učitel tím nebyl příliš nadšen, dokonce mě varoval, že hory jsou zrádné, ale nedal jsem se odradit. Strýc truhlář přihobloval dva stoleté duby a z mladých stromků vystužených ocelí zhotovil hůlky. Pouze lyžařské boty jsem těžko scháněl, číslo 63 nebylo ten rok nějak k mání. Ale opět mi pomohl strýc a upravil mi dřeváky do řemení. Takže v pondělí ráno jsem byl na nádraží kompletně vybaven. Ohlásil jsem se profesorovi a optal se, kam si mohu uložit dvoukolák s potravinami. Učitel zrudl a vzal mě do restaurace, kde se mě snažil opít starorežnou. Když mu došly peníze, plačky mě prosil, abych zůstal doma. Řekl jsem, že chci na zdravém vzduchu zesílit. Tělocvikář zvolal, že jako golem patřím do muzea rarit a ne na zájezd. Pak mi přikázal, že se musím na horách starat sám o sebe a chodit 30 metrů za výpravou. Načež sáhl do peněz vybraných od žáků na cestu, proklel mě a opil se sám. Zajel jsem s dvoukolákem na peron. Výpravčí se mě snažil vytlačit kusem kolejnice z nádraží, ale odfoukl jsem ho. Nastal čas odjezdu, seděl jsem v přeplněném kupé, lokomotiva zabrala, ale vlak se ani nepohnul. Máme málo páry, usoudil kdosi. To dělá ten tlusťoch, šeptali jiní a ukazovali na mé kupé. Nezdržujte nás, sádlo, řekla jedna paní, pospícháme. Ani jsem se nehnul, byl jsem na podobné urážky zvyklý. Náhle se vlak dal do pohybu a jeli jsme. Ne, nejrychleji, ale pohyb to byl. Tři lokomotivy pracovaly ze všech sil a brzy jsme byli ve Špindlu. Hory byly krásné, jenom mě překvapilo, že sníh klouzal. Byl jsem tak často na zemi, že se ani nevyplatilo vstávat. Než přijel Jeřáb, byl čas k obědu. Ale přece jen jsem se na horách vyznamenal. Při výletu po hřebenech, na němž jsem jen s námahou udržoval tempo spolužáků a vlekl 30 metrů za nimi svá dubiska, která měnila stezku v solidní kaňon, se nad námi náhle utrhla mohutná vrstva sněhu. Je konec, volal tělocvikář, tlusťoch utrh lavinu. To mě urazilo. Zapřel jsem dřeváky o pařez a nastavil katastrofě záda. Ucítil jsem šimravý náraz. Za chvíli jsem otevřel oči, spolužáci stáli se skupení kolem mne a učitel mi líbal ruce. Držíš lavinu, hochu? Vím, řekl jsem, a budu ji držet až do jara, abych vás zachránil. omluvte mě ve škole a přivezte mi dvoukolák s jídlem. V dubnu lavina roztála. S omluvenkou od horské služby, která potvrzovala, že jsem 6 neděl držel sněhový příval, jsem se vrátil do školy. Pan ředitel s učitelským sborem utvořili půlkruh a téměř mě objali. Na to vystoupil předseda třídy Kamarít a oznámil, že mě pionýři berou mezi sebe. Postavili lešení a uvázali mi šátek spíchnutý ze dvou prostěradel. A když mě spolužáci pozvali, abych si s nimi zahrál naši nejoblíbenější hru na panáka, neznalo mé štěstí hranic. Nejdojemnější chvíle nastala však tehdy, když do místnosti vstoupil tělocvikář, přistoupil ke mně, zamáčkl slzu a zlomeným hlasem šeptl: pojď si se mnou zacvičit kostroune.
0: Poslední hit dnešního večera, tedy dnešní půlhodinky, jsme svěřili inženýru Petru Kaplanovi. Petr Kaplan je velmi populární beatová osobnost, dokonce odborníci ho považují za tak významného v oboru beatové hudby, asi tak jako je Mičurin pro pěstění a křížení různých plodin. Čili skutečně popularita jeho je nemalá.
2: A také popularita hitu je nemalá. Jedná se o hit Roll Over Beethoven.
0: Zpívá jej společně s Jiřím Dospělem.

0: přímým přenosem z divadla Rokoko jste poslouchali Radio Nocturno. Hrala Big Beatová skupina Mephisto, zpívali Viktor Sodoma, Petr Kaplan, Karel Svoboda a Jiří Dospěl. Pořadem vás provázeli Jiří Grossman a Miroslav Šimek, kteří také dnešní půlhodinku připravili.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
2: Divadlo pro vaše uši jsme dnes celé věnovali Radio Nocturnu, hudebně zábavným večerům 60. let, které se přímým přenosem vysílaly z pražského divadelka Rokoko. No a navzdory vzájemné konkurenci v květnu 1968 se tu se svým programem představil i Semafor a Jiří Suchý. Mimochodem, Jiří Grossman si tady už další společnou povídku napsanou s Miloslavem Šimkem přečetl sám.
3: Protože život není pouze legrace, poslechněte si teď píseň, která tragicky začíná a tragicky končí. Takovej jakýsi tradicionál, který se jmenuje Co? Kam se poděl asi?

0: a nevrátím se zpět. Na tu chvíli trapnou,
1: na tu chvíli trapnou,
0: nezapomenu,
1: nezapomenu,
0: až mě jednou drapnou,
1: až mě jednou drapnou,
0: někde v Jemenu.

0: protože ti ústřih v lásky.
1: Dobrý večer, paní Jirková.
2: Dobrý večer, já jsem, víte, na začátku říkala, že dnešní Radio Nocturno je májové, měli bychom tedy hovořit o máji, nebo alespoň o lásce, v našem věku už by to bylo trošku absurdní, a mě totiž také hlavně víc napadá otázka, jak je u vás vlastně dlouho country beat?
1: Orchestr country beat je u nás vlastně druhou sezonu už a bude u nás ještě, myslím, hodně dlouho, jestli se jim u nás bude líbit. Já jsem teď po té písničce nějaký ochraptěl, ale to přejde, víte, čas.
2: Vydejchejte se.
1: No a jestli na to máme čas, já se vydejchávám tak 5 minut vždycky, tak abychom...
2: Tak to úsporněj, prosím vás, úsporněj. No.
1: No. Tak country beat, jak jsem řekl, je u nás druhou sezonu.
2: S country beatem jste ale také získali jednu, řekla bych, rentabilní osobnost, a tou rentabilní osobností je pan Grossman. To je, myslím, pro vás jako...
1: Ano, ano, to jste nazval
2: vedoucího
1: správně.
2: Vedoucího divadla, nebo jak...

0: se ta funkce přesně jmenuje, velice výhodná postava, protože to je muž, který zpívá, hraje, píše, také to po sobě čte.
1: No, to právě obdivujeme hlavně, že? Totiž skutečně, to na to by jinde měli 4 a my máme, víte, co se tím ušetří, to, já to beru ekonomicky, víte,
0: ano,
1: tak jsem najel na nový model.
0: Už se musí pomalu.
1: No, více Grossmanů, opravdu, do divadel, do pražských.
0: A dnes večer tedy bude zpívat nebo po sobě číst?
1: Já myslím, že obě, jak ho znám. Já bych ho si dovolil takhle pozvat k mikrofonu. Vidíte, už jde, on je takový skromný. To je Jiří Grossman.
2: Po tom, co tady říkáte, tak by lidi měli mít představu, že přijde nejmíň Einstein. A ono,
1: no,
2: zatím,
1: a taky?
2: Ono zatím přijde, nebo on přijde, že jo. Já jsem byl vedený ke slušnosti z domova, takže nemůžu říct, co přišlo, ale přišel jsem, je tady moc hezky, a já bych spíš tady sáhl k připravovanému, nebo připravenému dílu. To je povídka, kterou jsme s panem Šimkem napsali, když jsme se nějak hnali za láskou, a to děláme do dneška. My jsme taky se nás, no, to sem nepatří, on je, my jsme napsali povídku, která se jmenuje Čistá láska zvítězí. A je to zajímavé, jak v přírodě k sobě vždy tíhnou dvojice různého pohlaví. Šneci, ještěrky, blechy, koroptve, jezevci, sloni, hranostajové, polární lišky, sovy, tchoři, veverky, kapři a lidé. Všude je tatínek a maminka, všude jsou námluvy, ostych a dobývání. Ba vědu krásně tento úhlavní put všeho tvorstva popsal Alois Jirásek v básni Ze života hmyzu. I jiní spisovatelé však neuzavírají se nutkání onomu a popisují jej tak dovedně, až mráz čtenáři po zádech divě přebíhá a luzné představy honí se maně hlavou. Ku příkladu rozněcují představy tito spisovatelé. Šrámek Fráňa, Léto, strana 24 až 25, 121 až 133, Zola Emil, Nana, strana 1 až 220. Ten sprosták, co napsal Decameron, Hrabal Bohumil, velmi nemravný, na každé stránce dvakrát, Benjamin Klička, Divoška Jaja, kapitola 7, Zápotocký Antonín, Rudá záře nad Kladnem, k aktu dojde vždy po vyzývání k revoluci. V 15 letech jsem měl tyto knihy přečteny až 3x. Teoreticky jsem byl tedy vzdělán v oněch choulostivých věcech důkladně a zbývalo jen nabít náležité praxe. Nechtěl jsem ji však získat za mrzký peníz v domech, které se nazývají veřejnými a jimž noha slušného jinocha zdaleka se vyhne. Na taneční zábavě dívku také se mi schánět nechtělo. V potu rozdychtěných těl hlučné tančírny nacházel jsem erotiku příliš hrubou. Toužil jsem neustále po lásce čisté, jak horský potůček z jara, kdy jeden druhému se odevzdá bez postranních úmyslů a po poznání chlapec i dívka odejdou radostněji pracovat do továren a polí, aby se zítra na večer znovu sešli v seníku opít blíže socialismu. Tak jsem si představoval svou lásku. Ne v mansardě bez příslušenství, kde děvčata nepodchycená svazem mládeže povalují se chatrně oblečena rozkošnicky na polštářích a divanech a levným alkoholem lákají chlapce do svých náručí, aby pak kránu hodili do prasátka další minci. Kde však najít ženu čistou, neskaženou, vzdělanou, pracovitou? Mé spolužačky nepřicházejí v úvahu. Jsou již všechny zadány starším pánům, kteří jim dárky a voňavky po školníkovi posílají a večer pak za město v autech je vyvážejí do míst, kam matčino oko nedohlédne a cizí bankovka s diskrétním šelestem za punčošku se vsune. O, jak jsou vypočítavé ty naše žákyně. I při písemkách, když nepřipraveny po prohýřené noci loudí o radu, nechávají jakoby náhodou nahlédnout v místa, kde se jejich těla liší od našich chlapeckých rovných. A u nás v tělocvičné jednotě, což je to lepší, ženy dnes vůbec tělocvičení opomíjejí. Ve vzpěračském oddíle, kam jsem se při cestě za láskou přihlásil, věřte nebo nevěřte, nenašel jsem jediné cvičenky. A to nehovořím o ragbistech, boxu a zápase řecko-římském, kde člověk ženu také nenajde, protože jsou to sporty cudné až puritánské, kde výstřihem omámit soupeře nelze. Za to však v plavání. Tam je ženami předspáno, že mnohdy dna bazénu nevidíš. Tam nymfy rozprostřely své sítě a více než na precizní tempa kraulu dbají na to, aby tělo bylo co nejméně zakryto a v mužských diváků z dostatek. A atletika stejná neřest. Při skoku do výšky dívky ukazují všelicos a nazývají to horajnem. Jak jsem záviděl Romeovi Julii, Petrovi Lucii, Ruslanovi Ludmilu, Oldřichovi Boženu, jak jsem záviděl našemu sousedovi sousedku, jak jsem záviděl všem šťastným dvojicím. Ale čím více nad celým problémem přemýšlím, tím více seznávám, jak i u nás méně a méně Julii, Lucii, Ludmil, Božen a sousedek. Ondy jsem si myslel, že konečně tu pravou mám. Pilná byla povoláním švadlena, čtení ani psaní nečinilo zvláštní obtíže, ale bohužel otec mi tuto známost rozmluvil. Rozdíl 7 generací se mu zdál trochu velký. Snažil jsem se otce přesvědčit, že večery s ní by nebyly nikdy nudné, že leco zpamatuje. A kdyby jsi slyšel, otče, horil jsem vyprávět, jak potkala Švéda na Karlově mostě za 30leté války. Sám bys ke krbu přisedl a otázky z historie položil. Leč darmo mluvit. Dál tedy hledám svůj ideál a nepospíchám. Věřím, že svou Julii najdu. Dobrý kamarád je prozatím lepší než žena. Vždyť nevystykali se dosyta 3 mušketýři, Vinetu s Old Shatterhandem, Kolbeň s Daňkem, či Stalin s Beriou. Tak vidíte, do té doby, než najdu žínku k sobě rovnou, vystačím si se Šimkem. Podzim, podzim přichází,

Příjemný nádech nostalgie nám dnes přineslo Radio Nocturno z archivu Českého rozhlasu. Co říkáte? No, tak zase někdy v podobném duchu se naslyšenou těší vaši archiváři Robert Tamchina a za technickým pultem v režii Tomáš Rypan.

přestože kolem padl květ.

Tak mně ušlo, že jsem žil někdy i pod mě nebo v chladu. Pan Chesterton ten

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Ale ano, noční linka dneska z Prahy po dlouhé době zase s Honzou Maconem a Petrem Kubalou na technickém pracovišti. Tak nám všem příjemný dobrý večer, pane Kubalo. To si s váma ještě vyřídím. Mimochodem, kdo posloucháte poprvé, to je ten pán, který odpovídá za všechna ta čudlata, páčky, přepojování, telefony, kdo je ve vysílání. Taky, jak je ten vstup dlouhý, musí mě chlapec usměrňovat. Mimochodem, za ty tvoje dovoleny je to furt ještě málo. Jo, je třeba si to uvědomit. A pozdrav posluchače. Když už dostávám dopisy, které začínají Petr Kubala a Honza Macoun, už je to napováženou. Tak dobrý večer.
2: Dobrý večer.
1: Není tě slyšet pořádně, musíš vyjít do celých Čech, nejen těch středních.
3: Dobrý večer.
1: Slyšeli jste ho? To je útrpné, stejně tak jako já. Hezký večer ve středu 22.7.2026. A říkám to po paměti, tak to snad říkám správně. Tak jdeme do toho, já jsem se opravdu na vás těšil jako na...
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Středeční noční linka z Prahy do celé republiky, do sítě regionálních stanic Českého rozhlasu, stanice Pohoda, na ty internety. No a téma? Můj nejdivnější zážitek se sousedy. Sousedské vztahy už jsme probírali nesčetněkrát, i kolegové. Ale nejdivnější zážitek, zapátrejte v paměti, doufám, že vykutáte něco, co nás... Doufám, rozesměje, ale může nás to i rozplakat. Jo? Ty vztahy jsou obzvlášť sousedské, nevyzpytatelné. Obzvlášť, když je v tom velké srdce. A pozor, začínáme stylově. Marií Rotrovou a Petrem Němcem, myslím, nad tuhle písničku není. Ať soused z hůry bouchá, tak pojďme na to.

0: Prosím pěkně, sousedské vztahy jako takové neberu. Jo, neberu. Můžeme to zmínit, ale to je až ta třetí kolej, nikoli slepá, patří to k tomu, ale mě fakt zajímá nejdivnější zážitek se svými sousedy. Taky nemuseli jste vědět, že jsou to vaši sousedé, nebo soused, sousedka, anebo jste to věděli zrovna až moc dobře, že? Ono člověk zažívá ve svých životech, a teď už jako to jako rozjezdí po dalších kolejích, milenecké vztahy tady byly odpradávna, co si budem, jo? Takže i takové vzkazy, náhody, podívejte se, já už nemůžu ve svém věku, já už mám maximálně to srdce stučnělé. To velikostně to bejvávalo, vždycky jsem měl plán B, někdy i C, a posledních 15 let nemám ani plán B, takže vlastně to by se mi všechno zhroutilo jak z karet. Takže zkuste vzpomenout na divného souseda. Divno něco, co se odehrálo mezi vámi a sousedstvem, ať už v panelovém domě, králíkárně, v bytovce, činžáku, anebo někde klidně i na samotě. Taky tam jsou sousedé. No, někdy kradou, ale taky dost pomlouvají. Jak to vidíte vy? 731 800 900 můžete volat právě teď. Budu moc rád, když se osmělíte. Nebojte se, Praha nekouše, máme to za sebou. Mimochodem dneska je Magdalény do Hradce. Hezký svátek přeju. Celé ráno jsem na to myslel ve svém vysílání, ve své regionální stanici Český rozhlas Střední Čechy. Hlavně Honzo, na něco nezapomeň. A málem jsem zapomněl, ale to vám řeknu až později. Co, pokud na to vůbec bude čas pro všechny ty vaše příspěvky, zážitky, prožitky a možná taky trapno. Jo, protože to k tomu patří. Dalšími možnostmi, jak se spojit se mnou, se světem, nebo tady s kolegou Kubalou, který mi to předá, přepošle, tak jako promělní. Nevytří, já to přečtu všechno, co dorazí na linka@rozhlas.cz a nebo do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. Z Prahy přejeme dobrý večer.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Je to relativní, co je nejdivnější, ale rád si to vyslechnu od vás. Pěkný večer, kdo otevírá noční linku, tady Honza.
2: Dobrý večer, tady Jirka.
0: Zdravím vás, Jiří, povězte, kam si mám bodnout ten pomyslný špendlík mapy naší republiky, kam konkrétně?
2: Je to sever Ústí nad Labem.
0: Zdravím do Ústí. Sousedstvo je jaké?
2: Sousedstvo poměrně v pohodě, ale tuhletu záležitost, kterou chci zmínit, tak je teda už hodně stará, asi 25 let nazpět.
0: Ano.
2: Sousedka už nežije, ale po úmrtí jejího manžela se jí děli doma takový hodně zvláštní věci a byl jsem docela i svědkem toho, že něco nebylo úplně jakoby v pořádku. Samozřejmě máme takovýto povědomí mezi nebem a zemí, že prostě nejsou věci úplně normální, ale tohle to bylo fakt jako už hodně divný.
0: Počkejte, já už jsem v napětí teďka, to teprve začínáme, tak co se tam dělo?
2: Jedná se o to, že paní, nebudu ji zmiňovat, a v podstatě už je to jedno, říkám, už je nějaký pátek po smrti, měla manžela a ten měl nemocné srdíčko. A potom, když jsme se po nějakém čase bavili, protože ona vlastně nastalo tam úmrtí, byly tam takový ty spojený starosti s tím, ale jednalo se o to, že ten manžel měl v noci ve spánku nějakou, prostě měl nějaký zdravotní handicap nebo problém a přál si, aby mu manželka zavolala záchranku. A manželka nebo paní teda říkala, prosím tě, to je nějaká jenom hloupost, taková prkotina, otočila se na bok a usnula.
0: Ano.
2: Samozřejmě manžel ráno byl mrtev, přišlo se na to potom, že měl infarkt, ale jedná se o to, že asi tak 2 měsíce nebo 3 měsíce po tom pohřbu přišla ke mně, úplně byla bílá jak stěna a říkala, prosím vás, pojďte se ke mně podívat, tohle to není normální. Já jsem byla u dcery a v podstatě doma měla věci, říkám, ty věci mají nějaký prostě pomyslný pořádek a byly prostě nějakým způsobem jako přeházený, říkala, mám klíče jenom já, dcera, ta je v práci, ona dělala někde v lázeňství a v podstatě se tam děly pořád takovýhle divný věci a byl jsem svědkem toho, že se prostě položila nějaká věc a potom ta věc jakoby se nacházela pár centimetrů, teda úplně mimo. A bylo to takový hodně divný a v podstatě i někdy jsem měl takový jako docela stísněný pocit. A paní prostě potom si přála, aby prostě tam nebyla sama, tak vždycky mi říkala, můžete přijít na kafe nebo to. Tak jsme se bavili, rozebírali jsme to. Nikdy jsem teda nebyl přímým svědkem toho, že by se to jako nějakým způsobem dělo, že by se tam něco pohnulo, ale prostě bylo to takový hodně divný a i já jsem měl v tom bytě takový hodně divný pocit.
0: Takhle,
2: a paní potom záhy jakoby zemřela a tím to vlastně všechno jakoby skončilo, ale říkám si, jakoby v podvědomí a v paměti tohle to zůstalo a říkám si, prostě jsou opravdu jako věci úplně nevysvětlitelné.
0: Měl jste z toho husinu?
2: No, abych řekl pravdu, tak možná, že někdy jo, protože třeba jsem byl u ní do 10 do večera, to už byla tma a v podstatě nebylo to kolem půlnoci, ale v podstatě kolem té třeba 10. hodiny to vypadalo, jako když tam úplně nejsme sami. Prostě bylo to takový hodně divný. Jo. A ještě jsem chtěl říct jednu věc. A ten manžel, ještě když vlastně jakoby sýpal a chrčel, to si potom jakoby nějak vzpomněla, tak říkala, jestli mě nezavoláš tu záchranku, tak já tě budu strašit. Což je teda jako hodně divný a prostě opravdu
0: strašit.
2: Bylo to celý opravdu divný.
0: Helejte se, já když něčemu nerozumím, nebo když se mě někdo na něco tady z rozhlasu ptá, jestli nevím to, či ono, tak já, jsou věci mezi nebem a zemí. Poslouchejte naše vysílání vždy v sobotu v 9 ráno a dozvíte se podrobnosti v pořadu Mezi nebem a zemí. Nic,
2: ale je pravda, že tohle to mi do dneška nikdo ještě nevysvětlil a vlastně jsem to ani nepochopil. Možná jsem to ani pochopit nechtěl.
0: Tak hlavně opravdu, není to podstatné. Toto vůbec není podstatné to chápat, ale jestli jste měl nějaký ten prožitek, nechte ho tam, kde byl. Kdyby jsme neměli život z prožitky, bylo by to poněkud takové ploché, nudné, nějaké.
2: Asi přesně tak.
0: Tak moc děkuju za otevření dnešního vysílání. Nejdivnější zážitky se sousedy, to probíráme. Moc děkuju, dobrou noc.
2: Tak jo, děkuju, nashledanou.
0: Ale já teď jako se přiznám, tu husí kůži tady nemám, okno se mi otevírat nechce. Máme řešení? To znám. Pane, jo, to bylo dílu. Ale já věřím, mimozemštění určitě jsou. Se podívám kolikrát, stačí jenom před sebe a mám pocit, že vidím mimozemštěna. Ale ten, co je teď naproti mě, ten hází prasátka do webkamer. To je živý tvor, ano. Pustíme písničku, popojedeme, ptám se vás. Zažili jste divného souseda? Slyšeli jste něco přes zeď? Viděli jste něco z okna? Našli jste něco za dveřmi? Stala se vám nějaká nepatrně jemná, milá, nicotná, trapná, až ubrečená příhoda s vaším sousedstvem? Tak jsem s příhodami. Hej!

0: Lety vyzrála písnička Marty Kubišové. Kde kdo ji naspíval, přespíval, ale Marta je Marta, moc děkuju. Hezký výběr do dnešního vysílání Noční linky z Prahy. Středeční Noční linka je na téma Můj nejdivnější zážitek se sousedy. Řekněme si na rovinu, že jako, jaké máte sousedy? Taková ta běžná věc, kdy víte, kdy vstává, kdy si vaří kávu, kdy perou, pokud mají stále pračku značky Tatramat, to známe, to už se probíralo. Ale fakt existují i divné zážitky a o ty mi jde v rámci dnešního vysílání a doufám, že jich bude dost. Pište do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání rozhlas.cz/linka nebo linka@rozhlas.cz. Mám tady příspěvky, třeba Jaroslav píše, nastěhovali jsme se s manželkou do paneláku a první týden jsem ve výtahu potkal starší paní od naproti. Představili jsme se, ona že se hned zarazila u mého příjmení a zeptala se, jestli náhodou nejsem syn jednoho Karla z Pardubic. No byl jsem, ukázalo se, že s mým tátou chodila v mládí do práce a dokonce chvíli měli známost. To je tak hezky slušně napsané. Měli spolu vztah a ví víc, než si myslíme, že? Tak dalo by se říct. No, měl jsem pocit, že se z té obyčejné chodby najednou stala rodinná kronika. Táta už nežil, ale ona mi o něm vyprávěla věci, které jsem nikdy neslyšel. Od té doby jsem ji nenazýval sousedkou, ale archivem. A teď o to, jestli třeba nebydlela v přízemí. Jo, znáte to, domovní důvěrník, ale co, mám pocit, že stejně i v dnešní době sousedé ví víc informací o nás, než si dokážeme připustit. Ještě jeden příspěvek, ten je od Marcely, poznámka Brno. Objednala jsem si kdysi dárek pro sestru, jenže balík se ztratil. Reklamace, omluvy, nic, po 3 letech se u nás v domě měnili nájemníci a nový soused mi přinesl krabici, kterou našel vzadu ve sklepní koji. Bylo na ní moje jméno. Původní soused jí prý kdysi převzal, hodil do sklepa a zapomněl. Nejdivnější bylo, že uvnitř byla keramická kočka. Uf, trochu jsem se lekl. Sestra mezi tím skutečnou kočku dostala, pojmenovala ji stejně jako tu keramickou a já měla pocit, že se mi po letech vrátil nejen balík, ale i pointa. Jo, tak s tím já mívávám někdy problém, ta pointa ne a ne přijít, no a pak se to těžce zachraňuje. Nejvhodnější čas volat teď, studio Českého rozhlasu do Prahy. Máme jednotné číslo, ať už vysíláme z Brna, z Lína, anebo třeba z Českých Budějovic. 731 800 900, osmělte se. Honza Macoun se na vás těší, pravda. Myslel jsem si, že se na vás vyspím trošičku před tou 23. hodinou, ale to by nebylo tady kolegy Kubaly, aby mě neprobudil. Z mého v uvozovkách, jak to říkají ženy, podvázkového telefonu stejně mě chtěl slyšet a připomenout mi, že vysílám. Tak já jsem se fakt nevyspal, ale zkusím to rozchodit v rámci potom ponočním vysílání. Tak kdo nám volá právě teď? Halo, halo, Český rozhlas, kdo je na druhé straně?
1: Ale Honzo, tady Jarda.
0: Ano, Jardo, zdravím a povídej.
1: Já vypnu rádio.
0: Ano, děkuju.
1: Ale a s tou ještě k zvědečku.
0: Ano, já počkám to... klidně, máme času dost, nebo dáme písničku ještě mezi tím?
1: Ne, dobrý, hele,
0: dobrý,
1: už.
0: Dobrý, nejdivnější zážitek se sousedem, sousedkou.
1: Tady Jarda z Pražmova, zdravím všichni posluchače Noční linky a obzvláště paní Danu z Blaté. A já bydlím přímo v domě Hrůzy.
0: Ale... skleněné peklo.
1: To je Pařubově nejlevnější bydlení, ale co se tady dělo, to už ani já nepamatuju, ale je to jenom z vyprávění. Většinou. Tady už se dílelo baráku, lítali tu petardy, mazali se hovna po baráku, po klikách a po dveřích.
0: To jsou takové zábavné chvilky, my říkáme tady v Praze trus, nebo tak nějak.
1: Trus, jo, tak spíš trus.
0: Já vím, že nejdete pro hovno daleko, ale přece jenom je to vysílání.
1: Jo.
0: No tak dál.
1: No a teď je to tady hodně jakých lidí, spíš se tady udává. Volají se na parku, na místě ve předbráchy policajti na auta.
0: Takže už to je nuda, to se udává všude. Ještě něco dalšího.
1: To je nic nejde, že tady třeba bylo takového zvláštního, to by se tu mohlo ještě dít takového zvláštního, no. Jako nestraší to, tak hrůzy to je, ale nestraší to.
0: Chcete říct, že ten, kdo tam maže to, o čem jste hovořil, no. Má ho tam, tak vy víte, kdo to dělá?
1: No, lidi tady v baráku.
0: No dobře, ale někdo konkrétně, ukažme si na něm prstem potupa a tak.
1: Ne. To teda nevím, je to taková je válka mezi sousedama, no, taková nějaká, ale to by nebývalo to tak, jako se povídalo. A někdy tady problém je to, že tady neměli výtah a tady taky pochcali sousedovi hlavu.
0: Dobře. Já myslím, že jako ukázka toho, jak se bydlí v Pelhřimově, to stačí, v Praze to stačí, ale není tam toho matatelné. Sousedka, divný zážitek, prožitek. Jo, nemusí to být milenecký vztah rovnou, ale náhoda, něco. Nejdivnější zážitek. Napadá ještě za ten váš život skoro 40 letý, nebo 40 a kousek?
1: Kousek, no, 40 a kousek, opravdu, no.
0: Jsem zrovna poslouchal nedávno noční linku, jste to tam propráskl.
1: Ano. A tak já jako nezvláštní zážitek, že mi tady třeba vyletá sousedův pes. Tak mi to zajímavý.
0: Takhle, to je zajímavý do okamžiku, než když ten pes nikdy neštěká a zrovna štěkne. To jako věřím, ale není to úplně to přesně to, co hledám. Děkuju, samozřejmě zážitků máte dost.
1: To jste třeba říct, co hledáte, já se zkusím něco vzpomenout.
0: Divný zážitek, zvláštní zážitek, taková nějaká náhoda tomu chtěla, nebo něco, co se člověku podaří a vlastně ani netuší, že se to
1: jo,
0: děje.
1: Tak to, jedna náhoda by to byla.
0: No tak.
1: Kamarádka tady bydlela taky v tom ve spodním patře v baráku a přivedla jsem kamarádku a já jsem si zažil krásný i milostný vztah.
0: Aha, dobře, takže to máme tady vztahy, panel story, love story, postel story. Děkuju. Do Pelhřimova zdravím a dobrou noc.
1: No,
0: myslím, že Franta Nedvěd to potvrdí, že prostě a dá se to konstatovat i v písni.

0: Dneska se vás ptám ze studia v Praze do Noční linky, vás, posluchačů Noční linky, kteří jsou nažaveni na telefonování, psaní. Divný zážitek se sousedem, sousedkou, nejdivnější zážitky. Na lidi za zdí, za plotem, na chodbě, nad vámi, pod vámi, přes ulici, sousedé dokážou být požehnání i trest. Někdo půjčí vajíčka, někdo pohlídá kočku, někdo... No, zalije kytky. Někdo zlikviduje kytky, jiný vrtá každou. Víte co? To se mi zrovna teďka stalo. Prosím, Péťo, pojďme do archivu, tady hned. Média. Ťukni na média. Přesně tak. Protože tohleto, to, co vám teď pustím, nelekejte se, bylo natočeno v neděli. 7:05 na chalupě, kam jsem si myslel, že po dovolené a dlouhé cestě, která byla autem z Itálie, jakože si člověk vyspí, že se člověk jako tak nějak vesnicky uklidní a že se dobře naladí na pracovní morálku, která bude začínat pondělkem. Prosím pěkně, kopni to tam.
1: Vesnické znamení ohlásí 7:05. Je neděle, pěkné ráno. Vůbec nerozumím, proč má ta sluchátka. Zlatá nedělní auto. Já nevím, co se musí odehrávat člověku v hlavě. Vemu do ruky strunovku a pojedu. A to není Pražák, to je místní. Není na to mít kvalitní sousedy. Dobré ráno, jižní Čechy.
0: Ano, takhle to bylo na té naší vesnici. Řeknu vám, koho by to napadlo v neděli. Já ho hned pomluvil v jednotě, jo, protože jsem nějak nevěděl, kam zařadit toho pána, protože on měl tu helmu takovou, takže jsem ještě navíc byl stížen v identifikaci, o koho se vlastně jedná, ale koho by to napadlo? No pravda, zážitek se sousedem to tedy vlastně byl ve své podstatě, ale čekám i další, zásadnější. Tohle je ode mě, to se vlastně nepočítá. Haló, haló, tady Praha, Honza, kdo je tam?
2: Haló. Zdravím.
0: Ano, taky zdravím. Koho zdravím a kam zdravím?
2: Pavla na cestu.
0: Pavle, kam jedete a co tam budete dělat, až tam dojedete a jak dlouho vám to bude trvat a uslyšíte nás po celou dobu?
2: Uslyším vás po celou dobu a až tam dojedu, tak půjdu spát.
0: Dobře, a kolik vám kilometrů ještě zbývá?
2: A ještě nějaký kousek.
0: Kolik minut vám zbývá?
2: No, to myslím, že to stihneme.
0: Jaké sousedy tam máte v cíli?
2: No, sousedy asi dobré. Mm-hmm. Akorát jsem si vzpomněl na to, jak jste mluvil teďka o tom, jako že jste měl ten zák, co se vám stalo. Ano. Tak jste mě připomněl jinou skutečnost, kdy my jsme potřebovali propojit internetem místnosti mezi sebou.
0: Ano.
2: Přesně z jedné strany bytu na druhou. Takže jsme vrtali celý panelákový byt prostě z jedné strany na druhou. A protože jsme to vrtali starou na Rexkou, tak jsme vrtali 4 hodiny v kuse.
0: A ano, zabil bych vás. Chtělo by se mi vás zabít.
2: No já jsem, prostě tehdy nebylo nic jiného, tak se to dělalo tímhle. A když to bylo skoro ty 4 hodiny hotové, už jsme byli teda na konci, tak přišel soused, bylo asi 7:45 večer a říkal, aspoň ty zprávy by si chtěl poslechnout. A já mu říkám, jenom 5 minut, už to jenom dovrtáme. A opravdu jsme to dovrtali a byli jsme všichni šťastní, že jsme to dokončili.
0: Byly fanfáry, konfety a frkačky?
2: No, od nich asi jo, akorát my jsme je teda nepotkali, ale byli jsme strašně rádi, že se nám to povedlo. A hlavně, že jako nikdo nepřišel mnohem dřív, než za ty 4 hodiny.
0: No, řekněte mi, jak dlouho je to vlastně, co se to odehrálo, tahle story?
2: To je tak... No. 15, možná 20 let.
0: Jakože by to atakovalo tenhle ten zvuk, který teď pustíme. Říká vám to něco?
2: Jistě. Já se tomu didaktu.
0: Okamžitě to vypni, já chci telefonovat. Počátky internetu. No, to přátelství sousedské, jako... dál ho budujete nějakým způsobem, anebo se vzájemně ignorujete?
2: Ne, já jsem byl strašně rád, že ti sousedi to vydrželi. Nikdo si teda jako, kromě toho jednoho pána nepřišel stěžovat. Už jsem po prvního dní čekal, že někdo přijde, nepřišel. Ale dokončili jsme to zdárně a stihli jsme to teda před 8 hodinou dodělat, což bylo úplně skvělý. Ale ještě jsem si vzpomněl na jeden příběh, ano. Takhle jako se soused, kdy jste na zahradě a váš 40-letý soused vezme štiřkolku klasickou a hodinu jezdí 100 metrů po zahradě na jednu stranu, tam se otočí a 100 metrů jezdí na druhou stranu.
0: Gratuluju.
2: Jako očekával bych to třeba od nějakého 10-letého, 15-letého, 20-letého, ale 40-letý chlap, a byl schopný to udělat jako, že...
0: Nedělejte hned z toho závěry. Nedělejte z toho závěry. Co pak vy víte, jestli není náhodou mentálně znevýhodněný?
2: Taky jsem o tom přemýšlel, ale říkal jsem si, že jako na to, jako, že má vysokou školu, tak by asi být nemusel, no, ale pán mu ví,
0: helejte
2: to se mu honilo v hlavě.
0: Víte, jak dopadaly studia v Plzni na vysoký? Jo, to vůbec jo, není důležité. To není důležité. A každopádně taky ta duše se může zbláznit za pochodu, jo, i po studiích. Takže tak, no dobře, děkuju za vaše příběhy. Sousedské, divné, já si toho vážím a těším se na další. Dobrou noc a šťastnou cestu.
2: Určitě budou zajímavější. Mějte se krásně a pěkný večer.
0: Ano, a posílám písničku další. Tady Peťa má jednu takovou hezkou.
3: Víťa chopec nechodí.

23.36, posloucháte Noční linku, dnes na téma nejdivnější zážitek s vašimi sousedy. Prosím pěkně, volejte, pište, co hrdlo ráčí. No pojďme za Bohumírem. Když se začalo stavět na dnešní ulici v roce 75, tak soused si na stavbu navozil několik tater kamení. Jaké bylo pro něj prý překvapení, že jsem mu řekl, ať ji odstraní z našeho pozemku, abych mohl stavět já a navést stavební materiál. Když jsem byl nemocen, stavěl jsem skleník a jeho žena na mě poslala kontrolu. U domu nám rostla vysoká vrba, z druhé strany souseda, a to jim též vadilo, volali kontrolu, živnostenské prostředí, a jelikož mi to povolili, bylo stále zle. Syn k nám dal německého ovčáka, když jsme někam na chvíli odjeli a dali k boudě, už volali přes plot, že pes nesmí být uvázaný. Ví, že je lidé v ulici nemají rádi a nedají si říct, zvykli si, aby je furt někdo litoval. No to je pravda, znám taky takové sousedy, které člověk musí povinně dle vyhlášky obecní litovat, protože jinak byste s nimi nevydrželi. Ale já si vzpomínám teď na jeden parádní náš sousedský zážitek. No, v naší obci není úplně tak jako problém s vodou. Řekněme si, vodovod ta obec má od roku nějakých 73-78, ale v té chalupě, ve které bydlíme my, ještě jedni a ještě jedni, tak ti přípojku do toho veřejného řadu nemají. Jo, jenom vlastní studno. No a tak jsme si říkali, no tak se napojíme, ne? No tak, že to je základní lidská potřeba, že umýt se a tak. Máme tady to globální oteplování, ten bazén se taky nenapustí jen tak. Ne, teď zcela vážně, myslím, že je to základ. A tak si představte, že jsme požádali naše sousedy, našeho souseda, zdali bychom se mohli připojit prostřednictvím jeho pozemku a koncové přípojky právě na vodovod, že by to bylo moc fajn a vlastně ve své podstatě by se nic moc nestalo. Předtím ale jsme si dělali ještě takovou rezervičku, kdy po nás něco chtěl a to něco muselo být povoleno od nás. My jsme řekli ano, proč ne, klidně, udělejte si hangár třeba, jasně. No, ale pán na to zapomněl. Evidentně jsme neodhadli tu dobu, kdy to ještě bylo duševně v pořádku, nebo kdy to bylo tak, kdy si to ještě pamatoval, že vlastně bylo potřeba souhlasu i nás. Ne, hleďte se, my jsme si nakonec na ten vodovod nemohli připojit. Nepřipojili dodnes. Je to takové zvláštní, prý by se mu znehodnotil pozemek. Těžko říct, ten pozemek, to je pole. Konec pole. A vlastně příkop, pak silnice. Nevím, co by se mu tam tak znehodnotilo, jestli tu trávu v tom příkopu, která už ale asi nebude jeho. Těžko říct, ale

0: naší vesničce.
1: Ano.
0: A bydlím v podnájmu a náš pan domácí má takovýho mějího bratra. A ten je strašně takový nenechavej. On se tomu, náš pan domácí, strašně smál. Říkal, no on bratr, on je takový, co sluníčko ukáže, to měsíček vydá.
1: Mm-hmm.
0: A odehrává se to, že když pan domácí třeba jede za rodinou, nebo tak nějak, že je prostě není doma, no tak jo, pan milý bratr dojde k nám domů, do toho baráčku, no a sem tam si něco půjčí, už to nevrátí samozřejmě, nebo jde třeba o hlídání slepic, jo.
1: Ano.
0: Poprosí ho, aby chodil zavírat slepice večer a ráno otvíral. No a vajíčka se dávají do určitý místnosti. No a on odchází s kapsáčema, s narvanýma vajíčkama, mu vždycky přejeme, je, kež by zakop. A ty vajíčka si domů nedones celku.
1: Takovej milej člověk.
0: Ano.
1: Přející doslova bych jako tak řekl. Já bych se taky smál, samozřejmě. Kdybych byl ve vaší situaci, nevím, jak bych se zachoval.
0: A nebo to, že já jsem tam jakoby podnájmu, takže já nemám žádný pravomoce pro mě, ale už jsem se třeba na zahrádku musel kvůli němu pořídit kamery.
1: Proč? Kradlo vám hrášek, nebo nerozumím?
0: To je takový materiál, jakoby, jo. Já jsem takový zručnej, takže hodně jakoby, materiálu se na mě uskladní. No.
1: Ano.
0: A jednou dne já jsem vyrazil na cestu do Německa a moje paní mi volá a říká, hele, ty jsi tam něco dělal s těma plechama? A říkám, ne, proč? No, oni ležejí takhle opřený o stěnu, já je měl na půdičce, nad dílnou, jo. No a zjistili jsme, že pan Bera se tam došel a prostě se vybíral, co by se mu hodilo.
1: Super.
0: Takže musí, tady zamykáme.
1: Ano. Tak to je dobré, to je dobré, takže to máme plechy. V tom případě tam nám chybí ještě krádež zeleniny, tam nám chybí ještě krádež elektřiny, anebo dřeva, paliva.
0: Tak palivo taky, tomu taky ušlo. Byl čistý den, kdy se odvážel kolečka nestýpanýho dřeva, jo, že on má dům hned vedle a má i zadní vstup jakoby na jeho zahrádku, nebo na jeho pozemek. No a samozřejmě vzadu se odstavil kolečka i s tím dřevem kradeným.
1: No
0: a šel se z druhé strany otevřít.
1: Šikula, je to šikula. Ještě pán žije, nebo už ne? Nebo...
0: Ano, žije. Stále je zdrav.
1: Ještě navíc, když se s ním potkáte, on se na vás usměje. Dobré ráno, sousede.
0: Asi tak nějak, takovýho souseda úplně nechcete.
1: No nechcete.
0: No, nejlepší bylo, ano. Když jeho bratr slavil narozeniny, tak byla velká sláva, sjela se rodina, my jako nájemníci jsme byli taky přizváni, tak super zábava. A bylo nás tam pár posledních, jo, o mladina plus tady ten pan bratr. No samozřejmě tam zůstaly nějaký nedotyký láhové, jo, nějaký jídlo, no samozřejmě, co myslíte?
1: No tak přece to nevylejeme, ne? No jasně.
0: No jasně, no tak se naládoval kapsy a dokonce i s pekáčem nějakého zbytku masa, prostě si to odnes, jo, a druhý den, kdyby neodnes teda i nenačatý láhve, který dostal jako prezentem, jo, náš pan domácí, těm narozeninám. Tak bych asi něco jako by úplně moc neřekl.
1: Ty jo, a nestratil se vám... Ano, a nestratil se vám i třeba toaletní papír v rámci toho večera, protože to by bylo jako docela záhodné, když si takhle popůjčoval.
0: To ne, ale je tam i venkovní záchod a rád tam chodí dělat potřebu. No a samozřejmě kolikrát se stalo, že už jí nespách, takže...
1: Takhle, už nám to zavání čímsi, co už nechci rozebírat dál do vysílání, ale děkuju, máte super sousedy, gratuluju vám, to je lepší, než se třít los nějaký stírací, nebo vyhra ve sportce. Tak děkuju moc za zavolání a vůbec vydržte to. A kdyby něco, sobota to jistí, v 9 hodin z vysílání Českého rozhlasu mezi nebem a zemí, tam vám to všechno vysvětlí.
0: tu dobu bohužel já ještě vyspávám.
1: Nevadí, nevadí.
0: Bohem, bratře, pozdě a dopoledne nestíhám.
1: Nevadí, máme to i v archivu a dá se to kdykoliv pustit z záznamu. Každopádně pánu bohu neutíká.

0: Jana napsala, zdravím linkaře a jsem ráda, pane Honzo, že dnes linkaříte vy. To je dobré téma, také mám svůj zážitek. Bydlím v družstevním bytě a štěstí, že lidé si tu neškodí. A vlastně můžeme být rádi, že to tak je. Ale přece, je to už pár let, co jsem pozorovala, že naše rohožka je taková jako zablácená, že? Vyčistila jsem to jednou, dvakrát a začala jsem si prohlížet vlastní obuv, jak to, že nosím tolik bláten, že moje boty byly čisté a mě vrtalo hlavou, čím to je. No, nebylo to denně, ale jednou, dvakrát za týden ano. Pojala jsem podezření, že to dělá někdo schválně a říkala jsem si, že toho viníka těžko chytím. Typovala jsem na nějakého mladého člověka. Náhoda tomu chtěla, že jsem v předsíni čistila boty a byla jak myška. A najednou slyším na chodbě kroky a pán za našimi dveřmi otírání bot na rohožce. Jak rychle a tiše jsem se vymrštila, jdu ke dveřím, rychle otevřu a stojím tváří v tvář sousedovi z horního patra, který tu bydlí celá léta a já ho mám za solidního chlapa. No? A tohle nečekal a já nevěděla, co mám říci. Tak jsem prohodila, pomož pánbu sousede. Ten pán tehdy ve věku asi 70 let se otočil a rychlým krokem šel do schodu, asi jsem mu chtěl na záchod, bych chtěl říct, teda asi to tady není rozepsané, jinak si to nedokážu vysvětlit. No, do schodu šel jako mladík, on totiž chodil venčit psa a na těch procházkách chodil i mimo chodníky, proto si umazal boty. A teď nastává otázka. Bylo to bláto, anebo?
1: Má ho tam.
2: Ne,
0: no nic, od té doby se vyhýbala setkání se mnou na chodbě, no stejně pár let se odstěhovali, ale vzpomínka zůstala. Zdraví, Jana.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Divno zážitky s vašimi sousedy. Ptám se, dobrý večer, kdo je na druhé straně a jak divné máte sousedy?
4: Dobrý večer, tady Zita. Mě to tak připomnělo takový naschválí jednoho souseda.
0: Ano.
4: Když si nad námi bydleli solidní lidi, byt prodali, dlouho se tam nic nedělo, blížily se Vánoce, já jsem si naklidila všecko, teď abych měla ještě stromeček už, abychom si ho užili, tak 22. byl ustrojený a v tom se odpoledne ozvaly bíječky nad námi. Říkám, a asi to někdo koupil, budou prostě si to připravovat, no jenomže zbíječky byly do 9 do rána a od 9, tedy do 9 do večera a od 9 do rána, 23. Tak to už jsem odpoledne šla. Zvonit to se nedalo, ťukat no zbytečný, tak jsem bušila na dveře. Otevřeli se tam dva Ukrajinci, moc mi nerozuměli, ale jako nakonec jsme si, jo, že na Vánoce bude klid. No jo, ale oni to pochopili jinak, oni vzali ty svoje Vánoce, tam u nich na Ukrajině, ty pravoslavní a ne ty naše. Takže 24, 25, 26 až do 6. ledna denně od 9, od rána do večera do 9 zbíječky. Mně odešlo několik návštěv, protože jsme se neslyšeli vůbec. A všude pětkrát denně tak jsem utírala prach, takovej ten droboučkej, šedivej, no hrozný.
0: No takovej ten, co naštve samozřejmě, ten je to úplně,
4: ano.
0: Teď vás vynerví hned, když to vidíte druhý den. No já vám rozumím, no já něco podobného vlastně jsem taky zažíval poměrně dlouho, ale já jsem si zjednal nápravu. Já jsem skoro nahý v celé své kráse a šíři šel za sousedy. A já nevím, co to měl za mores, ale nebyl v tom jediný a vlastně ono je to taková móda i u jiných lidí jako obecně. Telefonovat s někým a mít ten telefon vlastně od hlavy a mít to nahlasitý odposlech, nejlépe v prostředku hromadné dopravy. To je úplně nejvíc. Ale řeknu vám, že úplně nejlepší je, když si takhle s flaškou kamarádkou vodky sednete do okna v přízemí. Pod vámi jsou garáže, to znamená, je tam prostor, z kterého se odráží ten hlasitý telefon z odposlechu. A je úplně jedno, jestli jste Čech, Ukrajinec, Rus, Albánec a nebo Dán. Prostě, když ležíte v posteli, máte otevřenou ventilačku, tak stejně slyšíte jenom. A ona se to odráží. A já jsem normálně, mě praskly ty nervy. A ten člověk, já nevím, čeho se zalekl, jestli mých nicotných svalů na rukou anebo mého prostorově výrazného těla s tukovým prstencem na břichu, ale už od té doby to nikdy v životě neudělal.
4: No, tak já jsem, když říkáte o tom telefonu, tak jsem si vzpomněla. Měla jsem kolegyni, která se tedy vdala a její muž neustále řešil něco jako pracovního a tak. Takže přišli k nám na návštěvu. On řekl ahoj, je pardon, mě zvoní telefon, přiložil ho k uchu, 3/4 hodiny, co byli u nás, měl telefon u ucha a když mu ona říká, prosím tě, tak už bychom měli jít, jo, tak ahoj, já to musím dokončit. A vyšel z bytu s tím telefonem, takže celou tu návštěvu pro telefon.
0: Helejte, tohle jako chápu, stane se, ale dá se to vydržet, nebo já bych to asi vydržel, protože mám pochopení pro lidi telefonující. No ale pro co nemám pochopení, a to já nevím, jestli jsem teda, mě někdo zase nařkne a udá, že jako nemám rád mládež nebo děti, protože jenom proto, že jim říkám parchanti nevychovaný. Víte co, nejhorší je, když vám telefonují vaše děti nebo cizí děti a jsou čerstvě zamilovaný a s tou svojí drahou polovičkou, protože dál, protože ještě nevědí, co to je sex, no, oni už to asi vědí, ale proto, jak jsou zamilovaný, tak znáte to, myslím, že každý jsme to prožili, ale tady to je znásobený, ne, polož to ty první, ne, ty první, miláčku, aha, ty to polož. A tohle, na tohle mám nervy 10 vteřin a pak ten telefon letí pryč. Neteře to vědí velmi dobře, před střídou netelefonovat.
4: Já jsem tuhle jela v tramvaji a takovýhlech nějakých lidí tam bylo více. A teď počkej, já tě neslyším. No tak on si myslí, že bude řvát, když toho druhého neslyší, že ten druhého teda taky neslyší, tak řevou čím dál víc a to je strašný.
0: No, aspoň se zakryje hluk z toho, jak se přejíždí přes vyhybky tramvajové, tak to taky dává rámus. Hlášení neslyšíte, tak víte, ani nevíte, že je výluka, nic, všechno.
4: Ne, jedete někam, ježiši, tam já jsem nechtěla, jo, to tam, no.
0: Stane se. Děkuju vám.
4: Děkuju.
0: Šťastnou cestu, hodné sousedy a hodně nás. Dobrou noc.
4: Ano, dobrou noc. Děkuju.

0: Anna K., večírek za koncem, no tak to v žádném případě, večírek ještě nekončí, aspoň ne tady u nás na vlnách Českého rozhlasu a společném regionálním vysílání a stanici Český rozhlas Pohoda. Ani se nemusíte dívat na ten váš přístroj, ani na ty internety. Tady je Honza Macoun, na technickém pracovišti Petr Kubala a tam někde v dáli mnoho tisíc z vás a doufám, že i taky mnoho z vás, kteří se zapojí do druhé části vysílání.
1: Noční linka.
0: Pojďme se ale ujasnit, co máme dnes za den. Vítáme hned s půlnocí i čtvrtek 23. července 2026. Svátek slaví, kdo už se dívám, Libor. A podle příjmenáře slaví Šepkovi, tak i vám všechno nejlepší, zdraví, štěstí, spokojenost. A jak jsem přál paní posluchačce se závěrem našeho povídání před půlnocí, přeju zdraví, štěstí, spokojenost, klid, úsměv, hodné sousedy, hodně nás. Ať vám děláme radost, klid, pohodu a hlavně, ať vám plníme vaše rozhlasová přání.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: I když máme čtvrtek, pokračujeme středeční noční linkou. Ta je na téma nejdivnější zážitek se sousedy. Samozřejmě ty příspěvky tady mám, o to žádné. Hned vám řeknu další a vlastně ten se hodí i k té písnice, která bude a která už vlastně se může rozehrát. Tady mám. Jana napsala, dobrý večer všem, já mám takové super sousedy, oni se dost často hádají. Nevím, zda u toho požívají alkohol, ale hádky bývají poměrně hlasité. Paní nemluví sprostě, ale pán za každým slovem řekne vole. A většinou jsou hádky tak kolem jedné hodiny v noci, takže po noční lince. Tak jim je líto, že noční link končí. Mimochodem zakončili posledně hádku zajímavou větou. Ty jsi fakt kráva, vole. Tak to už jsem se musela smát nad jeho logikou. Jana. Jano. Chápete. Mimochodem, teď už na vás houká Hana Zagorová z jednoho sídliště. Kdo znáte videoklip k této písničce Dobré jitro, tak víte, o čem mluví.

0: vlastně mohla být hymna mého ranního vysílání v rámci regionálního vysílání od pondělí do pátku, co vysílám, Český rozhlas, střední Čechy. No, dobré jitro. Žádný klus, Hana Zagorová hezky. No ne, teď máme noční linku, 2 hodiny vysílání na téma nejdivnější zážitek se sousedy. No Lukáš, ten mi napsal, dobrý večer Honzo, můj nejdivnější zážitek se sousedy se stal na zahradě. Několik dní jsem u plotu vídal plechovku od fazolí zavěšenou na provázku. Já jsem pořád přemýšlel, proč tam je, a nakonec mi soused vysvětlil, že když fouká vítr, plechovka cinká a plaší špačky, kteří mu chodili na třešně. Nejdřív jsem si říkal, že je to takový bláznivý nápad, ale když jsem viděl, že to opravdu funguje, jednu plechovku jsem si pověsil i na svou zahradu a od té doby se smějeme, že nejlepší plašič ptáku je obyčejná plechovka od fazolí. No, hezký večer vám i všem posluchačům, Lukáš Sklatov. No Lukáš, vidíte, tohle jsou divno zážitky se sousedy. Obyčejná plechovka od fazolí. Teď ještě ten strom třešní, že? Není. Mě pane Máju.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Ach, koukám na další příspěvky. Ježiš, tady je dlouhý příspěvek od Ivety, tak ten si necháme na potom. Ale co váš příspěvek? Je možnost, volejte právě teď. Číslo znáte, kdo jste nestihli, jste zpomalení, jako já rád vám ho připomenu za chvíli. Halo, halo, kdo nám volá? Já vás skoro vůbec neslyším, jako kdybyste volala z Uruguay. Ještě jednou, kdo pak je tam?
2: Dobrý den. Je to lepší teďka?
0: No tak skoro ani ne. Vy posloucháte přes handsfree nebo voláte přes handsfree? Nebo jak máte?
2: Já volám z auta.
0: Jo tak, takhle. Dobře, tak teď jsme jedno velké ucho celočeské. Dobře. Povídejte. Ještě jednou vaše křestní jméno, no, abych věděl.
2: Michaela,
0: zdravím vás v Jeseníkách. Máte tam sousedy, milé sousedy, anebo si hrají jenom na to, že jsou milé?
2: Já jsem teda původem z Brna a já jsem se přestěhovala po letech v Brně právě do Jeseníku do takové chatarské osady a musím říct, že to byla velká změna nejenom jako skrz složení těch lidí, ale i vůči těm behaviorálním jako sousedským vztahům.
0: Takový
2: jako
0: ty nepřející, jo, protože... Pražáci by řekli, to je dobře, že jste se odstěhovala z Brna, kdo by tam žil, že jo. Do Jeseníku hezky, do přírody, ale tak co pak, sousedi jaký v Jeseníka?
2: No, sousedi jsou jakoby... Porovnala bych to s kamerovým systémem, protože někdo jako takový epizod vlastně přišel z Brna do chatové oblasti, tak jako mezi takových chudší kraj, se dá říct. Ano. Tak jako už tak jsem byla dost jako dost kontrolovaná, ale už jsem chtěla jako se podělit o zážitek, co jsem nevědomky udělala já jim, protože já mám totiž tady na stanici, teda na starost mám záchrannou stanici v Jeseníkách.
0: Ano.
2: Takže spousta jako dokremených těch ptáčků, které teďka přes léto samozřejmě ty mláďata, že vypadly z hnízda, nebo neměli třeba to takový štěstí, jo, nebo třeba byli oslabení. No zkrátka, mám ty malinký ptáčátka doma, takže jsem to dokrmovala u nás na zahradě, tam v té chvíli a samozřejmě, když se cítím, že už teda jako na to mají, tak je tam vypustím, že jo, u sebe, ano. U krmítka, že tam vlastně to prostředí znají a tak dále. No a vypouštěla jsem tam i kasku. No představte si, taková kaska dokrmená člověkem, to je jako, to může být velký problém.
0: No jej.
2: Jo, ona byla zvyklá, že se lidem na rameno, jo, když třeba kopete něco na zahradě, ona vám přistane na hlavě, na rameni a chce najíst, jo, začíná tam řvát do ucha.
0: Co řvát, klovat.
2: Tak jednoho dne mi právě zazvonil telefon jako práce, že mám u nás v té naší osadě, že tam mám vlastně jako ptáka na vyzvednutí. Říkám, to je divný, černý pták, aby to nebyla ta moje kaska. To jsem myslela, že se ztratí v přírodě, že vlastně nebude žádný problém, když tam nebydlí žádný lidi. No stalo se to, že obsoused měl zrovna v neděli takový rodinný oběd, kde samozřejmě přijeli vnoučátka, že jo, a děti přijeli, no prostě sestava asi 20 lidí u stolu, u grilu. No a kaska samozřejmě zahlídla a zmerčila vlastně příležitost, že se teda přidá k tomu stolování. Sedla si tomu pánovi na hlavu a začala tam otevírat zobáček, kde chce krmit. Takže jsem proto přijela a říkám, já nejdu daleko, já jsem přišla pěšky, já jsem tady hned, a já jsem si to myslel, a co, jak to, že se ta kaška chová takhle? Říkám, no to nevím, to asi musí být jako nějaká jako ošálená člověk.
0: Já v tom nejedu, já jí nekrmila nikdy.
2: No, ale počkejte, ono se toho nakonec vyklubalo, teda on je jako super otevřená jako mysl, a on mě říká, no ale počkejte, to není jediný pták, který mě jako do toho nějak nesedí. Tady vítá takový genský korek a oni se chovají, oni se perou ve vzduchu, sedají si nám na talíře a chtějí a žvou nám taky, jak kdyby chtěli krmit. Já říkám, tak já musím teda s barvou ven.
0: Se neuvěřitelný.
2: A tak jsem ho pochválila, že byl tak jakoby tak vlastně duchem přítomen, že to vlastně detekoval, že ty ptáci se chovají úplně jinak, než je zvyklý, takže vlastně...
0: Já chápu, že teda uvést se takhle jako Pavlovým reflexem, to je neuvěřitelné, hlavně to se nedá zapřít. Já už myslel, že mi řeknete, že jste se odmítla vlastně jako odmítla splynout s obyvatelstvem, aby vzájemně na sebe udávali i z té vaší stránky, anebo abyste byla nějaký rozhodčí člověk, který bude, no ale podívejte se, i v Jeseníkách žijí normální lidé, že?
2: Přesně tak, a ono se stejně jako pravda vždycky vypuje na povrch, takže kdyby se toto vykrtkovalo o několik jako, že jo.
0: A když tak to svedeme na někoho jiného, ne to komunisti, my ne.
2: Někdo mě tam stíhne a už se do se mnou poveze, takže já se vždycky držím toho, že teda když je nutno, tak já teda fakt přiznám barvu, no, ale dokud není nutno, tak radši mlčím, takticky.
0: Mm-hmm. Tak já vám děkuju pěkně, uvedla jste se, jak dlouho se ještě o tom povídalo?
2: No do teďka vlastně, to je ta s těma ptákama, takže jakmile někomu zmizí slepice, tak to samozřejmě je moje vina, protože já od té doby, co jsem se přistěhovala, tak jsem přitáhla veškeré jestřáby a všechny tady ty vlastně dravce, co škodějí, přitom to ani nemusí být dravec, jo, to může ukrást liška, ale automaticky vlastně je tam aspoň někdo, na koho můžete svést své jako chovatelské neduhy.
0: Chápu, chápu. Je pravda, že já když slyším na chalupě tohle... Tak to ve mně vzbuzuje teda velkou nervózu. To okamžitě jdu do toho adventního kalendáře, ne s čokoládou, ale s Lexaurinem, protože tam okamžitě mě hned vytane na mysl vzpomínka z mládí nebo z dospívání vlastně, protože babička v Třeboni v domácnosti a prababička, oni měli vlastně ty lítačky, že jo, tyhle ty kukačky, nebo jak se jim říkali, tyhle ty
2: návěsy.
0: Šmar, jak to natahovala, já vždycky schválně jsem zatlačoval prstem, aby nevylejzal. Neuvěřitelné. Kukačka až za hrob, to vám řeknu teda.
2: Jako ty hodiny byly opravdu hodně nahlas. Tím, jak to byla ta stará mechanika, tak já si to pamatuju, že prostě kdo chtěl vyspávat i po obědě, tak jako nebyla příležitost. Ty kukačky byly tak nahlas, že se až jí pomalu
0: cvátky. Vidíš, a já to ani neslyším, já to ani nevnímám. Já říkám, babi, tak ty to nevnímáš, protože chrápeš, že u toho, nemáš naslouchátko, tak je to všechno v pořádku. Ale my Pražáci, tohle to poslouchat, tohle tě budí ještě každou hodinu a vlastně v té hodině ještě několikrát, že jo.
2: No, ale mají taky dálnice, že jo, a ruch těch tramvají a všeho tady toho.
0: Loučíme se, děkujeme, zdravíme do Jeseníku. Mějte se krásně, dobrou noc vám přeji. No, povídali jsme dlouho, omlouvám se. Kolego Kubalo, jak to, že jste mě neupozornil, že už povídáme moc dlouho? Takových lidí se snaží provolat sem k nám do studia a ono nic. Máme gong a mohl bych ho slyšet? No, dobře. Ten gong mimochodem to, abyste si nemysleli, že jsme blázni, ale je třeba si uvědomit, že máme nějaký stanovený čas. A samozřejmě ne, vždycky se to tak jako dá, ale myslím, že těch 5 minut by bylo tak akorát. Tak pojďme si připomenout, jakmile ho uslyšíte. Dokončíme myšlenku, uzavíráme další telefonické kolo.

0: Sousedské vztahy jsou zvláštní tím, že si je většinou nevybíráme. Rodinu máme danou, přátelé si volíme, ale soused nám zkrátka připadne. A když se člověk s někým potká, no, co potká? Potkává vlastně roky třeba na schodech, u výtahu nebo přes plot, stačí maličkost a vznikne příběh na celý život. Někdy se lidé rozhádají kvůli úplné pitomosti, jindy se naopak ukáže, že právě soused je první, kdo pomůže, když se něco stane. V domech, panelácích i vesnicích platí jednoduchá pravidla. Dobrý soused je výhra, špatný soused je každodenní zkouška nervů. Takhle, já jsem splachovací ve své podstatě, si myslím, že už jsem ve věku, kdy už mě nic moc jako... Ale je fakt, že náš soused dokáže najít další dno našeho vzájemného vztahu a řeknu vám, není to úplně OK.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Volejte právě teď, já si tady ještě syslím další příspěvky od vás. Teď mi jich tady naskákalo tolik, že to snad nestihnu ani do jedné hodiny pomalu přečíst všechno, ale snad ano. Jinak 731 800 900, Český rozhlas s vámi, živé vysílání do celé republiky i po těch internetech. Dostal jsem pozdravení i ze Spojených států amerických, taky dvě obálky, jedna z nich začínala Petře Kubalo a potom teprve Honzo Macoune. Chápu ty priority, ale já se bez něj neobejdu, to je taky pravda. Soustředím se na vás, třeba konkrétně na vás. Kdo to je? Kdo nám volá a odkud tady Honza?
2: Tady je Honza z Brna.
0: A já myslel, že odraz mě a on je to jiný Honza a ještě navíc z Brna. Povězte, divní sousedé anebo divno lidi takový z vašeho okolí máte?
2: No, musím říct... Událost, zážitek, už bohužel mé nežijící maminky.
0: Ano.
2: A ještě na úvod řeknu, máme tady...
0: Neslyším. Nemusíš na mě mávat, já vidím, vypadl. Honza nám vypadl. Co chtěl, tak možná říct ten Honza, ne, že bych chtěl za něj domluvit, ale byl z Brna, tak no, máme tady pro všechny Pražáky, kteří chtějí aspoň jenom projet tím Brnem, anebo i když pojedou do Brna, máme dárek v podobě každodenní 30-kilometrové kolony kamionů v pravém pruhu a křižovatku, která se opravuje a bude ještě opravovat tak dlouho, jako se stavěla celá naše banka, tunelový komplex, který byl snad předražen asi třikrát tolik. Nedělám si sranu, zcela vážně. Co v Brně? Honzo, zavolejte prosím ještě jednou. Děkuji pěkně. Zkusíme to nahradit jiným telefonem. Kdo tam je na té druhé straně? Tady Honza Macou.
3: Ahoj, tady Michal.
0: Michale, zdravím. Taky na cesty, slyším.
3: No, já jsem na cestách, no. Já jezdím doprovody nadměrným nákladům, akorát se vracím do Krkonoš k rodince, poslouchám vás.
0: A děkujeme.
3: Mám takové trošku obráceně to mám. Já mám divno souseda, ale díky němu jsem čuchnul k motorům, k motorkám a k takovýmhle věcem.
0: Jo, takhle, to jste nikdy neměl předtím jako zážitek, chuť prozkoumávat tady tuhletu oblast?
3: Tak já jsem byl malinký, že jo, tam je to od malinka, prostě úplně od malička a to je klucina, který nikdy neměl žádnou ženskou, nikdy ho nikdo s ženskou neviděl.
0: No, ale měl motor.
3: Vždycky jenom motorky, přesně no, tak. A věděl proč, dneska, když jsem starší, tak má to vlastně dobrý kouzlo.
0: No jo, ale není ten život takový smutný. No ale zase má jako hezký zvuk.
3: Jo, tak on má kolem sebe velkou rodinu, takže jeho bratr má asi tři holky, jo, takže jakoby úplně sám ten kluk není. No.
0: A viděl jste ho někdy čistého, nebo byl vždycky od nějakého maziva?
3: Jo, vždycky byl čistý, já nevím, jak to dělá, ale vždycky čistý.
0: V rukavičkách přece ne, jenom v rukavičkách. S tím strojem se musí jako se žensko. Já ho teda nemám, ten stroj. Já bych byl dobrovolným dárcem orgánů a vím, že bych 50 nejezdil teda. Tak proto nemám motorku, ale nevím, jak se to bere u vás.
3: Já jsem jako do 18, ty 125, tohleto. Pak mi bylo řečeno od otce, že na to nemám hlavu, že motorku ne.
0: A on tomu nerozuměl už tenkrát, otec, to je jasný, protože člověk chtěl něco úplně jiného.
3: A pak jsem vlastně začal závodit s autama někdy ve 20, jsem začal jezdit rallycross, takže motorky šly úplně mimo. No ale dneska už je ta vášeň, no, už by člověk asi chtěl mít doma Harley nějakýho na bublačku a
0: takhle, pojďme si v tom udělat jasno, co vás vzruší zaručeně víc, zvuk motorky na bublačku, anebo žena?
3: A ono záleží na situaci, no, tak jasně, že ženská.
0: Žena na bublačce by bylo úplně nejlepší, ale...
3: Ježišmarja.
0: Jak já vám rozumím. No, divnosoused, který nemá ženu, má motorky celoživotně, má tedy asi hodně vraku a plechu i na zahradě?
3: Nemá. Mají to uspořádaný, jeho maminka je vlastně paní učitelka, jeho táta je elektrika, takže ty jsou jako... Ty mají nastavenou, jo?
0: Špatný. Já to úplně vidím, ale elektrikář, ten se hodí, ale, to je jasně.
3: Ale chci právě říct, že jako od malička jsem k tomuhle klukovi chodil, jo, zakrýval jsem si uši, protože to tam burácelo. Tenkrát postavili, oni hodně stavili motorky, jako z jiných, stavili čopry, takže měli tenkrát motor 500 SOS, plochodrážní, a na to vlastně stavěli rám na ten motor, jo, obráceně prostě a všechno jezdilo na chromy a u tohohle toho všeho jsem byl a tak nějak jakoby ten mě k tomu přived, jakože jsem čuchnul k tomuhle tomu jako úplně, no spíš jako ke garáži, jo.
0: Řekl bych poloviční blázen.
3: Jo.
0: Jak moc, jen stručně, jak moc vám tenhle ten koníček přerost přes hlavu?
3: Moc, hodně moc, až když se mi ve 30 narodila holka, tak jsem vlastně všechno prodal, no, a holky jsou 4 roky, on mě už hrozně svědějí ruce, už se těším, až pochopíš robovák a kladívko.
0: Počkejte, vy jste to všechno prodal? Vy jste to prodal? Tu motorku?
3: No, motorku, závodňáka, všechno jsem zvrátil.
0: Normálně mám úsí kůži, jako kdybych vrzal zubama o sebe, úplně skřípal. Tak to chtělo hodně odvahy.
3: No, jako jo, no, tam na tím stála manželka.
0: Ale, tak teď už se to... No, tak vítejte v klubu pod pantofláku nebo těch rozumnějších a hlavně pro život a rodinu důležitých, protože horká hlava manželky předpokládám tedy jasně vysvětlila, proč je dobré mít muže, ale hlavně proč pro vaši dceru je dobré mít otce.
3: Tak
0: děkuju. Děkuju, pěknou dobrou noc přeju.
3: Mějte se krásně, taky. Naslyšenou.
0: Myslím si, že vražedným nástrojem pro jakékoliv sousedské vztahy, možná i ty v rámci té domácnosti, to je pračka, jo? Tatra matka. Si pamatuju, jako malý jsem si vždycky na ní sednul a drkotal zubama. Myslím, že Jiří Kon k tomu taky má co zpívat.
4: Tu hořkou pravdu málo kdy si přiznám, že s mojí ženou se nám vztah nějak zkazil. Mám doma svýho osobního fízla, za nocí v koupelně nacházím teď azyl.

0: No v háji to ještě není, do háje Honza půjde, teda pokud máte ke mně nějaké antipatie, což může se stát samozřejmě. Myslím, že ombudsman Českého rozhlasu by dokázal poukázat i kdo konkrétně. Každopádně do 1 hodiny vysíláme noční linku a téma divné zážitky se sousedy. Jo? Ne ty běžné vztahy o tom, že soused je divnej, to je málo. Zkuste přidat i nějaký příběh. Něco, co by se dalo vykutat z vaší mysli a prezentovat do vysílání, pokud možno telefonicky, po písmenkách už ne, mám tady moc příspěvků, tak než se někdo dovolá na 731 800 900, přidám tady příspěvek, který je od Ivety. Píše, zdraví, pocházím z malého městečka, kde si, jak se říká, všichni viděli do talíře, ale přitom táhli tak nějak za jeden provaz. V zimě nám dětem pomáhali dědové polévat hřiště a vytvořit kluziště. V době plesu se postupně různé spolky vystřídaly v uspořádání plesu. To víte, že se tam našel nějaký kverulant, ale s tím byli sousedé vždycky rychle hotoví. Vzpomínám, bylo mi 12 let, u nás v domě žila rodina, kterým se narodila dvojčátka, takového štěstí. Ale jejich maminka musela na dlouhodobé léčení. Jenže co s dětmi? Dneska se to dá řešit. Klokánek. Jo, já vždycky říkám, přijedete na návštěvu a přijedete s dětmi, nemáte kam do klokánku, nemají telefon, když tak dám. Ne, takže ty stranou samozřejmě, ale je pravda, že ty děti jsou takové neunavitelné v dnešní době, takže ono, jakmile to nemá Wi-Fi, tak to ještě řve víc, než když to chce barbínku a kope to nožičkama vozem a leží na zádičkách, takže Každopádně... Vzpomínám, bylo mi 12, v domě žila rodina, dvojčátka, dlouhodobé léčení, jenže co s dětmi. Tenkrát se na mateřskou nikdo jiný než matka nedostal, nikdo jiný jít nemohl. A tak řešením byl kojeňák. Zasáhla moje babička, se sousedkou, babičkou a tetou děvčátek se dohodli, že oni chodí do práce na směny, ale moje babi je doma a tak se o děti starali společně po celou dobu léčení maminky. Čas běžel, holky vyrostly, odstěhovaly se, vdali. No představte si, že když zemřela moje babička ve svých skoro 99 letech, objevily se na jejím pohřbu dvě dámy, které jsem nějak nebyla mezi příbuznými schopna identifikovat. A když se přihlásili k té své tetě, bylo mi jasné, že jsou to ta dvě malá děvčátka, která jsem jako 12-letá měla často na starost a pomáhala tak s jejím hlídáním. Ale taky ta děvčátka, která nikdy nezapomněla na babičku, která nedopustila, aby museli do kojeňáku, která si s nimi hrála a za kterou rádi běhali, v době dětství oslovovali babi. Dneska už více jak 50 let žijí v mnohem větším městě. Dosud jsme měli v ulici se sousedy dobré vztahy. Postupně starousedlíci odcházejí, přicházejí noví, mladí a já jen doufám, že vše zůstane při starém. Přeji dobrou noc a dobré vzájemné vztahy. Iveto, normálně mi zvlhly oči, nebo aspoň koutky. I kolega Kubala tady trošičku zaronil Ivony Přenosilové slzy. Tak telefon 731 800 900 a kdo nám volá teď? Halo, halo, kdo je tam?
1: Halo, halo, dobrý večer.
0: A to je ta, které jsem přál.
1: Ano, já jsem vám chtěla poděkovat za přání, jinak bych nevolala, ale udělala se mě hrozně velikou radost.
0: Jak moc? Jak moc, jak celý Hradec?
1: Ještě až...
0: Iž Pardubice závidějí. Pardu, já tomu rozumím. Magdaleno, ještě jednou tady i takhle uchu k uchu. Hlavně zdraví, úsměv, pohodu, klid a hodně nás. Jo, taky
1: ano,
0: to máte.
1: Díky vám, vašemu dobrýmu ránu a noční rince. Já překousnu vždy nové oznámení mé další nové nemoci.
0: Je, je.
1: Už nechybí jenom těhotenství.
0: Ježiš, jestli chcete, nebo nějaký problém, já vám pošlu těhotenský ten test, to není problém. To pošleme nějakým kurýrem.
1: Mí přátelé mě dneska řekli, že prostě už mám těch nemocí tolika, že už akorát je tam to tělo.
0: I pojišťovna začala vzdorovat. To není možné, to není možné. Magdaleno, povězte, co vaše sousedi, které máte? Je tam nějaký divný soused?
1: Já bydím v domě, v paneláku pochopitelně, 50 let, takže se to událo spoustu událostí od...
0: Zvratů, rozvodů a sňatků.
1: Ano. A různých drvů a pomluv a tak dále. Ale asi to, co jako já považuji teď za takový hezký, a když si na to vzpomenu, tak jako mě jako mám slzy ve oči. Když mě odcházel můj pes, jsou to 3 roky.
0: Neplakat.
1: Tak já se sousedkou jsem ho nosila, protože furt jsem měla jako nějakou naději, že se postaví na nohy a že bude dobrý, anebo že se to vyléčí, nebo tak. Tak jsme ho nosili ven. Hmm. Byl to kříženec Salašnického s bíglem. Krásný zabarvení. A mám vedle souseda, který je na vozejku, je to dneska už mu je asi 20, a mimo to, že špatně mluví, je to chytrý kluk, umí pracovat jak s tabletem, tak s mobilem a jako maminka mu rozumí, co říká, vždycky to překládá. A když jsme byli s tím psem venku na tom trávníku, tak on slez z toho vozejku, sednul si k Jonášovi na deku a rozbrečel se, rozbrečel taky.
0: Nechte a toho, ne vůbec to neříkám.
1: Toho nechalo takovej ten, že prostě jak takovýhle dítě, kolik má v sobě citu. A pochopitelně mu za pár měsíců odešel jeho pejsek, tak jsme brečeli spolu, drželi jsme se v obětí.
0: Já vím, proč nedávám témata od našich domácích zvířatech, od našich 4nohých mazlících, protože to dopadne takhle, přesně takhle to dopadne.
1: Ano. Jinak zdravím vaši Barunku.
0: Barunka toho času v posteli, myslím si, že teď se jí zdá něco určitě hodně masitýho, tučného a hodně pro ní jenom. Ona se nerada dělí. Magdaleno, ano?
1: Jinak jako to, že poslouchám každý dobrý ráno, je pro mě hned spruha a já hltám každý váš vstup do mikrofonu, protože mě to hrozně naplňuje. Takže opět veliký dík.
0: Naplněná Magdalena z Hradce Králové, poslouchající mé mateřské vysílání stanice Český rozhlas Střední Čechy od pondělí do pátku mezi 5 a 9 hodinou. Ano, až skončí dnešní noční linka, půjdu se projít a v 5 zase spolu, jo?
1: Ano.
0: Děkuju.
1: Takže vám přeji krásnou noc. Ano. I panu Kubalovi a krásný nový den.
0: Takhle, panu Kubalovi popřejeme dobrou noc, ale až v 5 hodin ráno, až půjde on domů, jo?
1: Ano.
0: Ať se daří, samozřejmě klid, pohodu a posíláme písničku tak akorát David Dale.

0: dost, jo? Já myslím, že třeba napadá mě, no tenhle.
1: Kájo, podívej se, jaký krásný zelený potak.
2: Zelený.
1: Ano, zelený! Zelený! A víš, co mi na to řekl, čofrej, tohleto? Nejen zelená barva, no?
2: A co to teda je?
0: No, řekněme si na rovinu, že to je zkrátka i jinde. Rozbíjení talířů, po jedné hádce dokonce soused vyběhl polonahý na chodbu. Už s námi však řadu let nebydlí a v současnosti, ač máme panelák plný Rómu, máme tu celkem klid teda. No, teda pokud někdo neslaví narozeniny. Jo, protože jsem taky měl sousedy a ty vždycky, když někdo slavil z jejich početné rodiny, tak vytáhli kytary a už se hrálo, no to se potom nešlo samozřejmě logicky spát. Takže zlatí původní hádku chtiví.
2: Pani Martičko, je tohleto zelená barva?
1: Já nevím, a co to teda je?
2: Zelenkavá, no to je u mě zelenkavá barva, žádná zelená!
3: Noční linka, čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Hledají se divno sousedi, napadají vás nějací, tak jsem s nimi, budu rád, když zavoláte. Jako třeba vy, haló, kdo pak je tam?
4: Dobrý večer.
0: Ano, krásný večer, pěknou noc.
4: Ano, dobrou noc, tady je Marta Praha.
0: Zdravím vás, Marti.
4: Váš program mě vybavil jednu historku, když vás poslouchám. A sice v jeden čas na Vánoce, to bylo takové do roku 70, vždycky nám tam pravidelně v domě vypínali proud. Celkem byly problémy, jak uholí, tak koks, tak proud. A vím, že sousedi měli udělané na elektriku, ale sousedi měli plyn a měli tam tudíž sklad plynovej. Já měla rozvařený knedlíky, tak jsem za nima šla a říkám, prosím vás pěkně, byla by možný, abych předesla ty rozvařený knedlíky, který mám, aby se u vás dovařily. No a ta rodina byla samozřejmě pro, tenkrát byly i rozdělený byty, takže měli kuchyni sporák plynovej, měli v koupelně. Tak jsem pak sám seděla s jejich babičkou a ona říkala, a nemáte album, abych se podívala. A já jsem říkala, já pro něj skočím, vy mě míchejte knedlíky. Tak jsem přinesla album, listujeme a tam byl můj dědeček, jeho babička a moje maminka a další dvě sestry, sourozenci. A ona se tak na tu fotografii dívá a pak říká, Toníčku, kdyby si mě viděl, jaká je ze mě stará bába, to už bys mě nechtěl, to bych se ti nelíbila. A teď tam nad dědečkem takhle rozumovala a představte si, že jsem si neudělala chvilku, abych pak, když už byla po Vánocích a byl klid, abych zašla za tou babičkou, ty dceřiny kamarádky a aby mě vypravovala, co dědeček a jak spolu prožívali asi nějakou svou lásku, protože vím, když jsem jednou s dědečkem, to už byl po smrti, když se tohle stalo, a když jsme povídali, jezdila jsem za ním a za babičkou, to byli tam na Vejmenku v tom hospodářství u druhé dcery, a když mě tak říkal, no, tak já měl taky takovou lásku, ale nikdy jsem nerozpovídal a vždycky to převedl potom třeba na první světovou válku a tak. Takže já jsem bohužel nešla ještě ani za tou jeho láskou, to asi byla tahle paní, aby mě ona vypravovala, jak se jako, s dědečkem měli rádi.
0: Jako mohla.
4: A proč se
0: no. No dobrá.
4: A proč to takhle dopadlo. No. Takže to je neuzavřená kapitola vlastně.
0: Třeba se jednou někdy nějak někde jinde uzavře ještě. Třeba budou ty odpovědi, ale už nám to neřeknete. Zpětně už nám to neřeknete. Ale já vám děkuju. Další zážitky se sousedy máme za sebou. Ať se vám daří, pěkné sny, klid, pohodu.
4: Vám taky děkuju. A všem hezkou dobrou noc.
0: Děkujeme, ano, ať vás komáři štípou.

0: celou noc. Musím vám říct, že na chalupě začaly řádit komáři až teprve teď. A to jsme Komárová jihočeská oblast, že jako obvykle, když člověk přijede na chalupu, tak komáři se ženili, je to poslední, co si komáři chtějí zpívat, protože já, mistr Biolit, se snažím udržet pořádek a nehlučnou domácnost, protože jestli mě v noci něco vadí, tak je přesně komáří zvuk. Může zbíječka, klid, pohod, nevadí, ale komár. A vy ho zabijete. A to nebyl on. A to je ještě horší.
1: Kup mi den, kup mi noc.

S velkou slávou jsem dnes navštívil, co dnes. Budeme-li stále trvat na tom, že středa, tak ano, byl jsem v rámci běžné otevírací doby v pobočce v podniku Česká pošta. Byl jsem odeslat asi 16 dopisů. Zaplať pámu, že už jsme v době, kde se nemusí olizovat známka. Dokonce mi paní nabídla, že to projede strojem, abych to nemusel lepit, ale já chtěl lepit. Takže, Františku, lepte. Odeslal jsem reakce, odpovědi na za mnoho týdnů, bych řekl i měsíců, co jste mi napsali, za ať už poděkování nebo tipy k vysílání témata do noční linky. Moc si toho vážím, děkuju, omluvte mě za pozdější odpověď. Teď ještě mě čeká další sada odpovědí na e-maily, které dorazily s postupem času a na které nebylo čas odpovědět. Takhle, čas by se našel, jo, ale zase nebyl internet, když jsem odpovídat chtěl. Každopádně děkuju, vážím si toho, že píšete, že reagujete a že s námi tak nějak fungujete v rámci noční linky a že přidáváte také možnosti, jak strávit tu noční linku, třeba i s tématy, které jsou úplně běžná, ale třeba zvláště nazvané, tak přidávejte i vy další klidně elektronicky jan.macun@rozhlas.cz nebo klasickou poštou. Helejte, teď mi přišel dopis v týdnu, minulý týden to bylo. Bylo tam napsáno Jan Macun, myslím, růžová obálka, Vinohradská 12 a došlo. Jo, to bylo celé, Vinohradská 12 došlo. Paní doručovatelka věděla, že to budu jedině já a to ještě navíc v jiné budově a v jiné části Prahy dorazilo. Děkuju, všechno dojde, když to má chuť a hlavně, když to má nějaký směr, tak přidávejte i vy postřehy, stížnosti, všechno se vítá. No a kdybyste chtěli pro nás všechny moderátory noční linky něco, tak klidně napište na linka@rozhlas.cz. Je to univerzální adresa, která se dostane k nám všem, včetně našich nadřízených. Takže pojďte případně i vy přidat nějaký ten odstavec. Pojďme uzavřít dnešní noční povídání na téma můj nejdivnější zážitek se sousedem, sousedkou, a nebo máte ještě něco takového, čím by se to dalo uzavřít? Kdo bude ten poslední do našeho vysílání? Bude to telefon, anebo tady nějaký příspěvek? Promyslím to během pár vteřin. Jo, bude to příspěvkem. Soused měl psa, který pořád utíkal vždycky, ale skončil u nás na rohožce. Nejdřív jsme ho vraceli, pak jsme mu dali vodu, pak piškot a nakonec měl u nás deku. Soused říkal, že nechápe, proč chodí právě k nám. Po pár měsících se odstěhoval a psa si chtěl vzít sebou, jenže pes utekl ještě před odjezdem a zase seděl u našich dveří. Nakonec se soused zeptal, jestli si ho nechceme nechat. No, manželka řekla, že to není pes, ale rozhodnutý nájemník. Zůstal u nás dalších 8 let Milan. Milane, děkuju, zdravím do Mostu. No, tak co měl dekret, psí dekret na vaši domácnost, tak já myslím, že to je všechno v pořádku, regulované nájemné, strava, která se dostávala, pamlsky taktež. Helejte se, jak já říkám, i v naší domácnosti je dobré být psem.

0: či na přeslice.
1: Z toho mám husí kůži. Na koa obláček do nebe zdravím Zuzanu Navarovou. Dnes nefouká vítr, miláčku. Nevím, jestli vám mohu říct familiárně, tak miláčkové. To asi ne, nočníčkové, to je taky takové divné, ale každopádně noční linka končí, ta středeční. Zanedlouho jedna hodina, tak zbývá už jen rozloučení, poděkování vám všem, kdo jste zavolali a kdo zavoláte třeba i zítra, že? No proč ne, bude Brno, bude Borek a bude téma, a já už to tady vidím. Další téma vysílání, už dnes v noční lince hodinu před půlnocí, vidím to tu černé na bílém, téma dvojtečka, škola v závorce, řemeslo jako jistota. Jo, já bych to byl. Tak se rozloučíme, ne, kolego Kubalo, když už. Dobrou noc.
2: Dobrou noc.
1: Vidíte to, víc toho nestih říct, protože končíme, nedá se nic dělat. Mimochodem, další společnou noční linku budeme mít společně v pátek. A páteční vysílání bude na téma nejkrásnější podzemí. Ano, půjdeme hezky, ne pod dno, ale do podzemí. Máte nějaké své oblíbené podzemí, podzemí, které se vám líbilo? Ať už to byla jeskyně, nebo třeba i nějaký sklep. Paní Jechová, posloucháte nás? Viděla jste sklep? Zkuste nám ho popsat. Honza Macon se loučí, přeji vám pěkné sny, dobrou noc. V páteček, těším se už teď, ať se vám daří, pěkné sny a s některými z vás ráno v 5 ve vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy. Tak dobrou noc, pěkné sny a nebo třeba i pěknou práci, že? Protože ta noční taky na někoho musela padnout. No to je všechno, kolego, Kubalo, vypínáme, dobrou noc.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, přátelé rozhlasového archivu. Taky se vám to někdy stane, že slyšíte třeba v dabingu nějaký hlas dřív známého českého herce a v tu chvíli ne si vzpomenout na jeho jméno. Ne, já jsem to měl svého času u starých rozhlasových nahrávek. Ten hlas mi byl tak důvěrně známý, kolikrát jsem ho jen slyšel. A já jsem tenkrát ještě nepoznal, že to byl v pravém slova smyslu opravdu rozhlasový herec, pan Antonín Zíp.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Je to přesně tak, jak jsem říkal na začátku dnešního divadla. Stejně jako mělo svého času vlastní herecký soubor třeba filmové studio Barrandov, měl své herce i Československý rozhlas. V divadle nebo na plátně jste je často nepotkávali, ale v rozhlase tam to byla jiná. Pan Antonín Zíp patřil k těm nejoblíbenějším a taky nejobsazovanějším. Určitě si ho pamatujete třeba jako doktora Mortimera z Doylova Psa Baskervilského.
2: Sherlock Holmes, jenž zpravidla chodíval k snídani velmi pozdě, seděl tentokrát již za stolem. Právě jsem vzal do ruky vycházkovou hůl, kterou zde náš návštěvník včerejšího večera zapomněl. Byl to pěkný masivní kus dřeva s cibulovitou rukojetí, hůl onoho druhu, které se říká Singapurka. Těsně pod rukojetí byla hůl obtočena stříbrným prstencem širokým skoro na dva prsty. Lékaři Jakubu Mortimerovi, jeho přátelé z LNHC, bylo na kroužku vyryto a letopočet 1884. Byla to přesně taková hůl, jakou nosívali staromódní rodinní lékařové, důstojná, solidní a uklidňující.
3: Nože, Watsone, co jste vyčetl z hole našeho včerejšího návštěvníka, kterého jsme na neštěstí nechali čekat nadarmo?
2: Myslím, že není problém zjistit několik dat o věku a lékařské dráze tohoto muže, milý Holmesi. Vzal jsem ze své malé lékařské poličky adresář lékařů. Bylo tam několik Mortimerů, ale naším návštěvníkem mohl být jenom jeden jediný. Přečetl jsem záznam na hlas. Mortimer Jakub, promován 1882, adresa Grimpen, Dartmoor, Devonshire. V tu chvíli někdo zazvonil u dveří.
3: Vsadím se, že je to doktor Mortimer. Prosím vás, otevřete mu, Watsone. Je to váš kolega v povolání a vaše přítomnost mi snad bude užitečná.
2: Šel jsem otevřít. Muž, který za dveřmi stál, se mi skutečně představil jako doktor Mortimer. Byl to velmi vysoký, hubený muž s nosem dlouhým jako zobák, jenž strměl mezi dvojicí šedých, bystrých očí, blízkajících spod brejlí se zlatými obroučkami. Když vstoupil, padl jeho pohled na hůl v Holmesově ruce.
4: Jsem tak rád. Nebyl jsem si jist, zda jsem ji zapomněl zde nebo v kanceláři lodní společnosti. Nechtěl bych o ní přijít za nic na světě.
3: Je to patrně čestný dar.
4: Ano.
3: Od nemocnice Charing Cross?
4: Od několika tamních přátel. Dali mi to k svatbě.
3: Ouha, ouha, to je zlé.
4: Proč je to zlé?
3: Jen potud, že jste pošramočil naše úsudečky. Domnívali jsme se podle jistých náznaků, že jste dosud svobodný. Nože, nyní by doktor Jakub Mortimer...
4: Pan Mortimer. Pan. Pouhý, obyčejný chirurgus.
3: A zřejmě muž přesného myšlení.
4: Diletant ve vědě, pane Holmesi, sběratel mušliček na břehu velkého neznámého oceánu. Velmi mne zajímáte, pane Holmesi. Odlitek vaší lebky, pane... Dokud nebude k dispozici originál, by byl ozdobou každého antropologického muzea. Nechci být nevkusný, ale musím přiznat, že bych měl hrozně rád vaši lebku.
3: Jste, pane, jak vidím, stejným nadšencem ve svém oboru jako já v tom svém. Z vašeho ukazováčku usuzuji, že si kroutíte cigarety. Neváhejte si zapálit. Mám za to, pane, že jste mne včera a znova dnes nepoctil návštěvou jen z toho důvodu, abyste si mohl prohlédnout mou lebku.
4: Nikoliv, pane Holmesi, nikoliv. Ačkoliv jsem šťasten, že jsem měl příležitost i k tomu. Přišel jsem k vám, pane Holmesi, protože vím, jaký jsem nepraktický člověk a protože jsem se ocitl náhle tváří v tvář problému krajně vážnému a mimořádnému. A jelikož vím a uznávám, že jste druhý největší odborník v Evropě...
3: Myslím, doktore Mortimere, že byste jednal moudře, kdybyste mi laskavě bez dalších okolků prostě pověděl, jakého druhu je věc, ve které si žádáte mé pomoci.
4: Mám v kapse rukopis...
3: Spozoroval jsem to, jakmile jste vstoupil do místnosti.
4: Je to starý rukopis.
3: Začátek 18. století, leč by to byl padělek.
4: Jak to můžete říci, pane?
3: Po celou dobu, co jste hovořil, jste mi umožňoval studovat část papíru vyčnívajícího na dva prsty z vaší kapsy. Byl bych věru špatným odborníkem, kdybych nemohl určit stáří listiny s přesností zhruba na desetiletí. Možná, že jste četl mou monografii o této otázce. Kladu váš rukopis do roku 1730.
4: Přesné datum je 1742. Tento rodinný dokument mi svěřil svého času Sir Charles Baskerville. Jehož náhlá tragická smrt vyvolala před 3 měsíci v Devonském hrabství tolik rozruchu. Mohu směle říci, že jsem byl nejen jeho lékařem, ale i jeho osobním přítelem. Sir Charles byl muž bystrého rozumu, pane, člověk chytrý, znalý světa a měl k blouznění a k obrazotvornosti tak daleko jako já sám. A přece bral tento dokument velmi vážně. A jeho mysl byla připravena přesně na takový konec, jaký potom vzal.
3: Vypadá to jako nějaký záznam.
4: Ano. Je to záznam o jisté pověsti, která se traduje v rodu Baskervillů.
3: Domnívám se však, že si přejete mé rady ve věci modernější a praktičtější.
4: Ano. Jde o věc krajně praktickou a naléhavou, jež musí být rozřešena do 24 hodin. Dovolíte-li, přečtu vám podstatnou část rukopisu.
2: Holmes se opřel o lenok své židle, sepjal ruce svým způsobem, to jest tak, že se dotýkali konečky prstů, a zavřel oči s výrazem člověka odevzdaného osudu. Doktor Mortimer otočil rukopis ke světlu a přečetl hlubokým, nemelodickým hlasem následující podivné starosvětské vyprávění.
4: O původu psa rodu Baskervillů bylo jest mnoho zkazek. Pravdivá jest však toliko tato. Věstež, že v době veliké rebelie na zboží baskervilském sezením byl Hugo téhož jména, muž krom obyčej divoký, hrubý a ukrutný. Řečený Hugo jest zahořel vášní k dceři rolníka svobodníka, leč pana děva jsou ctná a pověsti cudné, vyhýbala se mu sečbila. A tak se jest přihodilo, že Hugo s darebnými svými kumpány se k radí k chalupě připlížili a panu unesli. Uzamkli v jedné z komnat zámeckých a odali se pustému truňku. Děva pak, tísně na bázní o svou počestnost, se odhodlala k srdnatému skutku. Slezla z podkroví povětvých břečťanů a vydala se napříč přes blata k domovu. Když Hugo připlíživ se v chtíči dívčině komnatě, spatřil, že ptáček uletěl, rozlítil se zběsile, zapřísahal svůj život mocnostem zla, podařili se mu mladici stihnouti a vyřítil se k pronásledování na své klisně po boku sloveckou smečkou vypuštěnou z psírny. Jeho kumpáni pak vydali se za ním, sledujíce jeho stopu svými psy. Stopa vedla stále hlouběji do blat. Tu se kolem nich mihla černá Hugonova klisna, vlekouc za sebou otěže a s prázdným sedlem. V zápětí pak se jim naskytlo hrůziplné vidění na malé mítině v prostřed úzkého údolí. Měsíc jasně svítil na mítinu a v jejím středu ležela nešťastná děva, mrtvá hrůzou a vyčerpáním. Leč vlasy na hlavách o něch 3 bezbožných rufiánů nevstali proto, že viděli mrtvou mladici, ani proto, že opodál spatřili mrtvolu Hugona Baskervilla, ale že viděli, která nad Hugem stojí a jeho hrdlo drásá cosi příšerného. Obrovská černá bestie, mající tvary velkého loveckého psa, ale větší než jakýkoliv pes, na němž kdy spočinuli smrtelné oči. A právě v tu chvíli, kdy se dívali, ta věc vyrvala je z Huga Baskervilla hrdlo, načež, když se obrátila s planoucíma očima s mordou, z níž kanula krev, ti 3 muži vykřikli strachy a pořádě ječíce ujížděli přes blata, aby život spasili. Jeden, tak se praví, téže noci zemřel jest na to, co viděl, a ostatní 2 byli mátožni, do konce svých dnů. Takový, synové moji, jest příběh o zjevení psa, jenž jak se praví, tak zle sužoval rod od oněch dob až po nynější časy. Než přece se můžeme odevzdati do nekonečné dobroty prozřetelnosti, jež jistě nebude navěky trestati nevinné, dále než do onoho třetího a čtvrtého kolene, jak hrozí písmo svaté. Této prozřetelnosti, synové moji, vás poroučím a radím vám, abyste pro opatrnost vyhýbali se blatům, vřesovišti, slatině a bařinám v oněch hodinách temnoty, kdy moc zla jest nejsilnější. Toto píše Hugo Baskerville svým synům Rogerovi a Johnovi s poručením, aby nic o tom neříkali své sestře Alžbětě. Tak, pane Holmesi, nemyslíte, že je to zajímavé?
3: Zajímavé. Pro sběratele pohádek, pane Mortimere.
4: Nuže, pane Holmesi, poskytneme vám nyní něco poněkud modernějšího. Zde toto je výtisk časopisu Devon County Chronicle ze 14. června tohoto roku. Obsahuje stručnou zprávu o tom, co vyšlo najevo o smrti sira Charlese Baskervilla, jenž zemřel několik málo dní před tímto datem. Prosím, čtěte.
3: Ukažte. Nedávné náhlé úmrtí sira Charlese Baskervilla, jenž byl pro nastávající volby považován za pravděpodobného kandidáta liberálů za střední Devon, pohřížilo celý kraj ve smutek. Sir Charles, jak obecně známo, získal velké peníze spekulacemi v Jižní Africe. Na zámku Baskerville se usadil před pouhými dvěma lety a je dobře známo, jak dalekosáhlé byly rekonstrukční a zvelebovací projekty přerušené nyní jeho smrtí. Dne 4. června Sir Charles oznámil, že má v úmyslu odejet příštího dne do Londýna. Téhož večera vyšel na svou obvyklou noční procházku. Z této procházky se již nevrátil. Když Barrymore o půlnoci zjistil, že domovní dveře jsou ještě otevřené, byl krajně znepokojen a vydal se hledat svého pána. Ve dne poprchávalo a tak bylo snadné sledovat šlépě sira Charlese po celé aleji. Na půli cesty je branka, která vede ven na blata. Několik okolností naznačovalo, že sir Charles u této branky po nějakou dobu prodlel. Pak kráčel dál alejí a jeho tělo bylo potom skutečně nalezeno na konci tohoto stromořadí. Jedna skutečnost, jež nebyla vysvětlena, je Barrymorova výpověď, že ráz šlepějí jeho pána se změnil od chvíle, kdy minul branku vedoucí na blata a že sir Charles od tohoto místa patrně kráčel po špičkách.
4: No, pane.
3: Na těle sira Charlese nebyly zjištěny žádné známky násilí a ačkoliv lékařova výpověď konstatovala neuvěřitelné, téměř křečovité stažení svalů v obličeji, mimochodem tak znetvořující, že doktor Mortimer zpočátku ani nechtěl věřit, že tu před ním leží jeho přítel a pacient.
4: Ano, ano, tak je to.
3: Bylo vysvětleno, že jde o příznak nikoliv neobvyklý v případech dušnosti a smrti slabostí srdce. Toto vysvětlení došlo plného potvrzení pitvou, jež prokázala dlouhotrvající organickou chorobu srdce a koronerová porota vynesla verdikt v souhlase s lékařským posudkem.
4: To je vše, pane Holmesi. Toto jsou veřejně známá fakta kolem smrti sira Charlese Baskervilla.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Čím niterněji a přitom civilněji herec v rozhlase promlouvá, tím je jeho výkon lepší. Herec tu může upoutat pouze vnitřním prožitkem, popisoval Antonín Zíp svou hereckou profesi u rozhlasového mikrofonu. A těch jeho rolí a roliček bylo opravdu nepočítaně. Často sice jenom tak říkajíc doplňoval ostatní, důležitější spoluhráče, ale jeho charakteristický hlas se nikdy nestratil. Poslechněte si ho třeba v povídce Kapr na úsměvno Vladimíra Rohleny, kde hlavní part vypravěče patřil Františku Filipovskému.
2: Teď už to pomalu začíná. Otec připevnil až docela nahoru na stromek hvězdu, poodstoupil, znaleckým okem ohodnotil svou práci, tu a tam upravil a uhladil třásně, potom zašel do kuchyně pomoct při chytání kapra a vypravil se s Ivanem na procházku. To je toho. Jednou za rok touhle dobou vyzve syna a neplete se. Jde ven. Je svátečně naladěn a má autoritu. Usměje se na souseda Troníčka, který má plné ruce dárků a marně se pokouší odemknout. Zahlaholí. Tak co? To bude radosti. A vážným krokem sestupuje se schodů. Popřeje bodře správcové, která se jako z udělání točí v chodbě, vyjde na chodník a chvíli pozoruje oblohu. Já se pamatuju, řekne po chvíli, že dřív byly Vánoce vždycky na sněhu. Totiž skoro vždycky. A sněhu bylo i po kolena. Po moje nebo po tvoje, ptá se syn. Po moje, řekne vážně. Až semhle, i kolikrát víc. A padaly takhle velké vločky. Kde pak dneska? Já vím, řekne syn, ty jsi měl lyže ze sudu a jednu brusli. Byla to pravá kolumbuska, zasní se otec. Ale ty si nevážíš ničeho. Rozvážně potom vysvětluje, že by si Ivan měl víc vážit svých věcí. Že nic není zadarmo, na všechno, že musí on, otec, sperně vydělat. A teprve po několika krocích zjistí, že není nikoho, kdo by ho poslouchal. I obrátí se a uvidí syna u kádě, která pošťuchuje kapry a strká jim do krku prst. Ivane, zvolá přísně. A Ivan se loudá, jako by nic k němu. No proto, řekne otec. A marně si vzpomíná, kam poschovával všechny dárky. A hráli jste hokej, tati, tenkrát? Ptá se syn, aby řeč nestála. Hokej nehráli. My měli hochu jiný starosti. Pak se oba odmlčí, koukají po výkladech a dívají se do oken. Tamhle už jsou taky hotovi. Tady už mají dokonce rozsvícené svíčičky. A tamhle nemají asi vůbec nic. Zajdeme na čaj, rozhoduje otec. Pro zahřátí. Je tak nějak vlezlo, aby se nás nakonec nechytila chřipka. Syn nic nenamítá. Bude tam pan Novotný a pan Klán a pan Síkora a budou si povídat o kaprech. Jako vždycky. Potřesou si se všema rukama. Tak co? Všechno v pořádku. Pane vrchní, čtyřikrát grok. A pro děti čaj s citronkem. Ale jen naskok, pánové, jen naskok. Já musím ještě dodělat salát a vůbec. Jenom naskok. Ještě několik všeobecných slov a začíná každoroční rozprava.
3: Fašpiku. No,
4: to jsou dobroty.
3: Fašpiku. Já ho například fašpiku vůbec nejím. Ten já.
5: Bodej fašpiku. No. Já vám řeknu, pořád je nejlepší smažený. No to bych řekl. Pěkný kousek.
6: No nesmysl, no. Smažený ho dělá každý, to spíš pečený. Pěkně na máslíčku, no. Dát ho do trouby, polít máslem a podávat k němu malé bramburky a ozdobit petržel.
7: Tedy já bych ho rovnou uvařil. Ne? Uvařit. Ovšem to se musí celý propíchnout špejlí, aby se nekroutil. Já nemám kroucený kapry rád.
3: Nebo když jsou sardelky, tak to jsem pro sardelky. Kousky pěkně pomazat a za 20 minut šťávu zaprášíme moukou, podusíme, zředíme polívkou a... A omáčku můžeme zalít kyselou smetanou.
5: Jeho maminka vždycky dělala na černo. To bylo moje. švestky, ořechy, hrozinky, no, samozřejmě očištěné a spařené.
3: No, to se ví, no, to se ví.
5: Pěkně rozkrajené na nudličky.
3: Černík.
5: No, trochu červeného vína.
3: Víno.
5: Dobrý knedlík.
3: A daj mi pokoj s knedlíkem, ještě ke kapru knedlík. A víno do toho, vždyť je to hřích, lej do toho víno.
7: Samozřejmě, na paprice. Na paprice, víte, to je jiná. S nudlema. No, na paprice s nudlema. No, to je lepší než slepice.
3: Ajajaj, to se zase neschodnem. Faspiku nám nejede, marinovaný zase dá moc práce. Na česneku to se ovšem musí vykostit. Jak pak to ti Číňani dělají? Já vám jet u nich kapra na česneku a nebyla v něm jediná kostička.
5: Prosím tě.
3: No fakt, jediná kostička v něm nebyla.
5: A byl to vůbec kapr?
3: Já ti nelžu, pak mi ne kapr. Tak páni, tu naši ne, ale pijánko. A pan Novotný, Klán, Sýkora a tatínek si vemou potichoučku a opravdu začnou pijánko.
4: A máme kapra, jak ho upravíme. Máme kapra, jak ho upra, máme kapra, co o kapru víme. Máme kapra, jak ho upra.

0: Tak já, jo, řekne pan Novotný, naznačuje, že se zamýšlí, poposedne a začne. Neříkejte mi, že Kapr je hlupák. Kapr není hlupák. Kdepak? Mně vám se stala jednou taková zvláštní věc. Jdu na ryby a když už jsem na břehu, tak koukám, že jsem nechal doma háčky. To se může stát, ne? Je to zatraceně nepříjemné, ale co dělat? Vracet se přece nebudu, vždyť je to lán cesty. Tak si sednu, nahodím vlasec jen tak a koukám. Najednou to zavířilo. Hele, hele, a kousek ode mne. Takovýhle kapr. Vystrčí z vody papulu a koukáš, koukáš, povídám mu. Jo, koukám, povídá kapr. Jen koukej, koukej. Vemu ho kamenem, myslím si, provokatéra. Proč nepřišel včera? Ale dělám jakoby nic. Kapr taky. Když už mi to bylo hloupý, tak mu povídám. Ještě koukáš? Ještě. A zase jakoby nic. Tak vemu kámen. No kámen. Kamínek to byl. A pic po něm. Dívá se. Neuhne. Pak kývne hlavou a je v trapu. No proto, myslím si. Za chvíli se objevil zase. Vymrštil se a hodil po mně kus chleba. A pak povídá. Abys teda věděl, já jsem vychovaný kapr. Já vím, že kdo po tobě kamenem, ty po něm chlebem. Tak ahoj. A už se neukázal. Pan Novotný dovyprávěl a otočil se k dětem. Milé děti, ne abyste ubližovali němé tváři. Může být, že by vám to měla za zlé.
1: Přesně tak je to, povídal pan Sýkora. Já znal taky jednoho takového kapra, ale úplně jiného. Jmenoval se Ignác. Středně velký, středně tlustý, středně hloupý. Takový středně tuctový kapr. A ten Ignác si usmyslel, že bude psát veršem. Koupil si nepromokavý papír, dvě tušky a začal psát. Jen zapři, že jsme kapři. Pak bude tvoje cena stejná jako cejna. A rozeslal to v průklepu po všech redakcích. Nikdo mu neodpověděl, což Ignáce hnětlo. I sedl a napsal do okouních rozhledů. Nechcete mne tisknout, neboť se mne bojíte. Já jsem něco jako Havlíček, Hašek a Borovský dohromady. Stížnost na vás podávám nadřízeným institucím. S pozdravem Ignác. A protože tu hezkou básničku ani potom neotiskli, vzal to se stížností od instance k instanci, až došel k vodníkovi. Vy jste, stričku, tak krásně zelený. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: A co dušičky?
2: Děkuji za optání.
1: Ne, ta vaše zeleň zrovna inspiruje. Jenomže na vodníka to nezapůsobilo. Ignác odešel poněkud rozčarován a napsal doporučený list rybářskému spolku v Kralovicích. Ani nevíte, vážení rybáři, jaké tupce máte ve svých vodách. Třeba takový vodník nebo okouní rozhledy. Nepoznali ve mně básníka. Nepoznali, že jsem Saltykov, Gogol a Ščedrin dohromady. Jen vy byste mohli pochopit, jak jsem dobrý. Podívejme se, řekli si rybáři, takový inteligentní Ignác a my o něm nevíme. Musíme se s ním seznámit. Seznámili se. Byl výborný. V Aspiku. Z toho plyne, milá děcka, naučení i pro vás. Sebechvála, jak bych to tak řekl, tedy sebechvála, ano, není dobrá. A je tu i řada dalších vhodných přísloví. Kdo se povyšuje, bývá ponížen. Pýcha předchází pád. A jiná, já si ještě vzpomenu.
3: I byla řada na Ivanově otci, aby vyprávěl svůj kapří příběh s mravním naučením, vhodným i pro dětské posluchače. Ale dříve, než popustil úzdu své výmluvnosti, zadíval se na hodinky a bylo po všem. Platit a pěkné poručení doma a šťastné a veselé bohatou nadílku a my už musíme běžet. To je on, prohlásil cestou domů Ivan, ukazuje na kapříka, který plul v síťovce veletržní třídou. Co on, jaký on, ptal se otec. No to je on, co o něm vždycky vyprávíš, tati. No ten, jak se nešťastně zamiloval a skočil na tu žížalu.
4: Já se tak těšil.
3: No dobře, míní otec, ale mamince ani můk. Ani můk, slibuje syn a capká vedle dlouhonohého táty. Ale že to byl on, tati, viď? A zase potkávají známé a hlaholí se. Všechno nejlepší a Jezusku, toto letí, tak už koloběžku, toto letí. Ivanovi rudnou uši chladem i samou radostí. Třeba už dostane kolo, nebo pravé brankářské nákolenky, jako má Jirka Jandejsku, nebo... A drží se pevně táty za ruku, už se ani nedívá kolem, už by chtěl být doma a mít před sebou takového docela obyčejného kapra, který nemluví ani nepíše básničky, ale voní a má kostičky. Dej pozor, člověče, kostičky. A už jsou doma. Ovana je sedmero vánočních vůní a ruch a zmatek a cinkot nádobí. Rovnýma nohama vpadnou do poezie i prózy Vánoc. Maminka si jen tak loktem odhrne vlasy z čela, protože má umáčené ruce. A takové je to snad ve všech rodinách. Jestli pak mi bude stačit olej na smažení a ten salát, prosím tě, schválně ochutnej ho. A kam jsem dal ten balíček, když přece byl určitě pod košilem a... No tak jak to, že nechceš jít pro pivo? My se s maminkou tady, to a mladý pán nechce jít, prosím, pro pivo. Takhle je to snad ve všech rodinách. Jenomže ryby nemám nasolený, Jiříčkovi dej teplený, kuchyní se pára valí, proč jsme vlastně hosty zvali, jen ať se nic nepřipálí. A vločka za vločkou k zemi se snáší, šťastné a veselé rodině vaší. Jenomže dárky nejsou zabaleny, ryby nejsou nasoleny, rybí oko smutně kouká, Jezusko, te kde je mouka, co tam, Petře, ještě chybí, nejradši bych byla, kdyby. A malá sněhová vločka na dlani roztaje, ať ještě chvilku počká, když tady zima je. Jenomže to by člověk vylít z kůže, nikdo mi nic nepomůže, takhle je to od jak živ.

0: stole.
1: A už se smrklo, vítr se točí komínem, maminka podořila nabíračku do husté polévky. Zase to byl mlíčňák, kolik let už jsem nedostala jí krnáče. A vzpomíná si na Vánoce u nich na vsi. Oči se jí trochu zalejí, ale to nic, to je z toho kvapu. Jen jestli na nic nezapomněla. A pak zazní cinkot příboru. Všechno bude takové jiné a slavnostní. Jen malá, něžná vločka zapadne do zahrad. Ať ještě chvilku počká, než děti půjdou spát. Ať ještě chvilku počká, než děti půjdou.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: A ještě dvě rozhlasové vzpomínky na herce Antonína Zíba zařadíme do dnešního divadla pro vaše uši. Ta první připomene jeho účinkování v rozhlasovém publicistickém pořadu Piš a slyš. A ta druhá, to je Zíbův kronikář v dobovém seriálu, vlastně v jednom z prvních svého druhu v rozhlase v 60. letech. Jmenoval se Z kroniky naší obce a jak už řečeno, tím kronikářem tu byl právě Antonín Zíb. Tak zůstávejte ve zdraví a já vlastně, jako tak trochu samozvaný kronikář v rozhlasovém archivu, se s vámi těším už teď zase někdy naslyšenou.
2: Klid, klid, prosím. Dnešní opus, pořad Piš a slyš, vydání 26. a to převážně hudební. Tempo rubato agitato, sem tam i pizzicato, allegro humoroso i furioso. V 60. minutě je generál pauza. Připraveni?
3: Jo.
2: Tak jedem. S, dva, tři, čtyři.

0: Loutna patří v té době vedle harf, citer a mandolín k nejoblíbenějším strunným nástrojům.
1: A kdy už mi povíte o tom oblečení?
0: U kolegy, prosím.
2: Ano, ano, tedy dobře, u kolegy. Tak tedy, právě v polovině 17. století vychází z módy španělský i holandský límec a objevují se výstřihy zdobené ponejvíce krajkou. Dámské šaty z té doby mají špičatý živůtek, vpředu prodloužený podpas. Běžnou módní barvou je zelená a růžová ve všech odstínech. Vrchní oděv zelený, spodní růžový.
1: Tak vám pěkně děkuji za poučení.
2: O, rádo se stalo, dívčino, ale poučení nikdy dosti. Postůj, mladá noho, postůj, protože jsem tu objevil ještě jeden zdroj poučení. Jakéhosi společenského rádce, jak se chovat u stolu. Titul: Mravictné, mládeži potřebné. No, třeba se něco z toho bude hodit. Prosil bych ukázku.
3: Když pak jídlo přineseno, bude na stůl postaveno, modlitbu máš hned říkati, aneb nábožně zpívati, slovy nepříliš dlouhými i jiným dobře známými. To vše spravě, jakž přísluší, otevři oči i uši, kdož by čeho potřeboval a tobě jen návěstí dal, ty stoje k té potřebnosti, podejš jemu s rošavností, aby nepolil někoho, nepřevrhl něčeho. Načež též pozor míti máš, když ze stolu co odbíráš, pravou rukou podati máš, přičemž přílišné kvapnosti střese i též váhavosti. Obé tu často škodí, nejeden nemrav provodí.
2: Pěkné, že? A tady je ještě zveršovaný seznam, co všechno je u stolu zakázáno.
3: Na lokty se podpírati, nep na stěnu spoléhati, v hlavě se poškrabávati, blechy na ten čas lapati, v lžících sobě přebírati, předloženou krmí pohrdati, vrchovatou lžíci bráti, na ubrus krmě kydati, do horké silně dmychati, sem i tam rozprskovati, líce jídlem vycpávati, ústy co svině mlaskati.
0: Takže vidíš, milá Bohunko, že už tenkrát před 300 lety páni rodičové a pedagogové výstražně zvedali prst.
1: 300 let sem, 300 let tam.
4: Páni rodičové, učitelský zvon.

0: Divadlo pro vaše uši.
1: Dne 3. listopadu dostavil se do naší obce pan Robert Charles Kozlicek z Iowy ve Spojených státech, aby navštívil své příbuzné v obci. Prosím, stačí jedna věta a čtenář naší kroniky ví, že jsme měli návštěvu. Dokonce návštěvu zdaleka. A přitom ho vůbec nenapadne, že kolem takové návštěvy se může semlít spousta věcí a že pamětníci tohoto setkání ještě dlouhá léta budou říkat, jo, když tady byl tenkrát ten Amerikán. Začalo to tím, že do pohostinství u nádraží odpovědný vedoucí Josef Vošický vstoupil v neděli dopoledne příslušník SMB, nezasedl ke stolu, ale pátravě se rozhlížel místností. Rozhlížel se tak pátravě, že některým lidem zatrnulo. Potom se zeptal silným hlasem, kdo z vás je Kozlicek? Nikdo se nepřihlásil. No, Kozlicek! Kozlicek tu není? V koutě si odkašlal Lojza Kozlíčků a hlasem, který nečekaně zamutoval, pravil.
2: Kozlíček bych byl,

0: Kozlíček.
1: Já hledám Kozlicka.
0: Tak Kozlicek nejsem.
1: Řekl Lojza s úlevou a ponořil se do půl litru. Máte nějakého příbuzného v Americe? Ptal se ostře příslušník. Lojza nedopil. Jenom hlasitě polkl a zavrtěl hlavou. Ne, nemá. Je tu v obci vůbec nějaký Kozlicek? Nebyl. Jenom Kozlíček. Vy jste jediný Kozlíček v obci?
0: Ne, prosím, ještě mám bratra.
1: A má váš bratr nějaké příbuzné v Americe?
0: To prosím nevím.
1: Příslušník si ho změřil studeným pohledem. Půjdete se mnou. A pak se znovu rozhlédl sálem. Kdo z přítomných ovládá anglický jazyk? Dlouho se nikdo nehlásil. Potom jsem zvedl ruku, protože kdysi dávno jsem se učil The teacher's table is at the window a enclosed we sent you. Nepředpokládal jsem, že by mé znalosti mohly být komukoliv platné, ale přesto jsem chtěl zachránit situaci. Všichni se dívali, jak platíme, jak odcházíme a míříme nejdřív k mladšímu Kozlíčkovi. Holil se. Když viděl oknem příslušníka SMB a svého bratra, zbledl jako stěna. A jakkoliv se říká, krve by se nedořezal, pořezal se rovnou pod nosem a krev tekla proudem.
2: Co? Co se děje?
0: Karle, nemáme nějaký příbuzný v Americe?
2: Kde by jsme vzali v Americe příbuzný?
1: Tak to nevadí, pojďte s námi, řekl příslušník komisně. A odebrali jsme se do budovy místního národního výboru. Znáte toho pána? Zeptal se příslušník, ukazuje na neznámého dlouhána s brýlemi. Kozlíčkové svorně prohlásili, že neznají. Dlouhán vstal, trochu se pousmál a řekl.
3: Já jsem Kozlicek. How do you do?
1: Říká, že se jmenuje Kozlicek. Přeložil jsem pohotově. A ptá se, jak se máte.
3: Yes, Kozlicek.
1: Přitakal dlouhán a ukázal na sebe.
3: Robert Charles. Charles je Karel, víš? Kozlicek.
1: Good, povídal příslušník. Má to i v pase. A yes, Iowa. Robert zase ukázal na sebe a potvrdil.
3: Yes, Iowa.
1: Tak jsme měli všichni radost, že je z Iowa a že je Kozlicek. Lámaně a poutavě nám pak vysvětlil, že jeho grand and grandfather, tedy pradědeček, se narodil v roce 1850 v Horním Dolním a že se v roce 1872 vystěhoval do Ameriky, kde založil rod Kozlicků. Ještě otec Kozlicek umí líp česky než anglicky, ale on, Robert, už umí jenom pár slov. Hele, řekl mi příslušník, zeptej se ho, co dělá, když je z té Iowa. Zeptal jsem se, co dělá.
3: Já?
1: Robert Karel Kozlicek se zatvářil vážně.
3: Já pracuju for the government, rozumíš?
1: Aha, poděkoval jsem. Pracuje pro vládu. Příslušník hvízdl a Kozlíčkové pobledli, aniž přesně věděli proč. Měli nejasné tušení, že sem přicházejí občas špioni, kteří potají fotografují nádraží, počítají vojáky, když vycházejí z kasáren a hlavně vyzvídají na lidech všelijaká tajemství. Tohle Kozlíčkové už četli několikrát, vždycky, když byl nějaký špion zadržen. A obávali se nejhoršího. Mít v rodině špiona, to není legrace. Podívali se na sebe plni zoufalství, zblížící se zkázy a záhuby rodu Kozlíčků. Naštěstí příslušník SMB četl Švejka a nehodlal postupovat jako putinský strážmistr Flanderka. Hele, vyzval mne znova, zeptej se ho, co pro ten government dělá, jo? Oh yes, and what do you work? Chápeš, jo? Co děláš for government?
3: For government? Já post office, rozumíš?
1: Rozumím. No co bych nerozuměl, je to pošťák. Ale i za Kozlíčku dodal s úlevou.
0: To bude mít Bína radost.
3: Bína neznám, I don't know.
2: A co dělá táta? Tatínek? tvůj tatínek co dělá?
3: My father is a farmer, rozumíš? Farmer.
1: Jeho otec je farmářem, přeložil jsem. V Iově. A to, že dělá for government, znamená, že je státní zaměstnanec.
3: Yes, a farmer. Ty jsi kozlíček?
1: A kdepak, já nejsem kozlíček. Tohle je kozlíček. A tohle je kozlíček. Já ne, já mluvím anglicky. Čemuž Robert notoval?
3: Ty umíš English?
1: Tak jsme společně pomalu a s rozvahou spočítali všechny kozličky v Iově a v Horním Dolním a zjistili jsme, že v Americe je jich 48 a u nás v okrese jen 8.